0: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.
1: Převez mě, příteli, na druhý břeh, na první schůdek mě vystoupit nech. Na první schůdek z dola, jen malou chvíli a poplujem zpět, chtěl bych se podívat na tamten svět. Kdo mě volá?

Nalož mi, příteli, na vratký prám, všechno, co žádáš, všechno ti dám. Samota zlá je. Dnes v noci slyšel jsem vzdálený tón, tmou nesl se akordeon. Vím, kdo mi hraje.

Láska i smrt jsou jen okamžiky, polibky krásné Euridiky. Motýly v letu, voda se valí a vlny jdou, a žádní živí nemohou. Tam do těch světů.

0: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.
1: Vážení posluchači, znovu vás vítám u pořadu Desky, pásky, vzpomínky. Dneska to bude druhý díl a s kým jiným než se Zdeňkem Bartákem. Tak se na vás těším a pojďme do toho.
2: Desky, pásky, vzpomínky Zdeňka Bartáka.
1: Tak tenhle ten druhý díl chci začít jednou písničkou, která byla taky poměrně velmi rozhlasově oblíbená, protože hrála si s počasím, protože ten slogan k tomu přímo vyzýval. Ta písnička se jmenuje Jak bude dnes. Takže každý ráno, anebo prostě každou sobotu, neděli, anebo když pršelo, tak jak bude dnes. No prostě jako sranda, ale chytlo se to a tu písničku naspíval taky velký kamarád mýho táty, který s ním taky zpíval. A možná si ho budete pamatovat ještě z dob semaforu. Pořád je to Štramák, i když už pár let má taky za sebou. A jmenuje se Milan Drobný.

Takže Milan Drobný nám dospíval písničku Jak bude dnes a já jsem teďka sáhnul po další legendě. A sice Karel Černoch. Úžasný zpěvák, úžasný člověk a k němu se ještě potom dál dostaneme. Ale první věc, kterou já jsem s ním natočil, tak byla taky velmi zajímavá. Já jsem měl štěstí totiž na docela dobrý začínající textaře, ať už to byl Jarda Machek nebo Richard Bergman a potom legenda Eduard Pergner, který si musel dát pseudonym Boris Janíček. To mělo takový svůj význam, protože Boris byl jeho syn a jeho partnerka nebo manželka se jmenovala Jana, takže to byl Boris Janíček. A s tím Edou, ke kterému se časem taky dostaneme, ještě musím říct jednu věc, protože on měl vždycky takový jinoté v těch písničkách. Jo. A to bylo vždycky v podstatě nepřípustný a zakázaný. Tak abyste si uvědomili, jakou blbost třeba tehdejší režim přiváděl. On napsal, určitě znáte písničku Učitelka Josefína. Tak Učitelka Josefína vůbec nemá ústa lína. A oni si z toho vydedukovali, že to je, vůbec nemá u Stalina. To normálně člověka by možná ani nenapadlo. Ale já se vrátím k tomu Karlovi Černochovi, protože první věc, kterou jsem s ním natočil, byla písnička Plavčík v létě nespí. A zněla nějak takto.

plavčík v létě nespí. Zač by jako plavčík stál, plavčík usnout nesmí. Kdo pak by nás pohlídal?

Tak už jsme v létě doplavali šťastně a další písnička, kterou jsem vybral, tak ta je opět z dílny Jaroslava Machka a tehdy si vymyslel takový slogan Trojčata. Jo. Ne, že by se to běžně rodilo, jo. Ale představte si, jak byl nadčasový, protože před 5 lety se jejich synovi narodili trojčata. To jsou takový bonmoty, který já rád používám. A tuhle tu písničku jsem natočil zase s Pavlem Sedláčkem a skupinou Fontána. A řekl bych, že je taková rozverná, dobře napsaná textově a snad jsem tu hudbu taky neskazil. Tak si ji pojďme poslechnout.

Tak to byla písnička Trojčata, kterou zpíval Pavel Sedláček. A teď se dostáváme ke skladbě Ten první rok, kterou mi naspívala úžasně Valerie Čižmárová, kterou ještě v mém pořadu určitě uslyšíte. Takže Ten první rok.

0: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.
1: No a teď se dostáváme trošku do rodiny, protože moje první žena byla taky zpěvačka a to je vždycky úděl toho skladatele, to je hrozně těžké, jo, protože když napíšete nějakou novou píseň, tak ta zpěvačka ji hned chce zpívat, jo, a vlastně bych nemohl to vydat s nikým jiným, jo, ale musel jsem si v tom udělat trošku pořádek. Nicméně vznikla písnička Učitelka zpěvu, kterou zpívala moje paní Marie a ta měla bohužel ten osud špatný. Musím se dostat trošku do smutnější atmosféry, byť ta písnička je veselá, protože když jsme jeli jednou z Bratislavské Liry, tak je to teda už 50 let, si představte, tak prostě nás oslnil kamion z silnice, nás prostě vytlačil a moje paní tam bohužel zůstala. Takže máme ještě kousí kůži. No ale vzpomínka na ní zůstala, protože písnička, kterou jsem s ní natočil, tak je usměvavá, zábavná a to tak život přináší i smutek, i radost.

Tak to byla učitelka zpěvu a po této tragické události se samozřejmě člověku zastaví svět a tak jsem nějakou dobu, teď jsem byl taky zraněný, nemohl vůbec pracovat, trvalo to skoro rok a půl. A pak jsem potřeboval něco dělat a potřeboval jsem se z toho vypsat. A zase mě nahrál osud, protože v divadle tehdy Vítězného února, dneska ho znáte jako Klicperovo divadlo v Hradci Králové, jsem dostal nabídku, abych udělal svůj první muzikál. Ten muzikál se jmenoval Aprílová holka, ten text byl převzatý a texty do něj napsala taky hradecká rodačka Hana Čiháková, to možná hradečákům něco říká. No a ten muzikál jsem se zavřel na chalupě a takovou tu hlavní kostru jsem měl asi za 5, za 6 dní hotovou, protože jsem se potřeboval z toho dostat z té tragické události a hlavní melodie, která tady zazní nejdřív v instrumentální verzi a v tom textu té hry Aprílová holka se jmenovala Pojď svítit a není to teda píseň osvětlovačů, ale jako svítit na nebi a tak, tak trošku orchestrální hudby.

Tak to byla taková vzpomínka na titulní melodii z muzikálu Aprílová holka, který se v Hradeckém Klicperově divadle nynějším hrál v letech 78 až 80. Já jsem tady celkem strávil skoro 3 roky, protože jsem spolupracoval ještě na dalších významných muzikálech, takže mám na Hradec ty nejlepší vzpomínky, protože jsem tady bydlel vždycky v Grandu a měl jsem to kousek do divadla. A bylo to tady hrozně příjemný a dobrá parta umělců a herců a zpěváků se tady sešla, takže jenom ty nejlepší vzpomínky na Hradec. Tak si pojďme ještě připomenout tu titulní melodii, tentokrát ve zpívané verzi, a jmenuje se Kéž pán Bůh nás má rád.

Tahle ta vzpomínka, kéž Pán Bůh nás má rád, by měla patřit vlastně nám všem, protože potřebujeme, aby nás Pán Bůh měl rád. A my zase musíme mít aspoň částečně jeho rádi. Ne každý, já to nikomu nevnucu. Ale abych přešel ještě taky k interpretům, já vždycky, když dostanu otázku, pro koho všeho jsem napsal nějakou písničku nebo muziku nebo tohle, tak já říkám, no by bylo asi rychlejší, kdyby jsem vyjmenoval, pro koho jsem ji nenapsal. A jedním z těch interpretů, kterýho si nesmírně vážím, a neměl jsem to štěstí s ním spolupracovat, to je Valdemar Matuška. A jeho písně, hlavně i texty Ivo Fischera, to byla prostě bomba. A tak si myslím, že pomyslně i té mojí ženě do toho nebe, k tomu Pánu Bohovi, můžeme si pustit jednu písničku, kterou určitě znáte a která se vám bude líbit. A jmenuje se S Bohem láskou.

Já nevím, kde se to v člověku bere, ten neklid, co ho tahá z místa na místo, co ho nenechá, aby byl sám se sebou spokojený, jako většina ostatních, aby se usadil, aby dělal jen to, co se má a říkal, co se od něj čeká. Já prostě nemůžu zůstat na jednom místě. Nemůžu, opravdu.

Tak jsme si zaspomínali na Vodema a Matušku. Já teďka si uvědomuji, že vlastně teď je taková série interpretů, kteří už nejsou bohužel mezi námi. Ta další písnička se jmenuje Tak mě máš a tu jsem napsal pro Věru Špinarovou, úžasnou zpěvačku. Malého vzrůstu, ale velkého hlasu. A jistě znáte tu slavnou melodii z Morriconeho filmu. Tenkrát na západě, že jo, což prostě opravdu vystřihla úplně perfektně. A spolupráce s ní byla velmi jednoduchá, protože ona uměla zpívat a to je vždycky strašně důležitý, speciálně u zpěváka. A když jsem jí přinesl tuhle písničku, tak to rozbalila tak, že jsem dostal zase takový ty, jak se říká po slovensky, zimomravky a husí kůži. A naspívala to nádherně, a tak pojďme si poslechnout tentokrát Věru Špinarovou v písničce Tak mě máš.

0: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.
1: Zdraví vás Zdeněk Barták u cyklu Desky, pásky, vzpomínky. No a jdeme k další ikoně. Taky začínala v Semaforu a jmenuje se Valérie Čižmárová, původem rodačka ze Slovenska. Uchvátila tady pražskou scénu nejdřív a potom celou republiku, protože měla taky výjimečný hlas. Byla to hodně taková rocková dračice a já jsem měl možnost s ní spolupracovat dlouhodobě. Já jsem ji napsal možná 10-12 písniček a bohužel, už teda taky není mezi náma, ale bohužel ji nechtěli moc hrát, protože pro ně byla příliš extravagantní. Jo? Tak to většinou ty hezký holky mívají, no, že se někomu nelíbí. No ale nicméně zase Jarda Machek napsal krásný text, který má takový dvojsmyslný význam, tak když ho budete pořádně poslouchat ten text, tak třeba na to přijdete, co tam je takovýho zajímavého. Ta písnička se jmenuje Veterán.

Tak to byla už podruhé v tomto dílu Valérie Čižmárová s písničkou Veterán. A mezi tím vznikla skupina, kterou já jsem založil pro Jirku Štědroně a pomenoval jsem jí po elektrickém proudu 220. A první věc, která se stala takovou známou a zpívá ji samozřejmě Jirka Štědroň, který si k ní napsal i text, se jmenuje 220 v síti.

Já se musím vrátit ještě jednou do těchto dob, protože jsem začal hodně spolupracovat na Slovensku. Tam natáčel orchestr Gustava Broma a natáčel série filmových melodií, kde opravdu na každý desce mám dvě nějaké filmové melodie. Je oblíbil a natočil to moc hezky. A začal jsem tam spolupracovat se zpěvákem, který se jmenoval Dušan Hlaváček. Není to žádný příbuzný Oldy Hlaváčka, ale to byla schoda men. A s ním jsem natočil celkem asi dvě CDčka velký. No a jedna z těch písní se na poprvé stala opravdovým slovenským a dá se říct i československým, možná i německým, protože Ein Kesselbund je to taková houpačka, ale možná ji taky budete znát. Ta písnička se jmenuje stejně jako ta deska Zalúbení.

Milí posluchači, čas s vámi neuvěřitelně utíká. A tak pořad Desky, pásky, vzpomínky, jeho druhý díl, se v podstatě blíží ke konci. A nakonec jsem si nechal takovou lahůdku, kterou budete určitě znát. Byla to první písnička, kterou jsem napsal pro Michala Davida a stala se opravdu velkým hitem. A ta písnička, přátelé, vznikla před 43 lety. To znamená, když se do dneška hraje a všichni ji znají, tak si myslím, že to opravdu hit je. Takže na závěr jsem si nechal písničku, kterou se s váma pro dnešek rozloučím. Zpívají Michal David a ta písnička, kterou budete zpívat s Michalem, se jmenuje Nenapovídej.

0: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu Humoriáda. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy. Humoriáda.
1: Jsme rádi, že posloucháte, že jste si udělali čas a možná se i zapojíte, protože naši posluchači rozhodují o tom, co budou poslouchat a čemu by se chtěli smát. Pomáhat dnes bude Petr Jančařík, který už odkládá vodu, mají na celou hodinu zásobu, aby měl hezký hlas. Ahoj Petře.
2: Ahoj, já tě zdravím. Ano, já piju, jak vidíš.
1: Piješ,
2: já, ale vodou
1: režim.
2: Samozřejmě.
1: Jo, jo, jo.
2: No tak pohoštění slaboučké tedy. No, co se dá dělat? No.
1: My budeme vybírat lahůdky z archivu, ty zmluveného slova, o toho jsme tady, víš?
2: Aha, no tak dobře, já se spokojím s točenou vodou, no.
0: Humoriáda.

0: Začínáme s Humoriádou. Zdraví vás je Patrik Rozehnal. Ještě jednou připomínám, Petr Jančařík se mnou ve studiu a on si vybírá první ukázku.
1: Dobrý den. Já tady mám takovou možnost vybrat si buď Jaroslava Duška, Bolka Polívku, Jitku Molavcovou nebo teda spolu s nimi ještě Rudilinka.
0: Ano.
1: A nebo Jaroslava Duška, Bolka Polívku, Jitku Molavcovou a k ním ještě Rudilinka.
0: Tak co vybereš?
1: Já bych začal od začátku, protože jsou to čtyři výborná, krásná jména a já si je rád poslechnu.
0: Dobře, jak to bylo, když se sešli v Bolkovinách?
2: A teď přivítám moje vzácné hosty.
3: A já mám nápad teďka, počkej, já ti musím říct, že by místo u obrazovek bychom měli lidi zdravit u obrozovek, aby docházelo k tomu obrození těch diváků.
2: Obrazovky.
3: Obrazovky. Já bych začal dneska používat slovo televizní obrazovka, aby lidé...
2: To nebyly obrazoborky potom. Nebo obrazoborek.
3: Ty tomu nerozumíš. Rudilinka žije dlouho v New Yorku. Já ho už představuju, sleduji.
2: No tak ho představit, je to tvůj spolužák taky. Už... Si ho.
3: Já si, když si představím Rudyho Linku, tak si představím svého spolužáka z gymnázia. On chodil do Ačka, já jsem chodil do Fka. Já jsem šel na gymnázium z 8. třídy, Rudy Linka z 9. On je o rok starší, i když vypadá samozřejmě mladší než já, který vypadá velice sešle. Rudy Linka hned po gymnáziu se sebral a odjel do Švédska. Tak říkalo se emigroval tehdy. Dnes bychom řekli odjel, přestěhoval se. Tehdy se říkalo emigroval, prašivě emigroval.
2: A řekni, co dělá on, že je v Americe.
3: No ne, já k tomu dojdu samozřejmě, když já jako na to najíždím.
2: No jdi k tomu.
3: Jdu k tomu. Drobnými kroky nemáme žádný spěch, je večer, máme čas a já drobnými kroky vám představím Rudyho Linku a to budu dělat vlastně celých těch 40 minut. To je můj dnešní úkol, že vám představím pana Rudyho Linku a Bolek bude představovat Jitku Molavcovou.
4: A prostě příštím programu.
3: A příštím programu. A Rudy Linka no, potom no. Byl 5 let ve Švédsku, tam poznal svoji ženu. Všechny tvoje historky teďka řeknu, Rudy, a máš můlu. Prostě po 3 měsících potkal svoji ženu, tu si vzal, nebo vzali se, a pak se přestěhovali do New Yorku, kde žije dodnes. Takže je
2: a co dělá, taky bychom měli říct.
3: A to je nezajímavé, je to jeden z nejlepších jazzových kytaristů na světě.
2: No kolikátý?
3: Je to pravda.
2: Kolikátý? 10. No. Byl jsem tam. V tom Downbeatu, že jo? Takže důležitý prestižní časopis, Downbeat.
4: Důležitý časopis, ale jak řekla moje dcera, tati, příště to bude lepší.
2: Já zase, kamarády, já jsem byl 8. byl jsem někdy v
3: Downbeatu?
2: Já jsem byl 8. jako nejpřitažlivější muž v časopisu
3: Spy.
2: Že feministický časopis Spy. Feministické časopis Spy. Ve Spy se byl 8. První byl Hanák.
3: Počkej, jak se to měří?
2: Bartoška vůbec se nezúčastnil. Já jsem 8. a já se utěšil myšlenkou, že zvizový nad 50 jsou první.
3: Hele, a jak se to měří, ta přitažlivost?
2: Představ, cože?
3: Jak se to měří, ta přitažlivost?
2: To není, to čtenářky jako mají, že jo?
4: Zajímavé je, že Spy švédsky znamená vyblejce.
3: Ale to odpovídá tomu časopisu.
4: Časopis. Je to v pořádku. On je to švédský časopis. Možná je to švédský.
3: To bude zřejmě švédský časopis.
2: Tak já jsem Zvizovic první nad 50 časopisu Bluj.
5: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
0: Bolek Polívka, 8. místo, největší sympaťák. Taky si obsadil nějakou hitparádu sexy symbolů mužů nebo sympaťáku nebo něco takového. Umístil se z nějaké žebříčku něčeho?
1: No, Petře? Překvapivě, budeš se teda divit, jo. Já jsem se taky divil. Protože, hele, existuje ještě časopis Vlasta?
0: Já myslím, že v internetové probě určitě, nevím, jestli v tištěné.
1: Já vím, že kdysi to byl velmi ano. Jako kupovaný časopis.
0: No to byly stovky tisíc snáka. Marie Formáčková, která s tebou spolupracuje, k nám chodí, tam dělala šéfredaktorku.
1: Oni tam měli takovou rubriku Švihák asi měsícem, nebo to. A k mému úděsu a překvapení jsem tam jednou vyšel na titulu jako Švihák měsíce. A já jsem si říkal, ale jak to, že to nevyšlo třeba na Silvestra, jako že by, nebo 1. dubna, tak to bych chápal, Švihák měsíce já tam.
0: A měli někoho jistějšího.
1: A oni asi jim tam někdo vypad, nebo co. Máte rychle nějakou fotku, tak tam šoupli mě. Já jsem skutečně byl Švihák měsíce, no, chlapče.
0: No. Tak jo, máš to schovaný, to vydání?
1: Nemám
0: to. Důkazní materiál, že by byl. Ano. Prosím tě, jak moc těžký je úvod do pořadu? Tady se ho zhostili hosté, že přebrali tu úlohu od Bolka Polívky tedy a pomohli mu. Nechal jsi to někdy na své hosty, že by uvedli tvůj pořad, že bys to tak jako na ně přehrál?
1: A víš, že jsem to asi nikdy neudělal, že to není špatný nápad tohle, to ti ukradnu, asi to se mi docela líbí, ale nikdy, myslím si, že jsem to asi nikdy neudělal. Udělal jsem třeba to, že jsem měl hosta na jevišti a věděl jsem v zákulisí je další host, že jsem nechal toho hosta, který byl na jevišti, uvést toho, který měl přítel. Že by to byl úplně jako úvod, to jsem neudělal. A stejně, když jsem požádal někoho na tom jevišti, máme dalšího hosta připraveného a ty ho znáš velmi dobře, pojď, co by si o něm řekl, dá se o něm říct něco slušného, nebo tak, jo. Ale víš, proč jsem to udělal? Protože jsem zapomněl jméno toho, který měl přijít na jeviště, víš?
0: Ale že jsi zpamatoval, že se zná, já zpamatoval.
1: Tady v tom cirkusu se všichni známe.
0: To je pravda. Petr Jančařík je náš dnešní host, vybral tedy uvítání z pořadu Bolkoviny s Jaroslavem Duškem, Jitkou Mulavcovou, Rudelinkou a dalšími. Můžeme pokračovat další veselé vyprávění a příhody hned z úvodu tohoto pořadu, anebo se nám jako houslový virtuos předvede Vlasta Burian. Nabízím já proti tu druhou variantu, druhou ukázku do prvního dnešního souboje. Začínáme teď na telefonním čísle 731 800 900. Psát SMSky a posílat je tedy můžete na číslo 90 01 04. Jenom doplním, že ve tvaru humor mezera A nebo B, podle toho, jakou ukázku jste si vybrali.

0: Desátý ročník Pochoutkového roku jde do finále. Hlasujte až do konce října na našem webu pochoutkovirok.cz a vyberte nejlepší slaný a sladký recept desetiletí. 10 z vás obdrží z Brusu novou kuchařku, vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala a na jednoho šťastlivce navíc čeká odměna v podobě nového vybavení do kuchyně v hodnotě 10 000 korun. Rozhodněte o nejlepším posluchačském receptu desetiletí Pochoutkového roku. Hlasujte a vyhrajte až do konce října na webu pochoutkovirok.cz.
1: Každý den vám přinášíme nejnovější informace a aktuální témata, která se dotýkají života v kraji. Poradíme vám, pobavíme vás, nabídneme vám rozhovory s atraktivními hosty a písničky, které nestárnou. Žijeme tu s vámi. Regionální stanice Českého rozhlasu poslouchá každý týden přes 1 000 000 posluchačů. Děkujeme vám.
0: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
2: S Petrem Jančaříkem vysíláme dnešní humoriádu. Vybíráte mezi ukázkami, kde v jedné je Jaroslav Dušek, Bolek Polívka, Jitka Mlovcová, Rudy Linka, v té druhé Vlasta Burian jako houslový virtuos a vy se vyjadřujete na telefonu s číslem 731 800 900. Kdo třeba teď? Dobrý den.
3: Dobrý den, tady Jirka.
4: Dobrý den.
3: Já bych si dal Bčko pana Buriana a zdravím vašeho hosta a zeptal by se ho, když jsme u té hudby, u toho houslového virtuóze, jak reaguje a jak se mu líbí moderování festivalu Karel Vladov v Trhových svinech.
4: Děkuju za připomenutí. Tam jsem byl několikrát. Trhové sviny jsou krásné městečko a je to městečko, které má taky svoje slavné rodáky, ale to bych teď dlouho o tom mluvil. Já jsem už v posledním roce nebo dvou tam vlastně nebyl, ale vždycky mě udivilo, ale v tom dobrém, kolik lidí rádo poslouchá dobrou dechovou muziku. 2 dny opravdu nabité dechovkou a lidi přitom tančili, zpívali, popíjeli samozřejmě, měli se fajn, takže krásná atmosféra s dechovkou. Moc se mi tam vždycky líbilo.
2: Tak děkujeme za vzpomínku na tohle místo a tohle setkání. Kdo další na telefonu? Dobrý den.
5: Dobrý den, tady Pepa z Ostravy. Zdraví vás oba, panové do rádia.
4: Dobrý den.
5: Děkujem. Hlasuji pro Bčko. Hezký den.
2: I vám, ať se vydaří jeho zbytek, ať může přiřadit k pěkné první části. Kdo další, odkud?
6: Honza, dobrý den.
4: Dobrý den.
6: Já vás zdravím taky do studia a volám kousíček za Brnem a přál bych si Ačko.
2: Mhm. Šu. A děkuju, ať se daří. Zdravíme
6: hezký
2: k Brnu tedy. Ano, i vám. A ještě někdo přidá hlas někomu. Dobrý den.
7: Dobrý den, Patryku, Božena z Dežata, zdravím vás i pana Jančaříka a byla bych pro Ačko a přeju vám krásný den a krásný týden a hodně zdraví a štěstí a pohody.
2: Dobře, děkujeme za to, možná zklamu trochu v téhle chvíli, že Ačko to nevyhrálo, ten poslední přiřazený bod nepomohl k vítězství variantě A, uděláme změnu, víc hlasů, 2/3 získal Vlasta Burian jako houslový virtuos, tak tady je se svým kolegou.
8: Co děláte?
9: No, jestli máte dobře naladěné A.
8: Aha.
9: A. No, já to vím už. No. No, to... A vy máte naladěno?
8: Já mám naladěno, ano.
9: No, tak dobře. No, já bych počkal, kdybyste si to chtěl naladit.
8: Co budeme hrát, prosím?
9: No to já nevím. A hra, už jste na to někdy hrál, na tohle?
8: Ano, na piano jsem hrál.
9: Ano?
8: Ano.
9: Ale, jak dlouho jste se učil?
8: Já jsem se učil 10 roků.
9: Kruci. To je hodně. A toto musíte ale hrát.
8: No,
9: no. No, a teďka jsem se vás chtěl zeptat, umíte hrát na 4 ruce?
8: No ano, taky umím na 4 ruce.
9: No, takže bychom si to dali na 4 ruce.
8: To musí mít partnera, víte? Partnera, který bude...
9: A jo, no já samozřejmě to, vy byste nemohl sám, poněvadž to je, vy jste musel vypít nějaký rum, abyste se viděl víckrát. No tak dobře. A co kdybych já vám pomohl tam?
8: A umíte hrát na piano?
9: No nevím, já to ještě neskoušel. Možná, že jo?
8: A to, koukajte, to bude lépe, když vás budu doprovázet sám.
9: Jo.
8: Já vás sám doprovodím.
9: No tak dobře. A co budem hrát?
8: No já tady mám.
9: Co?
8: Já tady mám to od Schumana. Tady mám snění.
9: Jo. Koho?
8: Snění.
9: Snění?
8: Ano.
9: No neznám.
8: A pak...
9: No, zkusíme to, no. Já vás dohoním, víte?
8: Paganini.
9: Kdo?
8: Paganini tady mám taky. Ďáblův trilek.
9: To já jsem jednou hrál,
8: no?
9: Tak to, jak se to jmenuje, takový to tempo, hrozně.
8: Ohnivý, no, ohnivý je stará, ne?
9: Ohnivý, až mě chytli housle.
8: Jaký vy máte ty housle, jaké jsou ty housle?
9: Co je tohle za klavír?
8: Tohle to je klavír, to je fortepiano.
9: Já vím, ale značka.
8: No Petrov.
9: Jaký?
8: Petrov.
9: Petrov. No jo, to je to. Já mám taky takový nějaký.
8: Jaký ty housle, jaký vy máte, jakou značku máte ty housle?
9: No podívejte.
8: No to budou, mají celou zadní desku.
9: Ano.
8: Tak to budou nějaké originál italské kremonky, ne?
9: Kremonky jaký?
8: Kremonky.
9: A kremonky, to neznám.
8: A nebo to budou Stradivárky. Možná. Podívejte se, značka bude napsaná vevnitř.
9: Jo. Dřevona.
2: Vlasta Burian, král komiků. V našem pořadu vybrali jste si ho, to je hezké, že takhle, když to člověk počítá, jde zpátky tou historií, tak já bych řekl, tak kolem 80 let už se blížíme k dataci téhle scénky zpátky v čase teda. To je
4: ano, to je docela možné. Vlasta Burian opravdu, já snad ani nechci říkat, jedna z největších postav české komiky, možná největší, opravdu největší. A to byl tak jako vzácný člověk a tak mě mrzí, že vlastně po válce došlo k tomu, že byl vyřazen ze hry a jezdil už, když už mu konečně zase povolili jezdit aspoň trošku s divadlem, tak mimo Prahu a tak. A prý trpěl velikou trémou. No trémou, měl strach, jestli přijdou lidi, jestli na něj ještě někdo přijde. Tak jako to si vůbec neumím představit. On, který byl plnil milován sály. Národem, plnil sály.
2: Kasovní trháky točil.
4: Ano. A nakonec, no, to by bylo smutný povídání.
2: Ale nezapomněli jsme na ně. I po letech máme ho tady. A o to silnější je nominace do Humoriády, že si ho vybrali posluchači, že jsme ho nevybrali my. Ale z té nabídky ho zvolili oni. Možná zvolí i po druhé, kdo ví. Když už jsme u těch oblíbených věcí a osvědčených a u komiků, tak chci připomenout, vlastně to říkám poprvé vůbec letos, že i letos budou Humoriády na cestách. Mm-hmm. A můžu slavnostně oznámit, vážení, vy, co byste chtěli vyrazit, tak už na dvě takové štace ode dneška zahajujeme předprodej vstupenek, můžete si je rezervovat. Na stránkách humoriada.cz jsou ty zastávky vyjmenované. Ta první bude ve středu 4. listopadu v divadle Radost v Brně, kde se s námi přijede podívat na vás a pobavit vás Uršula Kluková, Martina Hudečková, Zdeněk Junák, Petr Jablonský. Zpívat bude Bohuš Matuš, Jana Chládková a vstupenky v sále si můžete rezervovat tedy už teď v téhle chvíli na stránkách humoriada.cz. V den konání akce pak k tomu dostanete ke vstupence ještě knížku z edice Humoriada. A stejně tak je ještě další týden v prodeji zastávka v Havířově, kde budeme ve středu 12. listopadu v kulturním domě Petra Bezruče s Naďou Konvalinkovou, Uršlou Klukovou, Alešem Cibulkou, Vladimírem Hronem, Ilonou Čákovou a dalšími. I tam už je možné koupit vstupenky. Dopředu jenom prozrazu, že zastávky budou třeba letos i v Pelhřimově, v Plzni nebo v Mariánských Lázních. Tak se těšíme a ať si zajistíte místo rychle na stránky humoriada.cz, středa 4. listopadu divadlo Radost v Brně a středa 12. listopadu od 18 hodin kulturní dům Petra Bezruče v Havířově už teď v prodeji. No a my musíme dát něco do placu zase. Tak Vlasta Burian je varianta A, když chcete si vybírat, a Bčko, jestli Petře souhlasíš, dal bych Miloslava Šimka a Jiřího Krampola.
4: Ano, jo? Vyberte si.
2: Tak jo, mezi těmito dvěmi ukázkami na telefonu 731 800 900 volat můžete už teď a psát SMSky, když se nedovoláte na číslo 90 011 04 Humor mezera A nebo B.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.

0: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Humoriáda s Petrem Jančaříkem, Patrikem Rozehnalem s vámi na telefonu s číslem 731 800 900. Kdo pak tam je? Dobrý den.
2: Miroslav z Karviné, dobrý den, pane Jančaříku.
3: Dobrý den.
2: Dobrý den i vám, Patriku, a jenom stručně Ačko, Vlasta Burian.
1: Dobře,
3: děkujeme.
1: A když z Karviné přijedete za námi do Havířova 12. listopadu?
2: No, budu se snažit.
1: Snažte se, těšíme se na vás a děkujeme za telefon, mějte se. Další hovor, další hlas pro někoho v Humoriádě.
4: Dobrý den, Karel Zbojkovic.
3: Dobrý den.
4: Zdravím vás, Patriku, i pana Jančaříka.
1: Ano.
3: Díky.
4: Já bych si přál, je to sice těžký výběr, ale nechal by toho Vlasta Buriana.
1: Dobře, tak jo, děkuji za to. Naslyšenou, těšíme se u dalšího hlasování. Kdo je tam teď?
5: Dobrý den, neboli tady vás zdraví Jižní Morava, Dalibor.
1: Ano.
5: A my bychom brali toho Buriana taky.
1: Taky.
5: Tak vás tam zdravíme a je to dobré pořád, když to jsou tam dobrý komedie.
1: Dobře. No tak my za vámi přijedeme na tu Jižní Moravu do Brna 4. listopadu, tak se třeba potkáme.
5: Jo.
1: Dobře.
5: Já si budu muset vzít nějaké velocipet, abych tam dojel, to víte, to je dálka 30 km do Brna.
3: To zvládnete.
1: Máte to blíž než do Mariánských Lázní. Mějte se, naslyšenou. Ještě někdo se přidá. Dobrý den po telefonu.
6: Dobrý den, tady David. Zdravím pana Petra Jančaříka a dávám Bčko.
3: Děkujeme, Davide.
1: Ale zklamu, Bčko nevyhrálo, zůstáváme s Vlastou Burianem v éteru, vybrali ho posluchači ve valném množství těch hlasů, houslový virtuos pokračuje.
7: Podívejte se, lépe to tam bude jistě napsáno, to jste špatně četl.
8: No dřevo, ne, Langmajer, František, Královské Vinohrad.
7: Tak.
8: A co budeme hrát?
7: No teda, nejlépe, kdybyste zahrál tu kavatínu, tu komponoval Joachim Raff.
8: Cože?
7: Kavatína, Joachim Raff.
8: A koho?
7: Podívejte, ne on, koho.
8: No to koho je... Raff, já to nevím, to víte.
7: Ne, ten komponista, ten, co komponoval tu skladbu, houslovou skladbu,
8: ano.
7: Se jmenuje Joachim Raff.
8: Aha. To neznám. A vy neznáte něco od Melantricha?
7: Melantrich ten nekomponoval hudbu.
8: No jo, to je pravda.
7: Ne, to byl nichtiska.
8: Jo.
7: Tak jak začneme hrát, jenom máte tu kobylku nějak nakřivo.
8: Který to je?
7: To je kobylka, to je. Tak prosím tu kavatínu, jo?
8: Koho?
7: Kavatínu budeme hrát.
8: Jo, kavatínu. No. A co jsem chtěl říct? Už nic.
7: A kavatínu, jo? To začíná hned bez předehry, prosím. Hned musím...
8: Ne, to já bych vás prosil předehru. Protože to já se musím rozpálit.
7: Tady žádná předehra... To je taková skladba jaksi náladová a tady žádná předehra není. To bych vám musel tu předehru udělat, zahrat.
8: Kdybyste byl tak laskav.
7: No ale jaký chcete dlouhou?
8: No to, já nevím, já jsem ještě předehry neměřil, no tak.
7: Ne? Takhle to nemůžete mě ukazovat na nějaký centimetry, to musíte říct. Prostě jak chcete, abych vám to, jak dlouhou předehru mám zahrát?
8: No, jak to tam máte?
7: No to je...
8: No tak to hrajte přes celý až tadyhle k ty pelesti, no.
7: Podívejte, to mě musíte říct, kolik taktů předehry, víte? Já bych vám to řekl takový... Jestli 4 takty, jako například, řekněme, když se hraje valčík, tak říká se, že se udělají 4 kila předehry.
8: No já to bych chtěl, tak já bych to, myslím, potřeboval tak čtvrt metrálku, jestli by to šlo. No, počkejte. Jo, a ještě, mohl bych do toho nahlédnout?
7: No můžete, prosím. D-dur je to.
8: Co říkáte?
7: D-dur.
8: Aha.
7: No, to je D-dur.
8: No je tak dobře.
7: To je tvrdá tónina.
8: Jaká?
7: Tvrdá. Dur.
8: Dur. Já hraju rád. A ještě znám jednu tvrdou.
7: Jo? Jakou?
8: Plzeňská 12. Tak bychom se do toho mohli pustit, ne?
7: Ano.

0: tak hrajte.
1: Co?
0: Hrajte.
1: Já to neznám, jak to můžu hrát?
0: Jste říkal, že budeme hrát kavatínu.
1: Vy jste říkal kavatínu, já to neznám, já chtěl od Melantrika něco.
0: Já předpokládám, že to znáte.
1: Neznám, kdepa bych k tomu přišel.
0: No, tak zahrajte něco jiného.
1: No jo?
0: Já mám podezření, že na to neumíte vůbec hrát.
1: A víte, že jste to uhod?
2: Humoriáda. Tak co ty a housle, Petře?
3: Housle. Já tak obdivuju každého, kdo umí na něco hrát, na cokoliv. A na housle, no. To je tak nádherný nástroj. Opravdu, jako, to je pro mě něco božského, ale já bych je ani do ruky nevzal, jo, jak si jich vážím. A já jsem tak jako občas si zahraju na kytaru a něco si zaspívám a tak. Teď dokonce hraju v jednom muzikálu a mám tam asi dvě písničky, jmenuje se to Jedna noc na Karlštejně. Ale není to ta, je to samozřejmě podle Vrchlického, ale ano. Není to to zpracování, to slavné zpracování Karla Svobody. Tady k tomu dělal písničky Zdeněk Barták. Zdeněk, výborně. Ale jako... Když umí kdokoliv hrát na cokoliv, tak je to nádherný, ale musí to umět. A to já na tu kytaru to tak šmrdlám, jako to není úplně ono. Ale tak bych to chtěl, tak bych chtěl umět. Třeba jsem nikdy nepochopil, hraješ na klavír třeba?
2: Ne.
3: Jak se dá hrát levou rukou jinak než pravou rukou a ještě si k tomu šlapat jako ty šlapky, že jo, tam a tohle to, jako tak to pedály, ne... teda ne šlapky.
2: Ale já to nechci schazovat, jo, ale otázka zvyku, říká se 160krát, co něco zopakuješ, už to děláš automaticky a když auto řídíš, tak taky jako šlapeš nohama různě a točíš rukama jinak, ne?
3: Možná, že máš pravdu, ale když už bych chtěl jako něco, tak bych to chtěl dělat virtuózně.
2: Jo,
3: a to vím, to předem vzdávám teda, to předem vzdávám, ale když to znáš, když někdo něco umí, pozveš, já nevím, Pavla Šporcla a on přijede a chová se normálně a pak vezme ty housle a vidí, že před tebou stojí opravdu virtuóz a hraje skvěle. A celý sál ho nábožně poslouchá. To je tak hezký.
2: Zdravíme všechny umělce, co umí na něco hrát oproti nám. A vybíráme za malou chvíli další ukázku. Pro dnešek jsme vyčerpali tedy Vlastu Buriana. Jsme rádi, že se objevila zase ve vysílání. Co dalšího to budu se dozvíte za malou chvíli po písnici od skupiny Katapult. Je tu jejich blues a vy posloucháte Humoriádu.

0: Je tady čas posvícení a my jsme pro vás připravili až do půlky listopadu speciální posvícenské vydání pochoutkového roku s cukrářem Vojtou Vrtiškou. Společně si upečeme švestkové buchty s mákem, brusinkové kremrole, koblihy s povidly a marcipánovým krémem, karamelový koláč s jablky, čokoládovou babku s kaštany a rikotový koláč s hruškami. Speciální posvícenské vydání pochoutkového roku s cukrářem Vojtou Vrtiškou až do půlky listopadu každou neděli od 10 hodin v našem vysílání a na webu pochoutkovirok.cz. Věděli jste, že Kadaň má k astronomii blízko už od dob Galilea Galileiho? Na tuto bohatou tradici navázala novodobá astronomicko-přírodovědná observatoř na Prostředním vrchu, která vyrostla díky nadšení místních astronomů, městu a zdejšímu gymnáziu. Dnes toto moderní vědecké zázemí zve školy i širokou veřejnost na pozorování slunce, měsíce a noční oblohy. A právě odtud pro vás odvysíláme další vydání pořadu Sedmi krásky na nebi. Už tuto neděli od 21 hodin s Jiřím Duškem a Jiřím Kokmotosem v našem vysílání. Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Vybírejme, zásobujme posluchače dobrým humorem a vyprávěním. Co to bude, ptám se Petra Jenčeříka.
2: Jestli bych mohl doporučit já, tak bych doporučil Antonína Procházku, protože jestli můžu, teda já nevím.
1: No od toho tu jsi, mimo jiné.
2: já si dovoluji, ale protože jednak to mám rád a já si pamatuju jeho skvělé věci, které před, a já nevím, to musí být snad 20 let nebo jak dlouho, v Plzeňském divadle, když byl členem činohry DJKT, divadle Josefa Kajetána Tela v Plzni, tak on tam svého času tvořil takovou dvojici s Pavlem Kikinčukem a to bylo tak hezký se na ty kluky dívat. To bylo opravdu, ty sršeli humorem a byli prostě mladí a nabitý temperamentem a Tonda byl velmi osobitý, takže já si myslím, Antonín Procházka nikdy nesklame.
3: A dobrý večer. Mám pocit, že už jsem tady jednou byl. No, třeba tak, co se týče teda těch starých pověstí českých, že od dětství nám bylo vkloukáno do hlavy, že na řípu stanul praotec Čech. Moje výzkumy však nezvratně dokázaly, že ten, kdo přivedl Čechy na říp, nebyl praotec Čech, ale jeho tchýně. Bo dnes už bezpečně vím, že bílá paní byla černoška. Černá černoška. A nebo Krok neměl tři dcery, přátelé, že Krok a jeho tři dcery. Libuše byla jedináček. Kníže neměl na výchovu Libuše čas, takže malou Líbu vychovávala její stará teta, která si neustále stěžovala na bolesti zubů. Dnes už nikdo neví, jak se tato teta jmenovala. Pouze v muzeu zůstal její vadný chrup s nápisem Kazy tety Libuše. To se ještě nadivíte. Alois Jirásek přečetl špatně dost omšelý nápis a začal tvrdit onu známou volovinu. Nebo třeba ten Jánošík, slovenský národní hrdina, že staré pověstí české, podle nich Jánošík bohatým bral a chudým dával. Přesně naopak, přátelé. Bohatým bral a chudým dával. Ne, teď jsem to řekl. Takhle, bohatým bral a chudým bral taky. Já doufám, že si když už jsme u toho Jánošíka, do školy nechodil dlouho, když na školním výletě navštívili hrad čachtické paní, která mimo jiné založila první transfuzní stanici na Slovensku. Stala se tato nemilá příhoda. Já budu přímo citovat z Jánošíkovy žákovské knížky. Při exkurzi vypustil vanu z krví vzácné skupiny s poznámkou rád bych viděl ty dárce. Pochopitelně byl vyloučen ze školy, prchl do jedné slovenské doliny, kde se stal horním chlapcem. No také neuklouzl na hrachu, normálně ho dopadli tak, že v brněnské vinárně neměl na zaplacení útraty, poslední lup totiž, jímž byly peníze z brněnského chudobince, daroval hraběti Kinskému. No, na Špilberku dlouho nepobyl, seznámil se tam na skřipci s Babinským a spolu uprchli, velmi rafinovaně převlečeni, Jánošík se přestrojil za Babinského a Babinský za Jánošíka. Pak spolu nějaký čas žili v neregistrovaném partnerství, jezdili po Slovensku, živili se hudbou, zpěvem a občas uspořádali mezi lidmi žbírku. No, to jenom tak jenom namátku, abyste znali, kam já jako se ubírám, co dělám.
1: Historie může být zábavná v podání Tandy Procházky. Měl jsi někdy v pořadu? Spojili jste někdy síly se svými pořady, třeba, že byste společně dali dohromady něco?
2: Já jsem Tandu Procházku samozřejmě za ta léta, co to dělám, měl v pořadu. A dokonce to ještě byl v manželském svazku se Zorkou Kostkovou.
1: Ano.
2: A to byla taky výborná herečka. A musím říct, taky výborná kamarádka. Už jsem jí dlouho vlastně neviděl, teď si uvědomuju. A ten Tonda, to jako, mě to vždycky tak udivovalo. On působil jako když je z Plzně, když tenkrát hrál v Plzni. A všichni ho tam měli rádi, ale on je odnikat, já nevím, Kroměříž,
1: ano. Jo?
2: No. A mně se zdá, že kam přijde, tam je doma. Jo? Prostě je to takový ten týpek dobrý. A mám ho opravdu rád a teď jsi mi připomněl, že bych se ho vlastně měl jako pozvat zase někdy do pořadu, protože, a kdo ví, on má dneska tolik práce. Režíruje, píše, hraje.
1: No, on říká, že to hraní už moc ne, tak maximálně seriál, ale jinak jako spíš to režírování. To je pravda, že on už má ten diář, jak ty operní divy na 3 roky dopředu.
2: Tak uvidíme. No.
1: Ale že byste třeba, každý máte svůj rozhlasový pořad. Je reálné, taky jsem to párkrát zažil u některých, že se ty pořady na jednu chvíli spojí a stanou se jedním pro tu jednu chvíli, pro ten jeden díl třeba.
2: Je to možné, samozřejmě.
1: Že byste jako moderovali oba, každý si tam pozval ty svoje hosty a tak nějak.
2: Bylo by to možné, ale mě to trošičku evokuje, jako že já budu vařit gulášovou polívku a ty nudličkovou a pak je dáme dohromady. Jo? Jako, a pak...
1: To se dneska dělá běžně.
2: Tak do toho podniku mě nedostaneš teda.
1: Petr Jančařík, náš dnešní host, tak Tonda Procházka. Na jeho přání v první části dokončíme tohle povídání s Šance o historii a těch historických konotacích, anebo si popovídáme o sportu s Petrem Novotným za účasti Eduarda Hrubeše. Nabízím já proti jako variantu B. Ačko Antonín Procházka, Bčko Petr Novotný, Eduard Hrubeš. Vyberte si. Telefonní číslo 731 800 900 je vám zase k dispozici. Už můžete hlasovat nebo poslat SMSku s číslem 90 011 04 sem k nám a taky s heslem Humor mezera A nebo B, ať víme, pro co hlasujete.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.

0: Já od příštího měsíce, prosím vás, pořádám takové přednáškové turné po republice a já bych vám teď přečetl, kdy kde budu. 15. Tábor, 16. Vlašim, 17. Hulín, 18. Kouřim, 19. Chrast, 20. Humpolec, 21. Humpolec, 22. Humpolec, 23. Uherské Hradiště, 24. nic, mám volno, 25. Kroměříž, 26. Horní Počernice, 27. Dolní Počernice, 28. Chocerady, Choceň, Cheb, 29. Buštěhrad, 30. Horažďovice, 31. Až a... Budete si to pamatovat? Já to radši vezmu ještě jednou, ano? Tak, 15. Tábor, 16. Vlašim, 17. Hulín, 18. Nechcete si to radši psát? Já jsem, že to bylo lepší. Pište si to, ano? Tak, pište si. Už si píšu, to už jsem někde slyšel. Už si píšu. Takže pište si, prosím vás. 15. Tábor, 16. Vlašim. Jestli to nepíšete? Vlašim, to je krásné. Víte co, domluvme se takhle. Kdo bude mít zájem, tak přijďte za mnou potom do šatny po představení. Já vám dám harmonogram, kdy kde budu, plus autobusové spojení. Tam na šatně napsaný Antonín Procházka. To jsem já. A televizní diváci, jestli budete mít zájem, napište mi, já vám taky napíšu, kdy kde budu, harmonogram, časové spojení, autobusové. Takže já ještě jednou děkuji televizi a my jsme teda domluvení, popřed tam jsou schody, bach, nespadněte potom, jo? Takže já vám děkuji za pozornost a já jsem rád, že se zase uvidíme tady v šatně a naschranou. Já jsem rád, že jste mě slyšel.
1: Ta dnešní je u konce, tak rychle to zase uteklo. Za chvíli zprávy a další pořady, tak a tím dáme prostor rozloučení s Petrem Jenčuříkem. Petře, děkuju.
2: Já děkuju, protože to bylo zase skvělý a těším se na příští humoriádu a někdy s vámi musím vyjednat tu humoriádu.
1: Na cestách. Výborně, ano. V prodeji už dvě první zastávky, 4. listopadu v Brně a 12. listopadu v Havířově, humoriáda.cz a zítra setkání s Ivou Hitnerovou. Těšíme se.

0: 5 hodin.
1: Český rozhlas Sever. Zprávy.
0: Chomutovská nemocnice otevřela novou ambulanci léčby střevních zánětů. Dopravní podnik měst Liberce a Jablonce nad Nisou poptává nové elektrobusy. Přírodovědci vysázeli v Českém středohoří přes 80 rostlin vzácného zvonkovce. Dnes ráno čekáme mlhy, přes den jasno nebo polojasno, odpoledne i oblačno a k večeru místy déšť. Dnes naměříme teploty do 16 stupňů. Jsou tu zprávy a Barbora Kučerová. Příjemné ráno. V nemocnici v Chomutově otevřelo interní oddělení novou ambulanci gastroenterologie. Uvedla to mluvčí krajské zdravotní Miloslava Kučerová. Pracoviště cílí především na pacienty s potvrzenou diagnózou IBD, neboli s potížemi v oblasti trávicího traktu. Jedná se například o Crohnovu chorobu nebo kolitídu. Lidem z Chomutovska a okolí tím přináší možnost biologické léčby přímo v jejich regionu.
2: Na rozdíl od klasické léčby používá podle primáře Stanislava Adamce biologická léčba protilátky blokující účinek těch bílkovin, které mohou střevní záněty spouštět. Klesá přitom taky riziko chirurgického zákroku. Ambulance se nachází ve druhém patře budovy D Chomutovské nemocnice. Lukáš Mucha, Český rozhlas.
0: Liberecký dopravní podnik vypsal zakázku na 32 nových elektrobusů. Vyplývá to z věstníku veřejných zakázek. Cena zakázky je 416 milionů korun bez daně. Nabídky můžou zájemci posílat do 13. listopadu.
3: Autobusy, které dopravní podnik poptává, by měly být nízkopodlažní a třídveřové. Měly by mít 12 až 13 metrů. V podmínkách soutěže dopravní podnik uvádí, že 26 elektrobusů bude chtít dodat v roce 2028, dalších 6 v roce 2029. Aktuálně má dopravní podnik 6 elektrobusů. Ke splnění legislativních podmínek jich potřebuje výrazně víc. Z Liberce Kateřina Kubíčková, Český rozhlas.
0: V Českém středohoří vysázeli přírodovědci vzácnou rostlinu zvonkovec liliolistý. Celkem 84 sazenic kriticky ohroženého druhu předpěstovali v botanické zahradě v Teplicích. Řekla to Jarmila Kostyuková z Agentury ochrany přírody a krajiny České republiky. Všechny v pondělí vysázené rostliny mají kovový štítek. Chránit je musí před srnkami i hraboši. Na Sněžce se poprvé v letošní zimní sezóně vytvořila sněhová pokrývka. Podle meteorologů tam začalo sněžit už v neděli. V pondělí v poledne se tam teplota pohybovala kolem nuly. První vločky se na nejvyšší České hoře objevily už koncem září. Sníh se ale tehdy neudržel. Loni se souvislá vrstva vytvořila o 10 dní dřív. Před dvěma lety dokonce o měsíc dřív.
1: Počasí.
0: Dnes bude jasno až polojasno, ráno a dopoledne ještě budou místy mlhy. Odpoledne začne od západu přibývat oblačnosti a večer čekáme místy déšť. Nejvyšší dnešní denní teploty naměříme mezi 13 až 16 stupni, na horách 9 až 12 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
0: V Žatci musí řidiči počítat s uzavírkou silnice mezi křižovatkami ulic Nádražní schody a Dlouhá. Místem neprojedou až do konce listopadu. Příjemný poslech.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Čtyři minuty po páté posloucháte Český rozhlas Sever. Hezké úterý, je 13. října, vstáváme do dalšího dne. Já doufám, že s dobrou náladou. Pokud jedete do práce, tak ať vám nic neujede, ať do práce přijdete včas. Samozřejmě nezapomeňte na svačinu. K tomu já připomenu za chvilku, co neslavíme, co si připomínáme, čeká nás kalendárium. Dozvíte se i aktuální počasí a nebudou chybět písničky, které nestárnou. Za chvíli Pavel Bobek, teď Rady Kirken.
1: Dobré ráno se Zdeňkem Lukeslem.
5: Nosím černý brejle.

0: 12 minut po 5. hodině, hodně sil do nového dne. Přátelé, jste s Českým rozhlasem Sever, dneska je úterý 13. října, svátek má Renáta, všechno nejlepší k dnešnímu svátku. Ostatně k svátku určitě Renátám popřeje i kolega Petr Jungmann, který přichystal dnešní kalendárium, je na jedničku a myslím si, že se dozvíte spoustu zajímavých dní o datu 13. října.
1: Zvítězila pravda a láska. Yes,
2: we can. Úterý 13. října. Svátek slaví znovu zrozená. Všechno nejlepší je Renátám. Tady je Petr Jungmann. První báňská škola, nejen v Čechách a na Moravě, ale tehdy i na světě, byla založena patentem císaře Karla VI. Před 310 lety v roce 1716. Jejím sídlem se stalo krušnohorské stříbrné město Jáchymov a zakladatelem báňský inspektor Jan František Lauer. Toleranční patent, který vedle římskokatolického umožnil existenci dalších dvou křesťanských vyznání, vydal rakouský panovník císař Josef II. V roce 1781. To je 245 let. Legendární Bob Dylan získal před 10 lety v roce 2016 Nobelovu cenu za literaturu a stal se prvním skladatelem, který získal toto prestižní ocenění.
3: The Nobel Prize was given out today to a liberal person who works at the United Nations who nobody has ever heard of.
2: A Donald Trump tu svoji zase nedostal.
3: And we will not forget, Norway, that you didn't get this prize.
2: Nejstarší československá folková skupina Spiritual Quintet odehrála před 5 lety poslední koncert v pražské Lucerně. Mnoho našich občanů začalo mít před 5 lety velké starosti.
4: Říkám si, že to je jenom zlej sen.
2: Firma Bohemia Energy z 900 tisíci odběrných míst oznámila, že ukončí svoji činnost.
4: Především ale myslím, že si zaslouží omluvu naši zákazníci.
2: 85 má legenda pop music, polovina slavných Simon & Garfunkel, Paul Simon. Kulatých 70 dneska slaví filmová a televizní kritička Mirka Spáčilová. A 55 má filmová hvězda Borat, diktátor, anglický komik Sacha Baron Cohen. A já přeju hezký den.
5: Český rozhlas Sever.

0: 10 minut před půl šestou posloucháte Český rozhlas Sever. Možná jste zaznamenali, že v televizi začal dvoudílný česko-německý film podle románu Kateřiny Tučkové Vyhnání Gerdy Schnirch. Natáčelo se i u nás na severu Čech a my za chvíli nahlédneme pod pokličku natáčení.
1: Počasí.
0: Teď ale aktuální informace o počasí. Když se dívám na teploty, tak nulu máme hlášenou ze Žatce a 4 stupně nad nulou jsou v Krásné Lípě. Teploty jsou velmi rozdílné. Jinak je to bez srážek, pozor na mlhy po ránu. Přes den bude většinou jasno až polojasno, až k večeru začne přibývat oblačnosti a sem tam se vyskytne déšť. Dnešní nejvyšší teploty budou do 16 stupňů Celsia. Hezký den.
1: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: Český rozhlas Sever s vámi 7 minut před 17:30. Včera jsem ho viděl, zpětně jsem se podíval na první část dvoudílného česko-německého filmu Vyhnání Gerty Schnirch a z toho filmu jsem fakt nadšen. Nádherný film, který byl natočen podle románu Kateřiny Tučkové o naší smutné historii. Příběh se odehrává v poválečném Brně, ale natáčelo se i na severu Čech v Děčíně a v Teplicích. Ostatně podobné příběhy jako tento se po válce odehrávaly i tady. V postavě Gerty se střídají tři herečky. Milena Štajmlaslová, Lucie Štěpánková a Bára Váchová, momentálně členka Ústeckého činohorního studia. Nejen o ní si Slávka Brádlová povídala s režisérem Tomášem Mašínem.
1: Bára je nesmírně talentovaná herečka, já jsem rád, že jsem jí mohl obsadit, a pak jsme samozřejmě museli ten casting přizpůsobit tomu, že vlastně hrají jednu a tutéž postavu, akorát v rozmezí 50 let. Obě dvě ty herečky to jako táhnou skvěle, diváci budou spokojení.
2: Přeskočili jsme vlastně tu střední generaci, to bychom neměli.
1: Střední generaci, no tak to máme tam Luci Štěpánkovou, to si potom zeptejte, jak se jí hrálo, ale je to jedna z mých jako oblíbených hereček, protože dokáže v postavě dechnout skutečnou jako opravdovost, i když to zní jako kliše, tak já prostě v ní vnímám stejně jako z Báry, že to jako vychází zevnitř, že to není konstrukce nějaká takzvaná jako herecká, ale že se dokáže do té postavy jako vcítit, ale i na intelektuální úrovni. A myslím, že je velice důležitý ten herec, dokáže jako zvědomit historii té postavy, toho charakteru.
2: Lucie Štěpánková a projekt Gerta Schnirch. Mluvila jsem už s herečkami, které vám vlastně tam partneří, a jak Barunka Váchová, tak paní Milena Štajmaslová si velmi pochvalovali spolupráci.
3: Tam se opravdu stalo, že to tak nějak zapadlo, že Tomáš Mašín nás asi obsadil, protože si k sobě sedíme i lidsky, i nějak typově. Já jsem typ herečky, která se ráda ňourá po stavách. A to si dovolím říct, že Milena, myslím, je taky. Takže jsme se ňourali obě dvě a navíc ona je před kamerou hodně nekompromisní. Je za postavu, tak to myslím, že když se opravdu zapne ta kamera a jde klapka, tak ona se stává postavou. Takže tím mi to strašně ulehčila, protože mi nedovolila sklouznout nikam jinam a člověk si stačil napojit a mám pocit, že nám to tak nějak jako hrozně hezky vzniklo.
2: Ondřej Gabriel psal scénář. Stojíte tady společně s autorkou Kateřinou Tučkovou a vypadá to, že jste celkem na přátelské vlně. Byly dohady?
4: Vůbec žádné. Kateřina se k tomu postavila velkoryse. Do tvorby scénáře nezasahovala žádným dramatickým způsobem.
2: Román může mít stran takřka neomezeně. Film předpokládá samozřejmě určitou zkratku. Na druhou stranu film má k dobru ty obrázky.
4: Ano, obrázky pomáhají přirozeným způsobem, urychlují vyprávění. Na druhou stranu při každé adaptaci si myslím, že na začátku přichází popravčí četa, která nemilosrdně vystřílí z toho románu postavy, které bohužel není možné z mnoha důvodů v té filmové podobě vidět. A po popravčí četě přicházejí chirurgové, kteří upravují to, co zbylo, třeba to i sešívají dohromady, a z toho, co zbylo, tak z toho se vystaví příběh, který musí být v jistém smyslu přehlednější.
0: Tak v neděli další díl, je to dvoudílné, takže vám to mnoho času nezabere, ale určitě se poučíte. Měli by to vidět i vaše děti, vaši potomci, pokud už je jim nad 15 let. Hezký den, 17:30, za chvilku Bára Kučerová, zprávy v půl. Bude omezená vlaková doprava mezi Žadcem a Chomutovem, i tohle se od nás dozvíte.
5: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: Český rozhlas Sever. Zprávy.
1: Vítěz voleb Jedno Ústí představí opozici své představy o vedení města. Budoucí primátor a jediný vyjednavač Tomáš Vohryska se tento týden plánuje sejít se zástupci hnutí ANO, Vaše Ústí s podporou za lepší Střekov, koalice ODS a lidovců a také s SPD. Stavební práce na železnici omezí dnes a zítra vlakovou dopravu mezi Žadcem a Chomutovem. Podle Ondřeje Boudy ze společnosti GV Train Regio nahradí vybrané linky na lince Plzeň Most autobusy, a to vždy od 8 hodin ráno do 5 hodin odpoledne. Cestující přestoupí v Žadci a v Chomutově. Míru inflace za září dnes oznámí Český statistický úřad. Podle odhadů stoupla meziročně na 2,5%. Růst spotřebitelských cen zrychluje od června. Ovlivňuje je hlavně zvyšující se cena ropy, která tlačí nahoru ceny energií a paliv. Agentura Czech Tourism, propagující Česko v zahraničí, by příští rok mohla oproti letošku přijít o více než 330 milionů korun. Agentura bude od listopadu nově spadat pod Ministerstvo průmyslu a obchodu. V Itálii začíná každoroční vojenské cvičení Severoatlantické aliance. Potrvá 10 dnů a zúčastní se ho 17 aliančních zemí. Cílem je takzvané jaderné odstrašení. Do manévrů se zapojí letadla i pozemní jednotky. Dnes bude jasno až polojasno, večer očekáváme déšť a teploty do 16 stupňů.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
1: V Klášterci nad Ohří za starou porcelánkou je uzavřená ulice Vítězná z důvodu opravy povrchu vozovky. Příjemnou cestu a příjemný poslech.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Dvě minuty po 17:30 posloucháte Český rozhlas Sever. Už jste dneska od nás slyšeli, že na Sněžce byl popršek sněhu, což je neklamné znamení pro to, abyste přezuli pneumatiky. Já jsem byl včera přezout a musím říct, že to byla rychlovka. Během 20 minut jsem byl hotový, protože ještě nebyly fronty. Myslím si, že u těch pneuservisů začnete největší nápor v nejbližších dnech, tak si pospěšte, abyste se tam zbytečně nezdržovali. Hezký den vám všem, dobré ráno i s písničkami, které nestárnou. Za chvíli skupina Elán. Teď už Jarek Nohavica a jeho kometa.

zmizela, zmizela jako laň u lesa v nízku. V očích mi zbylo jen pár žlutých penízků, penízky ukryl jsem do hlíny pod dubem. Až příště přiletí, my už tu nebudem, my už tu nebudem, ach pícho marní

0: 10 minut po půl šesté posloucháte Český rozhlas Sever s Elánem, je vždycky dostatek Elánu, to vám zaručuji. V úterý 13. října, dobré ráno. Po 13. hodině vás čeká samozřejmě klasický pořad Alex a host. Alex Minářová si tentokrát pozvala herce Jana Zadražila. O čem si budou povídat?
1: Do Alex a host zavítá herec Jan Zadražil. Do povědomí televizních diváků se výrazně zapsal jako uhlazený kriminalista Jaroslav Čermák v seriálu Specialisté. Jeho velkou láskou je také divadlo. Teď má před sebou další výzvu. Zkouší novou inscenaci v Gala v divadle v Řeznické. Co ho na této roli láká? I o ní budeme mluvit v Alex a host. Začínáme po 13. hodině.
0: Tak se těšte na krásné, zajímavé povídání. Jste s Českým rozhlasem Sever. Teď něco do tance, Dancing Queen, skupina.

0: 3:45 posloucháte Český rozhlas Sever. Pokud nejezdíte autem tak často, tak si zopakujte, kde jsou mlhovky, kde se zapínají, protože dneska po ránu budete potřebovat.
1: Počasí.
0: Ano, místy mlhy jsou teď po ránu docela husté u nás na severu Čech a teploty rozdílné. 2 stupně nad nulou nám hlásíte z Mostu, naopak 5 stupňů nad nulou máme na Děčínsku. Jinak teploty jsou v tu chvíli rozdílné, jak jste slyšeli, a přes den se nám tak nějak srovnají na 16 stupňů Celsia, což budou maxima. Teď po ránu opravdu husté mlhy, jinak přes den jasno až polojasno, od západu pak začne přibývat oblačnosti a večer se ojedinělé vyskytne déšť, četnější bude na horách. Hezký den vám všem.
1: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.

0: Hezký den s Českým rozhlasem Sever. Co máte k snídani? Předpokládáme, že Bůček to ale nebude. Ale Bůček můžeme milovat, já ho mám rád, tak pokud máte taky rádi toto jídlo nebo tuto pochutinu, tak vás potěší dnešní babské rady, které pro vás mají pár tipů, jak Bůček marinovat na kyselo i na sladko.
1: Babské rady.
2: Pečený Bůček je poctivá klasika, která voní domovem a babičinou kuchyní. Nejlépe chutná s bramborovým knedlíkem a zelím. Ale pochutnáte si na něm i za studena, s čerstvým chlebem, hořčicí a křenem. Bůček se dá naložit do různých marinád. Zkusme si je postupně představit. Máte-li rádi klasickou slanou chuť, stačí vám pivo, sůl, pepř a česnek. Komu lahodí kyselejší chutě, dá do marinády ocet nebo citronovou šťávu. Vyzkoušet můžete i provoněnou verzi s česnekem, cibulí, majoránkou, tymiánem, bobkovým listem a hořčicí. No a kdo je na sladké, naloží si Bůček do medu, sojové omáčky, česneku a zázvoru. Tenhle Bůček získá během pečení báječnou karamelizovanou chuť. Maso marinádou zalijte ideálně ve skleněné dóze svíčkem, hlavně aby bylo dobře obaleno a marináda se mohla pořádně vstřebat. Poté patří Bůček na celou noc do lednice, kde díky obsahu tuku výborně nasoje chuť a zůstane šťavnatý.
1: Babské rady s Jarkou Vykoupilovou.

Krásný den s Českým rozhlasem Sever. V Lounech dokončili přestavbu základní školy Přemyslovců. I tohle se od nás dozvíte ve zprávách v celou. Příjemný den, hezké vstávání.

0: Dnes večer v České televizi. ČT1. Když advokát zpronevěří vaše peníze. Premiéra pořadu Rozpleteno, uschováno do ukradena. ČT2. Jak myšlenky Václava Havla rezonují ve světě populismu a digitálních manipulací. Premiéra dokumentu Havel 90, moc bezmocných. A ČT Art uvede portrét slavného malíře, vyzdvihující propojení hudby a malířství v jeho tvůrčím zrání. Premiérový dokument Kandinský, zvuk barev. Úterní večer s Českou televizí.
1: Bylo 6 hodin.
2: Český rozhlas Sever, zprávy.
1: Centrum Amélie v Liberci opět sbírá vánoční ozdoby na pomoc nemocným. Louny dokončily přestavbu základní školy Přemyslovců za téměř 100 milionů korun. K památkám v Jablonci nad Nisou vedou dvě nové korálkové trasy. Ráno čekáme mlhy, přes den bude jasno nebo polojasno, odpoledne i oblačno a k večeru místy déšť. Dnes

0: Naměříme teploty do 16 stupňů. Jsou tu zprávy a Barbora Kučerová. Dobré ráno. Už po 8. můžou lidé podpořit onkologicky nemocné prostřednictvím sbírky použitých vánočních ozdob. Pořádají Liberecké centrum Amélie. Využije je při vánočním charitativním prodeji. Jeho výtěžek použije na pomoc lidem s rakovinou a jejich rodinám. Potvrdila to sociální pracovnice a koordinátorka centra Renáta Kotůčková. Lounská radnice dokončila nástavbu dvou pavilonů a obnovu tělocvičny i jejího zázemí na základní škole Přemyslovců v Lounech. Práce trvaly od loňského června a podle mluvčí města Pavly Kutulu vyšly na téměř 100 milionů korun. 40 milionů pokryla dotace z Fondu spravedlivé transformace.
1: V nových patrech vzniklo 5 učeben, včetně počítačové. Jedna poslouží zároveň jako zasedací místnost. V přízemí pavilonu dělníci obnovili výtvarnou učebnu a díl a přestavěli šatny, sprchy a toalety u tělocvičny. Budovy taky zateplili a vyměnili okna a dveře. Město teď nové prostory vybaví. Zloun, Kateřina Kučerová, Český rozhlas.
0: V Jablonci nad Nisou vznikly dvě nové korálkové trasy. Doplňují je i nové směrovníky. Informovala o tom mluvčí magistrátu Jana Fričová. Lidé můžou díky korálkům zasazeným do dlažby dojít na významná místa v centru města. Nové trasy doplní tu stávající, která vede od domu z Chejbalových až k radnici.
2: Zelená trasa začíná u radnice a vede přes Horní náměstí ulicí 28. října do parku generála Mrázka. Dál pokračuje k poště a divadlu a Komenského ulicí se vrací zpátky k radnici. Druhá z tras, červená, začíná u kostela svaté Anny a pokračuje ke Státnímu muzeu skla a bižutérie. Pěší zavede i na Mírové náměstí, odkud se Komenského ulicí vrátí zpět ke kostelu svaté Anny. Z Jablonce nad Nisou Kateřina Kubíčková, Český rozhlas.
0: V pražském Goethe institutu se dnes sejdou čeští překladatelé, aby převzali ocenění za svou práci v loňském roce. Ceny uděluje obec překladatelů. V nominaci jsou například Martin Hilský za překlad Ztraceného ráje Johna Miltona, Ondřej Koupil s novým vydáním Kosmovy kroniky nebo Linda Kaprová, která přeložila ze švédštiny knihu Jestřáby táhnou na jih. Udělena bude i cena pro mladého překladatele a do síně slávy vstoupí významná osobnost z oboru.
3: Počasí.
0: Dnes bude jasno až polojasno, ráno dopoledne ještě místy mlhy, odpoledne začne od západu přibývat oblačnosti a večer čekáme místy déšť. Nejvyšší dnešní denní teploty naměříme mezi 13 až 16 stupni, na horách 9 až 12 stupňů Celsia.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
0: V Chomutově v ulici Kmochova silničáři opravují část povrchu vozovky, tak je tam průjezd omezen jenom na jeden jízdní pruh. Jeďte opatrně.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Čtyři minuty po šesté posloucháte Český rozhlas Sever. Hezké ráno, je podzim, jsou mlhy, teď po ránu v tomto období velké nebezpečí na silnicích v podobě zvěře. Přebíhají přes silnice srnky, samozřejmě i prasátka, zvířata jsou právě teď nejaktivnější a jaké jsou oficiální rady, takže pokud jedete nějakým lesním úsekem nebo někde mezi poli a vidíte zvěř, tak se připravte, opravdu zpomalte, zastavte. Pokud máte dálková světla, přepněte na potkávací, oslněné zvíře totiž zůstane zmateně stát přímo na vozovce a hlavně zapněte výstražná světla, blikačky, abyste na nebezpečí upozornili i řidiče za sebou. A když zvíře odběhne, zůstaňte ve střehu, protože srny nebo prasata se často pohybují ve skupinách. Tak šťastnou cestu a na cestu posílám písničky, které nestárnou. Budou tu Valdemar Matuška a Václav Neckář.

0: Hezký den, hezké ráno všem, úterý 13. října, Renata má svátek, milé Renatky, všechno nejlepší k dnešnímu dni, ať se vám stává s úsměvem a celý den s úsměvem prožijete a samozřejmě i vy, kteří dneska slavíte narozeniny. Teď samozřejmě krimi historka. Je to taková never ending story, já bych to přeložil, prostě věc, která se opakuje stále, někteří jsme nepoučitelní a věříme třeba na internetovou lásku a pak posíláme peníze neznámo kam, což právě teď potvrdí i kolega Petr Beran.
1: Krimi historky.
2: Příběh z Děčínska nám připomene, že internetová láska může přijít pěkně draho. Žena se na sociální síti seznámila s mužem, který se představil jako lékař na vojenské základně v Jemenu. Vyprávěl, že se potřebuje dostat za dcerou do Spojených států, ale nemá na cestu. Žena mu uvěřila a začala pomáhat. Jenže když jednou poslala peníze, přišla další prosba. Muž postupně vytahoval nové důvody, proč potřebuje další tisíce. Jednou šlo o nehodu v Americe, jindy o zdravotní problém, nebo potíže s bankovním účtem. A takhle z ní během 2 let dostal přes 640 tisíc korun. Žena nakonec komunikaci ukončila a muže zablokovala. Policii ale všechno oznámila až s odstupem. A tak děčínští kriminalisté případ zatím prověřují jako podvod. Pokud pachatele dopadnou, hrozí mu až 5 let vězení.
1: Krimi historky.

0: Ve čtvrt na sedm posloucháte Český rozhlas Sever. Když se v Litvínově řekne Tesařová stezka, tak každý ví. Vy, kteří z Litvínova nejste, možná nevíte, a já vám tu Tesařovou stezku sám doporučím. Je to nádherná procházka, my se na tuhle vycházku vydáme už za malou chvíli.
1: Počasí.
0: A myslím si, že dnešní počasí vycházkám bude přát. Teď tedy po ránu asi ne, to byste si museli hodně teple obléknout. Teplota 4 stupně nám hlásí Skadaně, stejně tak jako z Teplic. Předpověď pro dnešní den teď po ránu husté mlhy, ale přes den se nám vyjasní, bude sluníčko. K večeru se objeví oblačnost, sem tam déšť, nejvyšší teploty do 16 stupňů Celsia. Hezký den vám všem.
1: Český rozhlas Sever, rádio vaše.

0: křížem krajem.
1: A teď ta slibovaná tesařová stezka, kterou najdete v Litvínově, není zcela, je dlouhá totiž 12 kilometrů a vede třeba kolem Flajské obory. Tak pojďme se vydat na tuhle krásnou vycházku společně s Evou Bucharovou.
2: Výlet celkem ujdeme asi 12 kilometrů, nás zavede na Tesařovu stezku, pojmenovanou po lesním radovi inženýru Vojtěchu Tesařovi. Tento přednosta správy lesních lesů v Litvínově byl za své odbojové aktivity v roce 1945 zavražděn nacisty. Stezka je vhodná i pro kola a kočárky a nabízí pobyt v příjemném lese. Parkovat můžeme u obchodu Tesco v Litvínově. Pokud přijedeme autobusem nebo tramvají z mostu, začátek trasy je blízko. Po prvním půl kilometru sídlištěm vstoupíme do lesa. Uvidíme dřevěnou sochu Vojtěcha Tesaře a tabulku s nápisem Zde vstupujete do přírody. Odteď nás čeká nádherná procházka. Mírným stoupáním po asfaltové cestě v hlubokém lese dojdeme ke stadionu v Meziboří a pokračujeme do Pekelského údolí. Na začátku údolí můžeme zvolit žlutou značku pro zkratku, ale to by nás připravilo o nejhezčí kus cesty. Projdeme Pekelský a Šumný důl, kde si můžeme číst naučné tabule. V nejvzdálenějším bodě cesty půjdeme kolem oplocení Flajské obory. Celou cestou Šumným dolem nás provede Bílý potok. Po návratu do Litvínova zbývá už jenom poslední kilometr. Poslední atrakcí je areál bývalé textilky Marbach a Riken z roku 1830, kde pracovalo až 1000 lidí. Textilní výroba byla ukončena v roce 2006 a dneska fabrika čeká na obnovu, stejně jako Rikenova vila v zahradě.
1: Ano, je to určitě krásná procházka teď na podzim, když je to barevný listí. Když na výšce cestoviště najdete spoustu hub, tak ta procházka je ještě dokonalejší. Tak si to užijte. Krásné výletování s frekvencemi Českého rozhlasu Sever.
0: Jsme s vámi i na Litvínovsku. Český rozhlas Sever. Žijeme tu s vámi.

4 minuty před 6:30 posloucháte Český rozhlas Sever. Hezký den. V Klášterci nad Ohří najdete nové sochy. Co sochy znamenají, proč tam jsou, to se dozvíte od Bary Kučerové již za okamžik. Tady budou zprávy v 6:30. I nadále příjemný poslech Českého rozhlasu Sever.

0: Český rozhlas Sever, zprávy.
1: Hnutí ANO, které vyhrálo komunální volby v Děčíně, může skončit v opozici. Jeho dosavadní koaliční partneři podle primátora města a lídra ANO Jiřího Anděla hledají možnost sestavit vedení města bez hnutí. Jednání zatím nejsou uzavřená a podoba budoucí koalice není podle Anděla jasná. Celkem 6 soch ze dřeva mohou lidé nově obdivovat na veřejných místech v Klášterci nad Ohří. Plastiky vznikly v polovině roku na kláštereckém sympoziu s názvem Paměť krajiny. Statistici dnes oznámí, jaká byla v září inflace. Minulý týden odhadovali, že ze srpnových 1,9% stoupla na 2,5%. Za zrychlujícím růstem stojí podle Českého statistického úřadu rostoucí ceny paliv a energií. Meziročně ale zdražily taky alkoholické nápoje nebo třeba služby. Inflace roste od letošního června. Výročí 10 let českého a slovenského loutkářství na seznamu UNESCO si připomene divadlo Rozmanitosti v Mostě. Na pátek 16. a sobotu 17. října připravilo dvoudenní oslavu plnou divadelních představení, fantazie, tvoření a nevšedních zážitků. Fotbalisté Dukly v dohrávce 10. kola druhé ligy porazili doma rezervu Baníku Ostrava 3-2. Pražané využili zaváhání Ústí nad Labem, které v pátek podlehlo Opavě a posunuli se na druhé místo tabulky o bod za Karvinou. Baník je 12. Dnes bude jasno až polojasno, večer očekáváme déšť a teploty do 16 stupňů.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
1: Nehoda se aktuálně stala v Turnově v ulici Vesecko za kruhovým objezdem. Osobní auto tam srazilo chodce, tak tady počítejte se zdržením a jezděte opatrně.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Dvě minuty po půl sedmé posloucháte Český rozhlas Sever. Určitě znáte tu písničku, ve které se zpívá Já na bráchu Pink, Já na sestru Pong, rodinný marketing. Ano, to dneska probereme v pořadu Dáme řeč sourozenecké vztahy. Kolik máte sourozenců, jaké s ním máte vztahy, vídáte se, voláte si, pomáháte si, pohádali jste se někdy v dospělosti. Prostě vztahy se svými bráchy a sestrami dneska probereme v pořadu Dáme řeč po 9. hodině. Už teď můžete psát maily na dámereč@rozhlas.cz a budu po 9. rád, když zavoláte. Teď písničky, které nestárnou, za chvíli Michal Tučný, teď už Kristýna.

0: 9 minut po půl sedmé posloucháte Český rozhlas Sever v úterý 13. října, co přinese dnešní den. U krajského soudu v Ústí nad Labem dnes začne hlavní líčení v případu vraždy dítěte na ubytovně v Drahomyšli na Lounsku. Z činu se zpovídá otec dítěte, který byl v době činu podle policie pod vlivem alkoholu i drog. Za skutek mu hrozí až 20 let vězení, případně i výjimečný trest. Podrobnosti uslyšíte v našem odpoledním vysílání po 14. hodině. Dnes si můžete zajít na příjemný koncert do přesunutého kostela Mostě, na něm vystoupí solisté divadla z Plzně, Pavel Klimenda, Lukáš Ondrus, společně s renomovanou kytaristkou Soňou Vimrovou. Toto originální uskupení přináší pestrý hudební program, ve kterém se potkávají klasické melodie, pop, folk i muzikálové písně, třeba z Bídníku nebo z muzikálu Rebelové. Koncert na hravé struně začíná v 18 hodin. A do Řecka se dnes můžete vydat ve Šluknově. Čeká vás cestovatelská beseda s názvem Řeckem bez cestovky. Vydejte se na cestu za krásami Řecka. Čeká vás příjemné cestovatelské povídání plné zajímavostí, zážitků a inspirace z této oblíbené středomořské destinace. O své zkušenosti a dojmy se podělí Anička Bušková. Tahle cestovatelská beseda začíná v 18 hodin ve Šluknovském zámku. Užívejte dnešní den.
1: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: Za minutu 6:45 posloucháte Český rozhlas Sever. Za chvilku navštívíme v příbězích měst a obcí našeho kraje místo, kde se vždycky dělalo a pilo dobré víno. Roudnický Lobkovický zámek se může pochlubit hodně starou vinařskou tradicí. A nejen tento zámek, i celé Roudnicko. A do Roudnice se vypravíme za pár minut.
1: Počasí.
0: Ale nejdřív něco o dnešním počasí. Na telefonu je Polina Maťunina z Českého hydrometeorologického ústavu. Dobré ráno.
2: Hezké ráno.
0: Jak to teď po ránu vypadá?
2: A tak na území Ústeckého kraje většinou máme jasnou oblohu. Vyskytují se nám poměrně četné mlhy, a hlavně v oblasti pod Krušnýma horama a v Polábí. Co se týče teplot, tak většinou se pohybujeme mezi 2 až 5 stupňů Celsia, ale v místech jako například na Žatecku, kde mlha se nevyskytuje, tak měříme i pod nulu a máme minus 0,3 stupně Celsia.
0: Ano, takže takhle to vypadá teď po ránu. Přes den bude sluníčko?
2: A přes den očekáváme, že sluníčko opravdu bude, očekáváme primárně polojasnou oblohu, samozřejmě v dopoledních hodinách se nám budou i rozpouštět již zmíněné mlhy, ale odpoledne postupně od západu nám začne přibývat oblačnost a večer dokonce očekáváme i ojedinělý déšť, který může být o něco četnější na horách. Co se týče teplot, tak dneska naměříme 13 až 16 stupňů Celsia. V místech, kde mlha potrvá o něco déle, naměříme 9 až 12 stupňů.
0: Já vám děkuji a mějte se hezky. Naslyšenou.
2: Mějte se hezky.
0: Tak i nadále pěkný podzimní den.
1: Jubilejní 10. ročník Pochoutkového roku jde do finále. Hlasujte až do konce října na našem webu pochoutkovýrok.cz a vyberte nejlepší slaný a sladký recept desetiletí. 10 z vás obdrží z Brusu novou kuchařku, vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala a na jednoho šťastlivce navíc čeká odměna v podobě nového vybavení do kuchyně v hodnotě 10 000 korun. Rozhodněte o nejlepším posluchačském receptu desetiletí Pochoutkového roku. Hlasujte a vyhrajte až do konce října na webu pochoutkovýrok.cz. Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.

0: Český rozhlas Sever s vámi, teď to vezmeme směr Roudnice nad Labem, tam můžeme přijet autem, autobusem, vlakem nebo lodí, ale hlavně s Alenou Škraňkovou.
1: Příběhy severočeských měst a obcí.
2: Město Roudnice nad Labem najdete na Litoměřicku, na levém břehu řeky. Je to jedno z nejstarších českých měst. Původní název Rudník či Roudnice je údajně odvozený od vyvěrajícího rudného pramene. Historické jádro města a jeho okolí je chráněné jako městská památková zóna. Roudnický Lobkovický zámek, ten se může pochlubit hodně starou vinařskou tradicí. Ve sklepích zámku se víno vyrábí bez přerušení už od roku 1603. Historie výroby vína a pěstování révy na Roudnicku ale sahá už do 12. století. V bývalé zámecké jízdárně sídlí od roku 1965 Galerie moderního umění. Představují se tam díla klasiků českého moderního umění. A ještě se zastavím u Roudnického mostu. Původní most byl třetím nejstarším kamenným mostem v Čechách a prvním přes řeku Labe. Vystavěli ho v letech 1333 až 1340. Most přečkal několik povodní, ale během 30leté války byl nevratně poškozený a postupně chátral. A tak ve 20. století postavili v Roudnici nový most. Do Roudnice tradičně přijíždějí tisíce lidí každý rok v září, kdy se tam koná roudnické vinobraní.
1: Příběhy severočeských měst a obcí na Českém rozhlase Sever.

Krásný den s Českým rozhlasem Sever. Zprávy v celou se blíží, v nich se dozvíte, že policisté v našem kraji kontrolovali, jak se řidiče věnují řízení. Podrobnosti za chvíli, ale docela. Ještě stihneme jednu melodii, kterou fakt miluji, a tuhle písničku si zesilte. Stojí za to. Popelky, Karel Černoch.

0: 7 hodin.
1: Český rozhlas Sever. Zprávy.
0: Policisté v Ústeckém kraji kontrolovali, jak se řidiči věnují řízení. U Ústeckého krajského soudu začíná dnes hlavní líčení v případu vraždy Batolete v ubytovně na Lounsku. Soud zamítl dopsání 17 lidí na volební seznam Moldavy. U dvou dalších rozhodl o zapsání. Ráno čekáme mlhy, přes den jasno nebo polojasno, odpoledne i oblačno a k večeru místy déšť. Teploty dnes naměříme do 16 stupňů. Jsou tu zprávy a Barbora Kučerová. Dobré ráno. V souvislosti s celorepublikovou akcí s názvem Roadpol rozdali policisté na silnicích v Ústeckém kraji řidičům pokuty v hodnotě téměř 500 000 korun. Informoval o tom včera mluvčí krajské policie Tomáš Frolík. Policisté se zaměřovali hlavně na nepozornost za volantem, rychlost vozidel a jejich technický stav, nebo jestli jsou osoby v autě připoutané.
2: Celkem policisté podle Frolíka zkontrolovali téměř 1050 vozidel a zjistili 332 dopravních přestupků. Využívali taky systém CEPAN, ve kterém ověřovali, jestli řidiči nemají nedopravení.

0: Platky na pokutách u celní nebo finanční správy. Ty zjistili v 10 případech. Řidiči na místě uhradili dohromady přes 13 000 korun. Kateřina Kučerová, Český rozhlas.
1: U Ústeckého krajského soudu začíná dnes hlavní líčení v případu březnové vraždy Batolete na ubytovně v Drahomyšli na Lounsku. Obviněný je otec dítěte, který byl podle policie pod vlivem alkoholu i drog. Hrozí mu až 20 let vězení, případně i výjimečný trest. Ústecký krajský soud zamítl návrhy 17 lidí na dopsání do seznamu voličů Moldavy na Teplicku. Starosta David Leitermann z ODS je vyškrtl před konáním voleb. Podle něj v obci fakticky nežijí nebo se k trvalému pobytu přihlásili účelově před volbami. Usnesení je zveřejněno na úřední desce soudu. Soud včera taky rozhodl o doplnění dvou voličů na seznam.
2: Z žádosti uspěli Josef Houdek a Tomáš Houdek. Ten zároveň kandidoval za Hlas obce. Podle soudu bylo jejich vyškrtnutí nezákonné. K trvalému pobytu jsou hlášeni na úřední adrese obecního úřadu už delší dobu, tedy nikoliv v souvislosti s aktuálními volbami. Teď můžou podat podnět na neplatnost voleb. Podle Tomáše Houdka to on i jeho otec udělají. Z Moldavy Jana Vitásková, Český rozhlas.
1: Americký prezident Donald Trump by se mohl setkat se svým severokorejským vůdcem Kim Jong-unem. Šéf Bílého domu připustil, že se to může stát během jeho plánované cesty do Asie. V listopadu poletí na summit Asijsko-pacifického hospodářského společenství v čínském Shenzhenu. Trump dodal, že si s Kimem rozumí a že by takové setkání bylo vzrušující.
3: Počasí.
1: Dnes bude jasno až polojasno, ráno a dopoledne čekáme místy mlhy. Odpoledne začne od západu přibývat oblačnosti a večer čekáme místy déšť. Nejvyšší denní teploty naměříme mezi 13 až 16 stupni, na horách 9 až 12 stupni Celsia.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.
4: Příjemnou a pohodovou jízdu za všech povětrnostních podmínek vám přeje Tomcat, český výrobce pneumatik s doživotní zárukou. www.nejlevnějšípneu.cz, sponzor programu.
3: Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
1: Aktuálně máme nahlášenou nehodu v Litoměřicích v ulici Mezibraní. Srazila se tam dvě osobní auta a brání tak průjezdu. Na místě už zasahuje policie. Přeju vám příjemnou cestu a příjemný poslech.
3: Zelená vlna, známe lepší cestu.
5: Čtyři minuty po sedmé posloucháte Český rozhlas Sever. Když se řeknou Krušné hory, co vás jako první napadne? Mně osobně Hluboké lesy, Fláje, Rudolice v horách. Tam to mám nejradši a třeba vůbec neznám západní část Krušných hor. Stále je co objevovat a my dneska krásy Krušných hor budeme objevovat s hostem, který přijde k nám do studia po 11. dopolední. Přivítáme u nás Petra Mikšíčka, cestovatele, fotografa, spisovatele a právě milovníka Krušných hor. Tak se toulejte s námi. Teď už je znovu čas na písničky, které nestárnou. Budou tu Rangers a Alice Springs.
3: Dobré ráno se Zdeňkem Lukeslem.

0: Krásný den, 12 minut po 7. posloucháte Český rozhlas Sever v úterý 13. října. Svátek má Renata, milé dámy, užijte si dnešní den všechno nejlepší. V tuto chvíli je čas otevřít dnešní kalendárium, abychom se trošičku blíže seznámili s tím dnešním dnem.
1: Zvítězila pravda a láska. Yes,
2: we can. Úterý 13. října. Svátek slaví znovu zrozená. Všechno nejlepší je Renátám. Tady je Petr Jungmann. První báňská škola, nejen v Čechách a na Moravě, ale tehdy i na světě, byla založena patentem císaře Karla VI. Před 310 lety v roce 1716. Jejím sídlem se stalo krušnohorské stříbrné město Jáchymov a zakladatelem báňský inspektor Jan František Lauer. Toleranční patent, který vedle římskokatolického umožnil existenci dalších dvou křesťanských vyznání, vydal rakouský panovník císař Josef II. V roce 1781, to je 245 let. Legendární Bob Dylan získal před 10 lety v roce 2016 Nobelovu cenu za literaturu a stal se prvním skladatelem, který získal toto prestižní ocenění.
3: The Nobel Prize was given out today to a liberal person who works at the United Nations who nobody has ever heard of.
2: A Donald Trump tu svoji zase nedostal.
3: And we will not forget, Norway, that you didn't give this prize.
2: Nejstarší československá folková skupina Spiritual Quintet odehrála před 5 lety poslední koncert v pražské Lucerně. Mnoho našich občanů začalo mít před 5 lety velké starosti.
4: Říkám si, že to je jenom zlej sen.
2: Firma Bohemia Energy z 900 tisíci odběrných míst oznámila, že ukončí svoji činnost.
4: Především ale myslím, že si zaslouží omluvu naši zákazníci.
2: 85 má legenda pop music, polovina slavných Simon & Garfunkel, Paul Simon. Kulatých 70 dneska slaví filmová a televizní kritička Mirka Spáčilová. A 55 má filmová hvězda Borat, diktátor, anglický komik Sacha Baron Cohen. A já přeju hezký den.
5: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.

0: Dvě minuty po čtvrt na osm. Český rozhlas Sever s vámi. Házenkáři extraligových Lovosic mají odléto nového trenéra Petra Mašáta. My se s ním seznámíme už za pár minut.
1: Počasí.
0: Teď se ale seznámíme s dnešním počasem. Aktuálně stále mlhy, teploty rozdílné, třeba jen jeden stupeň nad nulou hlásíte z Mostu Stelna, dokonce půl stupně pod nulou na Žatecku. Naopak 6 stupňů nad nulou je na Litoměřicku. Jinak dnešní maximální teploty 16 stupňů, teď po ránu mlhavo, zataženo, oblačno, přes den jasno až polojasno. Hezký den.
1: Věděli jste, že Kadaň má k astronomii blízko už od dob Galilea Galileiho? Na tuto bohatou tradici navázala novodobá astronomicko-přírodovědná observatoř na Prostředním vrchu, která vyrostla díky nadšení místních astronomů, městu a zdejšímu gymnáziu. Dnes toto moderní vědecké zázemí zve školy i širokou veřejnost na pozorování slunce, měsíce a noční oblohy. A právě odtud pro vás odvysíláme další vydání pořadu Sedmi krásky na nebi. Už tuto neděli od 21 hodin s Jiřím Duškem a Jiřím Kokmotosem v našem vysílání. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: tě dokola.
1: 9 minut před 7:30 Český rozhlas Sever s vámi, teď je návštěva házenkářů. Házenkáře extraligových Lovosic převzal v létě nový trenér Petr Mašát. Plzeňský rodák se vrátil z německého angažma a mladý kádr Lovců má postupně připravit na boj o nejvyšší příčky. Aktuálně patří Lovosicím v tabulce 6. místo.
2: Bývalý kouč Jičína se do české nejvyšší soutěže vrátil po delší době, kterou strávil v nižší německé lize.
3: Přišel Aslo do Lovosic a vždycky byl muž se s nějakým extraligovým týmem bojovat o ty nejvyšší příčky a ta možnost teďko přišla, tak jsem tu výzvu přijal. Když mě Lovosice oslovili, tak já jsem mluvil s Romanem Jelínkem, šéf-trenérem tady ty mládeže, který jsme se bavili o nějaký prostě vizi, spolupráci a i ty debaty s nimi prostě mě přesvědčili pro to, abych se šel.
2: Zaujala Petra Mašáta vize budování silného týmu, ve kterém dostávají prostor talentovaní odchovanci. Lovosický klub pracuje na rozdíl od předchozích zaměstnavatelů zkušeného kouče na profesionální bázi.
3: Všechno je otázka peněz, otázka, jak ty lidi v klubu pracují, jakou mají ambici, samozřejmě jakou mají pomoc sponzorů města, kraje a tak dále. A samozřejmě taky jsem o něco starší, že mám tady asi o něco kvalitnější mančov, než jsem byl v Jičíně a ta denní práce je něco jiného, než třeba v těch poloamatérských podmínkách v Jičíně nebo ve Strakonicích, kde ten trenér prostě ten mančov nemá tak často pohromadě. Máte větší možnost s tím mančovem pracovat, když se daří, tak to je každý král, ale když se nedaří, tak máte větší čas prostě s tím týmem celkově nebo individuálně prostě pracovat.
2: Do Lovosic chce přinášet Petr Mašát zkušenosti z Německa, kde sbíral poslední roky inspiraci.
3: Tam ta kultura toho prostředí vůbec ve sportu je trošku jiná, než je třeba v Čechách. Tam opravdu, ať se jedná o Bundesligu nebo ty nižší soutěže, tak prostě tam ty haly jsou plný a ty města tu házenou žijou a je to pěkný potom, když je plná hala a zvítězí se, tak to člověka motivuje. Trénuju vlastně chlapi 11 let, předtím jsem trénoval dorosty v Jičíně, kde jsme měli republikové medaile. Takže samozřejmě člověk jako i věkem nabírá nějaké zkušenosti, ale říkám, je to tím, že prostě tady ten trenér má možnost s tím týmem víc pracovat, o to jít je klidnější, nebo prostě může ty situace řešit trošku jinak.
2: V Lovosicích má Petr Mašát klid a volnost při snaze o koncepční práci. Za čárou při zápasech ale zůstává pořád stejný. Je to bouřlivák, kterého je vidět i slyšet.
3: Mám rád emoce, rád žiju s týmem a nemám rád, když se něčem mluvíme, když a to nefunguje, takže vždycky je potřeba tím hráčům to připomenout tak, aby to fungovalo.
2: Řekl Petr Mašát, od léta trenér házenkářů extraligových Lovosic. David Kalvas, Český rozhlas.
0: Jsme s vámi i na Lovosicku. Český rozhlas Sever, žijeme tu s vámi.

Za 3 minuty, 7:30, vy jste s Českým rozhlasem Sever, dobré ráno, za chvilku zprávy v půl s Bárou Kučerovou. Dozvíte se, že v Liberci budou nové elektrobusy, podrobnosti za chvíli.

0: 8.
1: Český rozhlas Sever, zprávy.
0: Hnutí ANO, které vyhrálo komunální volby v Chomutově, se dohodlo na spolupráci s uskupením Lepší Chomutov. Dohromady mají 12 ze 35 mandátů v zastupitelstvu. Jednání o podobě budoucí koalice ale pokračují. ČTK to dnes řekl lídr strany Radek Vyšín. V Českém středohoří vysadil včera přírodovědci vzácnou rostlinu, zvonkovec liliolistý. Celkem 84 sazenic kriticky ohroženého druhu předpěstovali v botanické zahradě v Teplicích. Řekla to Jarmila Kostyuková z Agentury ochrany přírody a krajiny České republiky. Liberecký dopravní podnik vypsal zakázku na 32 nových elektrobusů. Vyplývá to z věstníku veřejných zakázek. Cena zakázky je 416 milionů korun bez daně. Nabídky můžou zájemci posílat do 13. listopadu. Poslanci se dnes budou zabývat návrhem na zavedení speciální daně na rafinérie. Ministryně financí Alena Schillerová z hnutí ANO doufá, že zákon projde co nejdřív. Jde o jedno z opatření, o kterých vláda rozhodla kvůli rostoucím cenám pohonných hmot. Míru inflace za září dnes oznámí Český statistický úřad. Podle odhadů stoupla meziročně na 2,5%. Růst spotřebitelských cen zrychluje od června. Ovlivňuje je hlavně zvyšující se cena ropy, která tlačí nahoru ceny energií a paliv. Fotbalisté Slavie večer nastoupí v Lize mistrů v Baku proti Sabahu. Utkání Ligy mistrů Sabah Slavie začne v Baku v 18:45. Dnes bude jasno až polojasno, večer očekáváme déšť a teploty do 16 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
0: V Lovosicích na silnici 1/15 na 31. kilometru je dnes průjezdný pouze jeden jízdní pruh z důvodu údržby a opravy vozovky. Jeďte opatrně.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: 2 minuty po 7:30 posloucháte Český rozhlas Sever, tak zahrádkáři se teď asi nejvíc dohodují, jestli hrabat nebo nehrabat, nebo nechávat listí na zahrádce, nebo to schrabat. Rozhodně, pokud schrabete, což je asi dobrá věc, tak to listí nepalte, protože v tom listí mají úkryt živočichové, mnoho užitečných živočichů a samozřejmě není to nic příjemného. Ani pro sousedy, když pálíte listí, ani se to nesmí. Hezký den vám všem, hezké dobré ráno i s písničkami, které nestárnou. Za chvíli Brontosauři, teď Ilona Čáková.

0: Pěkný den s Českým rozhlasem Sever. Tohle byla písnička, abyste si po ránu také zaspívali. Máme 8 minut po půl osmé. Tak co jste včera dělali? Byli jste si třeba zacvičit, dávali jste na sebe pozor. Já si myslím, že po včerejším pořadu Dáme řeč si na sebe bude dávat pozor mnohý z vás, protože včera jsme probírali nehody při sportu a dozvěděli jsme se spoustu kuriozních nehod. Dovolala se k nám i posluchačka Marie z Kamenického Šenova.
1: Můj manžel teda začal už v raném mládí sportovat, nejdřív se zabýval boxem a v 18 už začal spírat. Můžu vám říct, že teda měl nějaký drobný úrazy, takový to nepotřebovalo nějaký zásahy, sanitin a tak dále, ale jak se říká sportem k trvalé invaliditě, tak manžel spíral, až do samého, dá se říct, stáří. V 75 už byl zdvižený prst, asi tam nahoře někdo řekl dost. Měl asi 6 operací.
0: Aj.
1: První koleno za rok, druhé koleno, dvakrát páteř, kyčel, 4x kýlu. Takže tak, jak nepotřeboval sanitu za mládí, tak teď sanity k nám, co jezdili, už nepotřebovali ani navigaci. Ale všechno to ustál. A dneska teda právě tou silou vůle a že ještě nechce být tak jako stranou, tak chodí teda na procházky, doma jezdí na rotopedu, sem tam si ještě zajdeme na taneček a tak ta jeho sportovní vůle ho udržuje stále při životě.
0: Ano, a doufám, že dneska přinesete i vy další inspirující příběhy. Dnes se vás budu ptát na sourozenecké vztahy. Kolik máte sourozenců, jaké s nimi máte vztahy, jak často se vídáte, voláte si, pomáháte si, pohádali jste se někdy v dospělosti se svým bráchou nebo se svou ségrou. To všechno dneska probereme po 9. hodině. Už teď můžete psát maily na damereč@rozhlas.cz. Těším se na vaše příspěvky. Hezký den.

0: minutu před 7:45 posloucháte Český rozhlas Sever, zvonovec liliolistý. Dovedete si ho představit? Tak je vysoký zhruba metr, voní a v Česku ho zbývá jen kolem 500 kusů. Ochranáři vysadili 80 sazenic této květiny na louce na Ústecku. Musí chránit plot a my se na toto místo vydáme za chvíli.
1: Počasí.
0: Teď si řekneme něco o počasí. Po ránu už nám místy mrzlo, teploty byly pod nulou. Například na Žatecku stále ty teploty kolem nuly jsou. 5 stupňů nad nulou máme teď v Ústí nad Labem, po ránu máme teď mlhy. Nejvyšší denní teploty budou do 16 stupňů, bude jasno až polojasno, k večeru se nám zatáhne. Hezký den.
1: Český rozhlas Sever.

0: 12 minut zbývá do 8 hodiny, vy jste s Českým rozhlasem Sever, popřejme této květině dostatek živé vody. Na Babinských loukách na Ústecku se včera čekalo na sazenice zvonovce liliolistého, velmi vzácného druhu květiny, který u nás roste jen na 5 místech. Přivezli je botanici z Teplic a spolu s ochranáři z Agentury ochrany přírody a krajiny jich vysadili 84. Vyrostly ze semen sebraných přímo na této louce. O jejich dopěstování se postarala botanická zahrada v Teplicích.
1: Je to docela snadno pěstovatelná rostlina, klíčí krásně, roste krásně. Vlastně jediný, co ji ohrožuje v kultuře, tak jsou slimáci, takže se musí na to doopravdy dávat pozor. Vlastně poprvé docela nám to zdecimovala vlastně nájezd těch slimáků. Prostě musí se to obsypávat těma granulema, připravovat ten substrát tak, aby tam prostě ty slimáci nechodili.
2: Popsal ředitel botanické zahrady v Teplicích Jan Ptáček. Ve volné přírodě ale může být situace jiná.
1: Myslím, že největší to ohrožení, který na něj působí, je to sucho, protože když pak několik měsíců neprší a jsou do toho ty extrémní teploty, tak to jako dává jako kterákoliv jiná rostlina špatně, zvlášť když je prostě pod nějakým stresem z toho, že něco cokoliv může okusovat.
2: Na louce rostliny chrání oplocení. Proč je potřeba, vysvětluje botanička Jarmila Kostikuková.
3: Když kvete velice chutná sparkaté zvěři, opravdu dřív, než tady ta oplocení bylo, tak tady zůstaly jenom okusané pahýly, takže aby ten zvonovec mohl vykvést a zaplodit a vlastně vytvořit semínka, proto je nutné všechny lokality v České republice oplocovat, i jak ty lesní populace jsou oplocené, tak potom i tady na louce to vlastně působí tak trochu bizarně.
2: Kromě zvěře ohrožují rostliny i hlodavci. Chemikálie se v přírodní památce ale používat nesmějí. Jak se tedy chrání, popisuje Kostikuková.
3: Zvonovec má takový stluslý kořen, který zřejmě chutná těmhle hlodavcům, tak tady máme bydýlka pro dravce, aby vlastně měli si kam usednout a případně mohli se po nějakém tom hraboši vrhnout. A potom tady jsou dva podzemní plašiče ultrazvukové, které by taky měly trošku ty krtky a hrabuše odpuzovat. A je docela zajímavé, že když jsme dnes přijeli na tu lokalitu, tak byly oba dva nějaké vyhrabané, takže se to těm hlodavcům určitě nelíbí a snaží se toho zbavit.
2: Jestli se výsadba uchytí, ukáže příští jaro, kdy ochranáři rostliny znovu zkontrolují. Z Ústecka Jakub Kalav, Český rozhlas.
4: Jsme s vámi i na Ústecku. Český rozhlas Sever, žijeme tu s vámi.

0: Chtělo to 6 let píle, nadšení a spoustu másla. A na světě je nová unikátní kuchařka, vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala. Najdete v ní recept na Josefovu a Patrikovu vánočku, jedinečné vanilkové rohlíčky nebo čokoládové kostky. 50 těch nejlepších vánočních receptů, včetně těch bez lepku a bez laktózy. Novou kuchařku vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz. Vydává Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu.
1: Milujeme Vánoce. Váš Josef Maršálek
2: a Patrik Rozehnal.

0: Český rozhlas Sever, zprávy.
1: Jedno Ústí zahájí jednání s opozicí, nabídne jí místa ve výborech zastupitelstva. Louny dokončily přestavbu základní školy Přemyslovců za téměř 100 milionů korun. Hnutí Duha bude omluvu poslance Turka vymáhat exekučně. Dnes ráno čekáme mlhy, přes den jasno nebo polojasno, odpoledne i oblačno. K večeru bude místy déšť. Teploty dnes naměříme do 16 stupňů. Jsou tu zprávy a Barbora Kučerová. Dobré ráno. Vítěz voleb Jedno Ústí představí opozici své představy o vedení města. Budoucí primátor a jediný vyjednavač Tomáš Vohryska se tento týden plánuje sejít se zástupci Hnutí ANO, Vaše Ústí s podporou za lepší Střekov, koalice ODS a Lidovců a také s SPD. Všem chce nabídnout místa v kontrolním a finančním výboru. Hnutí ANO by mělo mít předsedu kontrolního výboru. Vohryska bude jednat i o vedení města a městských obvodů.
2: Takže já budu vyjednávat i koalice na obvodech a finální schválení má na starost koordinační rada. Já předpokládám, že finální schválení bude příští pondělí.
1: Jen v centrálním obvodu nebude Jedno Ústí díky velké většině zastupitelů skládat koalici. Na severní terase má těsnou menšinu, na Střekově těsnou většinu a v Neštěmicích vyhrálo volby hnutí Vaše Ústí s podporou za lepší Střekov. Lounská radnice dokončila nástavbu dvou pavilonů a obnovu tělocvičny i jejího zázemí na základní škole Přemyslovců. Práce trvaly od loňského června a podle mluvčí města Pavly Kutlu vyšly na téměř 100 milionů korun. 40 milionů pokryla dotace z Fondu spravedlivé transformace. Ekologické hnutí Duha se chce znovu obrátit na soud kvůli omluvě poslance Filipa Turka.

0: Turka za motoristy, potvrdila to mluvčí organizace Eva Pernicová. Soud Turkovi nařídil, aby se hnutí omluvil za tvrzení, že kvůli jeho aktivistům zemřeli při povodních lidé. Členy spolku navíc označil za parazity, které je potřeba deratizovat. Poslanec sice na svém Facebooku zveřejnil na začátku října video, ve kterém se omlouvá. V popisku videa ale přidal několik dalších útoků vůči spolku. Podle hnutí tak nedodržel to, co mu nařídil soud. Sport. Fotbalisty Slavie čeká v této sezóně Ligy mistrů první utkání na hřišti soupeře. V azerbajdžánském Baku nastoupí proti Sabahu. Hrát se bude od 6:45. Oba týmy jsou zatím bez bodu. O stylu soupeře mluví slavistický trenér Jindřich Trpišovský. Počasí. Dnes bude jasno až polojasno a odpoledne ještě budou místy mlhy. Bude od západu přibývat oblačnosti a večer čekáme místy déšť. Nejvyšší dnešní teploty budou 13 až 16 stupňů, na horách 9 až 12 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
0: V Žatci v ulici Husova havarovala dvě osobní auta, tak tam počítejte se zdržením a místem projíždějte se zvýšenou opatrností. Příjemnou cestu a příjemný poslech.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
2: Čtyři minuty po osmé posloucháte Český rozhlas Sever. Na to, že v obchodech platíme kartou, mobilem nebo chytrými hodinkami, na to už jsme si zvykli, ale banky teď testují nový způsob placení. Nová technologie umožňuje zaplatit pouhým přiložením nehtu k terminálu. Speciální čip se ukryje pod manikuru a funguje bez baterie, bez nabíjení, bez kabelů, ten čip taky odolává vodě a potu. Pak můžete říkat, že máte tolik peněz, co by se za nehet vešlo. Hlavně si nesmíte ostříhat nechty s čipem. Hezké ráno i s písničkami, které nestárnou. Budou tu Helena Vondráčková a také holky.
1: Dobré ráno se Zdeňkem Lukeslem.

0: 10 minut po 8. Posloucháte Český rozhlas Sever. Teď nás čeká dobrodružná výprava za krokodýly. Zajímavosti s nimi v učebnicích nenajdete. Našel je Martin Písařík.
1: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
2: Věděli jste, že krokodýly polykají kameny? Krokodýly jsou velmi starý řád plazů, do kterého patří i gaviálové, kaimani nebo aligátoři. Mimo ptáků jde o jedinou skupinu živočichů z nadřádu Archeosauria, do které kdysi patřili i druhohorní dinosauři. Krokodýlové jsou tak jejich přímými potomky a při pohledu na ně opravdu můžete mít pocit, že jste zpátky v pravěku. Krokodýly jsou buď masožraví nebo všežraví a vědeckým zkoumáním se přišlo na to, že pojídají dokonce kameny. Důvodů je hned několik. Mohou pomáhat s trávením potravy, s likvidací parazitů nebo mohou být zdrojem minerálů. U krokodýlů se však prokázalo, že kameny polykají ještě kvůli něčemu jinému. Využívají je jako zátěž při potápění, podobně jako potápěči kovová závaží. Z balvany v žaludku totiž krokodýl vydrží pod hladinou skoro jednou tak dlouho než bez nich. A proč to dělá? Aby mohl déle číhat na svou kořist. Každým vynořením nad hladinu kvůli nádechu totiž rozčeří vodu a dá o sobě vědět. Z kameny v břiše však vydrží pod hladinou i přes půl hodiny.
1: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem.

0: 9:15. Český rozhlas Sever s vámi. Slavíme narozeniny polokulaté. Dneska americký zpěvák Paul Simon slaví 85. narozeniny. Získal několik cen Grammy, prodal miliony desek, blízko má taky k Praze. Na pozvání Václava Havla sem přijel třeba v roce 1990. My se jeho kariéře budeme věnovat za pár minut.
1: Počasí.
0: Teď něco o dnešním počasí, zatím zataženo oblačno, zatím teploty třeba pod nulou v Žatci, těsně pod nulou, 1 stupeň nad nulou nám hlásíte na Litvínovsku a 3 stupně nad nulou máme ve Šluknovském Výběžku. Dnešní maxima 16 stupňů, ale až se nám rozpustí mlha, jinak po ránu mlhy, přes den jasno či polojasno, k večeru se zatáhne. Hezký den.
1: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.
2: Naším dnešním hostem bude herec Jan Zadražil.
1: Alex a host. Dnes od 13 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Sever, rádio vašeho

0: 11 minut před půl devátou. Hodně štěstí, zdraví. Zdravíme až za velkou louži americkému zpěvákovi Paulu Simonovi, je 85. V 60. letech ho proslavilo folkrockové duo Simon a Garfunkel. Kvůli vzájemným neshodám se Simon později vydal na solovou dráhu. Za skoro 70 let dlouhou hudební kariéru získal 16 Grammy. Simon už několikrát zavítal do Prahy, vůbec poprvé před 25 lety, kdy ho sem pozval Václav Havel.
1: Dovolte mi, abych uvedl svého přítele Paul Simona.
2: Simon do Prahy na Havlovu žádost přijel jako zahraniční pozorovatel voleb. Návštěva ale nezůstala jenom u politiky. Před zaplněným staroměstským náměstím po Havlově projevu zaspíval jeden z hitů dua Simon & Garfunkel, The Sound of Silence. Zpěvák u sebe tehdy neměl kytaru, a tak si ji půjčil od české hudebnice Dagmar Voňkové. Z nástroje sundal kapodastr, který slouží k přimáčknutí strun. Při letošním pražském koncertu ho Simon Voňkové po víc než 25 letech vrátil. S Václavem Havlem se tehdy Simon neviděl poprvé. Setkali se už v únoru 1990 při Havlově návštěvě Spojených států. Simon během koncertu na počest tehdejšího československého prezidenta zaspíval v newyorské katedrále svatého Jana píseň Bridge Over Troubled Water. S prvními skladbami začal už v 50. letech ve škole v newyorském Queensu, kde mezi spolužáky potkal Arta Garfunkla.
3: Well, I began writing songs when I was 13 years old.
2: Stali se z nich nejlepší přátelé. Hudbou byli schopní trávit hodiny. Nakonec Simon s Garfunklem založili duo Tom a Jerry. V 16 letech vydali první hit Hey Schoolgirl, píseň, která je dostala do hitparády. Simon si v hudebních počátcích vyzkoušel taky sólovou dráhu. Ještě jako netolik slavný zpěvák a skladatel se za ní vydal do anglického Londýna. Zpíval tam ve folkových klubech. Za svoje první vystoupení tehdy dostal 3 libry. V Británii napsal jeden z prvních hitů pozdějšího dua Simon Garfunkel. Pojmenoval ho Homeward Bound, tedy na cestě domů. A domů, tedy zpět do Spojených států a ke koncertování s Garfunklem, se nakonec z Londýna v polovině 60. let vrátil i Simon. Tentokrát už oba vystupovali jako známé duo Simon and Garfunkel. Měli ale dlouhodobé neshody a v roce 1970 začal Simon opět zpívat sám. Čas od času, ale ještě s Garfunklem společně vystupoval. Jiří Chábera, Český rozhlas.
4: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.

Za 8:55. Hezký den s Českým rozhlasem Sever. Barbora Kučerová už pomalu, ale jistě přichází. Zprávy v půl také. A v nich se dozvíte, že v Roudnici nad Labem na silnici přibyly nové plastové ostrůvky. Tak, abyste do toho nevletěli, upozornění už za chvíli. Krásný den.

které se trápí, potřebuje vědět, že si má s kým promluvit. Ústecký kraj proto pomáhá školám vytvářet bezpečné prostředí a podporuje pedagogy, školní, poradenská pracoviště i krizovou pomoc. Na prevenci a podporu duševního zdraví ve školách letos vyčlenil více než 19 milionů korun. Protože když děti potřebují pomoc, důležité je všimnout si toho včas. Ústecký kraj chrání duševní zdraví našich dětí.

0: Český rozhlas Sever. Zprávy.
1: V Třebíského ulici v Roudnici nad Labem přibyly na silnici nové plastové ostrůvky. Ty mají podle technické studie hlavně sklidnit dopravu. Informoval o tom mluvčí města Jan Vancl. Dočasné prvky mají také za úkol zpomalit sakování dešťové vody. U Ústeckého krajského soudu začíná dnes hlavní líčení v případu březnové vraždy batolete na ubytovně v Drahomyšli na Lounsku. Obviněný je otec dítěte, který byl podle policie pod vlivem alkoholu a drog. Hrozí mu až 20 let vězení, případně i výjimečný trest. Už po 8. můžou lidé podpořit onkologicky nemocné prostřednictvím sbírky použitých vánočních ozdob. Pořádá ji Liberecké centrum Amélie. Využije je při vánočním charitativním prodeji. Jeho výtěžek použije na pomoc lidem s rakovinou a jejich rodinám. Míru inflace za září dnes oznámí Český statistický úřad. Podle odhadů stoupla meziročně na 2,5%. Růst spotřebitelských cen zrychluje od června. Ovlivňuje je hlavně zvyšující se cena ropy, která tlačí nahoru ceny energií a paliv. Ve městech a obcích dnes pokračují povolební vyjednávání. V Praze se vítězné hnutí STAN sejde s Prahou Sobě a pak s Piráty. To stejné plánují udělat i zástupci Spolu, kteří skončili v hlavním městě druzí. Dojednané už jsou po včerejšku koalice v Liberci a v Karlových Varech. Dnes bude jasno až polojasno, večer očekáváme déšť a teploty do 16 stupňů.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
1: V Mostě na kruhovém objezdu v ulici Jana Průchy se srazila dvě osobní auta a policie tam aktuálně vyšetřuje nehodu. Tak jezděte opatrně.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Dvě minuty po 8:30 posloucháte Český rozhlas Sever. Teď se dívám na výhled počasí na tento týden. Tak do toho čtvrtka by mělo být hezky, pak se zatáhne a meteorologové dokonce varují, že přijde docela silné ochlazení, hlavně na horách, a hlavně na horách o víkendu by mělo sněžit. No, necháme se překvapit, jak to nakonec dopadne. Hezký den, hezké ráno všem, i s písničkami, které nestárnou. Za chvíli Ivone Přenosilová, teď Michal Hrůza.
3: Náš svět promění se hned, když zavřeš oči, budu vyprávět o tom, jak nekonečné jsou hvězdy.

0: krásný den, pochodem vchod vstříc novému dni, 7 minut po půl deváté. Co přinese dnešní den, tedy s datem 13. října, jukneme na to. U krajského soudu v Ústí nad Labem dnes začne hlavní líčení v případu vraždy dítěte na ubytovně v Drahomyšli na Lounsku. Z činu se zpovídá otec dítěte, který byl v době činu podle policie pod vlivem alkoholu i drog. Za skutek mu hrozí až 20 let vězení, případně i výjimečný trest. Podrobnosti uslyšíte v našem odpoledním vysílání po 14. hodině. Dnes si můžete zajít na příjemný koncert do přesunutého kostela v Mostě, na něm vystoupí solisté divadla Josefa Kajetána Tyla v Plzni, Pavel Klimenda a Lukáš Ondruš společně s renomovanou kytaristkou Soňou Vimrovou. Toto originální uskupení přináší pestrý hudební program, ve kterém se potkávají klasické melodie, pop, folk i muzikálové písně, jako třeba z muzikálu Bídníci, Jesus Christ Superstar či Rebelové. Koncert na Hravé struně v Mosteckém kostele začíná v 18 hodin. A v Chomutově dnes začíná zajímavá výstava. V galerii Špejchar bude Echoes Black and White, výstava renomovaného českého fotografa Pavla Máry, který se na svých snímcích zaměřuje na osobité zachycení lidských těl a tváří. V Chomutově představí výběr ze 40 let své tvorby. Výstava potrvá až do 28. listopadu. Hezký den vám všem.
1: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: Minutu před 8:45 posloucháte Český rozhlas Sever. Jedno Ústí má jasno o složení městské rady v krajském městě. Jak bude vypadat, detaily uslyšíte v našem vysílání už za okamžik.
1: Počasí.
0: Teď detaily o dnešním počasí. Aktuálně stále mlhavo. Radarové snímky ukazují, že je to bez deště. Aktuální teploty jsou kolem 2 stupňů nad nulou na Chomutovsku. 5 stupňů máme v Ústí nad Labem. Dnešní maxima budou do 16 stupňů, teď po ránu mlhy. Přes den jasno nebo skoro jasno. Hezký den vám všem.
1: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.

0: Za 12 minut 9. hodina, vy jste s Českým rozhlasem Sever, i nadále hezké dobré ráno. Stejně jako v Ústí nad Labem, tak třeba i v Dubí nebo Úštěku budou vládnout vítězná uskupení bez koaličních partnerů. Povolební vyjednávání se už posunula v dalších městech. Změnu čekají Litoměřice. Aktuální informace má teď ve studiu redaktorka Gabriela Hautfoglová. Hezké ráno.
1: Pěkné ráno.
0: Vítěz v krajském městě, volební koalice Jedno Ústí, včera jednal o tom, jak povede město. Jaké jsou tedy závěry?
1: Tak už je jasné složení rady města. Primátorem bude lídr a ředitel městských služeb Tomáš Vohryska, který kandidoval jako nezávislý. Jeho náměstky budou dosavadní zastupitelé Karolína Žákovská z Proústí a Petr Křivan za UFO. Dále expertka na strategické řízení lidských zdrojů, projektové řízení a rozvoj organizací Zdena Černá za Starosty. Mezi dalšími pěti radními budou mít své zástupce i Piráti, TOP 09 a Naše Česko. Zelení jako další člen této volební koalice městského radního mít nebudou. Jediný jejich zvolený zastupitel Dušan Oslej je totiž zároveň lídrem v obvodu Severní terasa, kde má Jedno Ústí jako vítěz těsnou menšinu.
0: Jak tedy bude vypadat vedení čtyř ústeckých obvodů?
1: Tak Tomáš Vohryska zatím pouze řekl, že starostou centrálního obvodu, kde má Jedno Ústí jasnou většinu, by měl být Marek Koníř za STAN. Je to specialista na strategický rozvoj měst a mentor startupů. O postupu jednání v dalších obvodech koordinační rada ještě nerozhodla. Připomenu jen, že v Neštěmicích vyhrálo hnutí Vaše Ústí s podporou Za lepší Střekov. Starostka Iveta Tomková tam chce s vyjednáváním počkat až na to, až vlastně Jedno Ústí představí své záměry o vedení celého města.
0: A jaké tedy má plány?
1: Budoucí primátor a jediný vyjednavač Tomáš Vohryska se chce postupně sejít se zástupci všech dalších uskupení v novém zastupitelstvu, tedy s hnutími ANO, už zmíněným Vašem Ústí s podporou Za lepší Střekov, Spolu pro Ústí, což je ODS a Lidovci, a taky s SPD. Všichni by podle něj měli mít své lidi v kontrolním a finančním výboru zastupitelstva a Vohryska předpokládá, že příští pondělí by mohlo být vše vyjednané. Ustavující jednání zastupitelstva by pak mohlo být začátkem listopadu.
0: Pojďme už do dalších měst, kde také budou vládnout pouze vítězové voleb.
1: Tak už ve zmíněném Dubí na Teplicku a Úštěku na Litoměřicku. V obou městech sice vítězové díky suverénní většině mandátů nebudou uzavírat koalice, ale i dál chtějí spolupracovat s dosavadními koaličními partnery.
0: A v jakých městech se naopak vedení na radnici změní?
1: Tak v Litoměřicích chce vítězná ODS postavit koalici bez hnutí ANO, které mělo dosud starostu. Podobně to možná bude v Děčíně. Tam o koalici bez hnutí ANO jednají starostové, Volba pro Děčín, ODS a Náš Děčín. Dosavadní primátor Jiří Anděl za ANO také předložil některým uskupením svou nabídku, ale čeká, jestli vlastně nakonec neskončí v opozici.
0: My děkujeme za informace a naslyšenou.
1: Pěkné ráno.
2: Český rozhlas Sever, žijeme tu s vámi.
3: Jsme jako moře a sůl, to k sobě patří. Jsme spolu voda jak živá, jsme prostě bratři.

jsme bratři, ano. Po 9. hodině budeme probírat sourozenecké vztahy. Kolik máte sourozenců, jaké máte vztahy, voláte si, navštěvujete si, pomáháte si. Už po 9. v pořadu dáme řeč, ale nejdřív zprávy v celou, v nich se dozvíte, že náhradní expozice Muzea getta Terezíni letos vznikne v magdeburských kasárnách. Podrobnosti už za chvíli.

0: 9 hodin.
1: Český rozhlas Sever. Zprávy.
2: Po volbách se nejspíš změní vedení města Osek na Teplicku. Náhradní expozice Muzea Getta v Terezíně letos vznikne v Magdeburských kasárnách, kde muzeum kvůli rekonstrukci se zavře na 3 roky. Zásady územního rozvoje Libereckého kraje čeká změna. Dnes ráno jsou stále mlhy, přes den bude jasno nebo polojasno, odpoledne i oblačno a k večeru místy déšť. Teploty dnes naměříme do 16 stupňů. Jsou tu zprávy a Barbora Kučerová. Dobré dopoledne. V Oseku na Teplicku zvítězila dosavadní opozice. Uskupení Sport a zdraví pro Osek získalo 8 mandátů v 21 členém zastupitelstvu. Pro povolební vyjednávání oslovilo 3 další nezávislé subjekty, říká lídr uskupení Sport a zdraví pro Osek Jiří Macháček, který v minulosti už 4,5tisícové město vedl.
3: Takže je to společně pro Osek, srdcaři a nezávislý pro Osek. Tam jde o to, jak prostě se teďka všichni dohodneme a jestli ty kompromisy, které bude muset udělat, budou přijmutý, tak bychom příští týden mohli podepsat už i koaliční smlouvu.
2: 2. října se muzeum Getta zavře. Budou se stěhovat exponáty. Rekonstrukce začne v příštím roce. Během oprav budou mít návštěvníci možnost se seznámit s historií židovského getta prostřednictvím dočasné ústřední expozice. Památník Terezín ji připravuje v Magdeburských kasárnách. Liberecký kraj upraví zásady územního rozvoje regionu. Dokument udává, kde se má kraj v dalších letech rozvíjet. Nově se do něj zapracuje například koridor pro obchvat Cvikova, přivaděče pitné vody na Frýdlansku, posílení elektrické sítě na Českolipsku nebo protipovodňová ochrana u Andělské hory u Chrastavy, říká náměstek hejtmana Jiří Klápště z TOP 09.
4: Se musí ošetřit, aby se kolem silnice Turnofičín, která se bude stavět, nevyskytly žádné velké průmyslové areály. Je tam jasný požadavek, aby se zamezila výstavba těch hál skladovacích, které jsou třeba známy kolem Prahy, aby ta silnice nebyla něčím, co přinese tento neblahý aspekt, který zničí tu unikátní krajinu ještě víc než samotná silnice.
2: 2 obchodní lodě u pobřeží Bulharska v noci zasáhly drony. Jedno plavidlo se potopilo. Oznámil to bulharský premiér Rumen Radev. Útok se podle něj odehrál v Černém moři zhruba 24 kilometrů od pobřeží země. Neupřesnil, co lodě vezly, ani kam mířily a neuvedl ani to, čí drony mohla plavidla zasáhnout. Na místě potopené lodi ale podle něj zasahuje

0: pátrací tým.
1: Počasí.
0: Dnes bude jasno až polojasno, dopoledne budou ještě místy mlhy, odpoledne začne od západu přibývat oblačnosti a večer čekáme místy déšť. Nejvyšší denní teploty naměříme mezi 13 a 16 stupni. Stav řeky Labe byl dnes v 7 hodin ráno v Ústí nad Labem 120 cm, průtok 85 metrů krychlových za sekundu, předpověď je 115 cm, tendence setrvalý stav. Zajištěný vodní stav v Ústí nad Labem dnes 115 cm.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
0: Na dálnici D8 na 37. kilometru ve směru na Prahu se stala nehoda. Tak tam projíždějte se zvýšenou opatrností a počítejte se zdržením. Příjemný poslech.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: Čtyři minuty po 9. hodině posloucháte Český rozhlas Sever. Sourozence dneska probereme vaše, jaké s nimi máte vztahy, jak často se stýkáte, pomáháte si, pohádali jste se třeba s nimi někdy v dospělosti. Baro, máš sourozence?
0: Mám sourozence, mám mladšího bráchu.
2: Mladšího, to znamená, pořád jakoby se stýkáte, jste v kontaktu?
0: Jsme v kontaktu, pamatuju si, jak jsem ho vodila do školky a zrovna teď o víkendu mě pozval na maturitní ples, takže z bráchy už je chlap. A...
2: Hezky, takže to je krásný. Hádáte se?
0: Ne, nehádáme. Ne. Hádali jsme se dřív, ale teď už není důvod. Teď jsme spíš parťáci.
2: Ano, tak zavolejte 475 212 212, dáme řeč, dáme i písničky, které nestárnou, za chvíli Pavel Novák, teď Pavol Habera.
1: Dáme řeč se Zdeňkem Lukeslem.

0: Hezký den s Českým rozhlasem Sever. Tak dneska probíráme sourozence, jaké s nimi máte vztahy, kolik jich máte, jak často se stýkáte. Já mám jednoho bráchu, myslím, že vztahy máme standardní, normálně se navštěvujeme, zdravíme, prostě pohoda, je o 6 let mladší, samozřejmě v dětství byly nějaké ty rvačky, souboje, půtky, ale ty hrany už se dost obrousily, takže pohodička. Pohoda, jak je to u vás? Máte víc dětí, hádali se, prali se? Sourozenecké téma si vybrala pro rozhovor s dětmi i kolegyně Petra Beránková.
1: Co to znamená mít sourozence?
2: Sofinku, Seglu.
1: Ano, kdo je to sourozenec?
2: To, kdo je to sourozenec, dáda.
1: Kdo z vás má doma sourozence, bráchu nebo Seglu? Jak se jmenuje ségra?
3: Sofča.
1: Ty máš taky sourozence?
3: Seglu.
1: Jak se jmenuje?
3: Zorinka.
1: Co ty a sourozenec máš?
3: Adélku.
1: A je starší nebo mladší než ty?
3: Starší.
1: Starší ségra?
3: Mhm.
1: Jaká je Adélka?
3: Hezká.
1: Máš sourozence doma?
3: Jo.
1: Jak se jmenuje?
3: Davidek Jílak.
1: Davidek. A Davidek je starší nebo mladší než ty?
3: Starší a já jsem mladší.
1: Zlobí tě někdy Davidek?
3: Jo.
1: Co ti dělá?
3: My se hádáme.
1: O co se třeba hádáte?
3: O hračky, které jsme si my koupili.
1: Máš doma sourozence?
3: Jo.
1: Jak se jmenuje?
3: Elga.
1: A to je?
3: Můj bráška.
1: Ty máš doma sourozence?
3: Ne.
1: A co je výhoda, když nemáš žádné sourozence?
3: Že nemusím dělit o hračky.
0: Tak jste to slyšeli. Tolik malé děti a teď nechám prostor vám dospělým. Zavolejte 475 212 212, dáme řeč. Ptám se na vaše sourozence, kolik máte sourozenců, jestli jste ve styku, jestli jste v kontaktu, navštěvujete se, pomáháte si, nebo jste se i třeba v dospělosti někdy pohádali, tak zavolejte 475 212 212, dáme řeč. Probíráme sourozenecké vztahy. Napsat můžete e-mail na dámereč@rozhlas.cz.

0: Máme řeč se Zdeňkem Lukeslem na Českém rozhlase Sever.
1: Ano, naše telefonní číslo je teď volné. Je mezi vámi vůbec někdo, kdo má nějakého sourozence, jaké máte vztahy, hádáte se, navštěvujete se normálně, nebo je to úplně v pohodě, často se stýkáte. Volejte, jen tak se dostanete do vysílání na 475 212 212. Jak už jsem říkal, s bráchou máme normální vztahy, vím o sobě docela dost, vím, že mezi jeho největší koníčky patří jízda na kole a také fotografování. Tak pojďme na první telefonát. Hezký den, kdo je na telefonu? Dobrý den.
2: Dobrý den, pane Zdenečku, Míra z Mostu, zdravím
1: Dobrý
2: vás.
1: Den, zdravím. Tak já se vás zeptám, vy máte sourozence?
2: Mám sourozence, mám sestru, skvělá, musím říct.
1: Jo, skvělá?
2: Je. Aha, my máme fantastický vztah. Já jsem teda o 10 let starší než ona.
1: Ano.
2: Takže já jsem byl takový její ochránce vždycky. A myslím, musím říct, že máme jako krásný vztah. Já jo? Se to teda aspoň myslím, doufám, že sestra taky.
1: No to uvidíme, možná je zavolá i ségra vaše. A hádali jste se někdy, neoprali jste se?
2: No, tak samozřejmě taky jsme měli nějaké jako neschody, jo, ale myslím si, že to vždycky bylo v takový jako rozumný míře, jo. Pamatuju si vlastně jednou, že mi bourala jako kostky, když byla malá, já jsem stavil něco jsem stavil z lega, ona mi to bourala, tak jsem tou kostkou jí seknul a má, do dneška má jizvičku takhle jako pod okem, takže to je taková moje vzpomínka na naše praní ze ségrou, když mi bourala vlastně, já jsem stavil, ona bourala mi stavebnici z lega, tak to mě teda jako...
1: Tak to
2: mě teda štvala, ale to si myslím, že byla asi jediná taková negativní v podstatě vzpomínka, jinak si myslím, že ten vztah máme krásný.
1: Ano, jakou má přezdívku ségra?
2: Ségra má přezdívku Beruška.
1: Beruška, to je
2: hezký. Taková naše malá Beruška.
1: Hezký.
2: A taková nevinná, něžná Beruška.
1: A stýkáte se normálně třeba, nevím, každý týden?
2: Stýkáme se, každý týden úplně ne, ale máme rodinné takové jako akce, že jo, občas nějaký nedělní oběd a tím, že vlastně ségra má teďko dva kluky, 4 a rok,
1: ano.
2: Tak 4 roky a rok, tak občas samozřejmě se jako jdeme podívat i na ty moje synovce, takže se vídáme, myslím si, že poměrně často. Myslím si, že teď tak v tom věku, kdy ty děti jsou menší, tak to stačí jednou za ten měsíc, jo?
1: Jo, rozumím.
2: Když brečej a jsou upňouraný, ale ne, má hodně děti, takže jako je to fajn.
1: Dobře, tak pozdravujte Berušku a díky za telefonát, mějte se hezky.
2: Taky, mějte se nad kranou.
1: Napsal i Jirka, sestru vídám strašně málo, dělí nás 600 kilometrů, ale vztah máme dobrý, jsou mezi námi 4 roky, což v dětství nebyl moc velký rozdíl a myslím si, že až v dospělosti jsme se zblížili ještě víc. Tak jak je to u vás, vašimi sourozeneckými vztahy, zavolejte 475 212 212, dáme řeč nebo napište mail na dámereč@rozhlas.cz.
0: Každý den vám přinášíme nejnovější informace a aktuální témata, která se dotýkají života v kraji. Poradíme vám, pobavíme vás, nabídneme vám rozhovory s atraktivními hosty a písničky, které nestárnou. Žijeme tu s vámi. Regionální stanice Českého rozhlasu poslouchá každý týden přes 1 000 000 posluchačů. Děkujeme vám. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: Český rozhlas Sever, dáme řeč se Zdeňkem Lukeslem.
1: Zajímají mě vaše sourozenecké vztahy, jak je máte, jak už jsem říkal, s bráchou v pohodě, setkáváme se většinou u rodičů nebo na chalupě, počas přijde k nám na návštěvu, takže taková klasika, bydlíme vlastně kousek od sebe. Pojďme na další telefonát. Standa z Brandýsa nad Labem je na telefonu, hezký den.
2: Hezký den, ahoj.
1: Ahoj, zdravím.
2: Já bych chtěl jenom říct, že já mám s bráchou, my jsme jednovaječní dvojčata.
1: Ano.
2: A máme super vztah. Já nemůžu na něho nechat dopustit a on na mě. Takže super. A jenom bych se chtěl říct, že to je hledně těch dvojčat, že třeba v mládí, třeba když šla nějaká holka po městě, no. Já ji neznal a ona se ze mnou začala líbat a řekla večer se zastav. Tak jsem potom přišel domů a říkám bráchovi, hele, tahle ta, tak se tam tak máš se zastavit, jo? A on jo.
1: A vy jste si podobný teď, jako v dospělosti?
2: Jsme si podobný, jsme úplně...
1: Ano. A našli jste si podobný manželky?
2: Ne. Ale potkáváme se a je to super.
1: Takže se
2: vidí. Takhle bráchové drží spolu.
1: No jasně, pomáháte si, takže v pohodě taky.
2: Tak,
1: díky za telefonát a mějte se hezky. Naschledanou, pozdravujte ho, naschle. Píše i Jitka, mám staršího bratra, vztah nemáme vlastně žádný, shodou životních okolností bydlíme vedle sebe, ale maximum kontaktu je pozdrav. Občas se potkáme u rodičů, ale nebavíme se. Tak to je příběh trošičku z jiného ranku. Jak je to u vás, vaše sourozenecké vztahy, zavolejte 475 212 212, dáme řeč.

0: Český rozhlas Sever, s vámi probíráme sourozenecké vztahy a slavnou sourozeneckou dvojici. Mám na telefonu teda jenom její část, našeho kolegu zpěváka Petra Lifnera. Já tě zdravím, ahoj.
1: Ahoj, hezky všem posluchačům.
0: Já vás znám teda oba, i ségru. Jeden je za 20, a druhý bez dvou za 18. Je to tak? Ségra je mladší, že jo?
1: Mladší asi o 4 3/4 roku.
0: No, ano, tak ano, nějak. Ano, je to. Takže ty jsi spíš chránil nebo spíš ubližoval?
1: Já ji vždycky chráním.
0: Jo?
1: Jo, to víš, jo.
0: Jo, takže ona by nám to potvrdila.
1: No, myslím si, že určitě. Já ti dám číslo a hnedka to bude druhý host.
0: Ano, ano. A prosím tě. Takže, ségra je taky zpěvačka?
1: Ano, taky zpívá, tak zase samozřejmě nedělá všechno stejně, ale taky třeba hraje na kytaru, ale ne veřejně.
0: A vy, jaký máte teď vztah, jako v dospělosti?
1: No, tak teď, když, to je furt stejný, jo, prostě sourozenec, to je jakoby parťák, který s tebou stráví v průměru matematicky největší část života ze všech příbuzných,
0: ano.
1: Takže máme to dobrý, máme to super, vždycky jsme to tak nějak měli. A když jsme se třeba něčem nerozuměli, tak jsme to vždycky uměli rozdělit na tu profesionální část a na tu rodinou. takže jsme třeba prostě vždycky museli fungovat. Kdyby náhodou, tak prostě tohle jde bokem a teď řešíme práci.
0: Ano. A bylo období, kdy jste si třeba nerozuměli, třeba když byla v pubertě nebo něco?
1: No, člověče, tak jako možná, že jo, ale to většinou trvalo tak den.
0: Jo, jo.
1: Nebylo to jako takový nějaký jako špatný, to ne.
0: No a mimochodem, mluvil jsi třeba do kluků, do výběru kluků?
1: No, vzhledem tomu, že mi vždycky si vybrala nějakého mého kamaráda,
0: jo,
1: nebo spolužáka, no, tak jsem to ani nestihl, no a říkám si, jo, to jsem časem koulel očima, ale... No, tak nestíhal jsem to. Myslel jsem si, že to jako kdysi bude naopak, ale to ona byla rychlejší.
0: A teď teda v dospělosti, jak často se stýkáte?
1: Hele, teď bych řekl 3x týdně.
0: To je dobrý.
1: Jo, no, teď cvičíme muzikály, se potkáváme, v neděli jsme zpívali, dneska mi donese asi houby večer, takže no to, oblíko.
0: To je hezký, ale
1: jo,
0: to je krásný. A pomáhá ti třeba s dcerkou?
1: Taky
0: pohlídá.
1: Třeba by mohla víc, ale spíš s jinýma věcma.
0: Ano, dobře, taky pozdravuji a díky za telefonát, měj se hezky, ahoj.
1: Vidím a hezký den a mějte rádi své sourozence.
0: No. Tak ahoj, tolik Petr
1: ahoj.
0: Lifner na Českém rozhlasu Sever, i vy zavolejte 475 212 212. Jaké máte sourozenecké vztahy, můžete napsat i mail na damereč@rozhlas.cz.
2: Český rozhlas Sever.

0: Český rozhlas Sever s vámi. Sourozenecké vztahy probíráme, jak už jsem říkal, brácha, to je cyklista a fotograf, jako šlape na kole už od mládí, den v zimě, v létě, na jaře. S fotografováním mě docela překvapil, nakoupil si drahý fotky a fotí nejradši přírodu, auta. V dospělosti, co si pamatuju, jsme se asi nikdy nepohádali, nebyl důvod, nikdo z nás není konfliktní typ. Ale pojďme na další telefonát. Bára ze Štětí je na telefonu. Hezký den.
1: Hezký den vám taky přeju, všem posluchačům Radia Sever.
0: Děkujem. Tak co vaši sourozenci nebo brácha?
1: No, já mám takový zvláštní. Podívejte se, já jsem byla 50 let jedináčkem.
0: 50 let? 50.
1: Po 50 letech jsem požádala poštu pro tebe, že lidám sourozenci.
0: Aha.
1: Tak teď si představte, že nás bylo 9.
0: 9?
1: 9. Jo, když jsem jako dítě, znáte to, smáli se mi, ty jsi jedináček, ty tohle, to, ty tady to, většině jsme všichni posmívali a já jsem si, už jsem byla trošku dospělosti, těch 12, tak jsem si vymyslela, že mám bratra o 4 roky staršího. Představte si, že ono tak bylo. Když jsme se prostě sešli ty poště pro tebe, jo, tak jako do dneška teda samozřejmě, ta jedna nebo ta víc těch sourozenců, ty jsou ve Stakonici, takže tam jako málo, ale telefonujeme si, jsme v kontaktu. Beata je u České Lípy, tam jsme se navštěvovali občas, jako každý víkend,
0: ano.
1: Ale teď mají kočičko, my máme pejska, takže bohužel teď to nejde, ale pořád jsme ve stejném kontaktu.
0: Jasně.
1: Takže žádný praní, nic mezi náma teda nebylo, dneska si vlastně máme rádi, že jo, znáte to. Ale takhle to prostě je můj příběh.
0: Hezky. A do té pošty pro tebe přijelo všech 9, nebo?
1: Ne, dvě.
0: Takže takhle. A teď už máte na sebe telefonní čísla?
1: Máme se všichni kontaktu, máme se v pohodě všichni.
0: No tak
1: ano.
0: Nádherný setkání, 9
1: dohromady.
0: No to je nádhera. Dobře, tak je všechny pozdravujte a díky za telefonát.
1: Vyřídím, děkuju.
0: Se hezky, naschledanou.
1: Vy taky, naschled, děkuju.
0: Píše Petra, mám bráchu o 5 let mladšího, v dětství jsme si vyhráli, vyblbnuli, já ho opatrovala, pomáhala mu s úkoly, jako dospělí máme skvělý vztah, brácha je můj ochránce. Nemá rodinu a tak mi pomáhá s mou holčičkou a s mým chlapečkem a je to fajn. Zavolíte i vy 475 212 212. Jak je to s vašimi sourozenci?
2: Jubilejní 10. ročník Pochoutkového roku jde do finále. Hlasujte až do konce října na našem webu pochoutkovýrok.cz a vyberte nejlepší slaný a sladký recept desetiletí. 10 z vás obdrží z Brusu novou kuchařku, vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala a na jednoho šťastlivce navíc čeká odměna v podobě nového vybavení do kuchyně v hodnotě 10 000 korun. Rozhodněte o nejlepším posluchačském receptu desetiletí Pochoutkového roku. Hlasujte a vyhrajte až do konce října na webu pochoutkovýrok.cz. Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.

0: Český rozhlas Sever s vámi. Sourozenecké vztahy probíráme. Slyšel jsem, že sourozenci se nejvíc hádají kvůli politice, tak to u nás nehrozí. Pak se sourozenci hádají kvůli majetku, tak v tom máme taky si myslím jasno a důležitý je, že si z bráchů nedlužíme žádné peníze. Znám i sourozence, kteří si dluží několik set tisíc. Pojďme na další telefonát. Irena z Roudnice nad Labem je na telefonu. Hezký den.
1: Hezký den.
0: Dobrý den.
1: Já jsem měla, teda mám ještě bratra, 7 let staršího.
0: Ano.
1: A bydleli jsme v Těchovicích u Děčína.
0: Ano.
1: A on měl kamarády a pořád někde byli a mě samozřejmě odstrkovali. No tak jednou oni chodili na nafukovací lehátko plavat do Labe a dali mi ho taky a já byla jsem tak spokojená, že mu najednou půjčili. No jenom, že nevěděli, že pojede parník a oni, než mi to lehátko půjčili a udělali, než jsem tam přišla, tak povolili šrouby a nechali jenom nafouklej šroubek na tom jako podhlavníku, na tom hlavníku.
0: Jo, jo.
1: No jenom, že jak byly vlny od té lodě, že, tak se tyhle ty dva uvolnili, no a já jsem těma vlnama připlula až k té tyči a tam jsem se začala topit, když jsem neuměla plavat. No tak to měli stažený zadek, jak se říká. No ale proplavali pro mě a to byla první taková záhada s nima, co mě udělali.
0: Ano.
1: Jinak mě měli hrozně rádi všichni. A potom jsme měli na dvoře velikánský ořech. A oni potřebovali se mě zbavit, nevím kam šli, do dneška jsem se nedozvěděla od bráchy, kde byli. No a dali mě nahoru na ořech na větev a já jsem tam zůstala. No nebej tatínka, tak jsem tam byla snad až do večera, protože milostádi někde lítali. No a pak druhý den, aby se mě znova pomstili, tak tatínek byl truhlář a oni mě dali do dílny pod cilgulárku, zahrabali mi ho blinama a já jsem totiž na ně práskala, že kouřili.
0: Jo.
1: No a oni, aby se mě pomstili, tak vyčíhali tatínka a za nima dveřma z té dílny se mohli dostat pryč, ale než se dostali pryč, zapálili cigaretu a tu cigaretu mi dali do pusy. No samozřejmě tatínek vlezl do dílny, začal na mě, no Ireno, co blázníš, co tam děláš, vždyť můžeš uhořet. No tak rychle vzal tu cigaretu, vyhodil ji ven, mě chytil, zlupal mi tak zadek, že jsem nikdy v životě od něj nedostala, jak tohle si pamatuju, jak do dneška.
0: Je, tak to jsou příhody. A jste ve styku do dneška?
1: Do dneška, je to můj hodnej brácha, jezdí krásný za mnou, bydlí v Kralupech. A máme moc dobrý vztah, vždycky dobře přijede a posedíme, pokecáme, opravdu moc hodnej brácha.
0: Tak ho pozdravujte a snad už nebude lumpačit. Mějte se hezky.
1: Ne, nashledanou.
0: Nashledanou. Napsala nám i Hanka, máme se ségrou nadstandardní vztahy, bydlíme totiž většinu života ve stejném domě. Ona je starší o 5 let, rozumíme si asi víc až od dospělosti. Vidíme se skoro každý týden a vlastně nejhezčí jsou taková ta setkání na chodbě, nebo když se potkáme ve dveřích, tak to prodrbeme i několik hodin. Tak zavolejte i vy, ještě jeden telefonát stihneme, 475 212 212, dáme řeč, jaké máte sourozenecké vztahy.

0: Český rozhlas Sever s vámi. Probíráme sourozenecké vztahy. Brácha je bezdětný, tak si myslím, že má super vztah i s našimi dcerami. A jestli si pomáháme, a víte, že ani moc ne, jako oba jsme soběstační, ale nebylo zatím potřeba, ale kdyby bylo, tak určitě si pomůžeme. Pojďme na poslední telefonát. Paní Jiřina z Prahy je na telefonu. Hezký den.
1: Dobrý den.
0: Dobrý den.
1: Já tak bych se chtěla pochlubit trošku se svými sestrami.
0: Ano, povídejte.
1: Já jsem, když jsem nastupovala, mám sestru o 2,5 roku mladší, a když jsem nastupovala na gymnázium, tak se mi po 14 letech narodila další sestra. Teda mě, pardon, rodičům, ale po 14 letech jsem měla novou sestru.
0: Ano.
1: Takže jsme 3 holky a je pravda, že prostřední sestra, protože neměla byt v Praze, tak se přestěhovala do Nového Boru. A já už, protože když bylo mý nejmladší sestře 8 let, tak se mi narodil syn. Takže já jsem vozila svoji nejmladší sestru jako druhé dítě na všechny dovolené a tak. A jinak chci říct, že my 3 sestry se stále scházíme. Už jsme všechny tři důchodkyně, a teď nejmladší sestra, které bylo 67, nás pozvala do Prahy na takový posezení k narozeninám, tak jsme si pospívali, zahráli tam muzikanti na kytary, na banjo, a my se sestrou v Novém Boru jsme, když jsme měli malé děti, tak jsme každých 14 dní z Prahy jezdili za ní s dětmi a bydleli jsme u ní. Takže máme opravdu úplně přátelské vztahy se sestrami a jsem hrozně ráda.
0: To je krásný, tak to je krásně řečeno. Nebyla třeba chvíle, kdy jste se pohádali nebo něco?
1: No taky občas, každá jsme jiná, že jo, takže jo. Taky to máme, ale že bychom se pohádali, že bychom spolu nemluvili, to se nám ještě nestalo. A říkám, máme hrozně takový vztahy, ale my jsme měli takovou spojující maminku, která nás dávala dohromady, a já sama mám 15členou rodinu, takže jsme všichni tak jako společně, a teď jsme byli na dovolené v létě a bylo nás 22 společně, takže to bylo krásný.
0: Je, tak to je krásně řečeno. Tak je všechny pozdravujte, jak často se vídáte?
1: Vídáme se, řekněme, každý týden nebo každý 14 dní. My jsme na chalupě tady u Nového Boru, tak s tou sestrou se vidíme celé léto a teď jedeme zrovna do Prahy a uvidíme se zase s tou mladší a pak ještě se sem vrátíme na chvilku.
0: Dobře.
1: A pak už budeme v Praze.
0: Tak
1: jo, tak děkuji.
0: Pozdravujte a díky. Mějte se hezky.
1: A mějte se hezky. Ještě jsem jenom chtěla říct, ano. My na chalupě nemáme televizi a jediný, co posloucháme, je Rádio Sever, takže jsme hrozně rádi, že vás máme.
0: Díky moc a mějte se hezky. Naschledanou.
1: Naschledanou.
0: Píše i Lenka, se ségrou žádný extra vztah nemáme, jsme po hovoře úplně jinde, ona je starší generál, takže držíme pravidlo 3 dnů, když jsem u ní, potom už naběhne na režim šéfová a to já nesnáším dobře. Tak díky moc za dnešní příspěvky do pořadu Dáme řeč
2: se Zdeňkem Lukeslem na Českém rozhlase Sever.

0: Český rozhlas Sever s vámi, já na bráchu Pink a sestra na mě Pong, rodinný marketing a je tady Lenka Šubová, hezký den.
1: Pěkné dopoledne.
0: Ty máš jednoho bráchu, že jo?
1: Ano.
0: Takže je to přesně tak, podle té písničky. Jaký máte vztahy?
1: Dneska už dobrý.
0: A jindy?
1: No, brácha je skoro o 10 let starší než já. 9,5 roku je mezi námi. Takže my jsme se vlastně moc nepotkávali. Když jsem byla malá a roztomilá a bráchu jsem bavila, tak to si nepamatuju.
0: Ano.
1: A to, co si pamatuju, je, že bratr odjíždí na intr, na střední, já ho dostávám za vzor, protože nejsem tak dokonalá, jako byl on v rámci školní docházky a tak. A když přijede, tak mě jenom zlochtá, poníží nějakou intelektuální otázku, na kterou neznám odpověď a tak. Takže...
0: Ale dneska dobrý.
1: Jo, jasně.
0: Pomáháte si třeba vzájemně?
1: Když je potřeba, tak určitě. No. A jsme rádi, že se máme.
0: Máš na ní telefon?
1: Jo, dokonce mi ho i zvedá.
0: Hezky, no. Dobrý. Tak po 10. hodině, co nás čeká?
1: Představ si, včera jsem tady na sebe prozradila svůj sportovní zážitek z tesařovky a právě o tesařově stezce. Dneska budeme mluvit v dopoledním expresu Českého rozhlasu Sever. Pozveme vás na vycházku právě touhle trasou, ale taky si společně třeba upečeme karamelový koláč s jablky.
0: Ano, na tesařové stezce do dneška najdete odřený strom, do kterého narazila Lenka Šubová. Tak a zítra výdejní boxy probereme, jestli je využíváte, jestli máte v blízkosti domu, nebo byste jich potřebovali ještě víc. Už zítra v pořadu dáme řeč.
2: Český rozhlas Sever

0: Český rozhlas Sever. Zprávy.
1: Cestující mezi Žatcem a Chomutovem pojedou dnes a zítra místo některých rychlíků autobusy. Divadlo rozmanitostí v Mostě si připomene 10 let českého a slovenského loutkářství na seznamu UNESCO. Na Českolipské základní škole Špičák je nová učebna fyziky a chemie. Dnes přes den bude jasno nebo polojasno, odpoledne i oblačno a k večeru místy déšť. Teploty naměříme do 16 stupňů. Jsou tu zprávy a Barbora Kučerová. Dobré dopoledne. Stavební práce na železnici omezí dnes a zítra vlakovou dopravu mezi Žatcem a Chomutovem. Podle Ondřeje Boudy ze společnosti GV Train Region nahradí vybrané rychlíky na lince Plzeň Most autobusy, a to vždy od 8 hodin ráno do 5 hodin odpoledne. Cestující přestoupí v Žatci a v Chomutově.
2: Se musí ošetřit, aby se kolem silnice Turnofičín, která se bude stavět, nevyskytly žádné velké průmyslové areály. Je tam jasný požadavek, aby se zamezila výstavba těch hal skladovacích, které jsou třeba známe kolem Prahy, aby ta silnice nebyla něčím, co přinese tento neblahý aspekt, který zničí tu unikátní krajinu ještě víc než samotná silnice.
1: Výročí 10 let českého a slovenského loutkářství na seznamu UNESCO si připomene Divadlo rozmanitosti v Mostě. Na pátek 16. a sobotu 17. října si připravilo dvoudenní oslavu plnou divadelních představení, fantazie, tvoření a nevšedních zážitků. Přijedou soubory z různých koutů Česka. Žáci a učitelé na Českolipské základní škole Špičák mohou využívat novou učebnu. Oznámilo to vedení města. Třída slouží jako specializovaná učebna fyziky a chemie a poskytuje moderní vybavení pro výuku obou předmětů. Inflace v Česku zrychlila. V září vzrostly spotřebitelské ceny meziročně o 2,5%. Vyplývá to z údajů Českého statistického úřadu. Nárůst způsobilo hlavně zdražení pohonných hmot. V meziměsíčním porovnání ale celková úroveň spotřebitelských cen zůstala v září stejná jako v srpnu. Sport. Fotbalisty Slávie čeká v této sezóně Ligy mistrů první utkání na hřišti soupeře. V azerbajdžánském Baku nastoupí proti Sabahu. Hrát se bude od 6:45. Oba týmy jsou zatím bez bodu. O stylu soupeře mluví slávistický trenér Jindřich Trpišovský.
3: Kdybych je přirovnal, tak ohledně postavení hráčů nebo stylu hry hodně podobný Barceloně. Tým, který se snaží mít hodně míč pod kontrolou, tým, který prostě má rád postupný útok zjednodušeně. Určitě to tým, který má tu ofenzivní stránku silnější než defenzivní. Počasí.
1: Dnes bude jasno až polojasno, dopoledne ještě místy mlhy. Odpoledne začne od západu oblačnosti přibývat a večer čekáme místy déšť. Nejvyšší dnešní teploty naměříme mezi 13 až 16 stupni, na horách 9 až 12 stupni Celsia.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
1: Na dálnici D8 ve 35. kilometru ve směru na Prahu stojí porouchané vozidlo. Očekávejte proto na místě zdržení. Zasahují tu záchranu.

0: Ne složky. Jezděte opatrně.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: Dobré, i když možná i u vás mlhavé úterní dopoledne s Českým rozhlasem Sever. Začíná dopolední Express, ve kterém si dnes řekneme, proč pečlivě číst nápisy na potravinách, jak si upéct pod zimem vonící koláč a taky odkud kam vede Tesařova stezka na Litvínovsku. Písničky, které nestárnou, zaspívají Karel Zich a za okamžik i Valdemar Matuška, nejdřív ale jedna od Hany Zagorové a Petra Reska.
1: Dopolední Express s Lenkou Šobovou.

0: Valdemar Matuška v dopoledním expresu Českého rozhlasu Sever, 11 minut po 10. Dopolední expres je stále na svém začátku a k tomu začátku pravidelně patří nějaký slavný Severočech. Dnes se s námi na cestu tím úterním dopolednem vydá jeden z roudnických starostů.
1: Slavní Severočeši.
2: Více než 20 let byl starostou Roudnice nad Labem Erwin Špindler, který se narodil v roce 1843 v Chocni. Po maturitě na reálce absolvoval dvouletý kurz učitelství. Už v mládí se zajímal o literaturu, novinařinu a veřejné dění. Několik let působil v redakci Národních listů. Do Roudnice přišel v roce 1868 jako tajemník okresního zastupitelstva. Právě tehdy se výrazně zapojil do českého národního hnutí. Byl jedním ze spolupořadatelů slavného tábora lidu na Řípu 10. května 1868. V roce 1870 založil společně s Augustem Švagrovským časopis Říp a Podřipan. Dlouhá léta se věnoval jejich redigování. Současně psal poezii, prózu a historické povídky. Do české kultury se zapsal také jako překladatel českých verzí libret k Smetanovým operám Dalibor a Libuše. Starostou Roudnice nad Labem byl zvolen v roce 1891. V čele města zůstal 22 let. K jeho nejvýraznějším počinům patří stavba nového železničního mostu přes Labe a zestátnění místního gymnázia. Špindler byl rovněž poslancem Českého zemského sněmu i Říšské rady. V roce 1903 se stal Erwin Špindler čestným občanem Roudnice. Zemřel zde v prosinci 1918. Byl po něm pojmenován nejen místní most, ale i knihovna.
1: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: křížem krajem.
1: Dneska nás čeká vycházka v mém rodném Litvínově a půjdeme Tesařovou stezkou. Všichni, kteří v Litvínově žijí nebo žili, vědí, že nás zavede na Meziboří. Vám ostatním cestu ukáže Eva Bucharová.
2: Výlet celkem ujdeme asi 12 kilometrů, nás zavede na Tesařovu stezku, pojmenovanou po lesním radovi inženýru Vojtěchu Tesařovi. Tento přednosta správy lesních lesů v Litvínově byl za své odbojové aktivity v roce 1945 zavražděn nacisty. Stezka je vhodná i pro kola a kočárky a nabízí pobyt v příjemném lese. Parkovat můžeme u obchodu Tesco v Litvínově. Pokud přijedeme autobusem nebo tramvají z mostu, začátek trasy je blízko. Po prvním půl kilometru sídlištěm vstoupíme do lesa. Uvidíme dřevěnou sochu Vojtěcha Tesaře a tabulku s nápisem Zde vstupujete do přírody. Odteď nás čeká nádherná procházka. Mírným stoupáním po asfaltové cestě v hlubokém lese dojdeme ke stadionu v Meziboří a pokračujeme do Pekelského údolí. Na začátku údolí můžeme zvolit žlutou značku pro zkratku, ale to by nás připravilo o nejhezčí kus cesty. Projdeme Pekelský a Šumný důl, kde si můžeme číst naučné tabule. V nejvzdálenějším bodě cesty půjdeme kolem oplocení Flajské obory. Celou cestou Šumným dolem nás provede Bílý potok. Po návratu do Litvínova zbývá už jenom poslední kilometr. Poslední atrakcí je areál bývalé textilky Marbach a Riken z roku 1830, kde pracovalo až 1000 lidí. Textilní výroba byla ukončena v roce 2006 a dneska fabrika čeká na obnovu, stejně jako Rikenova vila v zahradě.
0: Jsme s vámi i na Litvínovsku. Český rozhlas Sever, žijeme tu s vámi.

0: Žál, právě tak se jmenuje tahle písnička od Žalmana. Posloucháte dopolední Express Českého rozhlasu Sever přesně o 10:30. A teď si společně dáme něco dobrého. V neděli jsme totiž v pochoutkovém roce na sladko v rámci posvícenského pečení s Vojtou Vrtiškou, tedy cukrářem, který vyhrál jednu z předchozích řad televizní soutěže Peče celá země, upekli karamelový koláč s jablky. Tak si teď ten recept na něj společně připomeneme s kolegou Patrikem Rozehnalem. Co všechno si máme připravit?
1: Potřebujeme 100 gramů studeného másla, 65 gramů cukru moučka, 185 gramů hladké mouky, 1 gram soli a 40 gramů vajec, což znamená nějaké malé vajíčko. Na jablečnou náplň potřebujeme 5 větších jablek, 100 gramů cukru krupice, 50 gramů másla, 100 gramů smetany ke šlehání, zhruba 15 gramů misopasty, 80 gramů pekanových ořechů a jeden vyškrábnutý vanilkový lusk. Ty zrnička použijeme do smetany na ozdobu, té potřebujeme nějakých 300 gramů.
2: Posvícenské pečení s Vojtou Vrtiškou.
3: Opět oblíbená mísa od robota.
1: Říkáš mísa nebo kotlík? Já tomu říkám kotlík a všichni na mě tak divně koukají.
3: Ale je to vlastně kotlík, no. Ale důležité bude, co do toho přijde dovnitř. Co přijde na dno té nádoby?
1: Mouka. Přijde tam vajíčko, přijde tam moučkový cukr, máslo, sůl, vlastně všechny suroviny hodíme do jednoho kotlíku, necháme zpracovávat, dokud nám nezačne ostěnité míso kotlíku čehosi bouchat to hotové těsto. Jo, vždycky je fajn u toho křehkého těsta být rychlý.
3: Jenom pro pořádek to těsto mícháme takovou tou protínací metlou.
1: Jo. Přesně tak, teď už si z toho jenom udělám jednotnou hroudu, zabalím do folie, hodina, zachladíme.
3: Těsto se chladí.
1: Připravíme si náplň. Oloupeme si jablka, nakrájíme si na nějaké kostičky, třeba centimetr krát centimetr. Nasekáme si pekanové ořechy.
3: Teď se tedy vrháme k plotně, máš pánev.
1: Necháte tam skaramelizovat cukr.
3: To se dělá jak? Ty to rozprostřeš rovnoměrně?
1: Přesně tak a nemíchám. Nemíchejte během té karamelizace, měly by se tam pak krystalky a cucky. Teď už tam asi hodíme ty naše jabka spolu s ořechy, přidáme si vanilku, přidáme si smetanu, přidáme si misopastu. Sahejte spíš po té světle, ta tmavá je hodně chuťově výrazná.
3: Tu náplň musíme pak nechat vychladnout.
1: Je fajný nechat schladnout trošku, ono ty jabka zase napijou zpětně část vody, tak ať nám to nerozmáčí pak ten koláč. Teď si tam hodíme máslíčko, máme vlastně ty jabka už svařený spolu s tím karamelem, všechno je rozpuštěný. Teď tam zamícháme to máslo, necháme to schladnout a máme náplň.
3: A co budeme dělat my?
1: Rozvalíme si těsto. Chceme nějaký malebný kolečko, zhruba tak o, dejme tomu, 5 cm větší, než máte tu formu, aby se tam vešly ty kraje. Tloušťka bude nějaké třeba 3 mm.
3: To těsto pak přeneseme do formy pomocí válečku, že ho jako lehce tak jako přehneme. A to pak tak? To, co přečnívá přes ty kraje, tak to odlámeme a ty to pak ještě vlastně přejedeš jakoby po hranách té formy ze zhora válečkem, čímž opravdu dokonale rovně odřízneš všechny ty přečnívající části těsta. Teď to těsto, co s ním ve formě?
1: Já si na to lípnu kus alobalu, zatížím nějakými pečícími kamínky, fazolkami, hráškem a podobně.
3: Tolik.
1: Tak, budu péct naslepo. 180 stupňů, horkovzduch, nějakých 20-25 minut, pak sundáme naši zátěž.
3: Teď jsme přímo na mřížce v troubě sundali vlastně ten alobal s tím hrachem a ten koláč tam necháme a pečeme dál.
1: Jo, budeme ho péct ještě nějakých takových 15 minut.
3: Co je hotovo a co nás čeká?
1: Hotovo je skoro všechno. My máme schladlou náplň, máme ještě vlažní těsto, dáme si vlastně do toho upečeného korpusu zlatavého tu naši náplň a máme hotovo. Pak už si jenom vyšleháme smetanu, dozdobíme smetanu.
3: To
1: máme málo stačí ke štěstí.
3: Oříšek pekanový tam křupne.
1: No ježiš. A ještě to křupavý těsto pod tím. Tak příště.
0: Ony ty recepty Vojty Vrtišky vypadají tak noblesně a možná na pohled složitě, ale karamelový koláč s jablky a šlehačkovou čepicí zvládnete i vy. Recept na něj najdete na stránce www.pochoutkovirok.cz. Je tam i videonávod. No a nezapomeňte, že na stejných stránkách můžete taky hlasovat pro nejlepší recept desetiletí. Najdete tam totiž všech 36 letošních soutěžních receptů pochoutkového roku. A odměňovat budeme jejich autory ve velkém finále. Ale odměníme i několik z vás, tedy několik z těch, kteří těm receptům budou dávat hlasy.
2: Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok.

0: Jak nenaletět? Rubrika Barbory Kvapilové o záludnostech dnešní doby.
1: Číst nápisy na balení potravin se vyplatí. To, co vypadá jako máslo, totiž nemusí být máslo. A nachytat se můžete taky třeba při koupi mletého masa. Na co všechno si dávat pozor, zjišťovala redaktorka Bára Kvapilová.
2: Poznat kvalitní potravinu na první pohled bývá někdy opravdu obtížné, protože výrobci se zákazníky často snaží různě ošálit a zmást.
3: No, bohužel máte pravdu. Příkladů potravin, které sázejí na spotřebitelskou nepozornost, jsme v našem testování potkali opravdu mnoho. Třeba v oblasti masných výrobků a hodně třeba i mezi mléčnými výrobky.
2: Vysvětluje Jan Mariška, odborník na potraviny spotřebitelské organizace D-Test.
3: Nevím, jestli ty případy, které teď řeknu, jsou nejznámější, ale řeknu aspoň ty, které mě nejvíc utkvily v paměti a nebo jsou nejkurioznější. Tak začněme u masa. Všichni víme, že existuje mleté maso, to si umíme všichni představit. A když půjdeme koupit mleté maso do obchodu, tak můžeme najít výrobek, který bude vypadat úplně stejně, ale nebude označen jako mleté maso, ale jako maso mělněné. Je mezi tím zásadní rozdíl. Mleté maso jako termín je totiž regulováno vyhláškou a evropským nařízením a je jasně řečeno, že mleté maso musí mít určitou tučnost a musí mít určitý obsah bílkovin a vazivové tkání. Zkrátka dobře, je u něj regulovaná kvalita. Zatímco, když se na obal napíše mělněné maso, tak tyto požadavky neplatí a výrobce už ten výrobek může zpracovat podle svého uvážení.
2: Překvapení se někdy můžeme dočkat také třeba v konzervách.
3: Já myslím, že asi všichni víme, že se v konzervách prodává játrová paštika, takže když máme na obale napsané játrová paštika, tak opět nás vyhláška brání tím, že pro takový výrobek předepisuje minimální podíl jater a určitý obsah tuku. Ovšem, když už na té konzervě bude napsaný třeba játrovka, tak už tyto požadavky neplatí. A u konzerv bych měl potom ještě jeden velmi kuriózní případ, a to se týká masa ve vlastní šťávě. Když najdu na konzervě napsáno vepřové maso ve vlastní šťávě, tak opět mě vyhláška chrání v tom, že pro takový výrobek předepisuje obsah masa, obsah tuku. Ale když na takové konzervě bude napsané pouze vepřové maso ve šťávě, tak je to opět název, který regulovaný není a takový výrobek může vypadat, jak si producent zamane. A ta kvalita může být úplně jiná.
2: Co takové mléčné výrobky?
3: No, u mléčných výrobků je tento problém poměrně rozsáhlý a vlastně z praxe mám pocit, že když si lidé stěžují na to, že mléčné výrobky jsou nekvalitní, tak je to většinou právě v situaci, kdy naletěli na něco, co bylo tak jako šikovně označené, že si nevšimli, že nekupují to, co si chtěli koupit.
2: Typickým příkladem může být máslo. Výrobek je zabalený jako máslo, ale máslo to není.
3: Platí jednoduchá zásada. Když si chci koupit máslo, smetanu, jogurt, sýr, tak vždycky na tom obale tato slova musí být uvedena. Když tam uvedená nejsou, tak to znamená, že ten výrobek není to, za co se vydává. U toho másla jsme například viděli výrobek, který vypadal jako máslo, byl zabalený jako kostka másla a měl na sobě napsáno lahodné 82%, ale už tam nebylo dořečeno to máslo. A skutečně to máslo nebylo. Takže tady můžeme velmi snadno naletět.
2: Vysvětluje odborník na potraviny spotřebitelské organizace D-Test Jan Mariška. Hezký den vám přeje Bára Kvapilová.
1: Já bych jenom k téhle rubrice Báry Kvapilové dodala, že od určitého věku číst nápisy na potravinách znamená mít po ruce brýle na čtení. Už jsem taky v téhle kategorii, ale vyplatí se to, to mi věřte. Zítra si v téhle naší vzdělávací a radící rubrice povíme něco o nekalých praktikách některých autoservisů.
0: Jak nenaletět? Rubrika Barbory Kvapilové o záludnostech dnešní doby. Po celý říjen každý všední den v našem vysílání.

0: host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.
1: Naším dnešním hostem bude herec Jan Zadražil.
0: Alex a host. Dnes od 13 hodin v našem vysílání.
2: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.

0: Pěveckou veličinu ve vysílání Českého rozhlasu Sever vystřídá veličina moderátorská Slávka Brádlová a její kulturní tipy. Pěkné dopoledne, veličino.
1: Hezký den to by posluchačům. No, tak dejme tomu veličina ústeckých rozměrů anebo čtvrtina skřivánku, tak bych to uzavřela a pojďme k té kultuře. V Ústí nad Labem pokračuje festival Kult, takže Dům kultury zve na 17.30 na představení divadla Polárka Nekonečný příběh aneb boj o život za hranicemi skutečného světa. A ještě jedna ústecká pozvánka, ta je do Národního domu až na 20. hodinu a je to také součást festivalu Kult, tentokrát Kafka Band. Takový hudebně literární projekt, který samozřejmě pracuje s čím jiným než s Francem Kafkou. Mm-hmm. A síly tady spojili Jaroslav Rudiš, spisovatel, a výtvarník a hudebník Jaromír 99. Mm-hmm. Tak to byla taková, řeknu, dvojpozvánka do Ústí a dvojpozvánkou do Děčína pokračuju. Městská knihovna v Děčíně zve na 17. hodinu na vernisáž výstavy Na kajaku z Prahy do Severního moře. Je to 801 km a mapuje to tu poslední, bohužel už cestu Lachtana Gastona, známý to příběh. Tak a je to tedy dílo nebo výstava děl Zdeňka Ličky. A ještě jednou Děčín, když jsem řekla, že dvojitá pozvánka, to je pozvánka do rohového sálu na zámku. Od 18 hodin tam začíná koncert Tóny nad městy a dnes tam vystoupí mezzosopranistka Edita Randová a harfenistka Stania Ramešová. Mm-hmm. Tak a do třetice dvojpozvánka, tentokrát do Chomutova. V 17 hodin Galerie Špejchar, tak tam je vernisáž výstavy renomovaného fotografa Pavla Máry. Název je Echoes Black and White, čili ozvěny černá a bílá. Jsou to fotografie, zhruba takový výběr za poslední 40 let. No a ještě jednou tedy Chomutov, tentokrát Městské divadlo, 19. hodina, 4 tenoři, výběr toho nejlepšího z jejich, řeknu, vystupování, neřeknu prací, protože zpívají díla, tedy kde nejsou autoři. No a poslední tip, to je pozvánka do Loun, kulturní dům Zastávka, 19. hodina. Martin Hranáč, Crazy Show. Kdo zná Martina Hranáče, ví, že show to bude a crazy neméně.
0: A bude veselá, to Martin umí hezky pěkně zvesela. Mně se chtělo říct, že dnešní kulturní typy jsou důkazem toho, že ve dvou se to lépe tá. A nebo, nevím, jestli...
1: Čehož my dvě jsme důkazem?
0: To je pravda, my jsme to hezky jako dotáhli vlastně až do úspěšného skoro konce. Posloucháte Dopolední Express Českého rozhlasu Sever a teď jste svědkem toho, jak moderátorka trochu natahuje, protože jsme skončili o fous dřív, než jsem si přála. Máš tam ještě něco, co můžeme přihodit?
1: No v tom případě, ale velice ráda přidám pozvánku do Městské knihovny ve Varnsdorfu na 18. hodinu a tam se bude povídat o básníku Rainerovi Marii Rilkem a dokonce o jeho vztahu k severním Čechám, což se myslím málo ví. Gabriela Kalinová to všechno objasní, protože navštívil Tolštejn, byl v krásném poli u Chřibské, je Třichovice, Hřensko a tak dále.
0: Tak a teď jsme to opravdu dotáhli.

0: rezonují ve světě populismu a digitálních manipulací. Premiéra dokumentu Havel 90 – Moc bezmocných. A ČT Art uvede portrét slavného malíře, vyzdvihující propojení hudby a malířství v jeho tvůrčím zrání. Premiérový dokument Kandinský – Zvuk barev. Úterní večer s Českou televizí.
1: Český rozhlas Sever, zprávy.
2: Muž, který podle žalobce zavraždil svého malého syna na ubytovně na Lounsku, prohlásil vinu. Jednoústí zahájí jednání s opozicí, nabídne jí místa ve výborech zastupitelstva. Jablonec nad Nisou povede dosavadní koalice, vítězné ANO zůstane v opozici. Dnes přes den bude jasno nebo polojasno, odpoledne i oblačno, k večeru místy déšť. Teploty naměříme do 16 stupňů. Jsou tu zprávy a Barbora Kučerová. Dobré dopoledne. Muž, který podle žalobce v březnu zavraždil svého malého syna na ubytovně v Drahomyšli na Lounsku, prohlásil u Ústeckého krajského soudu vinu. Hrozí mu až 20 let vězení, případně i výjimečný trest. Obžalovaný řekl, že nejde vysvětlit, proč to udělal. V době spáchání brutálního skutku byl opilý a měl v těle stopy po užití marihuany. Vítěz voleb Jednoústí představí opozici své představy o vedení města. Budoucí primátor a jediný vyjednavač Tomáš Vohryska se tento týden plánuje sejít se zástupci hnutí ANO, Vaše Ústí s podporou Za lepší Střekov, koalice ODS a lidovců a také s SPD. Všem chce nabídnout místa v kontrolním a finančním výboru. Hnutí ANO by mělo mít předsedu kontrolního výboru. Vohryska bude jednat i o vedení městských obvodů.
3: Takže já budu vyjednávat i koalice na obvodech a finální schválení má na starost koordinační rada. Já předpokládám, že finální schválení bude příští pondělí.
2: V Jablonci nad Nisou bude na magistrátu další 4 roky pokračovat dosavadní koalice. Na spolupráci se znovu dohodli zástupci starostů pro Liberecký kraj, ODS, Společně pro Jablonec a Pirátů. Dnes podepsali memorandum. Primátorem bude dál lídr ODS, Miloš Vele. Hnutí ANO zůstane v opozici, přestože volby ve městě znovu vyhrálo. Krajský soud v Hradci Králové zrušil verdikt v restituční kauze rodu Walderode a věc vrátil k okresnímu soudu v Semilech. Kraj potvrdil, že nárok dědičky Johany Kamerlanderové na miliardový majetek je důvodný. Vysvětluje to dál advokát Kamerlanderové Roman Hejduk.
4: Krajský soud rozhodl, že je zapotřebí žalobu upřesnit o současný stav pozemku. Čili katastrální úřad musí vyhotovit identifikace parcel, srovnat stav v roce 45 s rokem 91 a současnost, což u tisíce pozemků tak práce na rok.
2: Na žalované straně stojí například město Turnov, Národní památkový ústav, Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových nebo státní podnik Lesy České republiky. Jejich zástupci minulý týden u krajského soudu navrhovali zamítnutí žaloby.
1: Počasí.
2: Dnes bude jasno až polojasno, odpoledne začne od západu přibývat oblačnosti a večer čekáme místy déšť. Nejvyšší denní teploty naměříme mezi 13 až 16 stupni, na horách 9 až 12 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.
5: Příjemnou a pohodovou jízdu za všech povětrnostních podmínek vám přeje Tomcat, český výrobce pneumatik s doživotní zárukou. Nejlevnější pneu.cz, sponzor programu.
1: Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
2: Na Liberecku u obce Bílá je z důvodu pádu stromu na komunikaci místo neprůjezdné. Hasiči tam aktuálně odklízí spadlý strom. Počítejte se zdržením a jeďte opatrně.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: Jsou 4 minuty po 11. a ve vysílání Českého rozhlasu Sever pokračuje dopolední Express. S naším dnešním hostem se budeme toulat v Krušných horách. Jestli jste se tam letos na podzim vydali, tak asi kvůli houbám. Nás ale budou zajímat i jiná bohatství hor, které se táhnou skoro celým Ústeckým krajem. Naším průvodcem

0: Sponzorem pořadu Host dopoledního expresu je Ústecký kraj. Zaposlouchejte se do příběhů osobností z našeho regionu. Ústecký kraj. Brána do Čech i vašich srdcí.
1: V roce 2000 pěšky sám obešel republiku. 1000 kilometrů za 3 měsíce a tehdy to ještě vůbec nebyla taková móda jako dneska. Říká sám o sobě, že ta cesta ho naučila vytyčit si cíl a jít si za svým, a to doslova a do písmene. Od roku 2013 je fotografem, dokumentaristou, filmařem, novinářem, pedagogem a také spisovatelem a dnes je ještě k tomu všemu taky hostem dopoledního expresu Českého rozhlasu Sever. Petr Mikšíček, dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Já jsem chtěla začít tou cestou a tak, ale nezačnu, protože vy jste si sebou přinesl doslova žhavou novinku. Máte sebou svou nejnovější knihu, jmenuje se Krušnohorský poutník. Co v ní je?
2: No, je to kniha, která mapuje naše dneska už 11 let dlouhé snažení poznat dopodrobna Krušné hory, protože od roku 2016 natáčíme cestovatelský seriál Great Walks a vlastně vzniklo letos 50. díl, je toho hodně a prolezli jsme spoustu míst. A vlastně v téhle knížce je vybraných 10 dílů těch Great Walks, je to literárně přepsáno, doplněno o spoustu informací, rozhovorů s pamětníkama, s lidma, kteří těm místům mají co říct. A samozřejmě, protože se i já cítím jako krušnohorský poutník, tak vlastně je to doplněný takovýma mýma úvahama, pocitama o tom, co to znamená být poutník, na jaký cestě jsem, jak je dlouhá, co mi to dává, co mi to bere. Je to takový hledání vlastně nějaký stability v tomhletom životě.
1: Je zásadní rozdíl mezi turistou a poutníkem? Jak vás tak poslouchám, tak mám pocit, že ano.
2: No určitě, turista bych řekl, že člověk, který to má jako denní náplň, takovou jako, že se, když vykope děti od někud z ubytování, což většinou trvá, tak vlastně se někde projde, chtějí si to užít i z nějakou gastronomii a tak dále, ale tak jako, aby to bylo akorát, aby byli všichni spokojení, je to takový kompromis. Jako. Ale ten poutník většinou jde sám a vlastně si to dělá přesně podle toho, jak chce on. A každý má jiný jako nároky a požadavky a výdrž. Každopádně je to o tom, že někde spíte, že někde přemýšlíte, že se budíte za různého počasí, spádete, vnímáte to, co se kolem vás děje a necháváte to působit na sebe. A jde ten samozřejmě ne jeden den, ale ideálně třeba týden až měsíc.
1: Vy nejste rodilý Severočech, natožpak Krušnohorec. Přesto se těm Krušným horám velmi intenzivně věnujete. 11 let, 50 dílů Great Walks. Čím vás právě Krušné hory tak jako uchvátily?
2: No, dost se o tom píše právě v té knížce a bude i v druhém dílu, který by měl vyjít příští rok, ale vlastně já jsem sice ano narozen v Praze, ale vlastně svoje dětství si pamatuju z Krušných hor, že dědeček tam bydlel a my jsme tam vlastně strávili celý dětství. Z dětství v Praze já mám takovou mastnou šmouhu, nějak si to nepamatuju, ale z těch Krušných hor si pamatuju všechno. No a pak, když jsem byl samostatný, že jo, tak jsem šel tam, kam mě to táhlo, kde mě to vždycky víc bavilo, kde prostě mně přišlo, že se aktivizovat, něco dělat má větší smysl a to prostě bylo tady v tom regionu. Takže od toho roku 2000, kdy jsem ještě v té době jezdil na chalupu do Krušných hor, tak dneska se to úplně otočilo a musím říct, že v současné době já jezdím si odpočinout do Prahy, takže jezdím na víkend na chalupu do Prahy, kde se můžu vyspat, mám tam klid, mám tam rodinu, bráchu, rodiče a úplně se mi to otočilo, takže já jako celý svůj energii, všechno, co dělám, vlastně používám, investuju tady.
1: Říká Petr Mikšíček, který je dnes hostem ve vysílání Českého rozhlasu Sever.
3: Český rozhlas Sever, písničky, které nestárnou.

0: Sponzorem pořadu Host dopoledního expresu je Ústecký kraj. Zaposlouchejte se do příběhů osobností z našeho regionu. Ústecký kraj. Brána do Čech i vašich srdcí.
1: S Petrem Mikšíčkem si dnes v dopoledním expresu Českého rozhlasu Sever povídáme o Krušných horách. V čem podle vás tkví to jejich základní kouzlo? Dá se to nějak pojmenovat? Čím jsou Krušné hory pěkné podle vás?
2: No, jsou vlastně hrozně přístupné tím, že to nejsou jako brutální kopce nahoru dolů. Je to ten hřeben, který najednou do té saské strany se sklání pozvolnějiš k nám do Česka, je to jako prudší, takže jsou to hezký kontrasty. A zároveň je to takový jako prostor, kde máte místo se projít, zamyslet a vlastně není tam už dneska tolik osídlení. A vlastně, jak je to hodně vysoko nad mořem, tak ta krajina, ta vegetace, která tam je prostě jiná. A mísí se tam prostě takový to nejcennější, podle mě, co v Krušných horách je, to jsou louky, horské louky, které prostě na jaře jsou úplně neskutečně nádherný. A do toho lesy, které dneska už jsou zase v krásném stavu, výhledy a ty stopy toho bývalého osídlení. Jo. Takže je to prostě takový jako koktejl, nemůžu jako uvést jednu věc, co dělá Krušné hory Krušnými horami. Přírodovědci by asi řekli rašliniště, ale za mě to jsou prostě tato mozaika toho střídání se, takový jako výhledy, polovýhledy, takový tajuplný, že nevidíte všechno, ale tušíte a spousta cest, který vedou skrz ty hory.
1: Zrovna v pátek jsem si dopřála takovou malinkatou procházku po těch krušnohorských loukách, kde se ta tráva rozbíjí klikatícími se potůčky. Je to opravdu kouzelná věc, kterou má člověk vlastně hned za barákem. Není nevýhodou Krušných hor, že jsou tak dlouhé, že i my Severočeši vlastně známe právě jenom ten kousek, který máme za domem a možná ani ten ne úplně dobře?
2: No, rozhodně to nevýhoda není, je to jenom o těch lidech z toho jednoho konce, jestli si najdou cestu na ten druhý konec a vlastně jako ta odsaď ústí, řekněme do Kraslic, to je mnohem dál než do Prahy, takže to opravdu jako je dlouhý pohoří, ale o to je hezčí, že se ta krajina proměňuje. A tím, co tady jsou na tom východě, takový ty paroviny nahoře na tom hřebení, víc těch luk, takový ty remísky, ty kamenné snosy, tak na tom západě je to mnohem divočejší, tam víc smrků, jsou to tak jako divoký, hluboký údolí a mě baví to prostě projíždět od západu na východ a naopak, protože člověk zažije různý jako části těch Krušných hor, ale jinak to jako všechno komunikuje hezky hromady, je to takový na tom hřebení, nějaký houpy nahoru dolu a furt je znát, že to je to jedno pohoří.
1: Říká Petr Mikšíček, se kterým si dnes v dopoledním expresu Českého rozhlasu Sever povídáme o krásách Krušných hor a budeme v tom pokračovat i po písničce od skupiny Queen.
3: Je tady čas posvícení a my jsme pro vás připravili až do půlky listopadu speciální posvícenské vydání pochoutkového roku s cukrářem Vojtou Vrtiškou. Společně si upečeme švestkové buchty s mákem, brusinkové kremrole, koblihy s povidly a marcipánovým krémem, karamelový koláč s jablky, čokoládovou babku s kaštany a rikotový koláč s hruškami. Speciální posvícenské vydání pochoutkového roku s cukrářem Vojtou Vrtiškou až do půlky listopadu každou neděli od 10 hodin v našem vysílání a na webu pochoutkovirok.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: dnešním pořadu host dopoledního expresu je Ústecký kraj. Zaposlouchejte se do příběhů osobností z našeho regionu. Ústecký kraj. Brána do Čech i vašich srdcí.
1: S Petrem Mikšíčkem dnes v dopoledním expresu Českého rozhlasu Sever probíráme krásy Krušných hor. Vy jste před písničkou narazil na to, že Krušné hory jsou docela jiné za hranicí v Německu a jiné u nás, čistě z toho přírodního pohledu, protože u nich je to taková pozvolně klesající krajinka, u nás jsou ty srázy větší, ale oni se liší i tím, jak v nich lidé žijí nebo nežijí, protože zatímco za tou německou hranicí tam se skutečně žije, tam se bydlí, tam se chodí do školy, tam se chodí do práce, tak na té české straně jsou ty Krušné hory stále spíš chatařské a chalupářské, alespoň já mám ten pocit. Je to podle vás dobře, anebo by se tohle mělo a mohlo měnit?
2: No, myslím, že to moc dobře není, protože ty hory, aby měly svoji identitu, svoji nějakou sílu, a to i, řekněme, aktuálně politickou, aby lidi, kteří jsou aktivní v horách, aby měli nějakou šanci se dostat třeba do zastupitelstev a prosazovat zájmy Krušných hor, tak vlastně by měli mít místní obyvatele. Že jo? A já si myslím, že za posledních třeba 15 let se ta situace trochu lepší. Ano, globálně, když se člověk sečte těma číslama demografickýma, tak ten počet obyvatel stále jakoby drobně ubývá na té české straně, ale jsou i místa, kde vysloveně se daří znovu ty obce osídlit a právě z rekreantských obcí se stávají jako normálně obce, kde bydlí lidi. Jo, třeba teď jsme natáčeli v září nový díl Great Walks kolem Bezručova údolí nad Chomutovem a takovou typickou ukázkou je obec Suchdol, jo, kde ještě před 15 lety žili dva stálí obyvatelé a dneska jich je tam 50. Jo, a lidi se tam vysloveně přistěhovávají, protože je to tam krásný a tohle si myslím, že by si zasloužilo spousta dalších takových jako poloprázdných lokalit, který prostě mají, nabízejí nádhernou krajinu a vlastně i nějakou blízkost toho Německa, protože spousta lidí v Krušných horách jako jezdí pracovat do Německa, je to kousek a je tady teoreticky jako dost levný bydlení, takže se pořídit levně baráky nebo pronájmy, takže jakoby ta možnost tady je, aby ty Krušní hory byly znova osídlený, ale spousta lidí se toho bojí a bojí se nějaký nedostupnosti, nějaký péče dětský a zdravotní.
1: Neskrývá to, nebo nenese to sebou, ale i jistá rizika stran toho, že víc lidí napáchá víc škod v té překrásné krajině?
2: To já nevím, tohle jsou takový, jako, takový obvyklý kritiky lidí, co asi o tom moc nevědějí, ale používají to, protože chtějí mít nějaký jako výstup na ty sociální sítě. Kdo jiný by se měl o tu krajinu starat, než ti lidi, co tam trvale bydlejí?
1: Jasně, jo, jasně. A určitě lepší trvale bydlící člověk, než apartmánový dům.
2: Určitě a zároveň rekreanti vlastně se starají o ten svůj domeček, pomáhají zachránit ten domovní fond a rozhodně to jsou lidi, kteří jsou jako kořením a solí toho regionu. Jo, samozřejmě pokud někdo investuje miliardy a staví apartmánová města, tak ta zátěž tam potom může být a ty lidi se tam střídají a opakují stejné chyby v tom, jak tu krajinu využívají, tak to je samozřejmě jako jiný případ.
1: Říká Petr Mikšíček, který je dnes hostem ve vysílání Českého rozhlasu Sever.

0: Partnerem pořadu Host dopoledního expresu je Ústecký kraj. Zaposlouchejte se do příběhů osobností z našeho regionu. Ústecký kraj. Brána do Čech i vašich srdcí.
1: Stále jste s Českým rozhlasem Sever. Naším dnešním hostem ve vysílání je Petr Mikšíček, se kterým si povídáme o Krušných horách. Už jsme řekli, že jsou neuvěřitelně dlouhé a my se teď podíváme na část toho dlouhatánského pohoří, která je vám nejblíž, protože když se řekne vaše jméno, tak znalci vědí, že by se mělo taky říct Rybičkárna. Tak co je nového?
2: No, furt něco, barák, je to starý, dlouhý leta zanedbávaný.
1: Možná bychom měli ho umístit v rámci těch dlouhých Krušných hor, aby jsme věděli, kde přesně jsme.
2: Nacházíme se v Kovářské, což je kousíček od Klínovce na území Ústeckého kraje. A tam vlastně fungovalo do roku 1945, respektive 1952, obrovská továrna na výrobu a konzervaci ryb. Založil to Pražák, Čech, Antonín Kala z Prahy a vlastně rozvinulo se to do obrovského jako podniku, který dodával rybí konzervy do celého světa. Ale prostě po válce ten barák, ten první výrobní objekt chátral, až vlastně kolem toho roku 2020 byl zralej tak jako na bagr, anebo prostě na někoho, kdo ho zachrání. A v té době jsem sám připlet a začal jsem vlastně hledat prostor pro svůj ateliér a tenhle ten barák to nabízel. Tak od té doby vlastně to opravuju, stojí mi to hrozně jako energie, času a peněz, ale mám z toho strašně dobrý pocit. Dneska se to jmenuje Krušnohorský poutník, stejně jako ta kniha. Já se snažím věci dělat jako synergicky, aby to na sebe navazovalo. A vlastně s nimi tam školy z Ústeckého kraje, z Karlovarského, z celé republiky. Dělám pro ně filmové workshopy, což funguje výborně. A vlastně v současné době budeme opravovat poslední část toho baráku, toho interiéru, kde by měl vzniknout nějaký pokojík pro mě i, abych tam měl trošku soukromí. A co chystáme je příští rok. Vlastně bude v roce 2027 150 let výročí od založení celé rybičkárny. A přemýšlím vlastně, že bychom uspořádali nějaký fish food festival spojený s nějakou konferencí na téma vlastně toho kulturního dědictví Antona Kaly, co tam zanechal. A současně době natáčím rozhovor vlastně s dědicem pana Kaly nebo s dědicem potomkem, s Horstem Kalou, který přijede v pátek na Kovářskou. Tak dotočíme dokument a takže vlastně snažíme se tam zachraňovat barák i shromažďovat tu historii.
1: To, že zrovna na Kovářské fungovala světově proslulá fabrika na konzervaci rybiček, zní možná až neuvěřitelně. Že by se tam takový provoz vrátil, to vás nenapadlo? Že byste spojil svou budoucnost s rybičkami v konzervě?
2: Nikdy neříkej nikdy, jako já už jsem si zkusil lecos, takže třeba za 10 let budu vyrábět rybí konzervy. Každopádně je tam ještě jedna volná budova, přímo silnice, bývalá podniková prodejna, tak tam mám takový plán, jako moje žena se tomu směje, ale jakože tam by byla hezká nějaká výstava o rybičkárně, plus třeba zase prodejna nějakých suvenýrů a samozřejmě tak jako ty rybí konzervy by se nabízely.
1: No, tak uvidíme, jestli na to dojde. Na co určitě dojde, to je v podstatě nedaleký kout a film o něm, tedy Königsmühle. Co chystáte?
2: No, v srpnu jsme měli festival, proběhl skvěle organizačně, počasí nám opět do toho hodilo vidle, jako bývá zvykem, ale jako dobrý, já jsem spokojený. Každopádně se podařilo natočit po 15 letech fakt velký celovečerní dokument s tou rodačkou paní Rosemarie Ernst, poslední hlas jako Königsmühle. A podařilo se mi to ustříhat, je tam strašně zajímavá historie jejího strýce a dědečka, kteří jsou oba jako uznaní antifašisti a mají v Chemnitz svůj Stolperstein. Asi na Klínovci zbudovali chatu, kde vlastně se koncentrovali lidi, kteří bojovali proti Hitlerovi a z té české strany do toho Německa jako vozili letáky a tak dále. Takže těch témat tam dokumentuje spousta a vlastně 28. listopadu na Kovářský u nás v Krušnohorském poutníkovi bude premiéra toho dokumentu. Je to v českém jazyce, v německém jazyce i česko-německy, takže můžeme pustit jakoukoliv verzi podle toho, co tam přijde za lidi. Takže vás tím všechny zvu, jestli chcete tohleto vidět, zažít i s paní Ernst, tak 28. listopadu u nás na Kovářské.
1: Říká Petr Mikšíček, který se i prostřednictvím těchto historických příběhů snaží oživit Krušné hory. Tak já moc děkuju, že jste si dneska udělal čas na nás a ať se daří ve všech vašich aktivitách.
2: Moc děkuju a přeju krásný den všem posluchačům.

0: Bára Basiková v dopoledním expresu Českého rozhlasu Sever a před námi pozvánka na další rozhovor, který pro vás dnes v našem vysílání máme připravený. Tentokrát ho po 13. hodině povede v pořadu Alex a host Alex Minářová. Pozvala si herce Jana Zadražila a teď nám prozradí, o čem s ním bude mluvit.
1: Do Alex a host zavítá herec Jan Zadražil. Do povědomí televizních diváků se výrazně zapsal jako uhlazený kriminalista Jaroslav Čermák v seriálu Specialisté. Jeho velkou láskou je také divadlo. Teď má před sebou další výzvu. Zkouší novou inscenaci v Gala v divadle v Řeznické. Co ho na této roli láká? I o ní budeme mluvit v Alex a host. Začínáme po 13. hodině.

0: Věděli jste, že Kadaň má k astronomii blízko už od dob Galilea Galileiho? Na tuto bohatou tradici navázala novodobá astronomicko-přírodovědná observatoř na Prostředním vrchu, která vyrostla díky nadšení místních astronomů, městu a zdejšímu gymnáziu. Dnes toto moderní vědecké zázemí zve školy i širokou veřejnost na pozorování slunce, měsíce a noční oblohy. A právě odtud pro vás odvysíláme další vydání pořadu Sedmi krásky na nebi. Už tuto neděli od 21 hodin s Jiřím Duškem a Jiřím Kokmotosem v našem vysílání.
1: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.

0: Honza Nedvěd a jeho písnička s názvem Kohout. Máme 11 hodin a téměř 52 minut a dřív než se rozezní polední zvony, musíme si jít pro dnešní recept Slávky Brádlové. Pokud nás posloucháte pravidelně, tak víte, že Slávka pro tenhle týden zvolila jako základní surovinu cukety. Takže i dnes to bude o cuketě, tentokrát ve společnosti Nivy.
1: Vaříme se Slávkou.
2: Dnešní receptík cuketa zapečená s nivou je dokladem, že cuketa ochotně přijme každou přidanou chuť. Takže na jednu menší cuketu budeme potřebovat asi 50 gramů nivy a trošku tuku do jednoporcové zapékací misky. Pokud máte více strávníku, tak samozřejmě to množství si vynásobíte. Cuketu opláchneme, osušíme a nakrájíme na plátky. Ty plátky narovnáme do vymazané zapékací misky, rovnoměrně posypeme polovinou sýra, zakryjeme další vrstvou cukety a povrch posypeme zbytkem sýra. Zapečeme v předehřáté troubě.
1: Vaříme se Slávkou.

Chtělo to 6 let píle, nadšení a spoustu másla. A na světě je nová unikátní kuchařka, vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala. Najdete v ní recept na Josefovu a Patrikovu vánočku, jedinečné vanilkové rohlíčky nebo čokoládové kostky. 50 těch nejlepších vánočních receptů, včetně těch bez lepku a bez laktózy. Novou kuchařku vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika

0: Krajský soud v Ústí nad Labem uložil za vraždu nemluvněte v ubytovně v Drahomyšli na Lounsku vězení na 17 let. Přes odpoledne čekejte od západu více oblačnosti, večer ojediněle déšť, teploty do 16 stupňů. Jsou tu zprávy a František Janačík. Dobré poledne. Lounská radnice dokončila nástavbu dvou pavilonů a obnovu tělocvičny i jejího zázemí na základní škole Přemyslovců. Práce trvaly od loňského června a podle mluvčí města Pavly Kutlu vyšly na téměř 100 milionů korun. 40 milionů pokryla dotace z Fondu spravedlivé transformace.
1: V nových patrech vzniklo 5 učeben, včetně počítačové. Jedna poslouží zároveň jako zasedací místnost. V přízemí pavilonu dělníci obnovili výtvarnou učebnu a dílny a přestavěli šatny, sprchy a toalety u tělocvičny. Budovy taky zateplily a vyměnili okna a dveře. Město teď nové prostory vybaví. Zloun, Kateřina Kučerová, Český rozhlas.
0: Společnost Jablonecká energetická zprovoznila fotovoltaickou elektrárnu na budově mateřské školy Kostička ve čtvrti Kokonín. Jde o první z 63 městských budov, na kterých město solární panely buduje. Další už jsou osazené a čekají na připojení. Na některých stavba pokračuje. Součástí jsou i bateriová úložiště. Výstavba fotovoltaických elektráren má být hotová na konci roku 2028. Tvořit budou základ pro městskou komunitní energetiku, řekl to ředitel Jablonecké energetické Boris Pospíšil.
2: Město Jablonecká energetická a další organizace založili zapsaný spolek Planeta Jablonec právě za účelem sdílení elektřiny, takže doufáme, že to v letech 2028-2029 budeme nějakým způsobem dávat dohromady, tak, aby to fungovalo pro kohokoliv, kdo se do toho společenství přihlásí.
0: Vyrobená elektřina bude přednostně sloužit budovám, na kterých jsou panely umístěné. Přebytky budou ukládat do bateriových úložišť anebo je sdílet. Ústecký krajský soud dnes poslal na 17 let za mříže otce, který brutálně zavraždil své malé dítě na ubytovně v Drahomyšli na Lounsku, informovala o tom ČTK. Muž u soudu prohlásil vinu. Ve své řeči k soudu také řekl, že nejde vysvětlit, proč to udělal. Poslanecká sněmovna dnes bude jednat o návrhu zákona, který počítá se zdaněním vysokých zisků rafinerií. Ty podle ministryně financí Aleny Schillerové z ANO těží z rostoucích cen pohonných hmot. Sektorová daň by mohla vykompenzovat zátěž státního rozpočtu, kterou způsobují další vládní opatření, snížení spotřební daně na naftu a zastropování cen paliv. Společnost Orlen Unipetrol se sídlem v Litvínově, která v Česku rafinerie provozuje, považuje daň za protiústavní.
3: Počasí.
0: Přes odpoledne začne od západu přibývat oblačnost, večer ojediněle déšť, četnější na horách. Teploty do 16 stupňů, při trvající mlze nebo nízké oblačnosti do 12 stupňů a na horách také do 12 stupňů Celsia.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
0: Na silnici 1/38 počítejte s omezením mezi Bezdězem a Doxy kvůli pracem naplánovaným do 19. října. Počítejte do 16 hodin s úseky s kyvadlovým provozem. Jeďte opatrně.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje. Písničky na přání.

0: Písničky na přání s Renátou Filipy.
1: Na Českém rozhlase Sever jsme právě teď odstartovali naše úterní polední písničky na přání, takže už vytáčejte linku do studia, ta je 475 212 212. Pište e-maily na adresu zahrajte@rozhlas.cz a posílejte SMSky na číslo 911 04. A dnes se jako první dovolala paní Martina z Děčína. Přála si písničku od Heleny Vondráčkové Červená řeka. A ta písnička je všem posluchačům.

0: Helena Vondráčková a její Červená řeka. Vy posloucháte Český rozhlas Sever, tak je jeho úterní polední písničky na přání. Tu další už vybírá pan Milan z Horní Poustevny. Hezké odpoledne.
1: Hezké odpoledne, ale jsem tady všem posluchačům Rádia Sever, tady mám pan Horní Poustevny.
0: Dneska jste vybral skupinu Smoky a úžasnou písničku O Carol. Pro koho bude?
1: Bude to zase jako vždycky pro Lučku Bílou, pro Milanka Urbana, pro Karla Novotnýho, pro naše zdravotní sestřičky, pro Kudršla, pro Pavla Bláhu, pro Pospíšila, pro Petrušku, pro Veroniku, a pro můj sestru Libovou Šuklou a pro paní Jorušku Volkošenu, já se poslouchá.
0: Písnička je tedy připravená, pane Milane, přeji hezký den do Horní Poustevny a díky a zase naslyšenou.
1: Děkuji, zase naslyšenou.

0: Skupina Smoky dospívala, my pokračujeme v písničkách na přání na Českém rozhlase Sever. Tady máme další telefon, dovolil se pan Jirka ze Šluknova. Hezké odpoledne.
1: Já vás zdravím, paní. Chci vás poprosit o paní Egerovou včerešně.
0: Ano.
1: A bylo by to pro manželku, pro vás a pro všechny děvčata v pečovatelákou nádraží ve Šluknově.
0: Písnička je tedy připravená, Hana Hegerová. Díky za zavolání, naslyšenou.
1: Děkuju, naschledanou.
2: Ako mladé dievče, už je to za nami.

0: Hana Hegerová a její čerešně. Pokračujeme v písničkách na přání na Českém rozhlase Sever. Teď se poprvé dívám na vaše e-maily, které posíláte na adresu zahrajte@rozhlas.cz. Dobrý den, prosím, zahrajte písničku Dvě lahve vína pro kolegyňku Janu Fischerovou. Všechno nejlepší k narozeninám přeje tvoje nejlepší kolegyně Terka. Vše nejlepší přejeme i z Českého rozhlasu Sever.
1: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.
2: Naším dnešním hostem bude herec Jan Zadražil.
1: Alex a host. Dnes od 13 hodin v našem vysílání.
3: Český rozhlas Sever.

0: Marek Ztracený a dvě lahve vína. Pokračujeme v písničkách na přání na Českém rozhlase Sever. Tu další už na naší lince, na našem telefonu, tedy 475 212. 212 vybírá pan Pepa ze Štětí. Pane Pepo, hezké odpoledne.
1: Krásný poledne. Tak samozřejmě na písnice, na který jsme se dohodli, oznámíš ty.
0: Ano.
1: No a já jenom upřesním. Bude pro celý ensemble Rádia Sever,
0: děkujeme,
1: že děláte tenhle ten nádherný pořad. Potom teda pro všechny posluchače tohoto nejlepšího rádia Féteru, ale přednostně pro paní Andělku, pak pro dvě Haničky do Kralup nad Vltavou, pro kámoše Bradleyho do Mšeného Lázní a pro Pepu ze Štětí dvě a taky tak trošičku pro mě.
0: Dobře, skupina tak, Olympik, jo? A Osmý den. Díky za zavolání, naslyšenou.
1: Já děkuju za vyhledání, ahoj.

Tohle byla skupina Olympic a vy posloucháte Český rozhlas Sever, taky jeho písničky na přání. K nám do studia si o písničku zavolal i pan David z Prahy a pro manželku si přál písničku od skupiny Katapult Já nesnídám sám. Zdraví a posílá ji taky všem posluchačům.

Skupina Katapulta, Já nesnídám sám. Tady je Český rozhlas Sever, taky jeho písničky na přání. Tady je další z e-mailu, připomínám adresu, kam je můžete zasílat, ta je zahrajte@rozhlas.cz. Dobrý den, zahrajte písničku od Terezy Maškové a Marka Lambory, Náš příběh. Pro mě, protože mám ve středu narozeniny, tak by si chtěla nechat zahrát pro sebe, taky pro paní Marcelku z Neštěmic a pro všechny posluchače. Tu písničku si přeje paní Jarka z krásného Března. Právě

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým hostem bude tentokrát hudebník Petr Janda.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Sever, písničky, které nestárnou.

0: Skupina Bad Boys Blue a taky písničky, které nestárnou, které hrajeme na Českém rozhlase Sever. Pojďme teď ale zpátky k písničkám na přání a ještě jsem se vůbec nedostala k vašim SMS-kám na čísle 91104. Jdu to napravit. Dobrý den a prosím 45 československých zpěváků a nejhezčí dárek pro kolegyni Lenku k dnešním narozeninám. Leni, máme tě moc rády, zůstaň taková, jaká jsi.
1: Já tak víc.

45 československých zpěváků a taky nejhezčí dárek. My stihneme ještě jednu písničku na přání z vašich SMSek. Prosím pro všechny Valdemara Matušku a tak dál nosíš po kapsách sny mládí. Děkuji, paní Věrka.

dnes přejdeš legráckou. Už si odvyk chodit bos, si muž a kost.

0: Valdemar Matuška dospíval a tohle byla taky poslední písnička na přání, kterou jsme stihli v této hodině. Ty další opět po 18. s kolegou Miroslavem Tartárkem. Teď už ale František Janačík připravuje nové zprávy od nás ze severu Čech. S nimi ve studiu bude za necelých 5 minut a já vám ještě do 1 hodiny posílám písničku od Marie Rotrové. Renáta Filipi přeje hezký poslech a hezký den ve společnosti Českého rozhlasu Sever.
1: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.
2: Řekni, kde ty kytky jsou, co se tady mohlo stát? Řekni,

0: Bylo 13 hodin.
1: Český rozhlas Sever. Zprávy.
0: Cestující mezi Žatcem a Chomutovem dnes a zítra místo některých rychlíků přepraví autobusy. Muž, který zabil svého syna na ubytovně v Drahomyšli na Lounsku, půjde do vězení na 17 let. Rozsudek je pravomocný. Lucemburský

0: 13 hodin 35 minut v obou městech zastaví před nádražím. V Lišanech u Žatce na autobusové zastávce Lišany. Z Lounska Kateřina Kučerová, Český rozhlas.
1: Developer chce v Novém Městě pod Smrkem na Frýdlansku postavit nové obchodní centrum, informoval o tom starosta Petr Černica z hnutí ANO. Několik hal s obchody má stát blízko bývalého areálu Textilany, kde už jiný soukromý investor staví obchod s potravinami. Stavba obchodního centra s obchody zaměřenými na potřeby domácností by mohla začít v příštím roce. Za vraždu dvouletého syna půjde 26-letý muž na 17 let do vězení. Rozhodl o tom Ústecký krajský soud. Muž na dítě zaútočil v březnu na ubytovně v Drahomyšli na Žatecku. Podle znalců byl opilý, své jednání si ale uvědomoval. Dítě se dostalo do nemocnice s vážnými zraněními. Pokračuje státní zástupce Vladimír Jan.
2: Poškozený byl letecky transportován do speciálního zařízení, kde mu byla poskytována veškerá možná péče. Přes tuto péči ale následně zemřel. Říct, že patří k těm nejsurovějším případům, se kterými jsem se setkal.
1: Muž před soudem prohlásil vinu, trest si odpiká ve věznici se zvýšenou ostrahou a pozůstalý musí zaplatit celkem 3 miliony a 450 tisíc korun jako odškodné. On i státní zástupce se vzdali práva na odvolání. Rozhodnutí o vině a trestu je tak pravomocné. ČES se kvůli zablokování části podílu kvůli kauze Diag Human bude bránit u soudu. V reakci to Českému rozhlasu napsal premiér Andrej Babiš z hnutí ANO. Polostátní firma je podle něho přesvědčená, že uspěje. Diag Human se s Českem soudí od 90. let. Za zmařený obchod s krevní plazmou chce od státu 17 miliard korun. Podle Babiše český stát ani dál neuznává nárok firmy na odškodnění a bránit se bude dál. ČES zdůrazňuje, že zákazníků se zablokování podílu nedotkne.
3: Počasí.
1: Od západu čekejte přibývání oblačnosti, večer se ojediněle vyskytne déšť, zejména na horách. Teploty do 16 stupňů, na horách do 12 stupňů Celsia.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
1: Na dálnici D8 narazilo za 76. kilometrem ve směru na Prahu osobní auto do svodidel. Pozor, v Jirkově v ulici Červenohrádecká se srazila dodávka a 3 osobní auta a nehoda na Českolipsku na silnici 1/9 narazilo u křižovatky od Horní Světlé osobní auto do stromu.
3: Zelená vlna, známe lepší cestu. Alex a host.
4: Televizní diváci si ho pamatují jako kapitána Čermáka z kriminálního seriálu Specialisté. Jeho herecký svět ale zdaleka nekončí u obrazovky. Výraznou část jeho profesního života tvoří divadlo. Jan Zadražil je naším hostem. Vítám vás, dobrý den.
5: Dobrý den.
3: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Herec Jan Zadražil je naším hostem pro milovníky krimi seriálu Kapitán Čermák ze Specialistů. Byla to role, díky které vás lidé začali poznávat na ulici? Byla to ta role? Nebo už se to dělo dříve?
1: Já nevím. Asi se to dělo i dříve. Já jsem páchal i jinačí nezdoby, než jenom Specialisty, takže pár seriálů jsem se zúčastnil a to potom obnáší i to, že vás lidi poznávají a upřímně řečeno, samozřejmě Egu to dělá dobře, kdo tvrdí, že ne, tak lže podle mě, ale spíš je o to, co potom uděláte s tím dál, k čemu to použijete. Můžete je třeba pozvat do divadla, říct, jestli se vám líbí, že vám lezu do obýváku dvakrát týdně, tak se zkuste přijít podívat i, co se páchá večer v divadle naživo. Doopravdy v úvozovkách, protože i divadlo je jenom jako.
0: A vy jste přesně toto udělal, využil jste k tomu postavu třeba právě ze Specialistů nebo z jiných seriálů k pozvání do divadla?
1: Jo. To si myslím, že když přijímá tu práci, tak by měl přijímat i to, že to sebou může nést tenhle druh pozornosti. Já nejsem úplně člověk, který by kvůli tomu tu práci přijímal, ale zároveň to beru jako nějakou platbu za to, že tu práci můžu dělat a má svoje výhody. A tak potom vždycky říkám, dobře, vyfotím se s vámi, ale vy mi slíbíte, že se podíváte na www.divadlovceletné.cz a vyberete si představení, který hraju s Kašparama, nebo zajdete do Violy, nebo se podíváte na představení u Hitlerů v kuchyni, nebo půjdete do Řeznický, kde připravujem nejnovější zatím věc.
0: Nejnovější věc, která se jmenuje V gala a ke které se dostaneme, určitě o ní budeme mluvit. A zafungovalo to, že, jak jste říkal, dvakrát týdně jste lezl divákům nebo lidem doma do obývacích pokojů, tak zafungovalo potom? Skutečně se stalo to, že někdo přišel na vás do divadla a řekl, já jsem přišel, protože vy jste ten Čermák, kapitán ze Specialistů?
1: To nevím, jestli lidi šli úplně kvůli tomu. Nejsem si jist, že je tam nějaký intenzivní překryv mezi diváky seriálů a diváků divadelních. Ale už se párkrát stalo, že takzvaní zavlečenci, jak já jim říkám, to znamená lidi, kteří by do toho divadla vlastně nešli úplně sami dobrovolně, ale objevili se tam, chtěli udělat radost třeba partnerovi nebo partnerce nebo kamarádovi. Takže to jsme ani nevěděli, že umíte i něco trochu jiného. Že můžeme zažít trochu jiný zážitek, než doma u televize, kdy typujeme, kdo z těch tří podezřelých to asi tak může být. Ale že můžeme zažít i něco takového, jako je živý divadelní představení, což já jsem přesvědčený, že je primárně setkání a jakýsi, a až bych se nebál použít třeba slovo rituál, protože si myslím, že z toho divadlo vychází, ze společného setkání, když je v úvozovkách vše hotovo, máme co jíst, máme kde spát, máme ukojeny základní potřeby a pořád nám ale ještě něco chybí. Tak a to je, myslím, ta nadstavba, která se dá získat třeba v divadle.
0: Tak a o té nadstavbě budeme samozřejmě mluvit za malou chvíli. Naším hostem je Jan Zadražil.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: Pozvání do Alex a host přijal herec Jan Zadražil, který teď sedí ve studiu Českého rozhlasu, ale ve svých volných chvílích zkouší inscenaci v Gala, kterou uvede divadlo v Řeznické 30. listopadu, bude mít premiéru. Je to autorská hra. Jaký je váš vklad do této hry?
1: Můj vklad do této hry je, že ráno vstanu a jdu na zkoušku. Tím to začne, ale jdu tam rád, protože mi přijde, že to má smysl. Mě oslovili dvě dámy, herečka a tanečnice, Stáně Jachnická a Leona Kvaša Kvasnicová, asi před 2 lety. Že touží udělat něco svého. A obě jsou to skvělé interpretky, ve svém oboru si myslím, že držejí špičku, pracují velmi intenzivně a zároveň dospěli do nějakého bodu, kdy ucítili, že možná nechtějí být jenom interpretky, ale chtějí se pustit na trochu křehčí plochu a troufnout si udělat něco po svém. A jako základ si vzali knihu o Gale Dalí, což byla partnerka Salvatora Dalího, o který se toho zase tolik neví. Mimo jiné i proto, že ona dost intenzivně pracovala na tom, aby existovalo vždy několik verzí jejího příběhu. To je jedna ze zvláštností té dámy a není poslední. A říkali, tahle žena nás zaujala. Já jsem říkal, proč? A oni říkali, protože v sobě nese nějakou lomenost toho, že člověka fascinuje a zároveň něčím odpuzuje, nerozumí jí, proč dělala něco, když na druhou stranu dokázala něco jiného. Brzy jsme se dostali k tomu, že nechceme dělat životopisný drama a že spíš bychom rádi to o tuto osobu nebo osobnost možná velmi zvláštní, tajemnou něčem a velmi silnou, teda každopádně výraznou, takže bychom to rádi o ní pouze opřeli a zkoumajíc tuto dámu, bychom se skrz to dostali k sobě. Proč nám připadá v něčem fascinující, inspirativní a v něčem jiným odsouzeníhodná? Co to na ní je? A proč to tak připadá konkrétně nám? Proč to tak připadá Stáně? Proč to tak připadá Kvaše, proč to tak připadá mně a proč to tak připadá ještě Gábeně Vermeliu, kterou jsme k tomu přizvali, abychom dostali jakousi, já tomu říkám soukromně svatou čarodějnickou trojici, herečka, tanečnice, hudebnice, která, jak už jsem říkal, každá dosáhla poměrně vysoko. A zároveň, aby to bylo minimálně o co opřít nebo s čím konfrontovat, tak ta mužská energie je tam podstatná, protože byla podstatná i pro Galu Dalí, práce s mužskou energií a s ženskou energií, takže tu tam zastupuju já. A můj osobní vklad, ať to vrátím na začátek k vaší otázce, je to, že se, nejenže teda vstanu, to byla samozřejmě nadsázka, i když upřímně řečeno, není to nic lehkého, ale vstanu rád, protože to setkání s holkama, jestli je tak můžu familiárně nazvat, já jim tak říkám, když jsou to dámy 50+, ale pro mě jsou holky a jsou moc krásný a dobrý a plný energie, takže holky jsou pořád, tak je po každý zajímavý, po každý objevíme něco dalšího, vyzýváme se v tom navzájem, my jako herci se učíme tančit, Kvaše jako tanečnice se učí mluvit, Gábina jako zpěvačka se učí taky tančit. Je to tato kombinace. Chtěli bychom vyprávět Není to příběh, který by někde začínal, probíhal a končil. Je to jakýsi kaleidoskop situací, který ale nevyprávějí jenom slovem, ale taky pohybem a hudbou. Je tam tohleto zajímavé spojení. Bavíme se o tom, že Gala Dalí inspirovala nejenom Salvatora Dalího, ale byla už předtím poměrně silnou inspirací pro celou skupinu surrealistů. Surrealismus, Syrie, předložka nad, takže je to nadrealita a znamená to aspoň pro nás věci, které mají svoji přesnou funkci a přesný tvar, spojujete dohromady zcela nečekaně, nově a necháváte se překvapovat, co to v tom spojení začne znamenat jinýho. A to by mohlo tohle představení dělat. To by nás zajímalo.
0: Jan Zadražil je naším hostem.
2: Jubilejní 10. ročník Pochoutkového roku jde do finále. Hlasujte až do konce října na našem webu pochoutkovýrok.cz a vyberte nejlepší slaný a sladký recept desetiletí. 10 z vás obdrží z Brusu novou kuchařku, vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala a na jednoho šťastlivce navíc čeká odměna v podobě nového vybavení do kuchyně v hodnotě 10 000 korun. Rozhodněte o nejlepším posluchačském receptu desetiletí Pochoutkového roku. Hlasujte a vyhrajte až do konce října na webu pochoutkovýrok.cz. Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Mým hostem bude tentokrát hudebník Petr Janda.
2: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: Ladíte Český rozhlas, pořad Alex a host, a tím hostem je herec Jan Zadražil, který právě v současné době zkouší inscenaci v Gala, kterou 30. listopadu uvede divadlo v Řeznické. Je to o Gale Dalí, ale není to životopisné drama, není to přímý popis jeho života, nevypráví to přímo o jejím životě. A vy jste v minulém vstupu říkal, Jane Zadražile, že Gala Dalí byla za něco jakoby hodná obdivu, za něco naopak určitého odsouzení. Jak, která z těch částí pro vás, ve vás převládá? Nebo to máte 50 na 50?
1: Já myslím, že ona je zajímavá právě proto, že každý má šanci zaujmout k ní to stanovisko svoje vlastní a poměřit se s ní. Což ale znamená nebát se, ponořit se sám do sebe a podívat se na sebe, kdo jsem já, co jsou moje cíle, jaká je moje cesta tady, teď momentálně v tomhle pokusu, jak já říkám, že jsem přesvědčený, že těch pokusů máme víc, tak jaká je moje cesta, co má být výsledek, co nesu, proč tady jsem, kromě toho, že se mám rozmnožit a potom zase odejít a začínat znova v dalším pokusu. Dokážu se přesáhnout, nechám tady něco, nebo se spokojím s tím, že jsem se objevil, rozmnožil a zase vznikl. A to teď nemyslím nějak odsouzení hodně, to je naprosto v pořádku. Každý si může říct, jestli chce, kolik toho chce. Mně Gala Dalí na první dobrou, když jsem si tu knížku přečet, tak jsem si v duchu říkal, proč si holky vybrali tuhle dámu. Je zvláštní. Nerozumím jí. Nikdy nic nestvořila, ale pod jejím vlivem tvořili jiní. Co v ní bylo za sílu? Ta obrovská touha po svobodě, po emancipaci, po tom, že já mám právo žít život, jaký chci, a nikdo nemá právo ho soudit. Gala Dalí byla žena, byla to matka, měla dceru s Paulem Elwardem, to byl její první manžel, surrealista, básník, člen surrealistické skupiny André Bretona, který celoživotně miloval, přestože postupně právě odešla, stala se partnerkou Salvatora Dalího. O tu dceru se staral, protože Gala Dalí nebyla nikdy matka. Ona od začátku říkala, že dceru nechce, že jí, jejími slovy, její dcera při pohledu na svoji dceru, když jí vidím, jak roste, tak vidím, jak já stárnu. Ale od začátku to takhle nastavila. Řekla, nikdy nebudu matka, můj úkol je jinde. To pro mě bylo jako nepochopitelný, na první dobrou odsouzení hodný. Ale pak jsem to znova, a říkal jsem si právě, proč teda holky jste si vybrali třeba tohle. Možná proto, abyste o to opřeli to, že vy jste matky a nikdy byste tohle neudělali. Ale pak jsem si uvědomil jednu věc, která mě nakonec, upřímně řečeno, přivedla k tomu, že jsem řekl, dobře, budu i já součástí toho zkoumání, protože když jsem se podíval na to, jak se Gala prezentovala, jak fungovala, jaký měla názory, jak vedla svůj život, tak ve chvíli, kdy jsem si stačilo si vyměnit její pohlaví místo ženy, si tam dosadit muže, a v tu chvíli to je naprosto standardní způsob, jak si myslím, velká část naší mužské populace funguje, díky čemuž dosáhla, čeho dosáhla. Spousta i mých vrstevníků, a já jsem si vždycky říkal, jak je to jako možný, řekne, já jsem si vlastně uvědomil, že potřebuju svobodu, potřebuju se já projevit, potřebuju sám sebe.
0: Já se omlouvám, že vás přerušuju, jako muž jste to pochopil, pokud by Gala Dalí byla mužem, tak byste ji pochopil, ale u ženy...
1: Tak by na něj nebylo nic divného. Tak to do dneška takhle funguje. To, takhle to je. A to je třeba věc, která taky je ke zkoumání.
0: Říká Jan Zadražil, náš dnešní host.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Alex a host je stále herec Jan Zadražil. Povídáme si především o divadle. Ostatně na divadle vy jste strávil už 30 let.
1: Asi jo.
0: Jste trémista před premiérou.
1: No, pade, bylo to v 20, tak jo, 30. Byl jsem velký trémista. A už asi nejsem. Není proč, když pracujete na něčem, co vám dává smysl společně s lidmi, který vám dávají smysl a věnujete se tomu poctivě, tak proč se bát? To divadlo je krásný v tom, že je živý, že je teď a tady a chyba je nejkrásnější věc, která se vám může stát, protože může přinést něco, právě pokud nejste zbytečně nervózní a neobáváte se jí, ale vítáte jí, tak může přinést něco, co by vás nikdy nenapadlo. A zároveň potvrzuje to, že to není umělý, no. Že to je živý. Živý umění.
0: Živé umění. Když se rozhodujete, zda nějakou roli vzít, zhostit se jí, tak právě hraje velkou roli to, s kým budete pracovat, než ta samotná role.
1: Ano.
0: Je to pro vás důležitější, než... Nebo podle čeho si vybíráte, v čem a jakou postavu stvárníte?
1: Už jste to řekla, podle toho, kdo u toho bude se mnou. Divadlo je věc společná. To dokonce i ve chvíli, kdy řekněme, hrajete monodrama a divák vás vidí samotného, tak na vás musí třeba někdo posvítit. Nebo minimálně při té práci, při té přípravě, při zkoušení. Asi není od věci, když u toho je někdo, kdo se na to dívá a říká, a teď to berte trochu, prosím, s nadhledem, rychlejc, pomalejc, nahlas, potišejc. To je strašně důležitý. Divadlo bez diváka neexistuje. Od slova dívat se. A takže to potřebujete. A no, nejste tam sám vlastně. A asi jsem to teď pomenoval taky. Vždycky tam by někdo měl být. Pokud se na to nikdo nedívá, není to divadlo, děláte kraviny doma v obýváku.
0: Vy jste prošel řadou divadel od Fidlovačky přes Vinohrady pod Palmovkou. V Brně jste působil v divadle Na provázku, tam jste ostatně 13 let stvárňoval Nikola Šuhaje v Baladě pro banditu. Kde vám a kdy vám bylo nejlépe s divadlem?
1: No, asi ve chvíli, kdy jsem se mohl už svobodně rozhodnout, že tam chci být. A bylo mi krásně na provázku, to bylo nádherný. Začátek na Fidlovačce, když vznikala, tak byla taky krásná. Vždycky, když něco začíná, tak to je paráda. To žene nějaká prostě energie vzniku, to je dobrý. Byla skvělá parta, po určitý době už jsem cítil, že je potřeba se stát svobodným a právě rozhodovat o tom, s kým chci být. A takže jsem odešel z Fidlovačky, byl jsem dlouho s partou, která si říkala Company.cz, to bylo ve Strašnickém divadle, potom jsme se ještě asi na 3 roky přestěhovali do divadla Komedie, tam jsme pak museli skončit a já už v té době jsem dělal se skupinou nezávislou, která si říkala Veselé skoky, to bylo pohybové divadlo nonverbální, který ale činili činoherci, kteří se rádi hejbali a objevovali nové věci. Dostali jsme tam a taky vzniklo to úplně jenom z touhy a potěchy, z ničeho jiného. Byla to taky skvělá skupina lidí. Dostali jsme rezidenci právě v divadle v Celetné a skrz Veselé skoky jsem pak mohl zakotvit v divadle v Celetné ve spolku Kašpar. To je jako i můj splněný závěrečný sen. A tam jsem šťastný vlastně všude, no. Protože mám velký štěstí. Protože v tomhle jsem svobodnej. Můžu říct, toto chci a toto ne.
0: Tak ať se vás drží. Jan Zadražil je naším hostem.
2: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.

0: Alex a host je stále herec Jan Zadražil, filmový, divadelní, seriálový herec, nikoli však dabér, což mě s vaším hlasem docela překvapuje, takže platí to, že skvělý herec nemusí být nutně dabérem.
1: No, já jsem toho, myslím, zářený příklad. Nebo toho, že nevím, jestli skvělý herec, ale ne každý herec musí být dabérem. Je to, pro mě je to třeba jedna z nejtěžších disciplín. Já se buď se trefím do kódu, a ne, do pusy takzvaně tomu herci, a nebo hraju. Ale dohromady to nikdy nešlo. A skvělý režisér, pan Zdeněk Štěpán, který má třeba mimo jiné na hrbu, kdybych mu to takhle poslal, všechny Simpsonovy a tak dále, velký filmy, tak to se mnou vždycky jednou za čas zkusí. Zavolá, řekne: Honzo, pojď. A já řeknu: Zdeňku, teď vy to přece víte, že to jako nejde. A on říká: pojď to zkusit, třeba to zlomíme. Pak se mnou trápí, dá mi třeba hodinu, to je strašně moc, a pak řekne: tak super, tak zase příště to zkusíme. A já mu za to jsem vděčnej. Zároveň ale vždy znova se usvědčím, že toto není moje cesta. Všichni, kteří to dokážou, mají můj obrovský obdiv. A není nutné, si myslím, dokázat naprosto všechno.
0: A neslýchal jste právě s vaším hlasem, že je, vy máte skvělý hlas pro ten dubbing, a nesnažil se ho... No, vás to naučit, byť vy jste říkal, že pan režisér to s vámi zkouší opakovaně, tak no, je to právě proto, že pro tu barvu hlasu, že by si ho přál mít v rejstříku hlasů dubbingových.
1: Asi jo. A říkám, pro mě to je, a zrovna od pana Zdeňka, obrovská podsta, že se tím vůbec zabývá, přestože nakonec vždycky zjistí, že ne. Tak to je jako krásný. Co víc chtít, ale... Já myslím, že už taky pochopil, že moje cesta asi bude jinudy. A kdyby mám velký štěstí a to, že můžu aspoň se pokoušet s tím hlasem pracovat třeba v rámci načítání audioknih. To je moc krásná práce, já jsem vždycky moc rád čet a v tom vidím nějakou svoji cestu, která je rozhodně ještě hodně, hodně dlouhá, mám se co učit, ale zároveň tam nacházím nějakou potěchu a nějaký smysl, jak předat příběh jenom hlasem.
0: To zní nikoliv jako práce, ale jako i koníček, protože kdo rád čte, tak když to má potom jako profesi, tak to musí být, asi záleží i podle toho, co čtete. Byla i kniha, která vás třeba vůbec nebavila?
1: Ne. Já mám, stejně jako mám štěstí v divadle, obrovský, nebo vůbec práci na lidi, který potkávám, tak jsem měl a mám doteď štěstí i na knihy, na tituly, který nebyla knížka, kterou bych čet a trápil se s ní. Vždycky se v ní něco dá najít, aspoň zatím to šlo, a taky vždycky máte možnost říct: děkuju, tohle asi nedokážu. A to je na každém. Zase není potřeba přečíst všechny knihy na světě.
0: Říká Jan Zadražil, náš dnešní host.
2: Je tady čas posvícení a my jsme pro vás připravili až do půlky listopadu speciální posvícenské vydání pochoutkového roku s cukrářem Vojtou Vrtiškou. Společně si upečeme švestkové buchty s mákem, brusinkové kremrole, koblihy s povidly a marcipánovým krémem, karamelový koláč s jablky, čokoládovou babku s kaštany a rikotový koláč s hruškami. Speciální posvícenské vydání pochoutkového roku s cukrářem Vojtou Vrtiškou až do půlky listopadu každou neděli od 10 hodin v našem vysílání a na webu pochoutkovirok.cz. Věděli jste, že Kadaň má k astronomii blízko už od dob Galilea Galileiho? Na tuto bohatou tradici navázala novodobá astronomicko-přírodovědná observatoř na Prostředním vrchu, která vyrostla díky nadšení místních astronomů, městu a zdejšímu gymnáziu. Dnes toto moderní vědecké zázemí zve školy i širokou veřejnost na pozorování slunce, měsíce a noční oblohy. A právě odtud pro vás odvysíláme další vydání pořadu Sedmi krásky na nebi. Už tuto neděli od 21 hodin s Jiřím Duškem a Jiřím Kokmotosem v našem vysílání.
3: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: Český rozhlas vysílá Alex a host a tím hostem je herec Jan Zadražil. Povídali jsme si a pojďme se ještě povídat o knížkách, které vy rád načítáte. Už se vám někdy stalo, že jste četl nějakou knihu a pak vám zavolali, že tu stejnou by chtěli, abyste načetl? Čili jste ji důvěrně znal?
1: No, já jsem si dokonce řekl o práci, když jsem se dozvěděl, že by měla být do zvukové podoby převedena řada knih od Terryho Pratchetta. A tak jsem řekl vydavateli, prosím, nech mě to číst. A protože je to něco, s čím já jsem se od té chvíli, co jsem se potkal s prvníma knihama tohohle spisovatele, a tak mi ty knihy zůstaly, já je čtu opakovaně, protože jsou to knihy, které vyprávějí příběh, mají v sobě spoustu humoru, ale taky nějaký něhy, docela velkýho vhledu do lidských duší a do způsobu, jak lidi fungujou, proč se rozhodujou, jak se rozhodujou. A je to vlastně satyra, která se tváří jako pohádka a přitom vypráví o nás. A jsem moc vděčný vydavateli, že řekl, tak jo. Pak jsem se trochu polekal, protože jsem si uvědomil, že nejsem sám, kdo toho spisovatele, který ho Pratchetta má rád, pro kterýho je poměrně silná fanouškovská základna. A říkal jsem a uvědomil jsem si, že číst tu knížku 16krát potichu je něco úplně jiného, než ji pak přečíst nahlas a předložit tu svoji verzi lidem, který mají každý svoji velmi nepochybnou specifickou verzi ve své hlavě. Takže ta výzva byla veliká. Snad se jí podařilo zvládnout. Je to jedno z mých splněných přání, že můžu interpretovat knihy Terryho Pratchetta. Takže jo, stalo.
0: Není to ale asi časté u vás, že byste si řekl o práci. To už musí být něco.
1: Bylo to podruhé v životě. Poprvé jsem si řekl o práci panu Tomáši Tepfrovi, jestli by mě vzal na fidlovačku. A podruhé jsem si řekl Martinovi Pilařovi z Van Hortbooku, jestli můžu číst Pratchetta. Ani jedné té prosby nelituju.
0: A takže už pan Tepfr vás poprvé nějak nevzal samo sebou, že jste musel přijít aktivně si říct.
1: Já jsem pracoval v jeho představeních, což bylo moc krásný, ještě jako student, bylo nás víc, byli jsme celá taková parta z ročníku. A potom, když se zakládala fidlovačka, tak on oslovil kluky a mě vlastně jedinýho ne. A jsem si říkal, aha, tak to je jasný, no tak to je jasný znamení. Nicméně já jsem měl v té době angažmá těsně po škole v Libereckém divadle FX Šaldy a potřeboval jsem ale zpátky do Prahy, protože se nám měla narodit první dcera. A řekl jsem, Tome, to pane Tomáši, můžu? A on říká, a vy, ale vy jste mi neřekl. A on říká, já vám neřekl jenom proto, že vy jste jediný, kdo práci máte. Chcete? Teda na fidlu. A jsem říkal, moc bych si to přál. A on udělal to, že řekl, dobře, tak já něco zkusím vymyslet a vymyslel.
0: Takže vymyslel a byl jste tam.
1: Jo?
0: Stejně jako dnes tady a moc vám za to děkuju. Jan Zadražil byl naším hostem.
1: Děkuju.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Bylo 14 hodin.
1: Český rozhlas Sever. Zprávy.
0: Litoměřické infocentrum je dočasně uzavřené, začíná jeho plánovaná oprava a modernizace. Z domu v Lounech zmizely šperky a hotovost, policisté hledají svědky. Po volbách se nejspíš změní vedení města Osek na Teplicku. V noci převážně zataženo s občasným deštěm, kránu bude srážek méně, teploty klesnou i k 5 stupňům. Jsou tu zprávy a František Janačík. Dobré odpoledne. Infocentrum v Litoměřicích je ode dneška uzavřené, začíná totiž stěhování před plánovanou rekonstrukcí a modernizací současných prostor. Od příštího pondělí by se podle mluvčí města Michaely Rosypalové infocentrum mělo otevřít přízemí hlavní budovy městského úřadu v zasedací místnosti Kalich. Rekonstrukce bude stát přes 5 milionů korun a potrvá do konce února roku 2027. Policie hledá svědky červnového vloupání do rodinného domu v Lounech, zatím neznámé.

0: Závislé subjekty, říká to lídr uskupení Sport a zdraví pro Osek Jiří Macháček, který v minulosti už 4,5 tisícové město vedl.
1: Takže je to společně pro Osek, srdcaři a nezávislí pro Osek. Tam jde o to, jak prostě se teďka všichni dohodneme a jestli ty kompromisy, které bude muset udělat, budou přijmutý, tak bychom příští týden mohli podepsat už i koaliční smlouvu.
0: Uskupení Osek všem dosavadního starosty Václava Krtka získalo 4 mandáty. Koalici v Jablonci nad Nisou budou i v dalších 4 letech tvořit starostové pro Liberecký kraj, ODS společně pro Jablonec a Piráti a nezávislí. Dnes podepsali memorandum o spolupráci. I přesto, že starostové získali větší počet mandátů, primátorem bude i nadále Miloš Veles, ODS. Podle něho vzešla současná koalice z několika denního vyjednávání, kterého se zúčastnily všechny strany, které ve volbách uspěly. V opozici tak budou v Jablonci zástupci ANO, SPD a uskupení Spolu se sportovci pro živý Jablonec. Sport. Teniska Nikola Bartůňková postoupila na tisícovce ve Wuhanu do druhého kola. Rakušanku Tagerovou porazila 2-1 na sety. Další soupeřkou Češky bude Italka Paoliniová. Střelkyně Veronika Blažíčková se dostala poprvé v kariéře na stupně vítězů ve světovém poháru. Na podniku v Káhyře vybojovala stříbro v třípolohové malorážce. Počasí. V noci převážně zataženo s občasným deštěm, k ránu budou srážky od západu ustávat, teploty klesnou na 10 nebo i 5 stupňů. Zítra ráno očekáváme ještě místy zataženo s občasným deštěm, přes den většinou oblačno a k večeru až polojasno. Teploty zítra vystoupí i k 17 stupňům Celsia.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
0: V Jirkově policie stále řeší v ulici Červenohrádecká nehodu dodávky a 3 osobních aut. U Rinartis na Děčínsku ve směru od Chřibské pozor na likvidaci následků nehody dodávky a osobního auta. Bylo to s únikem oleje. Jeďte opatrně.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Krásné podzimní odpoledne úterý 13. října a Renáta má všechno nejlepší k dnešnímu svátku. Začíná pohodové odpoledne Českého rozhlasu Sever. Čtete nápisy na balení potravin? Výrobci a prodejci nás stále zkoušejí, jak nenaletět, si řekneme už za chvíli. Muže, který ubil svého 2letého syna na ubytovně v Drahomyšli na Žatecku, potrestal Ústecký krajský soud 17 lety vězení. Podrobnosti přineseme zhruba za 15 minut a slavným Severočechem bude tentokrát dlouholetý starosta Roudnice nad Labem z přelomu 19. a 20. století Erwin Spindler. A k tomu přidáme i písničky, které nestárnou.
2: Pohodové odpoledne s Milanem Králem.

0: Písničky, které nestárnou na Českém rozhlase Sever. Teď Rangers, nebo chcete-li plavky, plavci, láska je věc kouzelná.
1: Jak nenaletět? Rubrika Barbory Kvapilové o záludnostech dnešní doby.
0: Číst nápisy na baleních potravin se rozhodně vyplatí. To, co vypadá jako máslo, totiž máslo být nemusí. Nachytat se můžete také při koupi mletého masa. Na co si dát pozor, ptala se redaktorka Bára Kvapilová.
2: Poznat kvalitní potravinu na první pohled bývá někdy opravdu obtížné, protože výrobci se zákazníky často snaží různě ošálit a zmást.
3: No, bohužel máte pravdu. Příkladů potravin, které sázejí na spotřebitelskou nepozornost, jsme v našem testování potkali opravdu mnoho. Třeba v oblasti masných výrobků a hodně třeba i mezi mléčnými výrobky.
2: Vysvětluje Jan Mariška, odborník na potraviny spotřebitelské organizace D-Test.
3: Nevím, jestli ty případy, které teď řeknu, jsou nejznámější, ale řeknu aspoň ty, které mě nejvíc utkvily v paměti a nebo jsou nejkurioznější. Tak začněme u masa. Všichni víme, že existuje mleté maso, to si umíme všichni představit. A když půjdeme koupit mleté maso do obchodu, tak můžeme najít výrobek, který bude vypadat úplně stejně, ale nebude označen jako mleté maso, ale jako maso mělněné. Je mezi tím zásadní rozdíl. Mleté maso jako termín je totiž regulováno vyhláškou a evropským nařízením a je jasně řečeno, že mleté maso musí mít určitou tučnost a musí mít určitý obsah bílkovin a vazivové tkání. Zkrátka dobře, je u něj regulovaná kvalita. Zatímco, když se na obal napíše mělněné maso, tak tyto požadavky neplatí a výrobce už ten výrobek může zpracovat podle svého uvážení.
2: Překvapení se někdy můžeme dočkat také třeba v konzervách.
3: Já myslím, že asi všichni víme, že se v konzervách prodává játrová paštika, takže když máme na obal napsané játrová paštika, tak opět nás vyhláška brání tím, že pro takový výrobek předepisuje minimální podíl jater a určitý obsah tuku. Ovšem, když už na té konzervě bude napsaný třeba játrovka, tak už tyto požadavky neplatí. A u konzerv bych měl potom ještě jeden velmi kuriózní případ, a to se týká masa ve vlastní šťávě. Když najdu na konzervě napsáno vepřové maso ve vlastní šťávě, tak opět mě vyhláška chrání v tom, že pro takový výrobek předepisuje obsah masa, obsah tuku. Ale když na takové konzervě bude napsané pouze vepřové maso ve šťávě, tak je to opět název, který regulovaný není a takový výrobek může vypadat, jak si producent zamane. A ta kvalita může být úplně jiná.
2: Co takové mléčné výrobky?
3: No, u mléčných výrobků je tento problém poměrně rozsáhlý a vlastně z praxe mám pocit, že když si lidé stěžují na to, že mléčné výrobky jsou nekvalitní, tak je to většinou právě v situaci, kdy naletěli na něco, co bylo tak jako šikovně označené, že si nevšimli, že nekupují to, co si chtěli koupit.
2: Typickým příkladem může být máslo. Výrobek je zabalený jako máslo, ale máslo to není.
3: Platí jednoduchá zásada. Když si chci koupit máslo, smetanu, jogurt, sýr, tak vždycky na tom obale tato slova musí být uvedená. Když tam uvedená nejsou, tak to znamená, že ten výrobek není to, za co se vydává. U toho másla jsme například viděli výrobek, který vypadal jako máslo, byl zabalený jako kostka másla a měl na sobě napsáno lahodné 82%, ale už tam nebylo dořečeno to máslo. A skutečně to máslo nebylo. Takže tady můžeme velmi snadno naletět.
2: Vysvětluje odborník na potraviny spotřebitelské organizace D-Test Jan Mariška. Hezký den vám přeje Bára Kvapilová.
0: Prozradila naše kolegyně Bára Kvapilová. Zítra si v naší rubrice řekneme o nekalých praktikách některých autoservisů.
1: Jak nenaletět? Rubrika Barbory Kvapilové o záludnostech dnešní doby. Po celý říjen, každý všední den v našem vysílání.

0: nezvládnej proud.
1: Lucie, David Koller, Chci zas v tobě spát, 14 hodin skoro 23 minut. Pokračuje pohodové odpoledne Českého rozhlasu Sever. Krajský soud v Ústí nad Labem dnes poslal na 17 let do vězení 26-letého muže, který letos v březnu zavraždil svého dvouletého syna na ubytovně v Drahomyšli na Žatecku. Rozhodnutí o vině a trestu je pravomocné. Dnešní jednání sledovala naše reportérka Kateřina Kučerová, kterou vítám ve studiu. Hezké odpoledne.
2: Hezké odpoledne. Muž dnes před soudem prohlásil vinu. Přiznal se tak k tomu, že večer 3. března na ubytovně svého syna surově ubil. Chlapci bylo 2,5 roku. Následky útoku přibližuje státní zástupce Vladimír Jan.
3: Poškozený byl letecky transportován do speciálního zařízení, kde mu byla poskytována veškerá možná péče, přes tuto péči, ale následně zemřel. Dá se říct, že patří k těm nejsurovějším případům, se kterými jsem se setkal.
2: Proč na syna zaútočil, otec dítěte dnes nevysvětlil. U soudu tvrdil, že ho předtím zbyli lidé na ubytovně a od té chvíle si nic nepamatuje. Podle znalců byl při útoku opilý a v těle měl i stopy marihuany. Její koncentrace byla ale tak nízká, že jeho jednání neovlivnila. Alkohol jeho schopnost ovládat se snížil jen lehce. Dokázal tak rozpoznat, co dělá a jaké následky může jeho jednání mít. Žádnou duševní poruchou netrpěl. Soudkyně Vladimíra Kodatová zdůraznila, že chlapec neměl možnost se útoku bránit a otec mu měl naopak poskytovat bezpečí a ochranu. Muž se sice u soudu omluvil, podle soudkyně ale litoval především sebe a svého dalšího života.
1: Musí muž také odškodnit pozůstalé?
2: Ano. Pozůstalým musí zaplatit celkem 3 450 000 korun. Peníze soud přiznal matce chlapce, jeho 6 sourozencům a 2 prarodičům. Zdravotní pojišťovně má navíc uhradit téměř 99 000 korun za péči o dítě. U částky odškodnění ještě běží lhůta pro odvolání. Rozhodnutí o vině a trestu už je ale pravomocné. Odsouzený i státní zástupce se vzdali práva na odvolání. 17-letý trest si muž odpyká ve věznici se zvýšenou ostrahou.
1: Kateřino, co bude dál s ubytovnou, kde se útok stal?
2: Poslední nájemníci odešli v polovině srpna. Budovu na začátku září koupila obec Lipno, pod kterou Drahomyšl spadá, a zaplatila za ní 7 milionů 600 tisíc korun. Nezávislá místostarostka obce Michála Majerová už dřív Českému rozhlasu řekla, že tam obec zvažuje startovací byty pro mladé rodiny, spíš se ale kloní k bytům pro seniory s pečovatelskou službou.
1: Zjistila naše kolegyně Kateřina Kučerová. Děkujeme a naslyšenou.
2: Naslyšenou.
4: Jsme s vámi i na Ústecku. Český rozhlas Sever, žijeme tu s vámi.

0: Show Wady Wady jsme poslouchali teď v pohodovém odpolední Českého rozhlasu Sever za minutu a pár drobných. Už tady bude půl třetí, je čas na naše další pozvánky a pro rodiče a hlídající prarodiče a hlavně pro děti od 3 let, tu mám pozvánku do Městské knihovny v Děčíně. Čtení a výtvarná dílna s knihovnicí Jankou začínají za hodinu v 15:30. Atmosféra, prostor děčínského zámku spojená s klasickou hudbou. Tak to je dnešní koncert 25. ročníku Mezinárodního festivalu Tóny nad městy, kdy se představí mezzosopranistka Edita Randová a harfenistka Staňa Ramešová. Začátek je v rohovém sále děčínského zámku v 18:00. A Děčín do třetice, bláznivá science fiction retro jízda, ve které se akční hrdinové 80. střetávají s realitou československé normalizace. To je divadelní představení Encyklopedie akčního filmu. Od 19:00 hraje v Městském divadle v Děčíně divadlo pod Palmovkou. Ve skanzenu v Zubrnicích si můžete už od 10. až do 18. října prohlédnout výstavu starých oddrůd jablek a hrušek. Ve stodole ze zadní lhoty jich bude vystaveno na 100. Následující sobotu, tedy 17. října, pak bude na programu moštování i komentovaná vycházka do sadu a pomologická poradna. Další hudební zážitek vás dnes čeká v přesunutém kostele na Nebevzetí Panny Marie v Mostě. Koncert Na hravé struně, to jsou solisté divadla Josefa Kajetána Tyla v Plzni, Pavel Klimenda a Lukáš Ondruš společně s renomovanou kytaristkou Soňou Vimrovou. Čekají vás Bídníci, Jesus Christ Superstar, Rebelové, ale i pop a folk. Začátek je v 18:00. První divadelní interaktivní sitcom, tak to je Martin Hranáč a jeho Crazy Show ve Vrchlického divadle v Lounech, a to v 19:00. Festival Kult v Ústí dnes nabídne v Kulturním domě Boj o život za hranicemi skutečného světa v inscenaci Polárka, nekonečný příběh v 17:30 a od 20:00 hudebně literární projekt Kafka Band, dílo France Kafky, převedené do alternativně rockové podoby. Ke spolupráci se zde sešli spisovatel Jaroslav Rudiš a výtvarník a hudebník Jaromír 99, autoři kulturního komiksu Alois Nebel.
1: Pořádáte kulturní, společenskou nebo sportovní akci? Napište nám o tom na e-mail produkce@sever.rozhlas.cz.

0: Karel Zich, Beatles, bylo více 14 hodin, skoro přesně 38 minut. Úterní pohodové odpoledne Českého rozhlasu Sever pokračuje i dnes. Má pro nás Milan Knotek připraveného slavného Severočecha. Dnes bude řeč hlavně o Roudnici nad Labem.
1: Slavní Severočeši.
2: Více než 20 let byl starostou Roudnice nad Labem Erwin Špindler, který se narodil v roce 1843 v Chocni. Po maturitě na reálce absolvoval dvouletý kurz učitelství. Už v mládí se zajímal o literaturu, novinařinu a veřejné dění. Několik let působil v redakci Národních listů. Do Roudnice přišel v roce 1868 jako tajemník okresního zastupitelstva. Právě tehdy se výrazně zapojil do českého národního hnutí. Byl jedním ze spolupořadatelů slavného tábora lidu na Řípu 10. května 1868. V roce 1870 založil společně s Augustem Švagrovským časopis Říp a Podřipan. Dlouhá léta se věnoval jejich redigování. Současně psal poezii, prózu a historické povídky. Do české kultury se zapsal také jako překladatel českých verzí libret k Smetanovým operám Dalibor a Libuše. Starostou Roudnice nad Labem byl zvolen v roce 1891. V čele města zůstal 22 let. K jeho nejvýraznějším počinům patří stavba nového železničního mostu přes Labe a zestátnění místního gymnázia. Špindler byl rovněž poslancem Českého zemského sněmu i Říšské rady. V roce 1903 se stal Erwin Špindler čestným občanem Roudnice. Zemřel zde v prosinci 1918. Byl po něm pojmenován nejen místní most, ale i knihovna.
1: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: desátý ročník Pochoutkového roku jde do finále. Hlasujte až do konce října na našem webu pochoutkovirok.cz a vyberte nejlepší slaný a sladký recept desetiletí. 10 z vás obdrží z Brusu novou kuchařku, vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala a na jednoho šťastlivce navíc čeká odměna v podobě nového vybavení do kuchyně v hodnotě 10 000 korun. Rozhodněte o nejlepším posluchačském receptu desetiletí Pochoutkového roku. Hlasujte a vyhrajte až do konce října na webu pochoutkovirok.cz.
1: Český rozhlas Sever, rádio vašeho

0: Olga Lounová, její hit s názvem Kvíškám, 14 hodin 48 minut posloucháte pohodové odpoledne Českého rozhlasu Sever. Venku máme typicky podzimní počasí, ale někteří z nás už vyhlížíme zimu, sníh, hory a sjezdovky. No a babí léto skončilo a jakmile klesly teploty, začaly některé ski areály v Česku vyrábět technický sníh, hlavně ty, které mají speciální technologii, díky které vydrží sníh i při teplotách nad nulou. Hromady sněhu se už tvoří třeba na Ještědu.
1: Obrovský výrobník už vyrábí sněhové krystalky, posílá je nahoru na kopec, kde se hromadí. Podle ředitele ski areálu Radka Chalupy bude rolba tento sníh rozmisťovat na dojezdu sjezdovky.
2: Co se týče spuštění sezóny tento rok, tak počítáme, že bychom brány areálu otevřeli 12. prosince, ale samozřejmě pokud budou dobré podmínky a počasí nám bude přát, tak se to budeme snažit pušovat co možná na nejdřívější termín.
1: V České republice je hodně velké sucho. Máte vody dostatek? Odkud jí berete?
2: Pro účely umělého zasněžování tak využíváme naší akumulační nádrž. Na Bucharce máme tam k dispozici tuším 12 000 kubíků, takže to je to, s čím my pracujeme.
3: K tomuto tématu včera zasedala Národní koalice pro boj se suchem. Ministr zemědělství Martin Šebestián za SPD na zasedání řekl, že Česko se musí proti suchu aktivně zapojit. Například zadržováním vody v krajině, ale také investicemi do vodohospodářské infrastruktury a třeba i čistíren odpadních vod. Ski areál na Ještědu zatím výrazně nestrádá.
2: Když voda dojde, tak nějak způsobem třeba omezíme produkci nebo se s tím popereme nějak jinak.
1: Jaké máte letos v plánu? Novinky.
2: Nějakým způsobem jsme přebudovali obě dvě stanice.
1: Půjdeme se podívat.
2: Takže instalovali jsme v podstatě i nové oplůdky. Aktuálně jsou to oplůdky, se kterými se nechá velice dobře manipulovat. Tak a co se týče vlastně toho nastupování a vystupování. Já, Peťo. Tak jsem primárně zmiňoval vlastně tuhletu zámkovou dlažbu, která byla v minulosti příliš vysoká.
3: Sjezdovku začaly zasněžovat také ski areály v Harachově, Rokytnici nad Jizerou a třeba Monínec. Z Ještědu Johana Tománková, Český rozhlas.
4: Český rozhlas Sever, žijeme tu s vámi.

0: Chtělo to 6 let píle, nadšení a spoustu másla. A na světě je nová unikátní kuchařka, vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala. Najdete v ní recept na Josefovu a Patrikovu vánočku, jedinečné vanilkové rohlíčky nebo čokoládové kostky. 50 těch nejlepších vánočních receptů, včetně těch bez lepku a bez laktózy. Novou kuchařku vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz. Vydává Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu.
1: Milujeme Vánoce. Váš Josef Maršálek a Patrik Rozehnal.
2: Bylo 15 hodin.
3: Český rozhlas Sever, zprávy.
2: Náhradní expozice Muzea Getta v Terezíně letos vznikne v magdeburských kasárnám. Muzeum se kvůli rekonstrukci uzavírá na 3 roky. S umělou inteligencí se o svém psychickém stavu radí v Česku asi třetina lidí. Ministerstvo zdravotnictví varuje před riziky. Nejvyšší povolené ceny paliv zítra opět vzrostou. V noci převážně zataženo, s občasným deštěm kránu bude srážek méně. Teploty ale klesnou i k 5 stupňům. Jsou tu zprávy a František Janačík. Dobré odpoledne. V listopadu se kvůli 3leté rekonstrukci uzavře Muzeum Getta v Terezíně. Během oprav budou mít návštěvníci možnost seznámit se s historií židovského getta prostřednictvím dočasné ústřední expozice. Památník Terezíny připravuje v magdeburských kasárán. Více řekl mluvčí Stanislav Lada.
4: Tak jsme pro ně připravili dočasnou výstavu, která bude umístěna v průběhu listopadu na nádvoří Muzea umění v bývalých magdeburských kasárnách. Počítáme tedy s tím, že tím ústředním místem pro návštěvníky ve městě Terezín tak se stane právě Muzeum umění.
2: Zhruba třetina lidí v Česku řeší svůj psychický stav s umělou inteligencí. Vyplývá to z průzkumu agentury Park Research, ve kterém letos na jaře odpovídalo asi 1800 respondentů. Zhruba 11% z nich dala AI doporučení, které odporovalo radám skutečného psychoterapeuta. A přibližně 8% lidí změnilo kvůli AI užívané léky. Ministerstvo zdravotnictví proto plánuje vydat příručku pro bezpečné používání umělé inteligence. Řekl to ministr Adam Vojtěch z hnutí ANO.
5: Umělá inteligence

0: konce měsíce. Od 6. října se draží obrazy na podporu dětí s vážnými onemocněními a jejich rodin. Nadační fond spolu s Odvahou už z online aukce vytěžil přes 20 milionů korun. Fyzická aukce bude dnes večer v Kunsthalle v Praze. V nabídce jsou například kresba Williama Kettridge nebo obrazy Lubomíra Tiplta a Adély Matasové. Do 5. ročníku se nově zapojují také přední čeští designéři. Vytěžek jde na zážitkové terapie nebo rodinné tábory. Dětem tak pomáhá s návratem do školy.
1: Sport.
0: Fotbalisté Slávie se pokusí vybojovat první body v této sezóně Ligy mistrů. Po domácí porážce z Lens je čeká v azerbajdžánském Baku utkání s domácím Sabahem. Hrát se bude od 6:45.
1: Počasí.
0: V noci převážně zataženo s občasným deštěm, k ránu budou srážky od západu ustávat, teploty ale klesnou na 10 nebo i 5 stupňů. Zítra po ránu čekejte místy zataženo s občasným deštěm, přes den bude většinou už oblačno a k večeru až polojasno. Teploty zítra i do 17 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
0: V Mostě se v křižovatce třídy budovatelů a Zdeňka Štěpánka srazilo osobní auto s tramvají. Místem s opatrností projedete. Pozor na silnici 1/7 u Postoloprt. Policie řeší srážku osobního auta s nákladním. A na silnici mezi Měcholupy a Radíčevsí na Lounsku řidiči varují před překážkami. Má se jednat o smotané pletivo a 3 bílé vaky na silnici. Jeďte opatrně.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
2: Úterní pohodové odpoledne Českého rozhlasu Sever pokračuje a my vám za pár chvil představíme člověka, který sedl do mořského kajaku v Praze a dojel až do Severního moře. Dohromady tak ujel 881 kilometrů a více nám prozradí náš regionální stopař a pozve nás na výstavu jeho fotografií do Děčína. Zvonovec liliolistý, tak to je zhruba metr vysoká rostlina, které u nás zbývá už asi jenom kolem 500 kusů. Ochranáři teď vysadili 80 sazenic na louce na Ústecku. I to se dozvíte z našeho vysílání a prozradíme, že také zpěvák, který získal několik cen Grammy a prodal miliony desek, Paul Simon slaví 85. narozeniny a přidáme k tomu i písničky, které nestárnou, tentokrát od skupiny Olympic nebo Heleny Vondráčkové. Teď už je ale připravená Ilona Čáková.
1: Pohodové odpoledne s Milanem Králem.

chvilku vzpomínej, je to všechno jen pár let, na kytaru v duchu hrej, tvoje parta je tu hned, z cigaret je modrej dým, hraje magneťák, holka sedla na tvůj klín, nevíš ani jak, nevíš.

rád pálil svět, chtěl si prachy na mejdan. Byl to hloubej špás, když si v noci vyšel ven, snad si

0: porcený, ať pro léta ztracený nemusí plakat dál.
1: Slzy tvý máme, Olympik, Petr Janda, písničky, které nestárnou na Českém rozhlase Sever. Brzy bude pokračovat gazebo nebo poetika, teď ale informace ze severu Čech.
2: Regionální stopař.
1: Od Trojských z Dymadel v Praze jel až do Severního moře na kajaku. 881 kilometrů dlouhou cestu absolvoval překladatel, spisovatel, cestovatel, ale i diplomat Zdeněk Lička. Výstavu fotografií z plavby po Labi zahájí dnes osobně v Děčínské knihovně. Podrobnosti má teď pro nás náš severočeský stopař Robin Rerich, kterého zdravím. Robine, hezké odpoledne.
3: Pěkné odpoledne. V knihovně v Děčíně můžou posluchači výstavu shlédnout až do konce listopadu. Dnešní zahájení, tedy vernisáž, je od 5 hodin v budově na nábřeží. Pokud by to chtěl ještě někdo stihnout, trochu času na to ještě k vidění, budou na výstavě nejen záběry použité v knize, kterou autor k putování vydal. Sám mi prozradil, že výstava obsahuje fotografií mnohem víc. A bonusem je dnešní přednáška, kde se lidé mimo jiné dovědí, co je kajak, i to, jak se s ním dá cestovat v ledu. Povídání je s besedou, takže posluchači se můžou autora i vyptávat.
1: Jak se Zdeněk Lička k takové plavbě rozhodl? Představíš nám trochu toho autora?
3: Polární oblasti Zdeňka Ličku celoživotně přitahují. Když si k angličtině při studiu vybíral druhý jazyk, zvítězila dánština. Po revoluci tak začal pracovat pro ministerstvo zahraničí, pak pro velvyslanectví v Dánsku a nakonec byl i českým velvyslancem v Kodani. Mezitím stihl mimo jiné založit české centrum ve Stockholmu. Po konci té aktivní zahraniční mise si pořídil mořský kajak, protože si jízdy na moři v Dánsku oblíbil. No a protože tady moře není, začaly jeho cesty za mořem po řekách.
1: Kolik jich má za sebou?
3: Jako polárník zvládl předtím ještě například i přechod grónského ledovce na běžkách, ale řeky si oblíbil a bylo jich celkem 7. Po první cestě po Labi do Severního moře to bylo dalších 5 celých, vlastně od pramene až do moře. Dunaj do Černého moře, Odra do Baltského, Rona do Středozemního, pak Rýn do Severního a Visla do Baltského moře. Plul ještě po Séně a tu cestu přirovnal k putování dobrodruha Emericha Ráta. Ten jel v roce 1924 na kajaku po Séně na olympijské hry do Paříže, kde ho přivítal i Pierre Coubertin. Zdeňka Ličku zastavili a další cestu mu v Paříži zakázali policisti.
1: Říká náš regionální stopař Robin Rerich. Děkujeme, naslyšenou.
3: Naslyšenou.
2: Regionální stopař. Zajímavosti z našeho kraje.

0: Tak to byla Poetika a její hit s názvem Půlnoc, 15 hodin 21 minut. Pro vás pokračuje úterní pohodové odpoledne Českého rozhlasu Sever. Na Babinských loukách na Ústecku se včera čekalo na sazenice zvonovce liliolistého, velmi vzácného druhu květiny, který je v Česku roste jen na 5 místech. Přivezli botanici z Teplic a spolu s ochranáři z Agentury ochrany přírody a krajiny jich vysadili 84. Vyrostly ze semen sebraných přímo na této louce. O jejich dopěstování se postarala botanická zahrada v Teplicích.
1: Je to docela snadno pěstovatelná rostlina, klíčí krásně, roste krásně. Jediný, co ji ohrožuje v kultuře, tak jsou slimáci, takže se musí na to doopravdy dávat pozor. Vlastně poprvé docela nám to zdecimovala vlastně nájezd těch slimáků. Prostě musí se to obsypávat těma granulema, připravovat ten substrát tak, aby tam prostě ty slimáci nechodili.
2: Popsal ředitel botanické zahrady v Teplicích Jan Ptáček. Ve volné přírodě ale může být situace jiná.
1: Myslím, že největší to ohrožení, který na něj působí, je to sucho, protože když pak několik měsíců neprší a jsou do toho ty extrémní teploty, tak to jako dává jako kterákoliv jiná rostlina špatně, zvlášť když je prostě pod nějakým stresem z toho, že něco cokoliv může okusovat.
2: Na louce rostliny chrání oplocení. Proč je potřeba, vysvětluje botanička Jarmila Kostikuková.
3: Když kvete, velice chutná spárkaté zvěři. Opravdu dřív, než tady ta oplocení bylo, tak tady zůstaly jenom okusané pahýly, takže aby ten zvonovec mohl vykvést a zaplodit a vlastně vytvořit semínka, proto je nutné všechny lokality v České republice oplocovat. I jak ty lesní populace jsou oplocené, tak potom i tady na louce to vlastně působí tak trochu bizarně.
2: Kromě zvěře ohrožují rostliny i hlodavci. Chemikálie se v přírodní památce ale používat nesmějí. Jak se tedy chrání, popisuje Kostikuková.
3: Zvonovec má takový tlustý kořen, který zřejmě chutná těmhle hlodavcům, tak tady máme bydýlka pro dravce, aby vlastně měli si kam usednout a případně mohli se po nějakém tom hraboši vrhnout. A potom tady jsou dva podzemní plašiče ultrazvukové, které by taky měly trošku ty krtky a hrabuše odpuzovat. A je docela zajímavé, že když jsme dnes přijeli na tu lokalitu, tak byly oba dva nějaké vyhrabané, takže se to těm hlodavcům určitě nelíbí a snaží se toho zbavit.
2: Jestli se výsadba uchytí, ukáže příští jaro, kdy ochranáři rostliny znovu zkontrolují. Z Ústecka Jakub Kalav, Český rozhlas.
4: Jsme s vámi i na Ústecku. Český rozhlas Sever, žijeme tu s vámi.

0: Necelá minuta zbývá do půl čtvrté, dospíval František Nedvěd v pohodovém odpoledni Českého rozhlasu Sever. My se teď ale zastavíme u další hudební legendy. Americkému zpěvákovi Paulu Simonovi je 85 let. V 60. letech ho proslavilo folk rockové duo Simon and Garfunkel. Kvůli vzájemným neshodám se Simon později vydal na solovou dráhu. Za skoro 70 let dlouhou hudební kariéru získal 16 cen Grammy. Simon už několikrát zavítal do Prahy. Vůbec poprvé před 36 lety, kdy ho sem pozval Václav Havel.
1: Dovolte mi, abych uvedl svého přítele Paul Simona.
2: Simon do Prahy na Havlovu žádost přijel jako zahraniční pozorovatel voleb. Návštěva ale nezůstala jenom u politiky. Před zaplněným staroměstským náměstím po Havlově projevu zaspíval jeden z hitů dua Simon and Garfunkel, The Sound of Silence. Zpěvák u sebe tehdy neměl kytaru, a tak si ji půjčil od české hudebnice Dagmar Voňkové. Z nástroje sundal kapodastr, který slouží k přimáčknutí strun. Při letošním pražském koncertu ho Simon Voňkové vrátil. S Václavem Havlem se tehdy Simon neviděl poprvé. Setkali se už v únoru 1990 při Havlově návštěvě Spojených států. Simon během koncertu na počest tehdejšího československého prezidenta zaspíval v newyorské katedrále svatého Jana píseň Bridge Over Troubled Water. S prvními skladbami začal už v 50. letech ve škole v newyorském Queensu, kde mezi spolužáky potkal Arta Garfunkla.
3: Well, I began writing songs when I was 13 years old.
2: Stali se z nich nejlepší přátelé. Hudbou byli schopní trávit hodiny. Nakonec Simon s Garfunklem založili duo Tom a Jerry. V 16 letech vydali první hit Hey Schoolgirl, píseň, která je dostala do hitparád. Simon si v hudebních počátcích vyzkoušel taky sólovou dráhu. Ještě jako netolik slavný zpěvák a skladatel se za ní vydal do anglického Londýna. Zpíval tam ve folkových klubech. Za svoje první vystoupení tehdy dostal 3 libry. V Británii napsal jeden z prvních hitů pozdějšího dua Simon Garfunkel. Pojmenoval ho Homeward Bound, tedy Na cestě domů. A domů, tedy zpět do Spojených států a ke koncertování s Garfunklem, se nakonec z Londýna v polovině 60. let vrátil i Simon. Tentokrát už oba vystupovali jako známé duo Simon and Garfunkel. Měli ale dlouhodobé neshody a v roce 1970 začal Simon opět zpívat sám. Čas od času, ale ještě s Garfunklem společně vystupoval. Jiří Chábera, Český rozhlas.
4: Pohodové odpoledne s Českým rozhlasem Sever.

0: Sice už máme 10 minut po půl čtvrté, ale my se teď odpoledne vrátíme do dopoledního vysílání, do pravidelného pořadu. Dáme řeč, kdy jste dnes s kolegou Zdeňkem Lukeslem probírali svoje sourozence a do studia se dovolala posluchačka Jiřina z Prahy.
1: Dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Já bych se chtěla pochlubit. Mám sestru o 2,5 roku mladší a když jsem nastupovala na gymnázium, tak jsem po 14 let jsem měla novou sestru.
2: Ano.
1: Takže jsme tři holky. Když bylo mý nejmladší sestře 8 let, tak se mi narodil syn. Takže já jsem vozila svoji nejmladší sestru jako druhé dítě na všechny dovolené a tak. A jinak chci říct, že my tři sestry se stále scházíme. Už jsme všechny tři důchodkyně a teď nejmladší sestra, které bylo 67, nás pozvala do Prahy na takový posezení k narozeninám, tak jsme si pospívali, hráli tam muzikanti na kytary, na banjo. A my se sestrou v Novém Boru jsme, když jsme měli malé děti, tak jsme každý 14 dní z Prahy jezdili za ní s dětmi a bydleli jsme u ní. Takže máme opravdu úplně přátelské vztahy se sestrami a vídáme se, řekněme, každý týden nebo každý 14 dní jsme na chalupě tady u Nového Boru. Na chalupě nemáme televizi a jediný, co posloucháme, je Radio Sever, takže jsme hrozně rádi, že vás máme.
0: Zítra si budeme povídat o výdejních boxech. Věřte nebo nevěřte, u nás jich je 18 tisíc. Jak často je využíváte? Jaké máte zkušenosti s doručováním zásilek do boxu? Vítáte, že jich přibývá, nebo je považujete za takový rušivý prvek? Už teď pište na e-mailovou adresu damerec@rozhlas.cz a nebo zítra zavolejte po 9. hodině na známou linku 475 212 212. My už teď budeme pokračovat se s kapelou Survivor, slavným filmovým hitem Eye of Tiger. Zkuste s vámi popřemýšlet, ve kterém filmu se tahle písnička objevila. Pohodové odpoledne.

0: Každý den vám přinášíme nejnovější informace a aktuální témata, která se dotýkají života v kraji. Poradíme vám, pobavíme vás, nabídneme vám rozhovory s atraktivními hosty a písničky, které nestárnou. Žijeme tu s vámi. Regionální stanice Českého rozhlasu poslouchá každý týden přes 1 000 000 posluchačů. Děkujeme vám.
1: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: Co sudičky přáli nám Lucie Bílá a Karel Gott teď v pohodovém odpolední Českého rozhlasu Sever. Ještě k té krátké hádance, lehké hádance před malou chvílí. Skladba Eye of Tiger se objevila ve filmu Rocky se Sylvesterem Stallonem. Teď se ale na Českém rozhlase Sever vracíme na sever Čech. V Opárenském údolí patří ke známým mlýnům Černodolský mlýn a Opárenský, dříve Konrádův mlýn. Oba slouží k ubytování. Další bývalé mlýny slouží k trvalému bydlení nebo rekreaci a jiné úplně zanikly. Jejich existenci už dokládají pouze bývalé náhony nebo drobné změny v terénu. Veronika Jaklová se o víkendu přidala ke skupině nadšenců, kteří se vydali po stopách mlýnů v Opárenském údolí. Výpravu vedl památkář Antonín Kadlec a první zastavení bylo u takzvaného Kačírkova mlýna.
1: Kačírkův mlýn je na začátku toho Opárenského údolí, samozřejmě při potoku Milešovském v oblasti, který se říká Grund. Takže ve chvíli, kdy vcházíte do toho Opárenského údolí, tak po levé straně máte celou takovou usedlost, která kdysi bývala mlýnem, takovou turbínou místo jako mlýnského kola později, a taky ten mlýn sahá minimálně do 18. století, ale dneska člověk by netušil, že tam ten mlýn někdy jako býval.
2: Kačírkův mlýn má i vedlejší stavby, které se také využívaly.
1: Většina těch mlýnů, krom takových těch standardních součástí toho mlýnského provozu, jako je mlýnice, tak ale měly různé čeledníky a prostory ke skladování nářadí. Většinou ten mlýn nebyl pouze mlýnem, ale byly tam i další záležitosti. To mlýnské kolo sloužilo k různým aktivitám. Máme tady příklady mlýnů, které sloužily jako pila, byly tady patrně nějaké hamry v minulosti, ale taky se tady mlelo obilí.
2: Další z mlýnů, který bychom možná při procházce tím Opárnem jako mlýn i určili, je Horákův mlýn a je k rozpoznání tím, že u něj stojí takový vysoký komín.
1: My můžeme krásně pozorovat toho Horákova mlýnu i mlýnský náhon a je to zase příklad toho mlýna, který v sobě združoval jako různé druhy provozů, včetně právě pekárny, a byl to mlýn, který patřil mezi ty jako nejdéle fungující, alespoň tady v tom našem prostředí, ještě v druhé polovině 20. století skutečně provozován mlynářský provoz byl tady v tom mlýně.
2: Další z mlýnů, který skončil v soukromých rukou a už jako mlýn nefunguje, je mlýn na Milešovském potoce. Co víme o něm?
1: To, že to byl mlýn, známe v zásadě pouze z nějaké dispozice u břehu potoka, ale taky ze starých map, kde vlastně je ten symbol mlýnského kola u tento objektu zaznamenán.
2: Když jdeme Opárnem, tak si můžeme všimnout nejenom mlýnů, ale i dalších staveb, které souvisí s vodou a právě s tou činností mlynářů.
1: V celém tom Opárenském údolí můžeme sledovat stopy po tom mlynářském řemesle v podobě zaniklých náhonů, ale třeba i těch rybníčků, které zajišťovaly mletí v době, kdy bylo vody méně.
2: Jaké ještě zaniklé mlýny k Opárnu patří?
1: Tady máme například mlýn Horní nebo Gotesmanův, vzpomínaný Kačírkův nebo Horákův, ale taky třeba Nový mlýn, Konrádův, a končíme vlastně tu naší procházku u Kajzerova mlýnu.
0: Říká památkář Antonín Kadlec z Velemína. Mně nezbývá než doplnit, že po 16. hodině ve vysílání Českého rozhlasu Sever v Humoriádě se dnes objeví jako host herečka, výtvarnice a spisovatelka Iva Hitnerová a já se budu těšit zhruba za hodinu, tedy po 17. hodině u pořadu Den v kraji naslyšenou.
3: Jsme s vámi i na Litoměřicku. Český rozhlas Sever, žijeme tu s vámi.

0: Bylo 16 hodin.
1: Český rozhlas Sever. Zprávy.
0: V prostorách Terezínského muzea Geta se dnes bude v rámci festivalu Za hradby promítat poslední film. Divadlo rozmanitostí v Mostě si připomene 10 let českého a slovenského loutkářství na seznamu UNESCO. Krajský soud v Ústí nad Labem dnes uložil 17 let vězení muži, který v Drahomyšli zabil svého dvouletého syna. V noci převážně zataženo s občasným deštěm, kránu srážek méně, teploty klesnou i k 5 stupňům. Jsou tu zprávy a František Janačík. Dobré odpoledne. V kinosále Muzea Geta v Terezíně se dnes bude promítat poslední film před začátkem plánované tříleté rekonstrukce. Informoval o tom mluvčí památníku Terezín Stanislav Lada. V rámci festivalu Za hradby se bude promítat snímek Adelheid režiséra Františka Vláčela. Projekce začíná v 17 hodin a vstupné je zdarma. Výročí 10 let českého a slovenského loutkářství na seznamu UNESCO se připomene divadlo rozmanitostí v Mostě. Na pátek 16. a sobotu 17. října připravilo dvoudenní oslavu, plnou divadelních představení, fantazie, tvoření a nevšedních zážitků. Přijedou soubory z různých koutů Česka, říká ředitel divadla Jiří Kraus.
2: Z Brna přijede divadlo Polárka, z Prahy Damuza, budou takové drobné workshopy, prohlídka po divadle. Bude i přespávačka zpátku na sobotu pro děti. Noc strávená v divadle skýtá strašně moc dobrodružství a překvapení.
0: Program najdou zájemci na webu divadla rozmanitostí. Za vraždu dvouletého syna půjde 26-letý muž na 17 let do vězení. Rozhodl o tom dnes Ústecký krajský soud. Muž na dítě zaútočil v březnu na ubytovně v Drahomyšli na Žatecku. Podle znalců byl opilý, své jednání si ale uvědomoval. Dítě se dostalo do nemocnice s vážnými zraněními. Pokračuje státní zástupce Vladimír Jan.
3: Poškozený byl letecky transportován do speciálního zařízení, kde mu byla poskytována veškerá možná péče. Cestu to péči, ale následně zemřel. Se říct, že patří k těm nejsurovějším případům, se kterými jsem se setkal.
0: Muž před soudem prohlásil vinu, trest si odpiká ve věznici se zvýšenou ostrahou a pozůstalým musí také zaplatit celkem 3 miliony a 450 tisíc korun jako odškodné. On i státní zástupce se vzdali práva na odvolání. Rozhodnutí o vině a trestu je tak pravomocné. Papež Lev XIV. Přijel do římské nemocnice Gemelli. Podle Vatikánu mu dnes budou operovat plicní uzel. Tento útvar objevili lékaři při pravidelné

0: Českého rozhlasu Sever.
1: V Mostě policie stále vyšetřuje v křižovatce třídy budovatelů a Zdeňka Štěpánka nehodu osobního auta a tramvaje. Provoz na silnici 1/7 u Postoloprt stále omezuje nehoda nákladního a osobního auta a v Novém Boru se srazila dvě osobní auta v ulici Žižkova. Jeďte opatrně.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Humoriáda.
2: Začíná další díl v éteru Českého rozhlasu, díl, který se opět ocitne i na jevištích divadel i s tím, kdo je přede mnou. Iva Hitnerová je teď ve studiu. Ahoj Ivo.
3: Jsem opravdu moc ráda, že jsem zase tady a těším se, že si poslechnu něco fakt veselého.
2: Výborně, taky vám řekneme, kde Ivu budete moci vidět naživo. To všechno se dozvíte v dnešním vysílání.
0: Humoriáda.

0: Začíná Humoriáda v plné verzi s ukázkou číslo 1. Tu si vybírá Eva Hitnerová. Koho?
1: Já jsem pro začátek vybrala Josefa Dvořáka, to je můj favorit. A k tomu Jiří Cízler, to myslím, že je zaručený, že to bude opravdu veselý.
0: O nápadnících a o odpovědně. Když jsme na place, má být legrace pořad, ze kterého bereme.

0: Vážení přátelé.
1: A hlavně přítelkyně.
0: Já bych rovnou ty přátelé úplně vynechal. Co říkáte?
1: No pardon, promiňte, já jsem slušný člověk. Proto se zdržuju toho takovýho... No,
0: ale prosím vás, krátka, zdržujete se. Tedy, vážené přítelkyně, Znělka ohlásila, že přichází oblíbený Josef Dvořák. Ano, správně. A méně oblíbený, já to řeknu.

0: Rovnou neoblíbený Jiří Císler. Hezky se vás ubyt, Jiříku, co?
1: Ano, jenže tomu stejně nikdo nevěří, protože kdo z nás dostává denně tisíce dopisů, ve kterých pisatelky vzdychají a zapřísahají se, jak ho rádi vidí? A?
0: Kdo?
1: Slyší a ba jenom tuší?
0: Ano, zřejmě máte na mysli věřitelky, které do vás důvěřivě investovali nějaký peníz a teď by ho rádi viděli zpátky.
1: No, to jsou nešťastnice, ovšem mně se zdá, že mi někdo čte mou milostnou korespondenci.
0: Pardon, co si o mě myslíte? No tak jedním očkem občas nahlédnu, že? Když se jedná o růžové psaníčko a mám starost, aby nenahlodal vaši cnost. No a proto, vážené pisatelky, pokud máte ještě něco jiného na srdci, kromě dluhů tady toho, mého přítele, s důvěrou se obracejte na mě. Pište, nebo víte co, raději rovnou telefonujte.
1: Na číslo 155.
0: Ano. Proč? Moment, to není moje číslo.
1: To je první pomoc. Víte, jistota je jistota.
0: A jistota je jistota. Jistota je jistota, jaká jistota?
1: No přece pisatelka, která by se omylem chtěla obrátit na vás, se zřejmě nachází ve stavu, který si vyžaduje okamžitý lékařský zákrok.
0: To je přehnaný, to mi děláte zbytečně velikou reklamu.
1: Ne, já mám na mysli jenom blaho pisatelek, protože dámy stačí jednou šlápnout vedle a stojíte v tom, v tom...
0: No. Zkrátka jste v tom, ano.
1: Správně, jste v tom a tím ušetříte, ano.
0: To je podivný případ šetření. No dobře, ušetříte. Počkejte, jak jste to vlastně myslel?
1: No, jak jsem to myslel, takový lázně přece něco stojí, že? Člověk se chce vytrhnout z nudy všedního dne?
0: No, já jezdím do lázně, abych se léčil. No a vůbec, jak to všechno se mnou souvisí?
1: No co pak, vy jste už zapomněl na své první angažmá?
0: Ta nádhera, to nejde zapomenout. Vy myslíte, jak jsem tehdy stělesnil ten strom, že? No, já vím, perfektní, vidíte?
1: Ne, ten strouchnivělej dub, jak jste ho hrál tak věrně, že ředitel nervově nevydržel a zařval, pro boha, odklíte už někdo to dřevo. No?
0: Tak tohle
1: já nemyslím právě, to nemyslím. Myslím, jak ve Frantových lázních potřebovali adaptovat Františka a vás požádali, abyste jim tam za něj rok zaskakoval, to myslím.
0: No. Víceméně neúspěšně, že? Mně se zdále, že prozrazujete víc, než je záhodno.
1: Ne, to neprozrazuju, protože to je každému jasné.
0: Co je každému jasné?
1: No to, jak jste věrně to hrál. Od té doby jste takovej, jak bych to řekl, takovej opotřebovaný. Takový, jak bych řekl, torzo jste.
0: Ale teď už od mládí mi říkali, že jsem samá ruka, samá noha. Vážení přátelé, tak slyšeli jste tohlensto? Tak tohle z člověka udělá bledá závist. Tohle mi řekne taková ruina, na který už dávno měli pracovat památkáři.
1: No to jste nemusel. Posluchači si dovedou udělat úsudek sami.
0: No, to doufám.
2: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
3: Jací byli nápadníci, když si začínala hrát, když třeba si stala se veřejně známou, někde se objevila na jevišti. Jak si první návštěvníci a nápadníci za tebou přišli?
4: Jak myslíš nápadníci? Jako, no, že mě balili, nebo...
3: Třeba, nebo chtěli poděkovat, nebo prostě pro ně se byla vzor herečka, kterou chtěli třeba odměnit květinou, nebo něčím, nebo si popovídat, nebo pozvat tě na kafe, já nevím.
4: Patriku, to už je
3: dávno.
4: Ani nechci říct tu číslovku.
3: Ale máš to v paměti.
4: Mám to v paměti, ale to bylo ještě to tak nějak víc ty nápadníky člověk bral automaticky. Teď, když narazím na nějakého nápadníka, tak myslím, že jediné téma je, že si vyprávíme, který kloub máme vyměněný a jakou máme cholesterol. Takže na tohle šťastně vzpomínám. Je zvláštní, že tyhle věci si člověk docela hezky pamatuje, ale jako, že bych si konkrétně pamatovala nějakého nápadníka. A nebo jo, že jsem si ho třeba vzala.
3: Jasně, jednoho nápadníka. No a jaký byl na začátku? Čím se ti dvořil?
4: Můj první nápadník, kterou jsem si vzala, můj byl kolega z ročníku, báječný kluk a režisér Ivan Raimond, už bohužel zemřel, a hráli jsme spolu divadlo, a když s někým hezky se ti pracuje a rozumíte si, tak to tak nějak šlo najednou samo. Já jsem zdědila takový malinký strašný byteček po babice a Ivan mi pomáhal ten byt jakoby zařídit a vymalovat a tak hezky pomáhala, už tam bydlela. Takže nenápadně to začalo.
3: Jo. A dají se na rozdíly třeba s účastným už Petr tak jako ten s Dvořením na to jinak, nebo se taky rovnou nastěhoval?
4: Taky se nastěhoval. velmi rychle. Ano. Krátce se Dvořil, nastěhoval se a první předměty, který si po nastěhování přinesl sebou, tak například byla veliká kánoj. Já jsem do té doby nikdy nic takového neviděla, ale on měl kánoj a dal si ji na půdu a pak si přinesl ještě takového žabáka, který měl červa na gumičce, a když se ten červ vytáhl, tak se ten žabák dělal a pak udělal chramst a to si přines jako předmět a bral si to do vany a to mě mělo varovat. Ale už ho mám doma 44 let, jsme teď v září. Ne, manžela Petra, mám 44 let, takže i přes ten počáteční neklid, který mě trochu vyved z míry, žabák a kánoe, tak nejhorší bylo, když chtěla bych s ním na tu káno jela. Docházelo k... No jo, jela jsem, protože jsem nevěděla, co se bude dít, ale po první vodě společný, když jsem mojí vinou nehlásila kámen a takový, tak pak už nikdy ode mě nic podobného nechtěl.
3: Iva Hitnerová, náš dnešní host, první veselé vyprávění, a dál už to bude na vás. Vy si vybíráte teď, jestli budeme pokračovat, a to s Jiřím Cízlerem a Josefem Dvořákem, anebo si dáme povídání od Ivana Mládka. To vybírání probíhá na telefonu 731 800 900 nebo píšete SMSky a posíláte je na číslo 90 011 04. Humor, mezera A nebo B, taková jsou pravidla.
2: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.

0: Jubilejní 10. ročník Pochoutkového roku jde do finále. Hlasujte až do konce října na našem webu pochoutkovýrok.cz a vyberte nejlepší slaný a sladký recept desetiletí. 10 z vás obdrží z Brusu novou kuchařku, vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala a na jednoho šťastlivce navíc čeká odměna v podobě nového vybavení do kuchyně v hodnotě 10 000 korun. Rozhodněte o nejlepším posluchačském receptu desetiletí Pochoutkového roku. Hlasujte a vyhrajte až do konce října na webu pochoutkovýrok.cz.
1: Každý den vám přinášíme nejnovější informace a aktuální témata, která se dotýkají života v kraji. Poradíme vám, pobavíme vás, nabídneme vám rozhovory s atraktivními hosty a písničky, které nestárnou. Žijeme tu s vámi. Regionální stanice Českého rozhlasu poslouchá každý týden přes 1 000 000 posluchačů. Děkujeme vám.
0: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.
2: Iva Hitnerová je se mnou ve studiu, Patrik Rozehnal vás taky zdraví a vy jste na telefonu s námi a spojete se proto, abyste dali vidět, jestli chcete slyšet Jiřího Cízlera s Josefem Dvořákem nebo Ivana Mládka. Tak kdo tam je na telefonu? Dobrý den.
3: Dobrý den.
2: Co to bude?
4: Ivana Mládka.
3: Ivana Mládka.
2: Ivana Mládka, varianta B, zapisuju a děkuju, jdeme dál. Kdo tam je teď?
5: Dobrý den, zdravím paní Hymněrovou a i vás, Patriku, Karel Zbojkovič.
2: Ano.
5: A já bych ptal pana Ivana Mládka.
2: Píšu mu bod.
5: Děkuji.
2: Taky děkujeme. Hlasovat můžete na telefonu 731 800 900. Kdo třeba v téhle chvíli?
6: Dobrý den, u telefonu Milan Soběsuk a já bych taky hlasoval pro pana Mládka.
2: Dobrá, děkuju.
6: Přeju hezký den, naschledanou.
2: Děkujeme moc i vám, ať se den vydaří. Kdo tam je další?
7: Dobrý den, já vás moc, strašně moc vás zdravím, tady Honza z Choliny a já bych prosím vás potřeboval Bčko.
2: Bčko byste potřeboval, tak jo, tak Bčko nakonec vyhrálo, tak uděláme změnu, budeme si povídat o oblékání, bude nám o tom vyprávět Ivan Mládek.
8: Klapky na uši si dnes také nevezmu, beru si je pouze do mrazu nebo v noci do postele, když dělá soused rámus. Máme spolu už léta neschody kvůli rušení nočního klidu. Začalo to televizemi. Jeho televize hrála vždy hlasitěji než má, přesto na mne stále bušil. Líbit jsem si to pochopitelně nenechal. Konflikt se stále stupňoval. Začali jsme si dělat schválnosti. Každou noc jsem nastřeloval skoby do zdí. On v noci drátkoval parkety. Jeho i mé způsoby buzení měly však jednu nevýhodu. Buditel byl vždy současně i buzeným. Zatloukáte-li v noci kramly do zdi, budíte tím nejen sousedy, ale sebe vlastně také, že? Můj soused, a to musím sebe kriticky přiznat, byl vynalezavější než já a přišel na způsob rušení nočního klidu, při kterém mohl sám klidně spát. Dával si na noc na mandle snímače a zesiloval své chrápání přes zesilovač a velkou reproduktorovou bednu, kterou přistavil ke zdi přesně do místa, kde mám na druhé straně postel. Příšerný rachot budil celé naše panelákové sídliště, které mám tak rád. On sám se přitom nikdy neprobudil. Je to logické. Když se chrápající začíná vlastním hlukem probouzet, přestává chrápat a zase pomalu usíná, čímž opět začíná chrápat, že? A tak to šlo každou noc až do svítání. Další naši sousedi to dali klidovému soudu. On dostal tenkrát podmíněný trest za rušení veřejného pořádku a já pokutu za vyhrožování z násilí. Někdo totiž na mě řekl, že jsem v nákupním středisku prohlásil, že si na souseda počkám ve sklepě, že se na něj ve tmě vrhnu a vytrhnu mu mandle. Oblékám si košily, rolák, podvlékačky, manchesterové dlouhé kalhoty. Mám strýce v Americe a ten mi vždycky, když přijede, přiveze texasky. Ještě se nestalo, aby mi nebyly malé. Pokaždé si mu snažím vysvětlit, že chci nějakou větší velikost, ale on mě zřejmě nerozumí. Česky už neumí, domluvíme se jen morzeovkou. A já morzeovku moc neovládám. Strýc mi vytýká, že mám hrozně špatnou výslovnost, že je mi špatně rozumět. Že prý dělám moc krátké čárky a moc dlouhé tečky. Venku je teplo, půjdu jen v manžestrákách a v roláku. V kožichu by mi dnes bylo moc horko a stejně v něm nemůžu do narvané tramvaje, vykrvácel bych. Je to totiž kožich z polárních ježků s chlupem dovnitř. Nezbývá, než abych se obul. Mám úplně nové pohorky, takzvané traktorky. Mají na podrážce pěkný hluboký vzorek a jsou to radiálky. Zavazuji si tkaničky, nejvyšší čas jít do práce, nesmím přijít pozdě, jinak zas dostanu od šéfa přes prsty kalkulačkou.

0: Tak to máme další ukázku za sebou, tu, kterou si vybrali naši posluchači. Vybírat si budou vlastně vyprávění, sketch, historky i od našich interpretů letos na Humoriádě na cestách. Musíme to říct, že už teď jsou v prodeji a k možnosti rezervace vstupenky na dvě první akce, které se budou konat 4. listopadu, tedy v divadle Radost, a 12. listopadu budeme v Kulturním domě Petra Bezruče v Havířově. Uvidíte, uslyšíte, potkat se budete moci s Uršou Klukovou, Martinou Hudečkovou, se Zdeňkem Junákem, Petrem Jablonským, Bohušem Matušem, Alešem Cibulkou, Vladimírem Hronem, Ilonou Čákovou, ti tam dorazí, a vstupenky už teď na stránkách humoriada.cz můžete rezervovat. Ty další zastávky budou třeba v Pelhřimově a v Plzni a tam bude Iva. Ivo, jak se těšíš?
1: No, samozřejmě, že se těším, a dívala jsem si, že jsem tam v báječné sestavě, Pepa Dvořák, Uršula Kluková,
0: Naďa
1: Konvalinka, no to, co si můžu přát víc.
0: Jo, jo, jo.
1: Protože to není jenom o tom povídání na tom jevišti, ale ještě se k tomu přidají ty krásné cesty, kdy se říká taky spousta veselých příhod, takže
0: pomínáte, proberete život ze všech stran.
1: Nejpříjemnější zájezdy, ano, co znám, ano, s rozhlasem na cesta.
0: Takže zastávka bude pak v Pelhřimově 19. listopadu a v Plzni 24. Vstupenky ještě samozřejmě chystáme, takže až budou k dispozici, dostanete informace určitě v našem pořadu i s anoncí. Ale jak říkám, v téhle chvíli můžete, ať vám to nechybí, protože už se nám plní místa třeba v Brně docela velmi rychle. Takže chcete-li do Brna za Martinou Hudečkovou, Uršou Klukovou, Zdeňkem Junákem a Petrem Jablonským, tak rychle na stránky humoriada.cz. Začátek každých těch představení je vždy v 18 hodin. Navíc každý při vstupu do divadla dostane jako dárek od nás knížku z edice Humoriáda. A toho 12. listopadu, ať jsem tedy konkrétní, tak v 18 hodin v Kulturním domě Petra Bezruče. Lístky si můžete rezervovat tím pádem na Naďu Konvalinkovou, Uršulu Klukovou, Aleše Cibulku a Vladimíra Hrona. Zaspívá třeba Ilona Čáková a Jana Chládková. Takže i tam lze už teď koupit vstupenky. No a my budeme samozřejmě pokračovat dál. Je třeba nabídnout vám, posluchačům, opět další boj, protože jste předtím vybrali Ivana Mládka, tak vyberete ho podruhé. A nebo Ivo, navrhuju Pavla Zedníčka ve společnosti Karla Šípa, Jiřiny Bohdalové, Pepi Náhlovského. Můžeme dát jako Bčko?
1: Já myslím, že neuděláme chybu ani jeden z těch dvou srandistů. Dobře. Nemůže být špatně.
0: Tak vybírejte na telefonním čísle 731 800 900 nebo SMS-kou na čísle 90 011 04 Humor, mezera A nebo B. Bude to Ivan Mládek a nebo Richard III. S Pavlem Zedníčkem, Karlem Šípem, Jiřinou Bohdalovou a dalšími. Za

0: no hlavně to šumivé má ráda.
1: Ano.
0: Iva Hitnerová, je to tak, že jo?
1: Ano, ano.
0: A ale... zpívala jsi u mě někdy naposledy?
1: Určitě jsem zpívala moc krát, ale v poslední době už tolik nespívám a už i to proseku. Nějak prostě, ale to se prý s věkem stává, že už z toho nemám takovou radost jako dřív, ale já doufám, že se to ještě zlomí a že si to proseko ještě dám, jak jsem ho vždycky milovala, ale to tělo si řekne, prostě jo. Nemám na něj chuť, je to divný, ale je
0: pak
1: to tak.
0: Pak si to vynahradí, určitě na chvíle přijde.
1: Určitě.
2: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.
0: Nebojte se, nezapomněli jsme na souboj, který v Humoriádě byl vyhlášen před chvílí. Evan Mládek nebo Pavel Zedníček a spol. Komu dáte přednost? Ptáme se vás po telefonu 731 800 900. Haló.
3: Dobrý den, tady Petr Zezdolnek.
0: Ano.
3: Já vás zdravím i tu děvčicu, co tam máte.
1: Děkuju.
3: Zdravím i ostatní humoriádníky.
0: Děkujeme.
3: A to proseko bylo zajímavé, jaké si, co jste se tam bavili.
1: No, víte, no, taky na to koukám jak blázen, jak se to člověku stane, že mu přestane chutnat víno a proseko.
3: No,
1: tak.
3: No. A už jsou doma, Patriku, takže už volám z domu.
0: Výborně, tak hodně zdraví a štěstí dál.
3: Krásně jsem si užil Luhačovic a teďko bych hlasoval pro Bčko, to...
0: Pavel Zedníček,
3: Karel Šíp. Richarda, nebo jak se to
0: dobře, jmenuje. Richard III, píšu jim bod a děkuji moc, mějte se pěkně, ať se daří.
1: Naschledanou.
0: Kdo další, dobrý den.
4: Jo, dobrý den, tady je Dalibor z Brna a okolí.
0: A okolí.
4: A my bychom chtěli Bčko.
0: Dobře.
4: Ale chtěl jsem si jenom tak zeptat té vaší kolegyni,
1: ano.
4: Jestli jako, jak vycházela část Benčíkem. Jestli s ním jako hodně hrála, nebo byli kamarádi, nebo tak. Jako,
1: promiňte, prosím, zajímalo. Ale pan Menčík byl výrazně starší než já. A...
4: No právě, proto se ptám.
1: Aha, a setkala jsem se s ním jednou, ale musím říct, že jsem s ním strávila večer v báječné společnosti s panem Menčíkem a ještě k tomu s Milošem Kopeckým, s kterým jsme byli my tři ve vánočním díle Divadelka pod věží Marie Rotrové a ty dva pán nové jsme seděli večer na vínu a tak jsem se smála, jak snad nikdy v životě. A teď jsem si chtěla zapamatovat ty historky, co ten pan Menšík vyprávěl. A přijela jsem druhý den domů a chtěla jsem manželovi ty historky vyprávět. A to nejde. To nejde, protože ta příhoda bez té interpretace toho Vladimíra je najednou nudná, divná vůbec to. A já jsem říkala, to ti byla taková sranda, jak by on to poslouchal. A můj muž na mě tak jako překvapil. Koukal a smál se zdvořile, ale není to ono, musel to říkat ten pan Menčík, který byl mimořádný talent. Hmm.
0: Tak děkujeme za tohle vzpomínku vyvolanou tady dotazem našeho posluchače. Kdo další volá, vybírá. Dobrý den.
5: Dobré odpoledne, Standa Zemník, vás oba zdraví.
0: Taky.
5: A já bych chtěl Ačko, protože Bčko vyhraje příště.
0: Takhle jste rozhod. Tak ještě jeden hlas pro někoho. Dobrý den.
6: Dobré odpoledne, Honza z Durkavy. Zdravím vás, Patriku, i paní Hitnerovou.
0: A
6: hlasuji pro Ačko.
0: Dobře.
6: Díky, hezký den.
0: Mám taky. Tak Ačko vyhrálo. Ivan Mládek, ještě jednou dnes, teď bude v taxíku.
7: Nějaký velký vypulírovaný taxík se objevuje na mostě, svítí mu světélko, to znamená, že je volný. Mávám. Taxikář prudce dupne na brzdu a zastavuje. Lezu do taxíku, sedám si raději dozadu, jistota. Nikdy si nesedám na sedadlo smrti vedle řidiče. V případě havárie se vzadu vždycky nějak přežije. Výjimka byl snad jenom Ivo. Jeli někam autem, spadli do lomu a Ivo, přestože seděl vzadu, nepřežil. Asi proto, že držel v ruce demižon plný slivovice. Na pitvě se pak zjistilo, že řidič, ten také nepřežil, a Ivo dohromady měli v sobě víc promile alkoholu než demižon. Rozjíždíme se. Taxík jede neplynule, motor strašně řve. Zjistil jsem, čím to je. Taxikář je pěkný hromotluk a má tak velká chodidla, že pravou nohou sešlapuje současně plyn i brzdu. To auto musí ale dostávat zabrat. Stalo jistě taxikáře mnoho peněz. Zase ale něco vydělá, snad se mu to nějak vrátí. Hůř. Na tom byl Ota, který koupil nové auto, v zimě si ho dal na venkov do stodoly a nějací závistivci mu ho dali na špalky a spustili motor. Když si Ota na jaře pro auto přišel, měl ho ojeté. Taková škoda. Bylo to krásné hnědé MBčko pro 5 lidí. Protože jich doma bylo 6, musil Ota jednoho člena rodiny, tchýni, vozit v otevřeném postranním vozíku, který přidělal k autu na pravou stranu směrem do příkopu. Trochu jsem se zamyslel a vydá, jsme již na místě.

0: Iva Mládek po druhé na vaše přání. Iva Hitnerová celou hodinu tady s námi a možná je teď čas se zeptat, čím žije, co dělá, co chystá, co připravuje, co jí baví.
1: Už se mi naplno rozjela sezóna, třeba příští týden hraju v divadle Na Jezerce v krásném představení Afterlife. V Semaforu 21. října hraju představení, který je moje srdeční záležitost, který hraju už dlouhá léta. Domácí štěstí zavináč hned. Dlouho jsme to nehráli, tak si to musíme zopakovat. Na tom je vtipný, jak stárneme, tak je to čím dál náročnější.
0: No tam máte občas takové ty
1: tam
0: kreace
1: jsou
0: pohybové.
1: Věci, které už prostě třeba se zvedám no. Tam z takového toho nafukovacího balónu a dřív jsem hrála, že se nemůžu zvednout, jako jo, lidi se hrozně smáli, ale teď ti lidé vidí, že to nehrajou, že se nemůžu zvednout a nikdo se nesměje, všichni soucitně čekají, jak to dopadne a do toho můj kolega David Suchařípa, který od začátku uprostřed téhle akce řekne, ty vole, ta to nedá. Jo, a to lidi úplně zařvali v tom divadle a teď to ten David řekne a z toho hlediště taková vlna odporu, no co to je za člověka, že tý starý paní nepomůže se zvednout. A ten chudák David vždycky přijde do šatny a říká, já už to nebudu říkat, já to nebudu říkat tu větu, oni mě nenávidí, takže to stárne to představení s námi, ale milujeme ho. Ale co nejdůležitějšího chystám v prosinci, od 3. prosince budu mít na Novoměstské radnici výstavu, která bude trvat do 3. ledna, ale bude i mezi Vánocemi, výstavu mých obrázků. Já jsem to vždycky dělala u nějakých kulatějších narozenin.
0: No to jsem se chtěla zeptat.
1: Teď nebudu mít kulaté, bude mi teprve 80, mi bude až za 2 roky, ale říkala jsem si, nemá cenu, není čas na hrdinství, prostě Bůh ví, co bude za 2 roky.
0: Ty si to chceš dělat dvakrát, teď a pak ještě jednou k 80.
1: To uvidím, ale říkala jsem si, jak tak pozoruju svoje chátrání, jestli ale pak já tam za ty 2 roky bych dolezla, nebo si to aspoň užila, teď třeba jenom to proseko, že už si mě nepřestalo chutnat, tak jsem říkala, radši tu výstavu udělám po chvíli dřív, abych si to ještě užila, dokud jsem ještě jakž tak v cajku.
0: Takže se těšíme, Novoměstská radnice
1: a od 3. prosince.
0: Výborně, pozvánka už teď a můžete si dělat plány na prosinec, ono je to tady za chvíli v podstatě, jo, Vánoce jsou na spadnutí. Tak čím budeme pokračovat za malou chvíli, to se dozvíte, ale až po písničce Věry Špinarové, kterou teď pouštíme v našem pořadu.
2: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým hostem bude tentokrát hudebník Petr Janda.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Je tady čas posvícení a my jsme pro vás připravili až do půlky listopadu speciální posvícenské vydání pochoutkového roku s cukrářem Vojtou Vrtiškou. Společně si upečeme švestkové buchty s mákem, brusinkové kremrole, koblihy s povidly a marcipánovým krémem, karamelový koláč s jablky, čokoládovou babku s kaštany a rikotový koláč s hruškami. Speciální posvícenské vydání pochoutkového roku s cukrářem Vojtou Vrtiškou až do půlky listopadu každou neděli od 10 hodin v našem vysílání a na webu pochoutkovirok.cz. Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.
2: No, máme to samé novinky v tom pochoutkovém roce. Posvícenské pečení, taky novou knížku, vánoční pečení s Josefem Maršálkem. To vánoční, tedy spousta cukroví a velkých dobrot na Vánoce k dostání přes pochoutkovirok.cz. Soutěž a pozor, nezapomeňme na to velké hlasování. Hledáme recept desetiletí, tak se tam podívejte a zahlasujte. Teď si vybere něco ze seznamu na Humoriádu Iva Hitnerova. Co to
3: nedávno
2: bude?
3: Jsem se na udílení mistra zábavy potkala s Uršulou Klukovou a zníde taková energie a pohoda, že jsem si říkala, že určitě potěší i posluchače dnes.
2: První dopis Sally.
4: Teď ti tedy, Sally, napíšu o svém problému. V říjnu na den znárodnění mi bude 50 let. Dá se tedy říci, že jsem starší než znárodněný majetek. I když nejsem zdaleka tak schátrala, jsem dosud sama. Asi je to moje vina. V mládí jsem dělala se svým panenstvím drahoty. Teď už je nedělám, protože není komu. Vůbec by mi nevadilo, kdyby mi ho taky znárodnili. Ne, že bych neměla nabídky, ale za moc nestojí. Onehdy mě na ulici oslovil muž, který tlačil dvoukolák s bednou prázdných lahví. Zatáhl ruční brzdu a zeptal se mě, zda bych s ním nechtěla společně tlačit káru života. Zřejmě ho to vyznání značně vyčerpalo, protože jen co se napil piva z lahve, sesunul se na chodník a usnul. Pochopila jsem, že bych životem táhla nejen káru, ale i jeho. Překročila jsem nabídku a šla po svých. V zádech jsem ještě zaslechla opilcovou větu: děláš chybu, spočítej si lahve, je v nich celé jmění. Pak se styčil a zařval: já jsem chlap do nepohody, a hodil po mně deštník. Další nabídku jsem měla na schodech v metru. Celkem pohledný muž mě pozoroval, jak využívám předkusu a snadno chroupám zeleninu. Při třetí mrkvi začal tleskat. Výborně, výborně, madam, já to dokážu ocenit, jsem dřevorubec. Vy byste mi byla v lese vydatnou pomocnicí, kam se na vás hrabe bobr. Jestli chcete, tak si vás vezmu. Pochopíš, Sally, že tohle mě urazilo. Chápala bych, kdyby muž ve mně viděl kočičku nebo myšičku či méďu. Ale bobra? Beze slova jsem odešla. Poslední mrkev jsem snědla už na refíži. Největší moje rozčarování přišlo však na maškarním plese OPBH, kde jsem byla za oprýskanou vanu. Nejprve se kolem mě vlnili instalatéři a sahali mi na kohoutky pod průhlednou záminkou, zde jsou v pořádku kumičky. A pak mě požádal o tanec muž převlečený za hoblík. Velmi zajímavě vyprávěl o své profesi a místo květů na mě při tanci házel hobliny. Mé srdce vzplálo, a tak jsem bohužel udělala chybu, že jsem přijala nabídku, že mi opraví nábytek. No takové neméhlo jsem při práci nikdy předtím neviděla. Zničil dřeva na dva rodinné domky. Nic neuřízl rovně. Ten člověk dělal i křivé piliny. Vyhodila jsem Tondu z bytu. Požádal mě o polibek na rozloučenou. Já v radosti, že odchází, zapomněla na svůj avantgardní chrup a prokousla se mu tepnu. Nyní už jsem z nápravného zařízení zpátky, ale na svobodě je mi mnohdy hůř než ve vězení. Ve vězení jsem měla alespoň možnost chodit s děvčaty na vycházku. Když pravda, chodilo se do kruhu, ale teď, když přijdu domů, čekají mě 4 holé stěny. Tíží mě samota, Sally. Najde se nějaké řešení pro ženu z 3+1 bez nábytku, která vykonává poctivě, ale skutečně poctivě, funkci revizorky. Na odpověď čeká Uršula.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
2: Na vaši odpověď ano, taky čeká Uršula. Jestli za ní přijedete třeba do divadla Radost Brně 4. listopadu, připomínám, první letošní zastávka Humoriády na cestách, lístky na ní i na Martinu Hudečku, Zdeňka Junáka, Petra Jablonského, Bohuše Matuše a Janu Chládkovou už teď na stránkách humoriada.cz. Další zastávka, která je už v předprodeji, tak Havířov, další týden 12. listopadu od 18 hodin v Kulturním domě Petra Bezruče. Tam se potkáte s Nadějou Konvalinkovou, Uršulou Klukovou, Alešem Cibulkou a Vladimírem Ronem. Zpívat bude Ina Lečáková a Jana Chládková. A samozřejmě i tam si budete vybírat, tak jako se vybírá takhle v Humoriádě klasicky a v téhle té chvíli. Tak dopisy. Kdy jsi naposledy psala dopis rukou, Ivo?
3: Já pořád píšu dopisy rukou. Já vůbec neumím současně psát na počítači, protože hledám každý písmeno, protože jsem nikdy to vlastně
2: nepotřebovala.
3: Je to pro mě daleko rychlejší rukou. Mám úhledný, čitelný rukopis.
2: Tak jako známe z tvého podpisu.
3: Ano, tak jako ano, takhle, ano, takhle prostě píšeš. Píšu. A líp se mi s tou rukou ta hlava spolupracuje, takže se pořád držím dopisu a teď už jsem tedy díl nepsala, ale když jde do tuhýho, tak strašně ráda i na Vánoce a tak píšu opravdické dopisy a hrozně se bojím toho, protože třeba já hrozně ráda čtu starou korespondenci. Já třeba jsem si zamilovala ty moje dvě nejoblíbenější, Boženu Němcovou, Emu Destinovou, tím, že jsem četla jejich korespondenci, že jsem věděla, na co myslí, jak a že po nás vůbec nic nezbyde, ty SMSky nebo tak nikdo nebude číst.
2: Po tobě, jo.
3: Bo mě obrázky, ale přeci
2: jenom... No, ale dopisy píšeš taky.
3: Dopisy píšu taky, ale jestli pak si to ty lidi
2: někdo schovává. Určitě, o tebe, jo. Vážení, tak rychle teď k hlasovacím zařízením telefonům. Vybíráte si mezi Uršulou Klukovou s Lubomírem Lipským a proti Zdeněk Žák zpovídán Karlem Šípem. Vybírejte 731 800 900. Poslední ukázku.

0: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.
1: Posloucháte Humoriádu, vybíráte si ve hře Uršula Kluková nebo Zdeněk Žák, když to zjednoduším. Kdo je na telefonu? Ptáme se s Ivou Hitnerovou.
2: Dobrý den, tady Honza z Plzně.
1: Ano.
2: Zdravím vás oba do studia, zdravím posluchače a především zdravím vašeho věrného posluchače Honzu z Vlkavin, který nevím, jak to dělá, ale dovolá se úplně každý den do vaší Humoriády.
1: Zkuste ho překonat.
2: Chtěl bych Ačko.
1: Bčko?
2: Ačko.
1: Ačko, Ačko. Dobře, tak děkuju za ten hlas, mějte se pěkně, ať se daří a myslím si, že máme rozhodnuto. Ačko nazbíralo dost bodů, Uršula Kluková, Lubomír Lipský a Pamlsky našich lesů to vyhráli.
3: Uklidněte se přece, ještě není vše ztraceno, vždyť je tu ještě druhá část otázky.
4: Ano.
3: Které pařízky sbíráme na řízky?
4: Jedlé.
3: Chcete svou odpověď nějak upřesnit?
4: Ano, prosím, jedlé.
3: Co na to porota?
5: My, porota, si myslíme, že se s panem Hulínem budeme muset rozloučit.
3: Moment, ještě ne. Přeci jen vás něčím potěším. Mám tady pro vás dopisy od vašich ctitelů a přátel. Milý Pepku, píší vaši bývalí kamarádi z vojny. Teď, když je nám všem jasné, že dnes večer po 20. kole rozhlasové soutěže vyhráváš, přijmi chlapské stisky rukou. Tak tohle, myslím, by byl moc hezký pozdrav, kdybyste vyhrál.
4: No to jsou rány bičem, tohle.
3: Mám tady další blahopřání. Předem blahopřejeme k vítězství a odpouštíme ztrátu nafukovacího lehátka. Za závodní výbor ROH Janečková.
4: Janečková, já mám po rekreaci, já mám po všem, netrapte mě.
3: Milý Pepíku, píší děti.
4: Děti, oni mě poslouchají, děti, no, ale to jste neměla říkat.
3: Ano, milý Pepíku, píší děti ze základní 9leté školy ve Lhotě nad Černými lesy. Ku příležitosti vašeho úspěchu zavázali jsme se nazbírat 5 metrických centů žaludů pro zvířátka. A tady vám v upomínku pro dnešní večer posílají hezký dárek, který sami vyrobili. Je to plochý podstavec z břízy, na kterém stojí 2 pozlacené šišky, mezi kterými je zasunuta vaše fotografie. Jak je to milé. Byl by to opravdu moc pěkný dárek, kdybyste vyhrál.
4: Dost, prosím vás, dost, netrapte mě. A není to spravedlivé, já toho tolik vím. Já vím, šiška březová, 12 semínek, navrch lupínek, pestík, 5 tyčinek, šiška borová, 13 lupínek, pestík.
3: No tak naschledanou a mnoho úspěchů v osobním životě. Vážení přátelé zde v sále, podle řádu naší rozhlasové soutěže, kdo to ví, odpoví, neprojde-li soutěžíci úspěšně závěrečným 20. kolem, celá soutěž tohoto oboru začíná znova. Přítomní v sále mají tedy možnost přihlásit se v tuto chvíli do soutěžního oboru Pamlsky našich lesů. Prosím, kdo se hlásí? Jak vidíte, soutěž není náročná. No tak, kdo se nám hlásí? No tak se nestyďte. No tak. No konečně, co to vidím, tamhle u vchodu vidím ruku. Ano, kdo je ten odvážlivec? Již se blíží, již je zde. Ano, vážení přátelé, a je to opět Josef Hulín.
1: Naživo vysílaná pro dnešek končí s Ivou Hitnerovou. Děkuju za návštěvu, Ivo.
6: Já taky děkuju za pozvání a přeji krásné podzimní dny.
1: I vám, zítra se těšte na Jiřího Ptáčníka a my se zase těšíme, že si zase objednáte po roce vstupenky na Humoriádu na cestách na stránkách humoriada.cz. Tam se ovšem dozvíte o všech zastávkách, které pro vás chystáme. Mějte se pěkně a zůstaňte s Českým rozhlasem.

0: Chtělo to 6 let píle, nadšení a spoustu másla. A na světě je nová unikátní kuchařka, vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala. Najdete v ní recept na Josefovu a Patrikovu vánočku, jedinečné vanilkové rohlíčky nebo čokoládové kostky. 50 těch nejlepších vánočních receptů, včetně těch bez lepku a bez laktózy. Novou kuchařku vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz. Vydává Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu.
1: Milujeme Vánoce. Váš Josef Maršálek a Patrik Rozehnal.
2: Bylo 17 hodin.
3: Český rozhlas Sever, zprávy.
2: Policisté v Děčíně pátrají po seniorovi, nedostavil se na plánovaný zákrok do nemocnice a může být ohrožen na životě. Místo oční léčebny v Liberci Machníně bude Alzheimer centrum. Spotřebitelské ceny v Česku v září meziročně stouply. V noci převážně zataženo, s občasným deštěm, kránu bude srážek méně. Teploty klesnou i k 5 stupňům. Jsou tu zprávy a František Janačík. Dobré odpoledne. Policisté pátrají po pohřešovaném 66-letém muži z Děčína. Nedostavil se na plánovaný lékařský zákrok do nemocnice a nepodařilo se ho kontaktovat. Muž může být vzhledem k jeho zdravotnímu stavu v ohrožení života.
4: Pohřešovaný muž je vysoký přibližně 170 cm, je střední postavy, má šedé vlasy a modré oči, jak popsala děčínská policejní mluvčí Eliška Kubíčková. Při odchodu z domova měl na sobě zelenou khaki bundu, modré džíny a tmavou kšiltovku. Sebou měl i galitovou tašku. Jeho portrét je k vidění na stránkách policie. Daniela Pilařová, Český rozhlas.
2: V areálu bývalé oční léčebny v Liberci Machníně bude domov pro seniory a také zařízení se zvláštní péčí o lidi s demencí a Alzheimerovou chorobou. Schátralou léčebnu i přilehlý lesopark prodalo město před 2 lety za 21 milionů korun soukromé firmě. Historická vila z roku 1882 už je zbouraná. Zachránit ji pro účely nového zařízení nešlo, říká to ředitel společnosti Dolce Vita Development Michal Kunert.
5: Ta byla v takovém stavu, že už její rekonstrukce byla v podstatě nemožná. Místo ní bude nově Alzheimer centrum, což je v podstatě domov se zvláštním režimem s kapacitou 150 lůžek. V druhé etapě by měl vyrůst domov důchodců s kapacitou 125 lůžek a z domova správce by měla vzniknout chráněná kavárna.
2: Alzheimer centrum v Machníně by mělo být hotové do jara roku 2028. S výstavbou domova pro seniory počítá investor až v druhé etapě. V Česku zrychlila inflace. V září vzrostly spotřebitelské ceny meziročně o 2,5%, přibližně o 0,6% bodu víc než v srpnu. Vyplývá to z údajů Českého statistického úřadu. Nárůst způsobilo hlavně zdražení pohonných hmot. V meziměsíčním porovnání ale celková úroveň spotřebitelských cen zůstala v září stejná jako v srpnu. Sport. Fotbalisti Slávie čeká v této sezóně Ligy mistrů první utkání na hřišti soupeře. V azerbajdžánském Baku nastoupí proti Sabahu. Hrát se bude od 6:45. Oba týmy jsou zatím bez bodu. O stylu soupeře mluví slávistický trenér Jindřich Trpišovský.
6: Kdybych je přirovnal, tak ohledně postavení hráčů nebo stylu hry hodně podobný v Barceloně. Tým, který se snaží mít hodně míč pod kontrolou, tým, který prostě má rád postupný útok zjednodušeně. Určitě to tým, který má to ofenzivní stránku silnější než defenzivní.
3: Počasí.
2: V noci bude převážně zataženo s občasným deštěm, kránu budou srážky od západu ustávat, teploty ale klesnou na 10 nebo i 5 stupňů. Ráno očekáváme ještě místy zataženou oblohu s občasným deštěm, přes den bude většinou oblačno a k večeru až polojasno. Teploty zítra od 14.

0: vědět, co se děje u nás na severu Čech, poslechněte si dnešní Den v kraji.
1: Den v kraji. Co přinesl dnešní den v Ústeckém kraji? Stručně, jasně, přehledně.

0: Den v kraji. Co přinesl dnešní den v Ústeckém kraji? Stručně, jasně, přehledně.
1: Souhrn informací ze severu Čech má pro nás František Janačí.
2: Za vraždu dvouletého syna půjde 26-letý muž na 17 let do vězení. Rozhodl o tom dnes pravomocně Ústecký krajský soud. Muž na dítě zaútočil v březnu na ubytovně v Drahomyšli na Žatecku. Dnes svou vinu uznal a neodvolal se ani státní zástupce Vladimír Jan. Jak už za několik minut uslyšíte, státní zástupce u soudu připomněl, že dítě do nemocnice s vážnými zraněními transportoval lékařský vrtulník.
3: Byl letecky transportován do speciálního zařízení, kde mu byla poskytována veškerá možná péče, přes tuto péči, ale následně zemřel.
2: Stavební práce na železnici dnes a zítra omezují vlakovou dopravu mezi Žatcem a Chomutovem. Podle Ondřeje Boudy ze společnosti GV Train Regio nahrazují vybrané rychlíky na lince Plzeň Most autobusy. I zítra budou od 8 ráno do 5 hodin odpoledne cestující přestupovat v Žatci a v Chomutově. Vítěz voleb v krajském městě uskupení 7 politických stran a hnutí Jedno Ústí představuje opozici své představy o vedení města. Budoucí

0: Primátor a jediný vyjednavač Tomáš Vohryska se tento týden chce sejít se zástupci hnutí ANO, Vaše Ústí s podporou Za lepší Střekov, koalice ODS a Lidovců a také s SPD. Podrobnosti přidáme s redaktorkou Gabrielou Hauptfoglovou a mimo jiné se dozvíte, že kandidát na primátora jim chce nabídnout místa v kontrolním a finančním výboru. Ode dneška je v Litoměřicích uzavřené infocentrum, začíná jeho stěhování před plánovanou rekonstrukcí a modernizací. Od příštího pondělí má ale podle mluvčí města Michaely Rosypalové návštěvníkům i obyvatelům města sloužit náhradní infocentrum, a to v přízemí hlavní budovy městského úřadu v zasedací místnosti Kalich. V kinosále Muzea Getta v Terezíně právě teď začíná promítání posledního filmu před začátkem rekonstrukce naplánované v památníku na 3 roky. V rámci festivalu Zahradby kino uvádí film Adelheid režiséra Františka Vláčila. Během oprav budou mít návštěvníci ale možnost seznámit se s historií židovského getta prostřednictvím dočasné ústřední expozice. Jak řekl mluvčí památníku Stanislav Lada, návštěvníci ji najdou v Muzeu umění v magdeburských kasárnách.
1: Tak jsme připravili na dočasnou výstavu, která bude umístěna na nádvoří Muzea umění v bývalých magdeburských kasárnách.
2: Aktuální informace ze severu Čech nám přinesl František Janačík.
3: Den v kraji. Stručně, jasně, přehledně.

0: 14 minut po 17. hodině posloucháte Český rozhlas Sever a dnešní Den v kraji. Krajský soud v Ústí nad Labem dnes poslal na 17 let do vězení 26-letého muže, který letos v březnu zavraždil svého 2letého syna na ubytovně v Drahomyšli na Žatecku. Rozhodnutí o vině a trestu je pravomocné. Dnešní jednání sledovala naše reportérka Kateřina Kučerová.
1: Muž dnes před soudem prohlásil vinu. Přiznal se tak k tomu, že večer 3. března na ubytovně svého syna surově ubil. Chlapci bylo 2,5 roku. Následky útoku přibližuje státní zástupce Vladimír Jan.
2: Poškozený byl letecky transportován do speciálního zařízení, kde mu byla poskytována veškerá možná péče. Přes tuto péči ale následně zemřel. Dá se říct, že patří k těm nejsurovějším případům, se kterými jsem se setkal.
1: Proč na syna zaútočil, otec dítěte dnes nevysvětlil. U soudu tvrdil, že ho předtím zbyli lidé na ubytovně a od té chvíle si nic nepamatuje. Podle znalců byl při útoku opilý a v těle měl i stopy marihuany. Její koncentrace byla ale tak nízká, že jeho jednání neovlivnila. Alkohol jeho schopnost ovládat se snížil jen lehce. Dokázal tak rozpoznat, co dělá a jaké následky může jeho jednání mít. Žádnou duševní poruchou netrpěl. Soudkyně Vladimíra Kodatová zdůraznila, že chlapec neměl možnost se útoku bránit a otec mu měl naopak poskytovat bezpečí a ochranu. Muž se sice u soudu omluvil, podle soudkyně ale litoval především sebe a svého dalšího života.
0: Musí muž také odškodnit pozůstalé?
1: Ano, pozůstalým musí zaplatit celkem 3 450 000 korun. Peníze soud přiznal matce chlapce, jeho 6 sourozencům a 2 prarodičům. Zdravotní pojišťovně má navíc uhradit téměř 99 000 korun za péči o dítě. U částky odškodnění ještě běží lhůta pro odvolání. Rozhodnutí o vině a trestu už je ale pravomocné. Odsouzený i státní zástupce se vzdali práva na odvolání. 17-letý trest si muž odpyká ve věznici se zvýšenou ostrahou.
0: Kateřino, co bude dál s ubytovnou, kde se útok stal?
1: Poslední nájemníci odešli v polovině srpna. Budovu na začátku září koupila obec Lipno, pod kterou Drahomyšl spadá, a zaplatila za ní 7 600 000 korun. Nezávislá místostarostka obce Michála Majerová už dřív Českému rozhlasu řekla, že tam obec zvažuje startovací byty pro mladé rodiny, spíš se ale kloní k bytům pro seniory s pečovatelskou službou.
0: Zjistila naše kolegyně Kateřina Kučerová. Děkujeme a naslyšenou.
1: Naslyšenou.
3: Český rozhlas Sever, Den v kraji.

0: Palo Habera, kým pri mne spíš 17 hodin 25 minut, pokračuje dnešní den v kraji a nás i dnes čeká předpověď počasí. Jsme opět ve spojení s Českým hydrometeorologickým ústavem v Ústí nad Labem Kočkově. Počasí. A na telefonní lince teď přivítám také meteorologku Polinu Maťoninu. Hezké odpoledne.
1: Hezké odpoledne.
0: Dnes jsme si užívali i sluníčko, tak jak to teď vypadá, ještě než se setmí na severu Čech?
1: A tak v současné chvíli na území Ústeckého kraje máme většinou skoro jasnou oblohu, polojasno máme spíš na severovýchodě, hlavně ve Šluknovském výběžku. Co se týče teplo, tak v současné chvíli pohybujeme se mezi 13 až 16 stupní Celsia, ale postupně od západu nám začíná přibývat frontální oblačnost, která v nočních hodinách nám přinese déšť na celém území Ústeckého kraje, které ale k ránu bude ustávat. Co se týče nočních teplot, tak očekáváme, že naměříme 10 až 7 stupňů Celsia.
0: Já tak ještě doplním, že sluníčko nám za horizont zapadne zhruba 4 hodiny po 6. hodině. No a zeptám se i na zítřek.
1: Tak ráno ještě budeme očekávat místy zatáženo s občasným deštěm, hlavně na severovýchodě kraje. Od západu nám postupně srážky bude ustávat. Navíc i přes den budeme očekávat protrhávání oblačnosti, většinou na oblačno k večeru, dokonce budeme mít i polojasno. Zítra naměříme 14 až 17 stupňů Celsia.
0: Já moc děkuji za předpověď a popřeji hezké úterý a někdy příště opět naslyšenou.
1: Mějte se hezky.

0: Posloucháte Český rozhlas Sever, pokračuje Den v kraji, to byla Lenka Filipová. Nás brzy čeká Michal Tučný, skoro minuta po půl šesté. Stejně jako v Ústí nad Labem, tak třeba i v Dubí nebo Úštěku budou vládnout vítězná uskupení bez koaličních partnerů. Povolební vyjednávání se už posunula v dalších městech. Změnu čekají Litoměřice. S redaktorkou Gábinou Hopfoglovou mluvil moderátor Zdeněk Lukesle.
1: Vítěz v krajském městě, volební koalice Jedno Ústí, včera jednal o tom, jak povede město. Jaké jsou tedy závěry?
2: Tak už je jasné složení rady města. Primátorem bude lídr a ředitel městských služeb Tomáš Vohryska, který kandidoval jako nezávislý. Jeho náměstky budou dosavadní zastupitelé Karolína Žákovská z Pro Ústí a Petr Křivan za UFO. Dále expertka na strategické řízení lidských strojů, projektové řízení a rozvoj organizací Zdena Černá za Starosty. Mezi dalšími pěti radními budou mít své zástupce i Piráti, TOP 09 a Naše Česko. Zelení jako další člen této volební koalice městského radního mít nebudou. Jediný jejich zvolený zastupitel Dušan Oslej je totiž zároveň lídrem v obvodu Severní terasa, kde má Jedno Ústí jako vítěz těsnou menšinu.
1: Jak tedy bude vypadat vedení čtyř ústeckých obvodů?
2: Tak Tomáš Vohryska zatím pouze řekl, že starostou centrálního obvodu, kde má Jedno Ústí jasnou většinu, by měl být Marek Konýř za STAN. Je to specialista na strategický rozvoj měst a mentor startupů. O postupu jednání v dalších obvodech koordinační rada ještě nerozhodla. Připomenu jen, že v Neštěmicích vyhrálo hnutí Vaše Ústí s podporou Za lepší Střekov. Starostka Iveta Tomková tam chce s vyjednáváním počkat až na to, až vlastně Jedno Ústí představí své záměry o vedení celého města.
1: A jaké tedy má plány?
2: Budoucí primátor a jediný vyjednavač Tomáš Vohryska se chce postupně sejít se zástupci všech dalších uskupení v novém zastupitelstvu, tedy s hnutími ANO, už zmíněným Vašem Ústí s podporou Za lepší Střekov, Spolu pro Ústí, což je ODS a Lidovci, a taky s SPD. Všichni by podle něj měli mít své lidi v kontrolním a finančním výboru zastupitelstva a Vohryska předpokládá, že příští pondělí by mohlo být vše vyjednané. Ustavující jednání zastupitelstva by pak mohlo být začátkem listopadu.
1: Pojďme už do dalších měst, kde také budou vládnout pouze vítěz.
2: Tak už ve zmíněném Dubí na Teplicku a Úštěku na Litoměřicku. V obou městech sice vítězové díky suverénní většině mandátů nebudou uzavírat koalice, ale i dál chtějí spolupracovat s dosavadními koaličními partnery.
1: A v jakých městech se naopak vedení na radnici změní?
2: Tak v Litoměřicích chce vítězná ODS postavit koalici bez hnutí ANO, které mělo dosud starostu. Podobně to možná bude v Děčíně. Tam o koalici bez hnutí ANO jednají starostové, Volba pro Děčín, ODS a Náš Děčín. Dosavadní primátor Jiří Anděl za ANO také předložil některým uskupením svou nabídku, ale čeká, jestli vlastně nakonec neskončí v opozici.
0: Prozradila Gábina Hopfoglová, povolební vysílání. Dál budeme sledovat ve vysílání Českého rozhlasu Sever.
3: Den v kraji.

0: Teď už 17:30, k tomu 7 minut, s vámi je stále Český rozhlas Sever, dnešní Den v kraji. Na Babinských loukách na Ústecku se začátkem tohoto týdne čekalo na sazenice zvonovce liliolistého, velmi vzácného druhu květiny, který v Česku roste jen na 5 místech. Přivezli je botanici z Teplic a spolu s ochranáři z Agentury ochrany přírody a krajiny jich vysadili 84. Vyrostly ze semen sebraných přímo na této louce. O jejich dopěstování se postarala botanická zahrada v Teplicích.
1: Je to docela snadno pěstovatelná rostlina, klíčí krásně, roste krásně. Jediný, co ji ohrožuje v kultuře, tak jsou slimáci, takže se musí na to doopravdy dávat pozor. Vlastně poprvé docela nám to zdecimovala vlastně nájezd těch slimáků. Prostě musí se to obsypávat těma granulema, připravovat ten substrát tak, aby tam prostě ty slimáci nechodili.
2: Popsal ředitel botanické zahrady v Teplicích Jan Ptáček. Ve volné přírodě ale může být situace jiná.
1: Myslím, že největší to ohrožení, který na něj působí, je to sucho, protože když pak několik měsíců neprší a jsou do toho ty extrémní teploty, tak to jako dává kterákoliv jiná rostlina špatně, zvlášť když je prostě pod nějakým stresem z toho, že něco cokoliv může okusovat.
2: Na louce rostliny chrání oplocení. Proč je potřeba, vysvětluje botanička Jarmila Kostikuková.
3: Když kvete, velice chutná spárka té zvěři. Opravdu dřív, než tady ta oplocení bylo, tak tady zůstaly jenom okusané pahýly, takže aby ten zvonovec mohl vykvést a zaplodit a vlastně vytvořit semínka, proto je nutné všechny lokality v České republice oplocovat. I jak ty lesní populace jsou oplocené, tak potom i tady na louce to vlastně působí tak trochu bizarně.
2: Kromě zvěře ohrožují rostliny i hlodavci. Chemikálie se v přírodní památce ale používat nesmějí. Jak se tedy chrání, popisuje Kostikuková.
3: Zvonovec má takový stluslý kořen, který zřejmě chutná těmhle hlodavcům, tak tady máme bydýlka pro dravce, aby vlastně měli si kam usednout a případně mohli se po nějakém tom hraboši vrhnout. A potom tady jsou dva podzemní plašiče ultrazvukové, které by taky měly trošku ty krtky a hraboše odpuzovat. A je docela zajímavé, že když jsme dnes přijeli na tu lokalitu, tak byly oba dva nějaké vyhrabané, takže se to těm hlodavcům určitě nelíbí a snaží se toho zbavit.
2: Jestli se výsadba uchytí, ukáže příští jaro, kdy ochranáři rostliny znovu zkontrolují. Z Ústecka Jakub Kalav, Český rozhlas.
4: Český rozhlas Sever, Den v kraji.

0: vámi stále Český rozhlas Sever, 3:45, k tomu skoro 2 minuty a posloucháte Den v kraji. V Opárenském údolí patří ke známým mlýnům Černodolský mlýn a Opárenský. Dříve Konrádův mlýn, oba slouží k ubytování. Další bývalé mlýny slouží k trvalému bydlení nebo rekreaci a jiné úplně zanikly. Jejich existenci už dokládají pouze bývalé náhony nebo drobné změny v terénu. Veronika Jaklová se o víkendu přidala ke skupině nadšenců, kteří se vydali po stopách mlýnů v Opárenském údolí. Výpravu vedl památkář Antonín Kadlec a první zastavení bylo u takzvaného Kačírkova mlýna.
1: Kačírkův mlýn je na začátku toho Opárenského údolí, samozřejmě při potoku Milešovském v oblasti, který se říká Grund. Takže ve chvíli, kdy vcházíte do toho Opárenského údolí, tak po levé straně máte celou takovou usedlost, která kdysi bývala mlýnem, takovou turbínou místo jako mlýnského kola později, a taky ten mlýn sahá minimálně do 18. století, ale dneska člověk by netušil, že tam ten mlýn někdy jako býval.
2: Kačírkův mlýn má i vedlejší stavby, které se také využívaly.
1: Většina těch mlýnů, krom takových těch standardních součástí toho mlýnského provozu, jako je mlýnice, tak ale měly různé čeledníky a prostory ke skladování nářadí. Většinou ten mlýn nebyl pouze mlýnem, ale byly tam i další záležitosti. To mlýnské kolo sloužilo k různým aktivitám. Máme tady příklady mlýnů, které sloužily jako pila, byly tady patrně nějaké hamry v minulosti, ale taky se tady mlelo obilí.
2: Další z mlýnů, který bychom možná při procházce tím Opárnem jako mlýn i určili, je Horákův mlýn a je k rozpoznání tím, že u něj stojí takový vysoký komín.
1: My můžeme krásně pozorovat toho Horákova mlýnu i mlýnský náhon a je to zase příklad toho mlýna, který v sobě združoval jako různé druhy provozů, včetně právě pekárny, a byl to mlýn, který patřil mezi ty jako nejdéle fungující, alespoň tady v tom našem prostředí, ještě v druhé polovině 20. století skutečně provozován mlynářský provoz byl tady v tom mlýně.
2: Další z mlýnů, který skončil v soukromých rukou a už jako mlýn nefunguje, je mlýn na Milešovském potoce. Co víme o něm?
1: To, že to byl mlýn, známe v zásadě pouze z nějaké dispozice u břehu potoka, ale taky ze starých map, kde vlastně je ten symbol mlýnského kola u toho objektu zaznamenán.
2: Když jdeme Opárnem, tak si můžeme všimnout nejenom mlýnů, ale i dalších staveb, které souvisí s vodou a právě s tou činností mlynářů.
1: V celém tom Opárenském údolí můžeme sledovat stopy po tom mlynářském řemesle v podobě zaniklých náhonů, ale třeba i těch rybníčků, které zajišťovaly mletí v době, kdy bylo vody méně.
2: Jaké ještě zaniklé mlýny k Opárnu patří?
1: Tady máme například mlýn Horní nebo Gotesmanův, vzpomínaný Kačírkův nebo Horákův, ale taky třeba Nový mlýn, Konrádův, a končíme vlastně tu naší procházku u Kajzerova mlýnu.
0: Říká památkář Antonín Kadlec z Velemína a v pořadu Den v kraji na Českém rozhlase Sever teď pokračuje skupina Elán.
3: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: Vermi skupina Elán za 7 minut, je tady 18. hodina, nás čekají další zprávy Českého rozhlasu Sever, s nimi František Janačík a pak už pořad, na který se určitě těšíte. Písničky na přání s Mírou Tartárkem, já se rozloučím, popřeji krásný zbytek úterý 13. října a zítra naslyšenou.
1: Český rozhlas Sever, den v kraji.

0: Bylo 18 hodin.
1: Český rozhlas Sever. Zprávy.
0: V prostoru za nádraží v Ústí nad Labem vzniká nová velkoformátová malba. Česká pošta zítra uvede do prodeje poštovní známku s motivem lanovky na Komáří výšku v Krupce u Teplic. Policie hledá vězně, který utekl z pracoviště v Klecanech u Prahy. Podle policie je nebezpečný. V noci převážně zataženo s občasným deštěm, kránu bude srážek méně, teploty klesnou i k 5 stupňům. Jsou tu zprávy a František Janačík. Dobrý podvečer. V Ústí nad Labem vzniká nový mural, velkoformátová malba ve veřejném prostoru. V oblasti za nádraží v ulici Přístavní dílo vytvoří slovenský umělec Juraj Ďuriš. Uvedla to mluvčí ústeckého kulturního střediska Sabina Straková. Jeho návrh vybrala z několika dalších odborná komise.
2: Slovenský autor komisi zaujal hlavně motivem, kompozicí i malířskou technikou. S výběrem plochy pro zmíněný mural pomohli architekti Barbora Havrlová a Tomáš Petrman. Ďuriš své dílo představí veřejnosti v úterý 20. října v 17 hodin. Součástí akce bude i street artový workshop a hudební doprovod. Z Ústí nad Labem Lukáš Mucha. Český rozhlas.
0: Česká pošta začne zítra prodávat novou poštovní známku s motivem lanovky na Komáří výšku u Krupky na Teplicku. Známka z edice technické památky bude stát 31 korun a vyjde v nákladu 380 tisíc kusů. Výtvarný návrh vytvořil Milan Bauer, který zachytil pohled ze sedačky směrem k vrcholu s horským hotelem. Jak upřesnil mluvčí České pošty Matyáš Vitík, známka bude k dostání na vybraných pobočkách a v e-shopu. Krupská lanovka je s délkou bezmála 2,5 kilometrů nejdelší sedačkovou lanovkou v Česku. Do provozu byla uvedena v roce 1952 a od roku 2013 je kulturní památkou. Liberecký dopravní podnik vypsal zakázku na 32 nových elektrobusů. Vyplývá to z věstníku veřejných zakázek. Cena zakázky je 416 milionů korun bez daně. Nabídky mohou zájemci posílat do 13. listopadu.
3: Autobusy, které dopravní podnik poptává, by měly být nízkopodlažní a třídveřové. Měly by mít 12 až 13 metrů. V podmínkách soutěže dopravní podnik uvádí, že 26 elektrobusů bude chtít dodat v roce 2028, dalších 6 v roce 2029. Aktuálně má dopravní podnik 6 elektrobusů. Ke splnění legislativních podmínek jich potřebuje výrazně víc. Z Liberce Kateřina Kubíčková, Český rozhlas.
0: Policisté pátrají po vězni, který dnes ráno utekl z nehlídaného pracoviště v Klecanech u Prahy. 40-letý Ben Mohamed Martin může být podle policie nebezpečný a lidé by se ho neměli pokoušet zadržet sami. Hledaný měří 182 cm, má hnědé oči, černé rovné vlasy a prošedivělou bradku. Na sobě měl pracovní oblečení. Jakékoliv informaci o muži volejte na linku 158.
1: Počasí.
0: V noci převážně zataženo s občasným deštěm, kránu budou srážky od západu ustávat, teploty klesnou na 10 nebo i 5 stupňů. Zítra po ránu čekejte ještě místy zataženo a stále s občasným deštěm, přes den většinou oblačno a k večeru i polojasno. Teploty zítra od 14 do 17 stupňů, na horách do 12 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
0: V Litoměřicích se v křižovatce ulic České armády a Stránského srazil autobus s osobním autem. Jeďte opatrně.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu. Písničky na přání s Miroslavem Tartárkem.

Petr Kotwald s písničkou, která nestárne. Milujem se čím dál víc. Pěkný večer vám od mikrofonu přeje Miroslav Tartárek. No a hned tady máme pro vás i kontakty do studia, do Českého rozhlasu Sever a do písniček na přádí. Tak o písničku si můžete zavolat. Číslo telefonu to je 475 212 212 nebo si o písničku napište. A to můžete buď SMS-kou, kterou pošlete na 90 011 04. První slovo napište zahrajte, potom udělejte mezeru na jeden znak a následuje text vašeho přání. A také si můžete o písničku napsat e-mailem a to na adresu zahrajte@rozhlas.cz. Toli tedy kontakty, nás už čeká ta první písnička na přání, k ní tedy mám e-mail. Dobrý den, zahrajte prosím písničku od Lucie Bílé Dobrý kafe. Bylo by to pro moji mámu, která má ve středu narozeniny, tak jí přeji všechno nejlepší. No a písničku zahrajte i pro všechny posluchače a také pro paní Marcelku z Ústí nad Labem Neštěmic. Dominika, krásné březno, Ústí nad Labem, já přeji všechno nej a posílám dobrý kafe.

0: na čase být.
1: Lucka Bílá, dobrý kafe, písničky na přání a samozřejmě, teď už tady mám nachystaný také ten první telefonát po 18. hodině. Na úvod je tady Vysoká a paní Květa nám odtamtud volá. Dobrý večer.
2: Dobrý večer, Mirečku, ještě jednou vás zdravím.
1: Děkuju.
2: Tuhle písničku, teď jsem zaslechla, že paní Jarka z Ústí nad Labem má narozeniny.
1: Zítra, ano, jsem tady četl.
2: Takže jí chceme s Romanem popřát všechno nejlepší, hlavně hodně zdraví, štěstí, lásky a když nemůžu přijít s kytičkou, tak posílám aspoň tuhle písničku. Doufám, že se jí bude líbit. Pak bych to chtěla poslat Milence do Českého ráje, Maruce do Chomutova, Jarmilce do Muslí, Herbertovi a Gerlindě. No a to asi bude všechno.
1: A písnička je pro vás.
2: Písnička je i pro vás, a pro vaši maminku.
1: Děkuju moc, vybrali jsme Mamma Mia, což je italská fráze, ale také název písničky skupiny ABBA. Tak i pro vás, mějte se krásně a naslyšenou.
2: Děkuji moc, naslyšenou.

0: Oni tady švédská čtveřice, aba písnička Mamma Mia. Já už tady mám nachystaný další telefonát. Tentokrát se po telefonních linkách vypravíme do Nového Boru. Tam je u telefonu totiž nachystaná paní Eva, kterou také srdečně vítám. Dobrý večer.
1: Dobrý večer.
0: Tak vy jste vybrala také hezkou písničku, tentokrát se vrátíme k nám domů do našich domácích hudebních luhů a hájů, nebo moravských podle názvu písničky.
1: Ano.
0: Tak komu zahrajeme a jakou písničku?
1: No, nám všem a pro sebe taky.
0: Ode mě, od vás. Také třeba
1: tak,
0: pro ty ostatní. Tak já ještě prozradím, že to bude písnička, tedy jak se si přála, písnička s názvem Nad Moravou svítá. Pavel Novák, ano. A Petr Šiška. Nastavil jsem to dneska dobře, vidíte?
1: Ano,
0: tak si to za chviličku pustíme. Tak se mějte krásně.
1: Děkuju
0: a naslyšenou.
1: Naslyšenou.
2: Je tady čas posvícení a my jsme pro vás připravili až do půlky listopadu speciální posvícenské vydání pochoutkového roku s cukrářem Vojtou Vrtiškou. Společně si upečeme švestkové buchty s mákem, brusinkové kremrole, koblihy s povidly a marcipánovým krémem, karamelový koláč s jablky, čokoládovou babku s kaštany a rikotový koláč s hruškami. Speciální posvícenské vydání pochoutkového roku s cukrářem Vojtou Vrtiškou až do půlky listopadu každou neděli od 10 hodin v našem vysílání a na webu pochoutkovirok.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: Pavel Novák, Petr Šiška, Nad Moravou svítá, stále oblíbená písnička a také i v písničkách na přání. Pokračujeme dál, číslo sem do studia 475 212 212 a tohle číslo také vytočila paní Marie od Benešova nad Ploučnicí. Dobrý večer.
1: Dobrý večer, zdravím vás, Televize Bezva Radio.
0: Děkujeme.
1: A prosila bych písničku od Nady Urbánkové Závidím. A zase pro vás, Televize Bezva Radio a pro všechny posluchače.
0: A
1: děkuji
0: od nás
1: vám.
0: Pro vás, ať se máte krásně. A naslyšenou.
1: Napodobně, naslyšenou.

0: Naďa Urbanková zpívala Závidím, písničky Davčání stále v plném proudu. No a já už tady mám teď po třech posluchačkách na telefonu nachystaného takého prvního posluchače. Tím je Jarda z Litoměřic, někde teď na cestách, jak se mi svěřil. Já vás vítám ve vysílání, dobrý večer.
1: Dobrý večer všem, Mirko. Já bych poprosil o tu písničku od dámy Judity Čerovský. Řekni, kde ty kytky jsou.
0: Ano, bude.
1: Těším se na příště u vás, protože jak říká jeden mladý nadějný klasik, těšení je motor života.
0: Tak to je pěkné, ano, tak my se také těšíme i na vás.
1: No, tak to máte ještě originál dárek, jo?
0: Děkujeme. Tak až se hezky poslouchá, až se dobře jede, děkuju kam teď zrovna míříte. Vám také. A naslyšenou, budu se těšit.
1: Díky, nashledanou.
2: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Písničky na přání.

0: Peťa Čařovská, řekni, kde ty kytky jsou, tak se jmenovala další písnička na přání ve vysílání Českého rozhlasu Sever, ale pokračujeme dál, já už tady mám nachystaného na telefonu dalšího posluchače, tím je Pavel z Kostelce nad Labem. Dobrý večer.
1: Dobrý večer, pane Míro, díky mu za spojení a chtěl bych tohle příležitost využít a poslat písničku pro svoje dvě vnučky. A mimo, hlavně kvůli tomu, že dneska jsme zvládli, jak se říká, ty pigára pro dvě, jako očkování a za slib, že jsem jim večer pokusím nechat zahrát, tak jsem rád, že mi to vyšlo. Jestli bychom jim poslali písničku Sugar Baby Low od Roberts a ještě bych to poslal Božence do Žadce, Jarmile do Nuslí, jo a sestřenici Jice, Kostelci, která už taky si stěžovala, že se měsíc se vůbec nevozval. Tak to všem těhle ženám a mimo to všem, který se to bude líbit, posílám.
0: A všem, kteří rádi vzpomínají hudebně také třeba. Tak Rubec, no, Sugar taky. Baby Love i pro vás a vlastně i pro mě a zase někdy zavolejte. Naslyšenou.
1: Díky moc, naschle.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým hostem bude tentokrát hudebník Petr Janda.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Sever.

písnička, která nestárne s hudebním výletem do roku 1977. Já myslím, že jste poznali, že to byl Valdemar Matuška. A co děláš, to dělej rád. Mimochodem, písnička, kterou si také občas vybíráte v tomto pořadu, tedy v písničkách na přání. Za chvíličku zkusíme další telefonáty. No ale já tady mám také množství vašich písemných vzkazů. Pojďme se teď podívat na jeden e-mail. Prosím pro všechny Renaty k dnešnímu svátku a také pro vaši recepční Renatu. A byla by to písnička od Rolling Stones Anybody Seen My Baby, tady čtu. Posluchač z Ústí nad Labem víc netuším, já přeju také všechno nejlepší a teď už Rolling Stones.

0: Rolling Stones, Anybody Seen My Baby, písnička, kterou jsme posílali všem Renátám k dnešnímu svátku, tak ještě jednou všechno nejlepší a hodně zdravíčka. No ale pojďme se také vrátit k telefonní lince, protože na telefonu je v tuhle chvíli nachystaná posluchačka od Teplic, paní Hanka. Dobrý večer.
1: Dobrý večer všem posluchačům. Dneska bych se chtěla vrátit k včerejšímu datu 12.10., kdyby se Karel Černoch, zpěvák, dožil 83 let, tak jako na jeho vzpomínku dáme písničku v jeho podání Ona se brání a pošleme ji přátelům do Ústí, všem posluchačům, vaší mamince a paní Ině do Děčína a děkuji jí za minulou písničku a všem posluchačům přeji hezký poslech.
0: A vám také, zdravím i vašeho pána a teď už Karel Černoch zase někdy u nás naslyšenou.
1: Děkuji vám.

Černoch, písnička, která se jmenovala Ona se brání, stále jsou tady písničky na přání. Pojďme se vrátit k písemným vzkazům, mám tady teď nachystaný jeden z vašich e-mailů. Srdečně vás zdravím a zdravím i všechny posluchače tohoto skvělého pořadu, já děkuju. Dnes mají svátek Renaty a já bych je chtěla potěšit písničkou a přáníčkem. Prosím moc, zahrajte I Will Always Love You od Whitney Houston. Renátko Filipy a Renátko Schořová, skromné je moje přáníčko, přeji vám hlavně zdraví, pohodu, lásku a štěstíčko. Martina z České Kamenice i ode mě všechno nejlepší.

filmu osobní strážce Whitney Houston I Will Always Love You. Já tady pro ty dnešní večerní písničky na přání mám nachystanou ještě alespoň jednu SMSku. Dobrý večer, prosím o jednu starší písničku od skupiny Olympic, a to z roku 1966, jmenuje se Nebezpečná postava. Nevím, jestli ji tam máte, kdyby ano, tak pro mě a pro všechny pamětníky. Karel z Děčína. Karle, máme a posíláme.

0: Tolik tady skupina Olympic a jsme ve finále. Písničky na přání končí, ale další tady budou zase zítra po 12. a také po 18. hodině. Ideálně mějte krásný večer. Zítra se těším na slyšenou. Loučí se Mirek Tartárek.
1: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: Bylo 19 hodin.
1: Český rozhlas Sever, zprávy.
0: Litoměřické infocentrum je dočasně uzavřené, začíná jeho plánovaná oprava a modernizace. V Roudnici nad Labem v Třebíského ulici radnice nechala umístit nové plastové ostrůvky, mají sklidnit dopravu a také zbrzdit vodu. V Lounech pokračují povolební vyjednávání, 4 menší strany mohou obejít vítězné hnutí ANO. V noci převážně zataženo s občasným deštěm, kránu bude srážek méně, teploty klesnou i k 5 stupňům. Jsou tu zprávy a František Janačík. Dobrý večer. Infocentrum v Litoměřicích je ode dneška uzavřené. Začíná totiž stěhování před plánovanou rekonstrukcí a modernizací současných prostor. Od příštího pondělí by se podle mluvčí města Michaely Rosypalové mělo infocentrum otevřít v přízemí hlavní budovy městského úřadu v zasedací místnosti Kalich. Rekonstrukce bude stát přes 5 milionů korun a potrvá do konce února příštího roku. V Třebíského ulici v Roudnici nad Labem přibyly na silnici nové plastové ostrůvky. Ty mají podle technické studie hlavně sklidnit dopravu, informoval o tom mluvčí města Jan Vancel. Dočasné prvky mají také za úkol podpořit odtok dešťové vody do Labe a podpořit její vsakování.
2: Podle technické studie v ulici chybí svedení vody z plochy o velikosti až 2690 m². To odpovídá 7 uličním vpustím. Při dešti tak všechna voda odteče do Labe. Úkolem nových ostrůvků je tak usměrnit nebo zpomalit odtok vody z ulice. Z Roudnice nad Labem Lucie Hejzlová, Český rozhlas.
0: V Lounech pokračují povolební jednání o nové koalici, která povede město v příštích 4 letech. Vítězné hnutí ANO z 9 mandáty zatím nevylučuje spolupráci s žádným uskupením. Uvedl to pro ČTK jeho lídr a současný starosta Milan Richtařík. Druhé pro lepší Louny jedná s vizí pro Louny, uskupením Louny společně a Unii pro sport a zdraví. Čtveřice by podle ČTK měla mít dohromady 16, celkem 29 zastupitelů. Lídr pro lepší Louny Pavel Jan potvrdil, že se strany shodly na společném hledání většiny. Konkrétní dohodu ale zatím nemají. Uskupení Kladeňáci zpochybní výsledky komunálních voleb v Kladně, podají žalobu ke krajskému soudu v Praze. Českému rozhlasu to řekla lídrině Anna Gamanová. Podle ní výsledky voleb celkem ve 3 okrscích neodpovídají průměrnému zisku hlasů jinde ve městě.
3: Nevíme, jestli tam došlo k vadnému přepočtu, nebo je to skutečně takový vymykající se výsledek v rámci toho průměru celého města. I to se může stát. V jedné místnosti je potom významně větší počet neplatných hlasů, takže i tam ještě uvažujeme, zda se na tohle to podívat.
0: Kladeňáci by podle Gamanové mohli získat 11. mandát, vyrovnali by se tak vítězné volbě pro Kladno současného primátora Milana Wolfa.
1: Počasí.
0: V noci převážně zataženo s občasným deštěm, kránu budou srážky od západu ustávat, teploty ale klesnou na 10 nebo i 5 stupňů Celsia. Zítra po ránu čekáme ještě místy zataženo, také s občasným deštěm, přes den pak bude většinou oblačno a k večeru už i polojasno. Teploty zítra od 14 do 17 stupňů, na horách do 12 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
0: Silničáři opravují most na průtahu ulicí Plzeňská, sledujte objížďky a čekejte silnější provoz. Na průtahu Sobědruhy u Teplic na Krupku počítejte s kyvadlovým provozem, je to kvůli opravám sítí a kanalizace. Jeďte opatrně a dobře dojeďte.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.

0: Hezky česky. Zajímavosti, krásy i záludnosti naší mateřštiny.
1: Dagmar Maginzová našla v jednom z novinových článků tuhle větu. Jeho bažiny, potoky, řeky a laguny jsou stále suchější. Druhý stupeň od suchý. To bych asi odhalil i já, že to bude chyba.
2: Vypadá to zvláštně, že a jde to dost těžko vyslovit. To mohlo být tomu autorovi nápadné, no nicméně stalo se. Takže asi jenom pro pořádek dodejme, že správný tvar je sušší.
1: S dvěma eš.
2: No a přemýšlela jsem, kde se tam ta chyba vzala, ten nesprávný tvar. A je fakt, že úplně nejčastější příponou, pomocí které tvoříme druhý stupeň přídavných jmen, je právě ejší nebo jejší podle toho, jaké písmeno předchází. No a takže veselejší, modernější a podobně. No a u některých přídavných jmen mohou fungovat obě přípony, totiž ta jste sušší, to ší, anebo to ejší, takže můžeme říct snazší nebo snadnější, čistší nebo čistější. No, ale je skupina přídavných jmen, kde na výběr nemáme a musíme použít tu méně častou příponu ší a nic jiného se tam nedá dát.
1: No dá, můžeme to opsat a říct více suchý, více snadný.
2: To je pravda, technicky to funguje, ovšem tohle

0: to opisné stupňování pomocí toho příslovce více se zpravidla užívá u hodně dlouhých přídavných jmen, u kterých je obtížné vyslovit ten druhý stupeň.
1: Hezky česky se Zdeňkem Novákem a jazykovou poradkyní Dagmar Maginsovou. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že krokodýly polykají kameny? Krokodýly jsou velmi starý řád plazů, do kterého patří i gaviálové, kaimani nebo aligátoři. Mimo ptáků jde o jedinou skupinu živočichů z nadřádu Archeosauria, do které kdysi patřili i druhohorní dinosauři. Krokodýlové jsou tak jejich přímými potomky a při pohledu na ně opravdu můžete mít pocit, že jste zpátky v pravěku. Krokodýly jsou buď masožraví nebo všežraví a vědeckým zkoumáním se přišlo na to, že pojídají dokonce kameny. Důvodů je hned několik. Mohou pomáhat s trávením potravy, s likvidací parazitů nebo mohou být zdrojem minerálů. U krokodýlů se však prokázalo, že kameny polykají ještě kvůli něčemu jinému. Využívají je jako zátěž při potápění, podobně jako potápěči kovová závaží. Z balvany v žaludku totiž krokodýl vydrží pod hladinou skoro jednou tak dlouho než bez nich. A proč to dělá? Aby mohl déle číhat na svou kořist. Každým vynořením nad hladinu kvůli nádechu totiž rozčeří vodu a dá o sobě vědět. Z kameny v břiše však vydrží pod hladinou i přes půl hodiny.
0: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

Je tady čas posvícení a my jsme pro vás připravili až do půlky listopadu speciální posvícenské vydání pochoutkového roku s cukrářem Vojtou Vrtiškou. Společně si upečeme švestkové buchty s mákem, brusinkové kremrole, koblihy s povidly a marcipánovým krémem, karamelový koláč s jablky, čokoládovou babku s kaštany a rikotový koláč s hruškami. Speciální posvícenské vydání pochoutkového roku s cukrářem Vojtou Vrtiškou až do půlky listopadu každou neděli od 10 hodin v našem vysílání a na webu pochoutkovirok.cz.

Věděli jste, že Kadaň má k astronomii blízko už od dob Galilea Galileiho? Na tuto bohatou tradici navázala novodobá astronomicko-přírodovědná observatoř na Prostředním vrchu, která vyrostla díky nadšení místních astronomů, městu a zdejšímu gymnáziu. Dnes toto moderní vědecké zázemí zve školy i širokou veřejnost na pozorování slunce, měsíce a noční oblohy. A právě odtud pro vás odvysíláme další vydání pořadu Sedmi krásky na nebi. Už tuto neděli od 21 hodin s Jiřím Duškem a Jiřím Kokmotosem v našem vysílání.

0: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje. Oroma Vakeren.
1: Dobrý večer. Lačirat šukar šuniben. Příběhy Romů, kteří za druhé světové války bojovali proti nacismu, přibližuje nová výstava Muzea romského národního obrození. Nese název Partizáni a vojáci ve druhé světové válce a představí nejen muže, kteří bojovali v partizánských oddílech nebo ve svobodově československé armádě, ale také ženy, které partizánům pomáhaly. Výstavu Muzea romského národního obrození nám představí Pavlína Senič, náměstkyně ředitele pro uměleckou činnost na Mezinárodní konzervatoři Praha. Zeptala jsem se jí, co vedlo Muzeum národního obrození k rozhodnutí věnovat výstavu Romům, kteří se za druhé světové války zapojili do bojů proti nacismu.
2: K tomuto tématu nás přivedla potřeba připomenout hrdinství lidí, jejichž příběhy zůstávaly dlouhá léta na okraji veřejného zájmu. Romové nebyli pouze oběťmi nacistické perzekuce, ale také aktivními účastníky odboje, vojáky a partizány, kteří riskovali vlastní životy v boji proti nacismu. Považujeme za důležité, aby jejich odvaha a oběti byly uznány a aby se staly součástí našich společných dějin.
1: Při výzkumu jste zjistili, že se do bojů za druhé světové války zapojilo více než 1000 Romů. Jak se vám podařilo jejich příběhy dohledat a co nového jste se díky tomu dozvěděli?
2: Dohledávání těchto příběhů je velmi náročná práce, která vyžaduje trpělivost, spolupráci s historiky, práci s archivními materiály a také vyhledávání svědectví pamětníků a jejich rodin. Zjištění, že se do bojů zapojilo tak velké množství Romů, ukazuje, že jejich účast v odboji nebyla ojedinělá. Je důležité tato svědectví shromažďovat, ověřovat a předávat dalším generacím. Každý nalezený příběh nám pomáhá lépe pochopit nejen válečné osudy jednotlivců, ale také širší roli Romů v boji za svobodu.
1: Můžete přiblížit některý z příběhů vojáků nebo partizánů, který podle vás nejlépe ukazuje, jakou roli Romové během války sehráli?
2: Samozřejmě za mimořádně silný považuji příběh Josefa Serinka. Známe ho jako Černý partizán. Po deportaci do tábora v Letech u Písku přišel o manželku a děti. Podařilo se mu uprchnout a následně se zapojil do protinacistického odboje, kde založil a vedl partizánskou skupinu pod názvem Čapajev. Jeho životní osud ukazuje neuvěřitelnou odvahu člověka, který navzdory osobní tragédii pokračoval v boji proti nacismu. Je to příběh, který si zaslouží být známý široké veřejnosti.
1: Jak se vám dařilo dohledávat informace v archívech a v rodinách? Dochovaly se také fotografie, dokumenty nebo osobní vzpomínky, které pomohly jednotlivé příběhy rekonstruovat?
2: Právě kombinace archivních dokumentů, fotografií, rodinných vzpomínek a také svědectví je pro poznávání těchto osudů velmi důležitá. Ale nevždy se dochovalo vše, co bychom potřebovali, a některé příběhy jsou proto obtížně rekonstruovatelné. Velkou hodnotu mají také vzpomínky potomků, kteří uchovávají rodinnou paměť. A právě naším cílem je jednotlivé informace pečlivě ověřovat a zachovat je pro budoucnost, aby se na tyto osobnosti nezapomnělo.
1: Součástí vernisáže bude i ocenění vybraných osobností titulem Romský národní hrdina in memoriam. Co by se podle vás mělo díky výstavě dostat do širšího povědomí veřejnosti o Romech a jejich roli za druhé světové války?
2: Především to, že romské dějiny jsou nedílnou součástí dějin naší země a Evropy. Chceme ukázat, že mezi Romy byli lidé, kteří projevili mimořádnou odvahu, bojovali za svobodu a byli ochotni položit vlastní život. Ocenění in memoriam vnímáme jako symbolické uznání jejich statečnosti a také jako morální dluh, který vůči těmto lidem máme. Věřím, že výstava přispěje k většímu respektu, vzájemnému porozumění a spravedlivějšímu pohledu na romskou historii.
1: Jaké byly důvody, že se o hrdinství romských vojáků a partizánů po válce příliš nemluvilo a jejich příběhy se nedostaly do širšího povědomí veřejnosti? Co způsobilo, že zůstávali tak dlouho stranou zájmu?
2: Těch důvodů bylo opravdu několik. Nacistická perzekuce Romů vedla k tragickému zničení velké části romských komunit a zároveň k přerušení rodinné paměti. Po válce se navíc pozornost veřejnosti a historického výzkumu soustředila na jiné příběhy odboje. Zatímco romské zkušenosti zůstávaly často nedostatečně zdokumentované a připomínané. Svou roli sehrály také přetrvávající předsudky vůči Romům, proto je důležité dnes tyto příběhy znovu objevovat, ověřovat a začleňovat do společné historické paměti. Nejde o přepisování dějin, ale o jejich doplnění o lidi, jejichž zásluhy nebyly dostatečně uznány.
3: Z různých badatelských výzkumů vyplývá, že protifašistického odboje, včetně Slovenského národního povstání, se zúčastnilo několik tisíc Romů. Vám se podařilo zdokumentovat určitý počet, kolik celkem?
2: Nám se podařilo asi 1100, ale naše badatelé a výzkumníci neustále bádají dál a sbírají další dokumenty o dalších stovkách, ne-li tisících Romů.
3: Kdy a kde se tedy výstava koná a od kolika hodin mohou návštěvníci navštívit?
2: Vernisáž výstavy pod názvem Romští partizáni a vojáci ve druhé světové válce se uskuteční ve čtvrtek, tento týden, 15. října, od 14 hodin a kde? V Muzeu romského národního obrození v ulici Ruská v čísle 100 na Praze 10. Všechny srdečně zveme. Děkujeme.
3: Na výstavu nás pozvala Pavlína Senič, náměstkyně ředitele pro uměleckou činnost na Mezinárodní konzervatoři Praha. Já ještě dodám, že Muzeum romského národního obrození vzniklo v roce 2018. Jeho posláním je posilovat romskou národní hrdost a přispívat k většímu uznání Romů v české společnosti.

0: A poslech o Roma Vakeren nám zpříjemnili Jan a Marcel Bendíkovi. V roce 1749 zahájil španělský král Ferdinand VI. Takzvanou velkou razii proti Romům. Zasáhla více než 10 000 lidí, kteří končili ve vězení nebo na nucených pracích. Tyto události připomíná film Velký protiromský zátah. Historie jedné genocidy. Více Jana Šustová.
1: Přítomnost Romů ve Španělsku i jejich pronásledování má hluboké historické kořeny, jak říká romská režisérka Pilar Távory.
0: Podle historických pramenů, které máme, dorazili Romové do Španělska v roce 1425. A ten první výnos, který Romy pronásleduje, je z roku 1499. V tom roce tehdejší katoličtí panovníci vydali první příkaz, který je obrácen proti romské komunitě tak, že Romům zakázali kočování a nutili je k tomu, aby se usadili.
1: Život Romů ve Španělsku se pak začal postupně měnit.
0: Nejprve Romové reagovali na zákaz kočování tak, že stále kočovali a nechtěli se usadit, ale následovali další a další výnosy, které je nutili, aby kočovat přestali, aby nenosili svůj typický oděv a nemluvili svým vlastním jazykem. A to je také důvod, proč většinou španělští Romové neumí romsky, protože ten zákaz používat jazyk přišel velice brzy. A také ty jednotlivé výnosy, které vydávali panovníci a vlády tehdejší monarchie, je nutili k tomu, aby se zbavili svých zvyků. A jediný způsob, jak tomu čelit, bylo to, že se nakonec opravdu usadili a snažili se v rámci toho svého nového života soužívat s okolní společností. Tehdy museli také prokázat, že jsou dobrými sousedy. A to tak, že po dobu 2 let žili někde za nějakou obcí nebo za městem a museli ukázat, že jsou dobří sousedé.
1: Přesto v roce 1749 došlo k velkému protiromskému zátahu, který přinesl obrovské hrůzy.
0: To, že vůbec bylo možné, aby k takovému zátahu došlo, bylo právě dáno tím, že Romové už byli usazení. Předtím proběhlo sčítání lidu, takže se moc dobře vědělo, kde kdo žije a čemu se věnuje. A právě proto bylo možné vůbec nějaký zátah proti Romům podniknout, protože jinak by něco takového možné nebylo. Romové už byli součástí společnosti a zžili se s její kulturou. Dopad zátahu byl naprosto zničující, úplně zdevastoval soužití, které do té doby fungovalo. Romům byl zabaven veškerý majetek, obydlí, zvířata, všechno, co jim patřilo. Upadli do velké chudoby. Zároveň to sebou přinášelo velké stigma. Když se na vás takto dívá moc, tak i to kolektivní vnímání je potom takové, že vy jste někdo, kdo byl potrestán. Úplně vás to zničí a zdiskredituje, jak z ekonomického a společenského hlediska, ale také co se týče vaší pověsti. A právě proto, že došlo k takovému obrovskému zátahu, tak se naprosto zničilo to dobré soužití a Romové přišli i o tu pověst dobrých sousedů, protože byli neustále uvězňováni a trestáni.
1: Romové byli posíláni na nucené práce.
0: Hlavně byli posíláni na galeje, takže museli veslovat na galerách. K tomu byli odsouzeni do konce života. A další z těch nucených prací byla práce v dolech Almadenu. To byla práce, kde umírali, protože mimo jiné se tam těžila spousta toxických látek, takže jim to poškozovalo zdraví. Umírali jak v dolech, tak na galejích.
1: Říká režisérka Pilar Távory.
0: A my jsme v závěru dnešního o Roma Vakeren. Savorenge tumenge mangau, bud bacht, zhorte sa stipen. Příjemný poslech Českého rozhlasu vám přeje Iveta Demeterová.

0: 20 hodin.
1: Český rozhlas zprávy.
0: ČES se po zablokování části podílů kvůli kauze Diag Human obrátí na soudy. ANO 2011 chce v Příbrami vládnout s příbramskými patrioty ODS a také s SPD a PRO. Zítra bude zataženo až oblačno, místy déšť či přeháňky, které později ustanou. Teploty do 18 stupňů. Zprávy a Jana Taušová. Hezký večer. ČES se bude bránit proti zablokování části svých podílů v lucemburských firmách. Zmrazil je tamní soudní exekutor kvůli kauze firmy Diag Human. Společnost se s Českem soudí od 90. let za zmařený obchod s krevní plazmou a požaduje po Česku 17 miliard korun. Premiér Andrej Babiš z ANO v reakci na zmrazení napsal, že Česko nárok firmy nikdy neuznalo a bude se proto dál bránit. Právní zástupce Diag Human Jan Kalvoda s tím ale nesouhlasí. Podle něj nárok pravomocně potvrdil lucemburský nejvyšší soud.
2: Právní stát znamená, že jakýkoliv dlužník, stát nevyjímaje, ho má prostě zaplatit. V tomto smyslu mluvit o tom, že stát neuznává tento nárok, je prostě nonsens.
0: Přes zablokované podíly ČES vlastní českého distributora plynu Gasnet. S firmami teď nemůže nijak nakládat. Na chod to ale podle vedení nemá vliv. Vítěz voleb v Příbrami hnutí ANO 2011 chce sestavit koalici s příbramskými patrioty ODS a také s SPD a PRO. Dohromady by v 25 členem zastupitelstvu obsadili 12 křesel. Aby měli většinu, potřebují jich 13, pokračuje lídr příbramského ANO a dosavadní místostarosta Vladimír Karpíšek.
3: Proto budou probíhat následně další jednání a vyjednávání a myslím si, že poměrně brzy bude jasno. Předpokládám, že do konce týdne budeme mít úplně zcela jasnou koalici i opozici v rámci zastupitelstva.
0: Lékaři v nemocnici na Františku nově využívají při operacích rakoviny prsu žen nový 3D rentgen. Zařízení pomáhá chirurgům odhadnout rozsah nálezu a díky tomu můžou odstranit pouze nejnutnější část tkáně, říká ředitel zařízení Jan Duben.
4: Vybavení a chytré technologie pomáhají zdravotníkům při výkonech a lidem s tím, aby zákrok byl šetrnější a rekonvalescence rychlejší. Sport.
0: Fotbalisté Slávie bojují v azerbajdžánském Baku o první body ligy mistrů v této sezóně. V letošním druhém utkání prestižní soutěže se pokoušejí ukončit se Sabahem 19-letou sérii bez výhry v lize mistrů. Hraje se druhý poločas a Slávia prohrává 0-1.
1: Počasí.
0: V noci bude zataženo v Čechách a pak i na Moravě a Slezsku občasný déšť. Kránu srážky ustanou a nebe se protrhá. Teploty klesnou k 6 stupňům, na Moravě na 1. Zítra čekáme zataženo až oblačno, místy déšť či přeháňky, které později ustanou. Teploty 13 až 18 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: V Praze jsou kolony na východní části okruhu ve směru zde jedničky na Ústí nad Labem. První část fronty je na Štěrboholské spojce, další pak od Černého mostu do Kbelské ulice. V osobním autě je to asi na půl hodiny. Pozor také na městském okruhu ve směru od Barandovského mostu do tunelu. U vjezdu do tunelu Mrázovka se srazila dvě auta a tvoří se tam kolona od Zlíchovského tunelu. Tak jeďte opatrně a šťastnou cestu.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
0: A po zprávách je tu repríza pořadu Alex a host.
1: Alex a host.
5: Televizní diváci si ho pamatují jako kapitána Čermáka z kriminálního seriálu Specialisté. Jeho herecký svět ale zdaleka nekončí u obrazovky. Výraznou část jeho profesního života tvoří divadlo. Jan Zadražil je naším hostem. Vítám vás, dobrý den.
6: Dobrý den.
1: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Herec Jan Zadražil je naším hostem pro milovníky krimi seriálu Kapitán Čermák ze Specialistů. Byla to role, díky které vás lidé začali poznávat na ulici? Byla to ta role? Nebo už se to dělo dříve?
1: Já nevím. Asi se to dělo i dříve. Já jsem páchal i jinačí nezdoby, než jenom Specialisty, takže pár seriálů jsem se zúčastnil a to potom obnáší i to, že vás lidi poznávají a upřímně řečeno, samozřejmě Egu to dělá dobře, kdo tvrdí, že ne, tak lže podle mě, ale spíš je o to, co potom uděláte s tím dál, k čemu to použijete. Můžete je třeba pozvat do divadla, říct, jestli se vám líbí, že vám lezu do obýváku dvakrát týdně, tak se zkuste přijít podívat i, co se páchá večer v divadle naživo. Doopravdy v úvozovkách, protože i divadlo je jenom jako.
0: A vy jste přesně toto udělal, využil jste k tomu postavu třeba právě ze Specialistů nebo z jiných seriálů k pozvání do divadla?
1: Jo, to si myslím, že když už, myslím si, že člověk, když přijímá tu práci, tak by měl přijímat i to, že to sebou může nést tenhle druh pozornosti. Já nejsem úplně člověk, který by kvůli tomu tu práci přijímal, ale zároveň to beru jako nějakou platbu za to, že tu práci můžu dělat a má svoje výhody. A tak potom vždycky říkám, dobře, vyfotím se s vámi, ale vy mi slíbíte, že se podíváte na www.divadlovceletné.cz a vyberete si představení, který hraju s Kašparama, nebo zajdete do Violy, nebo se podíváte na představení u Hitlerů v kuchyni, nebo půjdete do Řeznický, kde připravujem nejnovější zatím věc.
0: Nejnovější věc, která se jmenuje V gala a ke které se dostaneme, určitě o ní budeme mluvit. A zafungovalo to, že, jak jste říkal, dvakrát týdně jste lezl divákům nebo lidem doma do obývacích pokojů, tak zafungovalo potom? Skutečně se stalo to, že někdo přišel na vás do divadla a řekl, já jsem přišel, protože vy jste ten Čermák, kapitán ze Specialistů?
1: To nevím, jestli lidi šli úplně kvůli tomu. Nejsem si jist, že je tam nějaký intenzivní překryv mezi diváky seriálů a diváků divadelních. Ale už se párkrát stalo, že

0: takzvaní zavlečenci, jak já jim říkám. To znamená lidi, kteří by do toho divadla vlastně nešli úplně sami dobrovolně, ale objevili se tam, chtěli udělat radost třeba partnerovi nebo partnerce nebo kamarádovi. Takže to jsme ani nevěděli, že umíte i něco trochu jiného. Že můžeme zažít trochu jiný zážitek než doma u televize, kdy typujeme, kdo z těch tří podezřelých to asi tak může být, ale že můžeme zažít i něco takového, jako je živý divadelní představení, což já jsem přesvědčený, že je primárně setkání a jakýsi, a až bych se nebál použít třeba slovo rituál, protože si myslím, že z toho divadlo vychází, ze společného setkání, když je v úvozovkách vše hotovo, máme co jíst, máme kde spát, máme ukojeny základní potřeby a pořád nám ale ještě něco chybí. Tak a to je, myslím, ta nadstavba, která se dá získat třeba v divadle.
1: Tak a o té nadstavbě budeme samozřejmě mluvit za malou chvíli. Naším hostem je Jan Zadražil.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: Pozvání do Alex a host přijal herec Jan Zadražil, který teď sedí ve studiu Českého rozhlasu, ale ve svých volných chvílích zkouší inscenaci v Gala, kterou uvede divadlo v Řeznické 30. listopadu, bude mít premiéru. Je to autorská hra. Jaký je váš vklad do této hry?
1: Můj vklad do této hry je, že ráno vstanu a jdu na zkoušku. Tím to začne, ale jdu tam rád, protože mi přijde, že to má smysl. Mě oslovili dvě dámy, herečka a tanečnice, Stáňa Jachnická a Leona Kvaša Kvasnicová, asi před 2 lety, že touží udělat něco svého. A obě jsou to skvělé interpretky, ve svém oboru si myslím, že držejí špičku, pracujou velmi intenzivně a zároveň dospěli do nějakého bodu, kdy ucítili, že možná nechtějí být jenom interpretky, ale chtějí se pustit na trochu křehčí plochu a troufnout si udělat něco po svém. A jako základ si vzali knihu o Gale Dalí, což byla partnerka Salvatora Dalího, o který se toho zase tolik neví. Mimo jiné i proto, že ona dost intenzivně pracovala na tom, aby existovalo vždy několik verzí jejího příběhu. To je jedna ze zvláštností té dámy a není poslední. A říkali, tahle žena nás zaujala. Já jsem říkal, proč? A oni říkali, protože v sobě nese nějakou lomenost toho, že člověka fascinuje a zároveň něčím odpuzuje, nerozumí jí, proč dělala něco, když na druhou stranu dokázala něco jiného. Brzy jsme se dostali k tomu, že nechceme dělat životopisný drama a že spíš bychom rádi to o tuto osobu nebo osobnost možná velmi zvláštní, tajemnou něčem a velmi silnou, teda každopádně výraznou, takže bychom to rádi o ní pouze opřeli a zkoumajíc tuto dámu bychom se skrz to dostali k sobě. Proč nám připadá v něčem fascinující, inspirativní a v něčem jiným odsouzeníhodná? Co to na ní je? A proč to tak připadá konkrétně nám? Proč to tak připadá Stáně? Proč to tak připadá Kvaše? Proč to tak připadá mně? A proč to tak připadá ještě Gábině Vermeliu, kterou jsme k tomu přizvali, abychom dostali jakousi, já tomu říkám soukromně, svatou čarodějnickou trojici, herečka, tanečnice, hudebnice, která, jak už jsem říkal, každá dosáhla poměrně vysoko. A zároveň, aby to bylo minimálně o co opřít nebo s čím konfrontovat, tak ta mužská energie je tam podstatná, protože byla podstatná i pro Galu Dalí, práce s mužskou energií a s ženskou energií, takže tu tam zastupuju já. A můj osobní vklad, ať to vrátím na začátek k vaší otázce, je to, že se nejenže teda vstanu, to byla samozřejmě nadsázka, i když upřímně řečeno, není to nic lehkýho, ale vstanu rád, protože to setkání s holkama, jestli je tak můžu familiárně nazvat, já jim tak říkám, když jsou to dámy 50+, ale pro mě jsou holky a jsou moc krásný a dobrý a plný energie, takže holky jsou pořád, tak je po každý zajímavý, po každý objevíme něco dalšího, vyzýváme se v tom navzájem. My jako herci se učíme tančit, Kvaše jako tanečnice se učí mluvit, Gábina jako zpěvačka se učí taky tančit. Je to tato kombinace. Chtěli bychom vyprávět Není to příběh, který by někde začínal, probíhal a končil. Je to jakýsi kaleidoskop situací, který ale nevyprávějí jenom slovem, ale taky pohybem a hudbou. Je tam tohleto zajímavé spojení. Bavíme se o tom, že Gala Dalí inspirovala nejenom Salvatora Dalího, ale byla už předtím poměrně silnou inspirací pro celou skupinu surrealistů. Surrealismus, sir je předložka nad, takže je to nadrealita a znamená to aspoň pro nás věci, které mají svoji přesnou funkci a přesný tvar, spojujete dohromady zcela nečekaně, nově a necháváte se překvapovat, co to v tom spojení začne znamenat jinýho. A to by mohlo tohle představení dělat. To by nás zajímalo.
0: Jan Zadražil je naším hostem.
2: Jubilejní 10. ročník Pochoutkového roku jde do finále. Hlasujte až do konce října na našem webu pochoutkovýrok.cz a vyberte nejlepší slaný a sladký recept desetiletí. 10 z vás obdrží z Brusu novou kuchařku, vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala a na jednoho šťastlivce navíc čeká odměna v podobě nového vybavení do kuchyně v hodnotě 10 000 korun. Rozhodněte o nejlepším posluchačském receptu desetiletí Pochoutkového roku. Hlasujte a vyhrajte až do konce října na webu pochoutkovýrok.cz. Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Mým hostem bude tentokrát hudebník Petr Janda.
2: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu.

0: Ladíte Český rozhlas, pořad Alex a host, a tím hostem je herec Jan Zadražil, který právě v současné době zkouší inscenaci v Gala, kterou 30. listopadu uvede divadlo v Řeznické. Je to o Gale Gaddalí, ale není to životopisné drama, není to přímý popis jejího života, nevypráví to přímo o jejím životě. A vy jste v minulém vstupu říkal, Jane Zadražile, že Gala Dalí byla za něco jakoby hodná obdivu, za něco naopak určitého odsouzení. Jak, která z těch částí pro vás, ve vás převládá? Nebo to máte 50 na 50?
1: Já myslím, že ona je zajímavá právě proto, že každý má šanci zaujmout k ní to stanovisko svoje vlastní a poměřit se s ní. Což ale znamená nebát se, ponořit se sám do sebe a podívat se na sebe, kdo jsem já, co jsou moje cíle, jaká je moje cesta tady, teď momentálně v tomhle pokusu, jak já říkám, že jsem přesvědčený, že těch pokusů máme víc. Tak jaká je moje cesta? Co má být výsledek? Co nesu? Proč tady jsem? Kromě toho, že se mám rozmnožit a potom zase odejít a začínat znova v dalším pokusu. Dokážu se přesáhnout? Nechám tady něco? Nebo se spokojím s tím, že jsem se objevil, rozmnožil a zase vznikl. A to teď nemyslím nějak odsouzení hodně, to je naprosto v pořádku. Každý si může říct, jestli chce, kolik toho chce. Mně Gala Dalí na první dobrou, když jsem si tu knížku přečet, tak jsem si v duchu říkal, proč si holky vybrali tuhle dámu. Je zvláštní. Nerozumím jí. Nikdy nic nestvořila, ale pod jejím vlivem tvořili jiní. Co v ní bylo za sílu? Ta obrovská touha po svobodě, po emancipaci, po tom, že já mám právo žít život, jaký chci, a nikdo nemá právo ho soudit. Gala Dalí byla žena, byla to matka, měla dceru s Paulem Elwardem, to byl její první manžel, surrealista, básník, člen surrealistické skupiny Andrea Bretona, který celoživotně miloval, přestože postupně právě odešla, stala se partnerkou Salvatora Dalího. O tu dceru se staral, protože Gala Dalí nebyla nikdy matka. Ona od začátku říkala, že dceru nechce, že jí, jejími slovy, její dcera při pohledu na svoji dceru, když jí vidím, jak roste, tak vidím, jak já stárnu. Ale od začátku to takhle nastavila. Řekla, nikdy nebudu matka, můj úkol je jinde. To pro mě bylo jako nepochopitelný, na první dobrou odsouzení hodný. Ale pak jsem to znova, a říkal jsem si právě, proč teda holky jste si vybrali třeba tohle. Možná proto, abyste o to opřeli to, že vy jste matky a nikdy byste tohle neudělali. Ale pak jsem si uvědomil jednu věc, která mě nakonec, upřímně řečeno, přivedla k tomu, že jsem řekl, dobře, budu i já součástí toho zkoumání. Protože když jsem se podíval na to, jak se Gala prezentovala, jak fungovala, jaký měla názory, jak vedla svůj život, tak ve chvíli, kdy jsem si stačilo si vyměnit její pohlaví místo ženy, si tam dosadit muže. A v tu chvíli to je naprosto standardní způsob, jak si myslím, velká část naší mužské populace funguje, díky čemuž dosáhla, čeho dosáhla. Spousta i mých vrstevníků, a já jsem si vždycky říkal, jak je to jako možný, řekne, já jsem si vlastně uvědomil, že potřebuju svobodu, potřebuju se já projevit, potřebuju sám sebe.
0: Já se omlouvám, že vás přerušuju, jako muž jste to pochopil, pokud by Gala Dalí byla mužem, tak byste ji
1: pochopil,
0: ale u ženy.
1: Tak by na něj nebylo nic divného. Tak to do dneška takhle funguje. Takhle to je. A to je třeba věc, která taky je ke zkoumání.
0: Říká Jan Zadražil, náš dnešní host.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Alex a host je stále herec Jan Zadražil. Povídáme si především o divadle. Ostatně na divadle vy jste strávil už 30 let.
1: Asi jo.
0: Jste trémista před premiérou.
1: Pade, bylo to v 20, tak jo, 30. Byl jsem velký trémista. A už asi nejsem. Není proč, když pracujete na něčem, co vám dává smysl společně s lidmi, který vám dávají smysl a věnujete se tomu poctivě, tak proč se bát? To divadlo je krásný v tom, že je živý, že je teď a tady a chyba je nejkrásnější věc, která se vám může stát, protože může přinést něco, právě pokud nejste zbytečně nervózní a neobáváte se jí, ale vítáte jí, tak může přinést něco, co by vás nikdy nenapadlo. A zároveň potvrzuje to, že to není umělý, no. Že to je živý. Živý umění.
0: Živé umění. Když se rozhodujete, zda nějakou roli vzít, zhostit se jí, tak právě hraje velkou roli to, s kým budete pracovat, než ta samotná role.
1: Ano.
0: Je to pro vás důležitější, než... Nebo podle čeho si vybíráte, v čem a jakou postavu stvárníte?
1: Už jste to řekla. Podle toho, kdo u toho bude se mnou. Divadlo je věc společná. To dokonce i ve chvíli, kdy řekněme, hrajete monodrama a divák vás vidí samotného, tak na vás musí třeba někdo posvítit. Nebo minimálně při té práci, při té přípravě, při zkoušení. Asi není od věci, když u toho je někdo, kdo se na to dívá a říká, a teď to berte trochu, prosím, s nadhledem, rychlejc, pomalejc, nahlas, potišejc. To je strašně důležitý. Divadlo bez diváka neexistuje. Od slova dívat se. A takže to potřebujete. A no, nejste tam sám vlastně. A asi jsem to teď pomenoval taky. Vždycky tam by někdo měl být. Pokud se na to nikdo nedívá, není to divadlo, děláte kraviny doma v obýváku.
0: Vy jste prošel řadou divadel, od Fidlovačky přes Vinohrady, pod Palmovkou. V Brně jste působil v divadle Na provázku, tam jste ostatně 13 let stvárňoval Nikola Šuhaje v Baladě pro banditu. Kde vám a kdy vám bylo nejlépe s divadlem?
1: No, asi ve chvíli, kdy jsem se mohl už svobodně rozhodnout, že tam chci být. A bylo mi krásně na provázku, to bylo nádherný. Začátek na Fidlovačce, když vznikala, tak byla taky krásná. Vždycky, když něco začíná, tak to je paráda. To žene nějaká prostě energie vzniku, to je dobrý. Byla skvělá parta, po určitý době už jsem cítil, že je potřeba se stát svobodným a právě rozhodovat o tom, s kým chci být. A takže jsem odešel z Fidlovačky, byl jsem dlouho s partou, která si říkala Company.cz, to bylo ve Strašnickém divadle, potom jsme se ještě asi na 3 roky přestěhovali do divadla Komedie, tam jsme pak museli skončit a já už v té době jsem dělal se skupinou nezávislou, která si říkala Veselé skoky, to bylo pohybové divadlo nonverbální, který ale činili činoherci, kteří se rádi hejbali a objevovali nové věci. Dostali jsme tam a taky vzniklo to úplně jenom z touhy a potěchy, z ničeho jiného. Byla to taky skvělá skupina lidí. Dostali jsme rezidenci právě v divadle v Celetné a skrz Veselé skoky jsem pak mohl zakotvit v divadle v Celetné ve spolku Kašpar. To je jako můj splněný závěrečný sen. A tam jsem šťastný vlastně všude, no. Protože mám velký štěstí. Protože v tomhle jsem svobodný. Můžu říct, toto chci a toto ne.
0: Tak ať se vás drží. Jan Zadražil je naším hostem.
2: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.

0: Alex a host je stále herec Jan Zadražil, filmový, divadelní, seriálový herec, nikoli však dabér, což mě s vaším hlasem docela překvapuje. Takže platí to, že skvělý herec nemusí být nutně dabérem.
1: No, já jsem toho, myslím, zářený příklad. Nebo toho, že nevím, jestli skvělý herec, ale ne každý herec musí být dabérem. Je to, pro mě je to třeba jedna z nejtěžších disciplín. Já se buď se trefím do kódu, a ne, do pusy takzvaně tomu herci, a nebo hraju. Ale dohromady to nikdy nešlo. A skvělý režisér, pan Zdeněk Štěpán, který má třeba mimo jiné na hrbu, kdybych mu to takhle poslal, všechny Simpsonovy a tak dále, velký filmy, tak to se mnou vždycky jednou za čas zkusí. Zavolá, řekne: Honzo, pojď. A já řeknu: Zdeňku, vždyť vy to přece víte, že to jako nejde. A on říká: pojď to zkusit, třeba to zlomíme. Pak se mnou trápí, dá mi třeba hodinu, to je strašně moc, a pak řekne: tak super, tak zase příště to zkusíme. A já mu za to jsem vděčný. Zároveň ale vždy a vždy znova se usvědčím, že toto není moje cesta. Všichni, kteří to dokážou, mají můj obrovský obdiv. A není nutné, si myslím, dokázat naprosto všechno.
0: A neslýchal jste právě s vaším hlasem, že je, vy máte skvělý hlas pro ten dubbing, a nesnažil se ho, no, vás to naučit, když jste říkal, že pan režisér to s vámi zkouší opakovaně, tak no, je to právě proto, že pro tu barvu hlasu, že by si ho přál mít v rejstříku hlasů dubbingových.
1: Asi jo. A říkám, pro mě to je, a zrovna od pana Zdeňka, obrovská podsta, že se tím vůbec zabývá. Přestože nakonec vždycky zjistí, že ne. Tak to je jako krásný. Co víc chtít, ale já myslím, že už taky pochopil, že moje cesta asi bude jinudy. A kdyby mám velký štěstí a to, že můžu aspoň se pokoušet s tím hlasem pracovat třeba v rámci načítání audioknih. To je moc krásná práce, já jsem vždycky moc rád čet a v tom vidím nějakou svoji cestu, která je rozhodně ještě hodně, hodně dlouhá, mám se co učit, ale zároveň tam nacházím nějakou potěchu a nějaký smysl, jak předat příběh jenom hlasem.
0: To zní nikoliv jako práce, ale jako i koníček, protože kdo rád čte, tak když to má potom jako profesi, tak to musí být, asi záleží i podle toho, co čtete. Byla i kniha, která vás třeba vůbec nebavila?
1: Ne. Já mám, stejně jako mám štěstí v divadle, obrovský, nebo vůbec práci na lidi, který potkávám, tak jsem měl a mám doteď štěstí i na knihy, na tituly, který nebyla knížka, kterou bych čet a trápil se s ní. Vždycky se v ní něco dá najít, aspoň zatím to šlo, a taky vždycky máte možnost říct: děkuju, tohle asi nedokážu. A to je na každém. Zase není potřeba přečíst všechny knihy na světě.
0: Říká Jan Zadražil, náš dnešní host.
2: Je tady čas posvícení a my jsme pro vás připravili až do půlky listopadu speciální posvícenské vydání pochoutkového roku s cukrářem Vojtou Vrtiškou. Společně si upečeme švestkové buchty s mákem, brusinkové kremrole, koblihy s povidly a marcipánovým krémem, karamelový koláč s jablky, čokoládovou babku s kaštany a rikotový koláč s hruškami. Speciální posvícenské vydání pochoutkového roku s cukrářem Vojtou Vrtiškou až do půlky listopadu každou neděli od 10 hodin v našem vysílání a na webu pochoutkovirok.cz. Věděli jste, že Kadaň má k astronomii blízko už od dob Galilea Galileiho? Na tuto bohatou tradici navázala novodobá astronomicko-přírodovědná observatoř na Prostředním vrchu, která vyrostla díky nadšení místních astronomů, městu a zdejšímu gymnáziu. Dnes toto moderní vědecké zázemí zve školy i širokou veřejnost na pozorování slunce, měsíce a noční oblohy. A právě odtud pro vás odvysíláme další vydání pořadu Sedmi krásky na nebi. Už tuto neděli od 21 hodin s Jiřím Duškem a Jiřím Kokmotosem v našem vysílání. Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu.

0: Český rozhlas vysílá Alex a host a tím hostem je herec Jan Zadražil. Povídali jsme si a pojďme se ještě povídat o knížkách, které vy rád načítáte. Už se vám někdy stalo, že jste četl nějakou knihu a pak vám zavolali, že tu stejnou by chtěli, abyste načetl? Čili jste ji důvěrně znal?
1: No, já jsem si dokonce řekl o práci, když jsem se dozvěděl, že by měla být do zvukové podoby převedena řada knih od Terryho Pratchetta. A tak jsem řekl vydavateli, prosím, nech mě to číst. A protože je to něco, s čím já jsem se od té chvíli, co jsem se potkal s prvníma knihama tohohle spisovatele, a tak mi ty knihy zůstaly, já je čtu opakovaně, protože jsou to knihy, které vyprávějí příběh, mají v sobě spoustu humoru, ale taky nějaký něhy, docela velkýho vhledu do lidských duší a do způsobu, jak lidi fungujou, proč se rozhodujou, jak se rozhodujou. A je to vlastně satyra, která se tváří jako pohádka a přitom vypráví o nás. A jsem moc vděčný vydavateli, že řekl, tak jo. Pak jsem se trochu polekal, protože jsem si uvědomil, že nejsem sám, kdo toho spisovatele, který ho Pratchetta má rád, pro kterýho je poměrně silná fanouškovská základna. A říkal jsem a uvědomil jsem si, že číst tu knížku 16krát potichu je něco úplně jiného, než jí pak přečíst nahlas a předložit tu svoji verzi lidem, který mají každý svoji velmi nepochybuju specifickou verzi ve své hlavě. Takže ta výzva byla veliká. Snad se jí podařilo zvládnout. Je to jedno z mých splněných přání, že můžu interpretovat knihy Terryho Pratchetta. Takže jo, stalo.
0: Není to ale asi časté u vás, že byste si řekl o práci. To už musí být něco.
1: Bylo to podruhé v životě. Poprvé jsem si řekl o práci panu Tomáši Tepfrovi, jestli by mě vzal na fidlovačku. A podruhé jsem si řekl Martinovi Pilařovi z Van Hortbooku, jestli můžu číst Pratchetta. Ani jedné té prosby nelituju.
0: Ale že pan Tepfr vás poprvé nějak nevzal samo sebou, že jste musel přijít aktivně si říct.
1: Já jsem pracoval v jeho představeních, což bylo moc krásný, ještě jako student, bylo nás víc, byli jsme celá taková parta z ročníku. A potom, když se zakládala fidlovačka, tak on oslovil kluky a mě vlastně jedinýho ne. A jsem si říkal, aha, tak to je jasný, no tak to je jasný znamení. Nicméně já jsem měl v té době angažmá těsně po škole v Libereckém divadle FX Šaldy a potřeboval jsem ale zpátky do Prahy, protože se nám měla narodit první dcera. A řekl jsem, Tome, to pane Tomáši, můžu? A on říkal, a vy, ale vy jste mi neřekl. A on říkal, já vám neřekl jenom proto, že vy jste jediný, kdo práci máte. Chcete? Teda na fidlu. A jsem říkal, moc bych si to přál. A on udělal to, že řekl, dobře, tak já něco zkusím vymyslet a vymyslel.
0: Takže vymyslel a byl jste tam.
1: Jo?
0: Stejně jako dnes tady a moc vám za to děkuju. Jan Zadražil byl naším hostem.
1: Děkuju.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: 21 hodin.
1: Český rozhlas. Zprávy.
0: Česká centrála cestovního ruchu bude příští rok hospodařit s méně penězi. Fotbalisté Slávie ve druhém kole hlavní fáze Ligy mistrů prohráli se Sabahem 0-2. A zítra bude zataženo až oblačno, místy déšť nebo přehánky, které později ustanou, teploty do 18 stupňů. Zprávy a Jana Taušová, hezký večer. Agentura CzechTourism bude mít příští rok nižší rozpočet. Potvrdil to mluvčí ministerstva průmyslu Tadeáš Provazník. Centrála cestovního ruchu od 1. listopadu přechází právě pod tento rezort. Bude součástí nedávno vzniklé agentury CzechBusiness. Letos měla rozpočet přes 400 milionů. Podle informací Asociace cestovních kanceláří ale půjde v příštím roce na propagaci turismu v Česku 70 milionů. Mluvčí Provazník ale přesné snížení nepotvrdil.
2: Vnímáme ho však jako dočasné s tím, že z pohledu prioritních agend bude snaha jejich pokračování v maximální možné míře zajistit nadále. Zároveň nám však příští rok otevře příležitost analyzovat zejména marketingové aktivity, které představovaly hlavní složku dosavadního rozpočtu agentury, a obnovit či přenastavit je skutečně efektivně.
0: Ředitelka CzechTourismu Tereza Hofmanová upozornila, že v případě škrtů agentura třeba omezí své zahraniční zastoupení. Podle ministerstva ale bude moci využívat pobočky CzechBusinessu, kterých bude zhruba 60. Pracovníci ski areálu Monínec na Příbramsku začali vyrábět sníh na zimní sezónu. Práce potrvají asi měsíc. Nový sníh doplní ten, který zbyl z minulé zimy. Pracovníci ho uchovali pod speciálními plachtami. Veřejnosti se areál otevře 16. listopadu. Do té doby by ale na svah lidé chodit neměli, říká majitel areálu Jaroslav Krejčí.
3: Ten sníh jako je bílý a lidi se na ně rádi fotí a okolo není úplně sucho, takže na to vlastně vlezou v těch bahnitých botech. No a tím pádem tomu sněhu to hrozně ubližuje, když se potom za prvé mizí rychlejc a za druhý, když ho rozhodneme, tak je zbytečně hnědý nebo ošklivý místo toho, aby byl bílý.
0: Policisté pátrají po vězni, který dnes utekl z nehlídaného pracoviště v Klecanech u Prahy. 40-letý Ben Mohamed může být podle policie nebezpečný a lidé by se ho neměli pokoušet sami zastavit. Hledaný měří 182 cm, má hnědé oči, černé rovné vlasy a prošedivělou bradku. Na sobě měl pracovní oblečení. Jakékoliv informace o muži volejte na linku 158. Sport. Fotbalisté Slávie ve druhém kole hlavní fáze Ligy mistrů prohráli v Baku se Sabahem 0-2. Branky dali ve 49. minutě Paris a v 88. Mikels. Pražané čekají na výhru v soutěži již 21 zápasů od roku 2007. Počasí. V noci bude zataženo v Čechách a pak i na Moravě a ve Slezsku občasný déšť, kránu srážky ustanou a nebe se protrhá. Teploty klesnou k 6 stupňům, na Moravě na 1. Zítra bude zataženo až oblačno, místy déšť či přehánky, které později ustanou. Teploty 13 až 18 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Na dálnici D11 z Prahy do Hradce Králové pozor na nehodu za sjezdem na Kolín a Poděbrady. Její následky ve zúžení na 39. kilometru blokují pravý pruh. Na místě je šipka, kolona se netvoří. U Jaroměře jsou komplikace na obchvatu. Na silnici 37 za sjezdem z dálnice D11 na kruhovém objezdu zasahují záchranáři a nedá se tam odbočit na Trutnov. Tak jeďte opatrně a šťastnou cestu.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
0: Už za chvíli tady budou příběhy slavných značek.

0: Bohemia Sekt. Nejoblíbenější české bublinkové víno, které se vyrábí v bývalém pivovaru.
1: Co se vám vybaví, když se řekne Bohemia Sekt?
2: Alkohol, jednoznačně, jako první. Šumivé víno.
3: Bohemia Sekt, vybaví se mi šumivé víno typu šampaňského, které vyrábí se ve starém Plzenci u Plzně.
4: Je to z Česka a myslím si, že to je starý Plzenec.
1: Máte ráda Bohemia Sekt?
4: Mám ráda Bohemia Sekt a úplně nejradši mám Brut, což je míň sladší, osvěžující. Myslím si, že to je povedený.
3: Toto šumivé víno mám velmi rád a myslím si, že dokonce, když jsem ochutnal pravé šampaňské, tak jsem si vzpomněl, že přeci jen ta česká bohemka mi chutná víc.
0: Umíte si představit novoroční přípitek bez toho, abyste si bouchli šampáňo? Ale pozor, každé šumivé víno není šampaňské. Tímto názvem se může honosit pouze víno vyráběné ve francouzské oblasti Champagne. Je to už více než 110 let, co vlastní tuto chráněnou značku. Jak šampaňské přišlo na svět? Údajně je vynalezl benediktinský mnich Dom Pierre Perignon, sklepmistr opatství u Villiers v kraji Champagne. Tento dobrý sluha boží se dlouho snažil zbavit víno bublinek, protože mu kvůli tlaku z lahví vylétávaly špunty. 4. srpna léta páně 1693 znaven marnou prací si toho perlivého vína trochu nalil a ochutnal. Honem, pojďte sem, piju hvězdy, zvolal prý nadšeně. Takhle údajně vypadal zrod šampaňského. Pěkný příběh, co pak o to, jenže ne zcela pravdivý. Šampaňské se totiž rodilo už od počátku 16. století. O mnichu Perignonovi bychom si mohli povídat dlouho, nás ale zajímá jiný Francouz, rodák ze Šampaň, Louis Girardot, ale nepředbíhejme.
5: Tohle to jsou původní pivovarské sklepy?
6: To jsou původní pivovarské sklepy, ale už v roce 1942 se začalo s přestavbou těch sklepů nebo úpravou té technologie pro právě přípravu šumivých vín a to tou nejstarší metodou, tedy šampaňskou klasickou metodou kvašením šumivého vína v lahvích.
7: Světlana Lavičková si povídala s hlavním sklepmistrem Bohemia Sekt Josefem Švédou.
5: Tady je vyobrazený jakýsi technologický postup výroby sektu tradiční metodou kvašení v lahvi. Většinou ty nápisy jsou samozřejmě z francouzštiny.
6: Každý ten termín se vztahuje k nějakému konkrétnímu technologickému kroku. Pro nás samozřejmě všechno začíná ve vinici. Základní víno se připravuje v jednotlivých vinařstvích na Jižní Moravě, kde se nejprve sklidí hrozny z konkrétního ročníku a v těch jednotlivých vinařstvích se potom připravují základní vína. Pokud ta vína jsou v těchto vinařstvích připravena, začínáme potom objíždět jednotlivá vinařství a chutnávat ten aktuální ročník a začínáme vybírat právě ta základní vína, která považujeme za vhodná směrem k vínu šumivému.
5: Ta vína, která vybíráte, potom mícháte, anebo každý sekt je třeba, co já vím, z veltlínského zeleného, tenhle ten je ze Šardonky.
6: Každé šumivé víno, které připravujeme, má stanovenou sortimentní skladbu, odrůdovou skladbu, která definuje, jaký typ šumivého vína chceme připravit, s jakou vůní, s jakým charakteru, jakou chutí. Takže pokud si vezmeme pro příklad Bohemia Sekt Prestige, tak je to šumivé víno připravené ze 3 odrůd a těmi jsou Riesling rýnský, Rulandské bílé a Riesling vlašský. A každá z těch jmenovaných odrůd má svoji osobitost, svoje specifické vlastnosti, svoje přednosti, které my se snažíme, když tvoříme kivé, je využít a spojit v dokonalou harmonii, tak aby vzniklo v podstatě nové víno založené na těchto 3 odrůdách.
5: Ten výsledný produkt musí chutnat vždycky relativně stejně, protože ten člověk, který si to víno kupuje, je konzervativní a chce mít tu samou chuť v roce letošním, minulém i příštím.
6: To je takový z toho pohledu technologa trošku paradox, protože pokud šumivé víno označíme konkrétním ročníkem, tak se vždycky prodává za nějakou vyšší cenu, ale pro toho technologa je v tu chvíli to takové jakoby v uvozovkách jednodušší, protože může se odkázat na konkrétní ročník. Kdežto ta bezročníková šumivá

0: října. Tam pro toho technologa je to daleko složitější, protože, jak už jste zmínila, nejenom, že musíme zajistit dobrou kvalitu nebo výbornou jakost, ale také musíme navázat tou kvalitou co nejvíce na tu předcházející šarži, tak aby zákazník a spotřebitel a ten, který šumivé víno bude ochutnávat, byl spokojený nejenom na Silvestra, ale i v průběhu celého roku.
1: Šumivé víno, jinak řečeno sekt, je označení alkoholického nápoje, který je vyráběn primárním či sekundárním kvašením vína nebo moštu. Do Čech se šampaňské dostalo v roce 1798. Objednal si jej hrabě Klamgalas a nadlouho se stalo nápojem vyvolených. První sekt byl vyroben v Bzenci o skoro 100 let později. Historii soustavné výroby šumivých vín u nás začala psát na začátku 20. století česko-francouzská vinařská firma ve Valticích. Ve starém Plzenci, kde dnes najdete největšího výrobce sektů u nás, začal sekt perlit až po druhé světové válce. V prostorách dnešních sklepů naplněných vínem a lahvemi zrajícího sektu se však dlouhá léta předtím vyráběl jiný opojný mok. Na konci 19. století si tu totiž místní založili pivovar. Plzenecký Zlatozdroj, který se těšil dobré pověsti doma i v zahraničí, se vařil až do roku 1929, kdy byl pivovar po fúzi s tehdejším Měšťanským pivovarem v Plzni uzavřen. Budovy ležely ladem, po jistou dobu sloužily jako lihovar či koželužna a pak už jen chátraly. Volné, starobylé podzemní prostory, jedinečné svou rozlohou a také stálou nízkou teplotou, si roku 1942 pronajala pražská společnost Českomoravské vinné sklepy a začala s jejich přestavbou. O rok později bylo do závodu dovezeno 30 hektolitrů vína a mohly se začít tvořit první bublinky.

0: Psal se rok 1945. V závodě pracovalo 10 zaměstnanců, především žen, a ve sklepích dozrával červený sekt s názvem Black Widow, tedy Černá vdova. První lahve slavnostně otevřeli američtí vojáci v den osvobození Starého Plzence. Během oslav prý v hrdlech osvoboditelů zmizelo 37 tisíc lahví. Krátce na to spatřil světlo světa další sekt, pojmenovaný Chateau Radigne, dnes nejstarší nepřetržitě vyráběný sekt v České republice.
1: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.
2: Chci vyprávět vám příběh o jedné dívce s vlasem medovým.

jako síť a paže jako mramor šedavý. Proč stála tam na kolejích, tak sama v černý noci,

Milej pane, zda je to mílka nebo krutej žert. Tak nastartujte ten svůj bourák, zmizte odtud, ať vás vezme čert. Předevčírem moje dcera zabila se, tak se radši ztrať. 5 mil odtud u jezera, kde cestu kříží železniční trať.

0: Příběhy slavných značek s Janem Kovaříkem.
1: Z dobrého jen to nejlepší. Budeme-li chtít vzrušení, povzbuzení, jako po nemoci a po duševní námaze, nebo při slavnostních příležitostech, dopřejeme si to nejlepší z nejlepšího, totiž sekt. Láhve mají být uloženy v teplotě 10 až 12 stupňů Celsia, a to ležmo. Stojí-li, může se stát, že vyschnou zátky a tím nastane ztráta šumění. Láhev otevíráme teprve před naléváním. Do sklenic ledu nedáváme, nýbrž chladíme jen láhve. Při větším ochlazení je šumivost mírná, při menším příliš bouřlivá. Sekt je jediné víno, které se dá píti při všech chodech. Svět v obrazech 27. prosince 1947.
2: Vezměme to teď letem světem, ten technologický postup výroby sektu tou tradiční metodou kvašení v láhvi, a pak se na to půjdeme podívat.
3: Letem světem to úplně nemám rád, protože ta klasická metoda je metoda, která trvá někdy i třeba roky. Šumivá vína se připravují sekundárním neboli druhotným kvašením vína tichého. Už jsme mluvili o tom, že se připraví kive a do toho kive se potom přidávají nejprve likér a posléze kvasinky. Začne pomocí těchto kvasinek druhotné kvašení a ten dodaný likér je přetvářen kvašením na alkohol a jako vedlejší produkt vzniká oxid uhličitý. To samotné kvašení trvá někde kolem 4-6 týdnů, kvasinky odumírají, sedají na dno v každé té lahvi, ale ten jejich úkol ještě nekončí, protože minimálně dalších 9 měsíců, ale spíše 12, 15, 18 i více, i několik let leží tyto lahve s prokvašeným šumivým vínem ve sklepě a kvasinky ovlivňují chuťové vlastnosti, senzorické vlastnosti šumivého vína, ovlivňují vůni, chuť, ale třeba i kvalitu perlení.
2: Platí, že čím déle to víno takhle v těch lahvích leží a kvasí, tím je lepší?
3: No tak všechno je pod velmi pečlivým dohledem. Musíme si na začátku definovat, jaké šumivé víno chceme připravit. Pokud ho chceme připravit ročníkové, s širší chutí, s delší persistencí, tak samozřejmě to delší ležení tomu dodává tuto hloubku a šířku, ale pokud chceme zachovat i tu svěžest a vůni, která třeba zase v tom nose zaujme toho spotřebitele, tak to ležení na kvasinkách musí být optimální a je třeba kolem těch 15-18 měsíců.
2: To víno potom se dostane ke spotřebiteli v té samé láhvi, v které zrálo?
3: Je tomu tak, ale samozřejmě než tomu tak může být, tak je potřeba nejprve ty kvasinky v ten správný čas z láhve odstranit. Aby k tomu mohlo dojít, je potřeba provést setřesení těchto kvasinkových kalů na zátku. K tomu se používají dřevěné stojany, takzvané pupitry nebo moderní zařízení, které se třese tyto kvasinky třeba i za 3,5 dne. Tomuto procesu se říká remuáž a následuje takzvaná degorzáž, což je termín, který se používá pro odstřelení těch kvasinkových kalů z lahví, kdy ten degoržér odstraní kvasnou zátku a samozřejmě za dobrého grifu, kdy musí zvládnout spousty úkolů při tom odkalení, samozřejmě musí zvládnout odstranění těch kvasinek, které jsou vystřeleny tím vykvašeným tlakem. Mimochodem v každé té lahvi je v tu chvíli kolem 6 atmosfér, tak to je jeden úkol toho degoržéra, ale ten druhý je samozřejmě daleko důležitější a to je ten, že v té lahvi po odstřelení těchto kalů musí taky něco zůstat.
4: A teď už se konečně budeme věnovat panu Girardotovi. Louis Girardot, francouzský enolog, rodák ze Champagne, sehrál ve starém Plzenci a zdejším vinařství naprosto zásadní roli. Pokud byste tápali v pojmech, poznamenejme, že enologie je vědní obor pojednávající o víně a vinařství. Termín pochází z řeckých slov oinos, tedy víno, a logos, což je věda. Enolog je tedy stručně řečeno odborník na víno. Do Čech přichází během druhé světové války vybaven dokonalou znalostí technologie výroby sektů. Usadí se v Šanově u Teplic a zřizuje si tu svůj první sklep. České luhy a háje si vybral ze dvou důvodů. Vybudovat zde výrobnu sektů nebylo tak finančně náročné jako jinde, a zároveň naše země leží na stejné zeměpisné šířce jako jeho rodné Epernay v kraji Champagne. Jenže sklep, který dal dohromady v Šanově, mu roku 1948 znárodnili komunisti a on byl jako specialista na výrobu sektů převelen do starého Plzence. A tady příběh bohemky konečně začíná. Girardo začne učit Čechy pít šumivé víno a místní enology správně postupovat při výrobě nejušlechtilejšího nápoje na světě. Ukáže jim, jak rozpoznat vína vhodná pro výrobu kvalitního sektu, jak jej lépe nabídnout lidem. A hlavně nechává si přivést kvasinky přímo ze Šampaň a u nás dosud používanou rakouskou metodu vymění za francouzskou. Girardo je nejen jedinečným odborníkem na výrobu sektů, ale také velkým požitkářem. Nevyhýbá se žádným světským radostem. V podniku, kde pracují převážně ženy, má příležitost užívat život plnými doušky víc než dost. O to víc, že svou manželku zanechal v Šanově. A právě kvůli ženám prý tento šarmantní Francouz dával sektu přednost před obyčejným vínem. Tento nápoj je blízký ženám a ženy jsou pak bližší vám. Říkával s oblibou o své nejoblíbenější variantě Champagne de Bohème. Jeho působení ve starém Plzenci netrvá příliš dlouho, pouhé 3 roky. Jeho práce však nese své plody dodnes.
2: Kam jsme došli teď? Tady máme ukázky i starého zařízení.
3: Jsou to historické stroje, na kterých se pracovalo, když se u nás lahve odkalovaly, ale zase tomu není tak dávno a spousty takovýchto zařízení se ještě stále používá. Používáme pro odkalování odkalovací, degoržovací linku. My ale si předvedeme to odkalení tím starým tradičním způsobem, tak jak se to dělalo kdysi.
2: Na jednom sudu leží taková jako včelařská maska.
3: Ty masky se používaly nejenom při odkalování, ale také při setřásání nebo překládání těch lahví ve sklepě, protože samozřejmě sklo je křehký materiál a už jsme se zmiňovali o tom, že v každé té lahvi je kolem 6 atmosfér, takže to není nijak malý tlak, takže musíme dodržovat určitou bezpečnost v případě, že by došlo k nějakému rozbití té lahve, aby se nestalo nějaké zranění.
2: Co teď?
3: Teď už můžeme zkusit a předvést si odkalit lahev. Já bych byl i proto, že byste si to zkusila sama.
2: Dobře.
3: Já se proměním v reportéra na chvilku.
2: Tak já si sleču kabát.
5: Kolega nám dá zástěry?
2: Jsem uvázaná do zástěry.
5: Tady možná vidíte přesený ty kvasinky, až se podaří a takhle setřást na dno tý zátky. On vám nanese tu lahev, kde je to takhle setřesený a tu si odkalíte.
2: To jsou láhve, které jsou uzavřené vyloženě tou korunkou.
5: Jsou korunkou.
2: Jako pivní.
5: Vy to prostě otevřete takovým speciálním otvírákem. Vlastně ten tlak vystřelí ty kvasinky a pak se tam dá ten korek. Takže všechny ty láhve, které tady nám takhle zrajou, tak jsou zavřený tou korunkovou zátkou.
3: Jste pravačka?
2: Jo. Moment, tady je přede mnou sud, který má vydlabaný bok. Aha, tak nejdřív se nasadím maso.
3: A teď tady máme ten odkalovací sud, do kterého odstřelíme ty kvasinky. Držíme tu lahev pořád mírně dolů.
2: Ano.
3: Zasekneme a hlavně počkáme, až uskočím, abych nebyl mokrý i já. Ještě malinko dolů, teď najednou a bum! Jo!
2: Jo!
3: A nahoru otočit, tak to bylo rychlý.
2: A teď co?
3: Nečekaný, krásný, teď je to všechno.
2: Ale ta vůně, ta je nádherná. No, něco v té láhvi zůstalo, ale...
3: Určitě, ty ztráty jsou
2: to
3: minimální.
2: To by ale nebyla plná láhev. Jak byste to teď expedovali?
3: No proto, aby to šumivé víno bylo ve svém procesu dokončeno, tak po odkalení je potřeba přidat takzvaný expediční likér, který je směsí vína a cukru. A tento likér nám potom kategorizuje šumivé víno podle zbytkového obsahu cukru do těch termínů, které známe na etiketách, kategorie Brit, Extra Brit, Demisek, Sek a další. Takže,
2: dá se to poznat podle vůně, kterou mám teď na tričku? Které víno to teď bylo, jestli je tam hodně zbytkového cukru nebo málo?
3: Budeme poznávat Bohemia Sekt Prestige z ročníku 2015 a je to Riesling Rýnský, Rulandské bílé a Riesling Vlašský. Tak já vám do skleničky nabídnu vzorek. Samozřejmě je potřeba pořádně zhodnotit vzhled šumivého vína, zkontrolovat krásné perlení korunu na hladině toho šumivého vína a pak dlouze přivonět, věnovat se poměrně dlouho vůni toho šumivého vína, protože aspoň já tvrdím, že vůně je nejdůležitější vlastností, co se týče senzorického hodnocení.
2: Voní nádherně, perlí krásně.
3: Když ochutnáme, tak už budeme asi jenom mlčet teď.
0: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: Příběhy slavných značek s Janem Kovaříkem.
1: Proč Girardotovo působení na Plzeňsku trvalo tak krátce? Jedna verze praví, že absence paní Girardotové pro něj znamenala příležitost přibližovat se k místním ženám blíže, než bylo pro ženatého pána vhodné. Přestože už měl svůj věk, něžné pohlaví mu padalo k nohám. No a když jednoho dne přijela manželka na vizitaci a na mimo manželské vztahy mu přišla, bylo zle. Když zase odjela, vrátilo se všechno do starých kolejí. A tak se nakonec Girardot vrací zpět domů. Tou dobou už téměř přišel o sluch a zbývalo mu jen pouhých pár let života. Osud mu však připravil hořký závěr. Podle dostupných zdrojů zemřel nešťastnou náhodou. Přejela ho tramvaj. Vstoupil jí do cesty, protože jí prostě neslyšel. Na Louise Girardota ve starém Plzenci nezapomněli. Sekty, kterým dal vzniknout, dnes nesou značku Bohemia Sekt. Společnost jich vyrábí celkem 14 druhů. Nejprestižnější z nich nese jméno slavného Francouze.

0: procházíme kolem beden, kde leží v tichu a asi ve stálé teplotě láhve sektu.
1: Tak celý ten svět vína je krásný a my tomu úplně neříkáme bedny, my jsme takový básníci, my tomu říkáme postýlky. V nich právě ty lahve leží v různých technologických fázích. Tady stojíme už u odkaleného sektu z ročníku 2017, Bohemia Sekt Prestige Brit.
0: Tady už vlastně čeká jenom na to, aby se nalepily etikety a z těch postýlek byl vyzvednut a předán ke svým spotřebitelům.
1: V některých postýlkách jsou lahve otočeny hrdlem směrem dolů, kde ty kvasinky už jsou setřeseny a lahev je připravena pro to odkalení. My jsme si tu lahev odkalovali před chvílí a po přidání toho expedičního likéru se už ta lahev uzavírá korkovým uzávěrem, který je uchycen tím drátěným košíčkem, kterému se říká agrafa, ale ty lahve zase zpět putují ještě do sklepa na něj minimálně 4-6 týdnů, kde dochází k srání šumivého vína na lahvi, ale toto zrání může být různě dlouhé a právě může to být i řadu let nebo i desetiletí. Těch našich zhruba 400 tisíc lahví ročně, každá z nich se vezme 6x až 8x do ruky a musí se s ní setřást, pootočit, odkalit, uchopit ji a pak teprve je možné je poslat do světa hned po naadustování etiketami.
2: Věděli jste, že v České republice se každoročně vypije kolem 9 milionů lahví sektu ze Starého Plzence, z čehož skoro polovina padne o silvestrovské noci? V jedné lahvi šumivého vína se skrývá 50 milionů bublinek. Když lahev otevřeme šetrným způsobem, přijdeme asi o 1/10 z nich. Pokud ze sedmičky nalijeme 7 nebo 8 skleniček, v každé z nich tak bude okolo 6 milionů bublinek. Pokud plánujete šumivé víno použít jako aperitiv, zvolte kategorii Brut, má nižší obsah zbytkového cukru. K dezertům či ovoci se hodí sladší šumivá vína, tedy demisek. Ženy si většinou vybírají demisek. Nebojí se experimentovat, zajímají se o novinky a nechají se ovlivnit vzhledem etikety. Muži bývají konzervativní a nakupují osvědčené tradiční značky v kategorii Brit. Šumivé víno vložte do spodní police chladničky, tam je optimální teplota pro servírování. Nalévat byste je měli do sklenek typu flétna. Zdůrazní intenzitu perlení a nesou dobře aroma směrem k hrdlu sklenky. Sklenky před použitím vypláchněte studenou vodou, vytřepte a nechte oschnout. Nepoužívejte utěrku, ta by mohla na skle zanechat chloupky nebo dokonce nepříjemné kuchyňské pachy. Otevírání lahve sektu může být veselé i dramatické. Věděli jste, že korková zátka, než se vnoří do hrdla, má tvar docela obyčejného válečku? Ten se v lahvi upevní drátěným košíčkem, říká se mu agrafa, aby nemohl ven. V lahvi je totiž tlak 5 až 6 atmosfér. Pokud se s otvíráním nechcete příliš párat a máte odvahu, můžete zkusit sabráž, aneb techniku useknutého hrdla. Legenda praví, že tento způsob otevření lahve šampaňského vynalezli napoleonští důstojníci, kteří nedokázali současně sedět na koni, držet otěže a otvírat lahev. A tak jeden z nich vytáhl šavli a fik. Z nouze se stala tradice a dovednost, která dnes patří mezi vrcholné vinařské disciplíny. Jak sekt správně nalévat? Sklenku mírně nakloňte proti lahvi a nalévejte víno po skle, aby docházelo k co nejmenšímu pěnění. Sklenky plňte do poloviny, maximálně do 2/3. Před dalším naléváním uchovávejte víno v nádobě s ledem na stole nebo v chladničce. To, že z vína nevyprchají bublinky, když do hrdla lahve strčíte lžičku, prý není nic víc než obyčejná pověra. Stále se ale najdou lidé, kteří se dušují, že jim to prostě funguje.
1: Přišli jsme si klasickou metodu, šampaňskou metodu, francouzský způsob výroby šumivého vína a francouzským způsobem je i ten druhý způsob, kterému se říká šarmatový a je to způsob, kdy se šumivé víno připravuje kvašením v tancích.
0: Nabízí se otázka, že to víno, které kvasí v těch tancích, není tak kvalitní a tudíž je i levnější než to šumivé víno, které vzniká tím, dejme tomu, pracnějším způsobem výroby?
1: Tenhle ten pohled není úplně správný, protože nám ty jednotlivé metody umožňují to, že dokážeme nabídnout zákazníkům různý styl šumivého vína, zatímco tou klasickou metodou připravujeme vína, která jsou více takové horizontální do šířky, mají delší persistenci, výraznější aroma, tak tou šarmatovou technologií se snažíme o to, aby sekt byl co nejvíce svěží, zachoval si takové ty citrusové svěží tóny, byl lehký a člověk klidně bez problému vypil celou lahev a mohl klidně otevřít i tu další.
0: Teď tady stojíme u velkých bílých tanků. Neříkejte mi, že v tom ve všem vzniká sekt.
1: Toto je sklep na základní vína, takže tu skladujeme buď čistě odrůdy, anebo jejich kivé pro zakvášení. Toto nejsou tlakové tanky a je to sklep na 1 000 000 litrů. No a teď se podíváme do další haly, kde už máme kivé tank, který má objem 1 000 000 lahví a je to pouze tedy jeden tank.
0: Jo, a tohle jsou ty tanky na 1 000 000 litrů?
1: Na 1 000 000 kusů je ten tank za námi. Připadáme si menší, menší a menší.
0: Jak je ten tank vysoký?
1: Je to někde přes 20 metrů, ale pro nás technologie je to velký přínos právě v tom, že dokážeme krásně připravit stejnou kvalitu šarže, tak aby navazovala svojí kvalitou na tu šarži předcházející.
0: Tahle ta výroba typu Charmat je kratší?
1: U klasické metody kvašením v lahvi je nařízením Evropské unie a našimi zákony ta délka ležení je definována tak, že musí být od počátku kvašení až do odstřelení kvasinkových kalů doba minimálně 9 měsíců. Ale vždycky je to spíše více, protože optimální kvalita a senzorické vlastnosti tam nazrávají a vznikají někdy po 12, spíše 15 až 18 měsících a někdy i letech. U šarmatové metody pro jakostní šumivé víno neboli sekt je tato metoda definována v délce minimálně 6 měsíců.
2: A na závěr vězte, že se rozhodně dostanete rychleji do nálady, pijete-li víno šumivé, než při stejné konzumaci takzvaného tichého vína. Má to být vědecky ověřeno.

50. ročník Pochoutkového roku jde do finále. Hlasujte až do konce října na našem webu pochoutkovýrok.cz a vyberte nejlepší slaný a sladký recept desetiletí. 10 z vás obdrží z Brusu novou kuchařku, vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala a na jednoho šťastlivce navíc čeká odměna v podobě nového vybavení do kuchyně v hodnotě 10 000 korun. Rozhodněte o nejlepším posluchačském receptu desetiletí Pochoutkového roku. Hlasujte a vyhrajte až do konce října na webu pochoutkovýrok.cz. Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.

0: 22 hodin.
1: Český rozhlas zprávy.
0: Zhruba polovina mladých lidí v Česku konzultuje své psychické zdraví s umělou inteligencí. Praha by mohla znát podobu nové koalice na magistrátu příští týden. Zítra bude zataženo až oblačno, místy déšť či přehánky, které později ustanou, teploty do 18 stupňů. Zprávy a Jana Taušová, hezký večer. Víc než polovina mladých lidí v Česku se o svém psychickém zdraví radí s umělou inteligencí. Vyplývá to z průzkumu agentury PAQ Research. Často se na ní obrací, protože odborná péče je nedostupná a internet jim nabízí anonymitu. Ministerstvo zdravotnictví ale varuje, že AI nemusí dávat správné rady a lidé by se na ní proto neměli spoléhat. Podle vládní zmocněnkyně Dity Protopopové je proto zásadní zaměřit se na prevenci.
2: Dát přes školy, přes sociální sítě těm dětem nějakou informaci ohledně toho, kde už je nějaká ta hranice, kde by si na co by si měli dát pozor, jak ohledně ochrany citlivých údajů, tak ohledně toho, kde to AI a jaké případy jsou, kde jim může to duševní zdraví zhoršit.
0: V Praze pokračuje povolební vyjednávání o koalici na magistrátu. Vedení hnutí STAN dnes jednalo s uskupením Praha sobě o možné koalici. Podle předsedy Prahy sobě Adama Scheinhera řešili kromě personálního složení rady a programu i případné složení budoucí koalice.
3: Jedná se spolu a STAN a jedná s Pirátama a STAN. Pro nás by byla lepší ta varianta s Piráty. Tam vnímáme, že je největší programová shoda a že vlastně ta koalice by měla co nejméně hádek.
0: Další vyjednávání budou pokračovat ve čtvrtek. Koaliční smlouvu by lídr STANu Petr Hlaváček chtěl podepsat v listopadu. Poslanci podpořili zavedení mimořádné daně na rafinerie. Vláda ji navrhla v reakci na růst rafinerských marží. Daň by měla platit za letošní i příští rok a státu má přinést 5,5 miliardy korun. Zřejmě se dotkne jen rafinerií v Kralupech nad Vltavou a Litvínově, které vlastní společnost Orlen Unipetrol. Opozice zavedení daně kritizuje, hlavně kvůli zpětné účinnosti. Sport. Den po triumfu střelce Jiřího Přívratského na světovém poháru v Káhiře vybojovala Veronika Blažičková pro Česko další medaili. V třípolohové malorážce byla druhá. Na stupně vítězů se probojovala v elitním seriálu poprvé v kariéře. V rozhovoru pro Český rozhlas mluvila Blažičková o tom, že si výsledku moc váží i proto, že měla v Egyptě zdravotní problémy. Počasí. V noci bude zataženo v Čechách a pak i na Moravě a ve Slezsku občasný déšť. Kránu srážky ustanou a nebe se protrhá. Teploty klesnou k 6 stupňům, na Moravě na 1. Zítra bude zataženo až oblačno, místy déšť nebo přehánky, které později ustanou. Teploty do 18 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Na dálnici D11 na exitu 8 ve směru na Hradec Králové je uzavřený výjezd z dálnice, a to kvůli uzavřenému mostu na silnici 3/6111. Na silnici 1/58 v ulici Záhuní ve Frenštátu pod Radhoštěm jsou zúžené jízdní pruhy kvůli stavebním pracím. Provoz je tam řízen kyvadlově. Tak jeďte opatrně a šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: A po zprávách už je tu Divadlo pro vaše uši.
1: Divadlo pro vaše uši.
4: Pěkný večer, vážení a milí. Přiznám se vám, že ano, čas od času mám jako inspiraci při hledání v rozhlasovém archivu nějakou knížku. A dneska zrovna tak. Vyšla na konci roku 2024 v edici Humoriáda. Jmenuje se Radovánky Nadi Konvalinkové. A možná v ní Naďu poznáte i jinak, než jak ji znáte nebo si ji pamatujete z divadelního jeviště. Ostatně takové by mělo být i to dnešní Divadlo pro vaše uši.

0: kůži. O princezně, která našla cestu k poznání toho, co je to skutečná a pravá láska a co v ní znamená vlastní oběť pro toho druhého.
1: Radče, jú, slyšíš? Co to má znamenat?
2: Princezno, je tomu právě 15 let, co jsme vás, abych tak řekl, pozdravili poprvé na tomto světě.
1: Aha, proč ty vždycky mluvíš tak složitě? Mám narozeniny, to vím, ale neznám nikoho, kdo by měl zrovna dneska chutě slavit.
2: V tento den vám mám předat královninu závěť. Rozlomte pečeť, slečno, a čtěte.
1: Je, až mi bude 15, tak prý mám začít vládnout. Páni, vždyť mě je 15. Rádče, nemohlo by to zůstat...
2: Princezno.
1: Já vím, nemohlo. Tak já čtu dál. Ach, kdyby radši zůstala maminka naživu a všechno bylo při staré.
2: Princezno.
1: Když já se nechci vdát za sousedního krále, já se vůbec ještě nechci vdávat.
2: Je to přání královny, slečno. A navíc jaksi státní zájem.
1: A jaký je?
2: Kdo pak to, princezno?
1: Přece ten král, si můj rádce, musíš všechno vědět.
2: Je prý to dosud krásný muž, princezno. A moudrý, bohatý. Ve svých stájích má osla, který namísto... prostě má, tak říkajíc, zlatonosného osla.
1: Zlatonosného osla, to je legrační.
2: Nemyslel bych, slečno, že to je legrační. Mít ho třeba my tady dole ve stáji, mohla by svatba, abych tak řekl, ještě nějaký rok počkat.
1: Tak on je tedy krásný, moudrý a má osla a žádnou vadu nemá?
2: Vadu? Vadu? Ne. Jen snad.
1: Aha, už je to tady. Co jen snad?
2: Uvidíte sama. Pan král už poslal posly. Ti dvounozí vám otevřou dvířka ke kočáru. Ti čtyřnozí, abych tak řekl, ten kočár

0: Ne, že bych se nebála. Taky se mám vdávat poprvé. Jen abych neškobrtla. Já už se na něj trošku i těším. Páni, kolik těch dveří ještě bude. A je prý krásný a, jak to říkala rádce, dosud moudrý. Snad se nechystá zhloupnout. Ten ale někdy poví nesmysl.
1: Tak to je tedy ona. Až se mi dech úží, krásnější svého obrazu, krásnější pověsti o sobě, krásnější než pomyšlení. Princezno, jindy umím vázat slova pevně jako tkadlena. A teď, vidíte, sypou se mi jako korálky a já, abych je sbíral po zemi.
0: Co pak to děláte? Vstaňte, to se přece nesluší přede mnou klečet. Ach, králi, vy máte šedivé vlasy. Vy jste starý.
1: To vás krášlí, princezno, že máte ještě dětské oči. Mudrcové všech věků vám však vzkazují, že starý je ten, kdo má srdce stvrdlé jako pohozený chléb. A kdo očí užívá jen k tomu, aby viděl sebe, může mu být prý i 20 let. A je starý.
0: Kolik bylo těm vašim mudrcům? 100? A kolik je vám? Mně je teprve 15.
1: I to vás krášlí, princezno, že máte ještě v očích počítadlo. Zkusme to spočítat. Jen 5x5 vašich malých prstů nás dělí od sebe.
0: 25 prstů. Vám je...

0: 40? Ach, králi. Vy už jste byl králem a já ještě maminčiným těšením. Vy už jste slavně vítal cizí posly a já uměla sotva říci máma nebo bába. A když já se naučila první písmeno, vám našli první vrásky na čele. Co pak to jde? Rádče.
1: Já, slečno, abych mluvil názorně. Být vám jako, že nejsem, bohužel, jsem prostě celé s panem králem. Ten rozdíl v letech není veliký.
0: Proto jsem se tě nemusela ptát na radu. Pochop, já krále prostě nechci, co mám dělat?
1: V tom případě bych si nejprve dovolil tak říkajíc nesouhlasit a potom slečně připomenout onu malou doušku v závěti.
0: Já na ní zapomněla. Králi, moje matka si přála, abych se za vás vdala. Ale mohu prý mít 3 přání.
2: Splním vám každé z nich, princezno. Jaké je první?
0: První je... Takových přání člověk vždycky má a teď jako by mi všechna z hlavy odletěla do teplých krajů. Rádče.
1: To máte těžké, slečno. Každý má svá přání. Mým je mít pěknou službu na zámku, dobře se najíst ve vší počestnosti a umět poradit. O těch vašich nevím. Tady bych řekl, jak se říká, baborať.
0: Ty jsi mi ale rádce. Ale počkej. Sbohem králi. Večer vám povím.

0: Řekl ti babo rať a ty zběžela hned za mnou do lesa. Jakoby ve vsi nebylo bab dost.
1: Ty prý umíš čarovat, říká se to.
0: Znám různá kouzla, ale vzývám je jen když není zbytí. To radši sbírám koření. A mohla bych ti podle vůně povědět, nač které slouží. Taky umím radit.
1: Tak poraď, prosím tě. Víš, co se mi stalo?
0: Kdo by to nevěděl? Vždyť lidé tady ve vsi o ničem jiném málem nemluví. Tetka se diví, jaká prý jsi hloupá. A kmotr mrká, že máš za ušima. Jiný zas říká, neví, co by chtěla.
1: Já vím, co nechci. Nechci krále za muže. Proto jsem přišla.
0: Chceš znát 3 přání. Nejspíš taková, aby šla splnit těžko. A když přece jen, aby ti slušela, vy?
1: Tak nějak.
0: Tak poslouchej. Je něco. Klaní se to slunci a přesto patří zemi. Roste a kvete, přesto země nedotkne se ani bledým kořínkem. Nad Prahem prý to oheň plaší. A z toho, ať ti král nechá ušít šaty.
1: Páni, takové šaty, škoda, že je nebudu mít. Vlastně to je dobře. Zachránila jsi mě. Děkuju.
2: Zvláštní máš přání, princezno. Roste to prý na zemi? A přece na zemi ne. Klaní se to slunci? No, co myslíš, rádče?
3: Mně, abych tak řekl králi, jako s udělání to zrovna myslet přestalo.
1: A to myslíš obrazně, rádče, nebo doslova?
3: Doslova, zajisté. Ale princezno, pardon, královno. Já jsem zmaten.
1: Král taky, jak vidím. S Bohem tedy. A ráno, jestli šaty nebudou, pojedeme domů. Nebo vlastně pojedu. Rádce může zůstat.
2: Je krásná a živá. Chci jí za ženu, i kdybych měl slunci, co mu patří. Ukrást. Klaní se slunci. Počkat. Slunce znamená den. Tu věc tedy lze najít jen ve dne. A roste a kvete. Je to tedy strom, anebo keř, anebo květina. A který strom nemá kořeny v zemi? No, co myslíš?
3: Já? Abych tak řekl, každý strom, myslím, roste ze země.
2: A který keř? Tak je každý. A květina? Každá. Ne. Už vím. Ať kováři hned ukovou 1000 zlatých srpů a 1000 dobrých lesců, ať vyleze do korun dubů. Zlatými srpy, ať zutínají melí, které tam najdou.
3: Že to člověka nenapadne, to je ta zázračná věc, která země nedotkne se a přesto na ní roste a kvete.
2: Do večera, ať tkadleny zpředu vlákna z melí, na zlatých stavech, ať tká se drahocená látka. A 20 čvadlenek, ať zlatou jehlou, než slunce vyjde, ušije ty šaty.
3: O králi, nebude to drahý, abych tak řekl, špás?
2: Čím změříš, co je drahé a co ne? Jsem ale rád, že myslíš na mě. Budeme potřebovat 2x tolik zlata. Oslovi dejte 2x sena.

0: Nesu vám ráno, králi, chystejte kočár a sluhy, ty čtyřnohé i... Ach, to jsou... Ty jsou krásné. Takové jsem ještě...
1: Jsou vaše, princezno.
0: Nemáte tu někde zrcadlo?
1: Nač zrcadlo, podívejte se do našich očí.
0: Sluší mi. Vidíte, strašně mi sluší, drahý králi. Oh, pardon, já z radosti.
1: Slyšíte všichni, ona se omlouvá a já mám chuť tančit, že mne objala. To za šaty, já vím. Kdo však tuší, kudy vede branka k srdcím princezen?
0: Ale to ne, já to zase spletla. Vlastně nespletla. Ty šaty jsou nádherné, mám strašnou radost, opravdu, ale rádče.
2: Obávám se, králi, že slečna chce, jestli tomu dobře rozumím.
1: Já vím, co chce říct, ale ať to ještě neříká. Princezno, každá oběť pro vás mi bude malou.
0: Tak vidíte, páni, oběť. Já když to slovo slyším, hned vidím utrápenou tvář a vážné pohledy a na ramenou závaží.
1: Člověk vždycky musí tomu druhému něco obětovat.
0: To zastí vaši mudrci asi. Jak by mohl chtít někdo, kdo mě má rád, ode mě oběť? A jak já od něho?

0: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.
1: Naděje jako hřejivé slunce, které vyzařuje něhu, lásku, klid a pochopení. Miluje lidi a ráda se směje. Setkání s ní je jako vstoupit branou do ráje a potkat se s bohyní věčné energie. Píše a vyznává se z přátelství a obdivu k Nadě Konvalinkové autor toho dnes už zmíněného knižního rozhovoru Patrik Rozehnal. No a člověk takové energie, o které se v případě Nadi Patrik zmiňuje, má kolem sebe většinou skupinu dobrých a celoživotních přátel. U Nadi mezi ně patří i režisérka Lída Engelová, která v rozhlase natočila i tu následující dramatizaci jedné z povídek britského satirika Hectora Munroa Sackeyho.

0: Večerní Londýn.
1: Večerní Londýn. Čtěte společenskou rubriku. Večerní Londýn.
0: Večerní Londýn. Vévoda Syrský na dnešním večírku.
1: Sofie Šatra Monheimová, první dámou Londýna.
0: Večerní Londýn. Vévoda Syrský v sídle Monheimovi.
1: Večerní Londýn. Čtěte společenskou rubriku.
0: Vévoda Syrský ochutná byzantskou omeletu. Večerní Londýn.
1: Sofie Šatra Monheimová, první dámou Londýna.
0: Byzantská omeleta pro vévodu Syrského. Večerní Londýn.
1: Večerní Londýn.
0: Večerní Londýn.
2: Už jste četl dnešní večerník, Lorde Edgberte?
3: Ještě ne, Lorde Percy, ale slyšel jsem, že Sofie chystá velké gastronomické překvapení. Už od rána se na ně těším.
2: Chce z dnešního večírku udělat událost sezóny.
4: A ani se jí nedivím. Dobrý večer, pánové.
2: Dobrý večer.
3: Dobrý večer.
4: Vévoda Syrský je opravdu vznešený exemplář vznešeného hosta. Celý Londýn ho bude Sofii závidět a...
2: A? Obávám se, že máte na jazyku nějakou rozkošnou jedovatost, Lady Malsomová.
4: Já?
3: Jen se neostýchejte, Lady Malsomová. Ani já, ani Lord Percy vám ji přece vymlouvat nebudeme.
4: Neschledávám nic jedovatého na vyřčení pravdy, pánové. Sofie Šatel Monheimová je, jak všichni víme, přesvědčením socialistka. A sňatkem? Šatel Monheimová?
2: Ano, a Thomas Monheim je bohatý i podle měřítek, jimiž měří bohatství jeho příbuzní.
4: Správně, Lorde Percy. Z toho plyne, že Sofiiny velice pokrokové a zásadové názory na rozdělení peněz beru s ohledem na to, že...
3: Že Sofie má naštěstí pro sebe i ty peníze.
2: Všiml jsem si, že když na salonních shromážděních výmluvně útočí na hříchy kapitalismu, uvědomuje si zároveň s uspokojením, že kapitalistický systém přes všechnu svou nespravedlnost a nerovnost patrně ještě vydrží po dobu jejího života.
3: K útěchám reformátorů ve středním věku obyčejně patří představa, že dobro, které hlásají, se uskuteční teprve po nich, má-li se uskutečnit vůbec.
4: Oh, Lorde Percy, Lorde Edgberte, omluvte mě prosím, půjdu se ještě upravit. Kromě toho se chci poohlédnout po lordu Henrym. Znáte jeho slabost pro koupání v cestovní parní lázni?
2: Ano.
4: Vévoda Syrský tu bude co nevidět a já bych nerada, aby se mu Henry představil jako poslední. Naschledanou.
2: Naschledanou. Velkorysá a tolerantní dáma tahle Lady Malsomová nenávidí prý hřích, ale odpouští hříšníkům.
3: Skutečně? Jak nečekané uženy jejich proporcí, víte, Lorde Percy.
5: Dneska večer musíte překonat sama sebe, Richardsonová.
6: Ano, madam.
5: Musím dnes vypadat co nejlíp. Všichni dnes musíme překonat sami sebe.
6: Chápu, madam.
5: To jsem ráda, Richardsonová.
6: Někdo klepe, madam.
5: Stůjte, Richardsonová. Víte dobře, že jako socialistka neschvaluji společenské rozdíly a představa knížecích kast je mi směšná. Ale když už to umělé rozdělení stavů a hodností existuje, těší mne mít vévodu Syrského na domácím večírku.
6: Někdo klepe, madam.
5: Nevyrušujte se, Richardsonová. Můj účes by měl dnes reprezentovat nejsložitější kreaci vládnoucí módy.
6: Někdo klepe, madam.
5: A nemíní se dát odbít. Běžte se podívat, kdo to je. Třeba je to kvůli vínu.
6: Ano, madam.
5: A pospěšte si, Richardsonová, zdaleka ještě nejsme hotovi a hosté se už scházejí. Tak co je, Richardsonová?
6: Služebnictvo v domě položilo práci, madam.
5: Položilo práci? Chcete snad říci, že zahájilo stávku?
6: Ano, madam. Kvůli Gasparovi.
5: Kvůli Gasparovi, kdo to je? Kvůli výpomocnému kuchaři? Specialistovi na omelety?
6: Ano, madam. Než se stal specialistou na omelety, byl komorníkem a dělal stávko kaze při té velké stávce u lorda Grimforda před 2 lety. Jakmile se domácí personál dozvěděl, že jste ho zaměstnala, rozhodl se zahájit protestní stávku.
5: Prosím?
6: Proti vám osobně nemají vůbec nic, ale žádají, abyste Gaspara okamžitě propustila.
5: Ale vždyť je to jediný člověk v celé Anglii, který umí udělat byzantskou omeletu. Najala jsem Gaspara speciálně pro večeři s vévodou syrským a takhle narychlo za něj neseženu náhradu. Musela bych poslat do Paříže a vévoda byzantské omelety zbožňuje. Celou cestu z nádraží nemluvil o ničem jiném.
6: Promiňte, madam, dělal stávko kaze u lorda Grimforda.
5: To je prostě katastrofa. Stávka služebnictva zrovna teď. Teď, když tu máme vévodu syrského. Něco se musí okamžitě podniknout. Rychle dodělejte mi ty vlasy a já se je půjdu pokusit přemluvit.
6: Nemůžu vám je dodělat, madam. Jako členka odborové organizace svazu komorných nemůžu na práci ani sáhnout, dokud stávka neskončí. Promiňte, že vám nemůžu vyhovět.
5: Richardsonová, to je nelidské. Vždycky jsem byla vzorná zaměstnavatelka a vždycky jsem odmítala odborově neorganizovaný personál. A takhle to dopadá? Nemohu si ten účest dokončit sama, vždyť to neumím. To je k vsteku.
6: Jistě, k vsteku. Já sama jsem odjakživa pro konzervativce a tyhle socialistické nesmysly, když prominete, mi jdou na nervy. Je to samá tyranie, ale nějak se živit musím, jako každý druhý. A tak jsem v odborech. A teď? Bez dovolení stávkového výboru nesmím vzít do ruky ani vlásenku, i kdybyste mi třeba zaplatila 2x tolik.
4: Sofie, už to víš? Služebnictvo si stávkuje bez předchozího ohlášení a mě nechají takhle. V tomhle stavu nemůžu na veřejnost.
5: To opravdu nemůžeš, má drahá.
4: To stávkují všichni?
6: Kuchyňský personál ne, Lady Malsomová. Ti patří k jiným odborům.
5: Zaplať pámu. Aspoň večeře je zajištěna.
4: Večeře? K čemu je nám celá večeře, když se na ní nebudeme moci ukázat? Podívej se na svoje vlasy, Sofie, a podívej se na mě, nebo radši ne?
5: Já vím, jak je to těžké obejít se bez komorné, ale nemůže ti s něčím pomoci tvůj manžel?
4: Henry? Ten je na tom z nás všech nejhůř. Nikdo než jeho sluha pořádně nerozumí té jeho komické vybožnosti, té cestovní parní lázni, kterou musí všude vozit sebou.
5: Pro jednou se snad bez ní obejde. Já se neučesená ukázat nemůžu. Ale parní lázeň, to je luxus.
4: Má drahá. Henry byl v té lázni, když stávka začala. Vevnitř. Rozumíš? A je tam pořád.
5: To nemůže ven?
4: Neví jak. Když stiskne páku označenou výpust, vypustí jenom další horkou páru. V lázni jsou 2 druhy páry. Snesitelná a sotva snesitelná. A on si je pustil obě. Teď už jsem nejspíš vdova.
5: Já prostě Gaspara propustit nemůžu. Jiného specialistu na omelety už neseženu.
4: Moje eventuální potíže se scháněním jiného manžela jsou pro tebe samozřejmě maličkost. Má drahá?
5: Běžte, Richardsonová, a vyřiďte stávkovému výboru, nebo kdo to vlastně vede. Že Gaspara okamžitě propouštím.
6: Vyřídím.
5: A Gasparovi řekněte, ať za mnou hned přijde do knihovny. Zaplatím mu, co jsem mu dlužna a podle možností se mu omluvím. A pak se honem vraťte, ať mi doděláte ty vlasy.
6: Ano, madam.
2: Nějak se to všechno protahuje, co říkáte, lorde Edgberte?
3: O ne, už nás shromažďují k obřadnému nástupu do jídelny, lorde Percy. A kde pak máme lorda Henryho? Nebude zase poslední?
2: Tamhle je. Ale co se to s ním stalo? Řekl bych, že se rdí o ním odstínem zralých malin, které někdy na ochotnickém divadle představují barvu lidské pokožky.
3: A všimněte si, Sofie, lorde Percy. Je velmi roztržitá, jako by vévodu syrského ani nevnímala.
2: Účes má báječný. Jen by se pořád neměla tak vděčně dívat do zrcadla.
3: Vděčně? Zvláštní charakteristika, ale výstižná. Takhle asi sleduje agent pojišťovny opožděnou loď, vplouvající bezpečně do přístavu po ničivém uragánu.
2: Konečně.
3: Už vidím přicházet majordom. jestli okamžitě neohlásí začátek banketu, omdlím hlady.
7: Dámy a pánové, večeře nebude.
3: Cože?
7: Kuchyňský personál zahájil stávku. Výpomocný kuchař Gaspáre totiž patří k odborové organizaci kuchařů a kuchyňských zaměstnanců. A sotva se v kuchyni dověděli o jeho náhlém propuštění, nechali práce. Žádají, aby ho madame Sophie Châtel-Monkheimová okamžitě přijela zpátky a omluvila se odborové organizaci.
5: Prosím? Co jste to řekl?
7: Musím poznamenat, že jsou velice neústupní. Musel jsem jim vrátit dokonce i rohlíky, které už byly na stole.
2: Mám dojem, že Sofie omdlela.
3: Kdybych neměl tak příšerný hlad, nazval bych to koncem kariéry jedné salonní socialistky.
0: Večerní Londýn.
1: Večerní Londýn. Čtěte společenskou rubriku. Večerní Londýn.
0: Sophie Châtel-Monkheimová po 18 měsících.
1: Večerní Londýn. Čtěte společenskou rubriku.
0: Sophie Châtel-Monkheimová znovu na scéně.
1: Lékaři však nedovolují přílišné vzrušení. Večerní Londýn.
0: Konec socialistických proužků pro Sophie Châtel-Monkheimovou.
1: Je ostatně pochybné, jestli po nich sama touží. Večerní Londýn.
0: Večerní Londýn. Čtěte společenskou rubriku.
1: Večerní Londýn.
8: Jste připravena, slečno?
9: Ano, maestro.
8: Soustřeďte se, uvolnit a něžně.

0: Skvěle. Tak přijdete zase pozítří, slečno.
1: Ne, maestro.
0: Tak ve středu.
1: Ne, maestro.
0: Ale proč? Chcete snad zahodit svůj talent?
1: Ne, maestro.
0: Tak proč? Proč nepřijdete?

0: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.
1: Jestliže jsem v tom dnešním divadle pro vaše uši zatím představil Naďu Konvalinkovou tak, jak ji třeba tolik zase neznáte, právě teď, myslím, přišel čas na to připomenout si její umění skvělé vypravěčky. Takhle se mi na večeru bez líčidel v divadle na Vinohradech svěřovala s tím, jak se poznala s Oldřichem Kaiserem, jak si spolu s ním vzala za muže vlastně i Jirku Lábuse a vzpomínala i na jejich společné recese. Třeba ta, jaký ti dva dobráci připravili dárek k 60. narozeninám, jeden speciální videosestřih.
2: To bylo něco tak nádherného. Oni pro mě vytvořili s režisérem Pechou film Naďa 60, kde mi gratuloval papež, královna si stěžovala, že nemá můj autogram, papež se chlubil, že už ho má, Obama kvůli mě přijel do Prahy, no prostě z Egypta taky ten prezident, už, který odešel, říkal...
3: Dubbing Kaiser s Lábusem samozřejmě.
2: No, královnu mluvila Jana Drbohlavová, ano. No ale začínalo to tím, že já miluju Audrey Hepburnovou. Já jí mám pobytě všude a prostě to je moje herečka. A začínal ten film tím, že Audrey Hepburn dostává Oscara za prázdniny v Římě. A ozvalo se: ta soška patří herečce, od kterého jsem se celý život učila herectví. Naďo, děkuji ti za vše, ta soška je tvoje. Jo? No prostě.
3: Ne, ale on to ještě ten Oldřich tak jako ženský opravdu.
4: Naďo, ta soška je tvoje.
2: My jsme se potkali po premiéře Mladý muž a bílá velryba, no. Kdy já jsem tam měla spolužečku Lornu Vančurovou, maminku čtyřčat, ta se mnou chodila taky na demo. A Oldřich tam byl za Marcelem Vašinkou, což oni byli spolužáci. A teď jsme takhle procházeli tím klubem v Rokoku a tam se dělala Irenka Kačírko a takhle ty mladá, pojď sem, a teď mě gratulovala, protože já jsem měla potlesk na otevřené scéně, to je úžasný. A taky mi nabídla tykání a řekla: sedni si vedle mě. No a z druhé strany seděl ten Kaiser. No a Irenka pořád něco vyprávěla a my jsme se pořád na sebe dívali a pořád jsme se dívali a pak Irenka odešla a my jsme se pořád dívali a Lorna říká: zbal ho. Já jsem říkala, jak se to dělá? No a tak jsme se najednou začali líbat a líbali jsme se až do rána. Druhý den nám říkali Romeo a Julie. No.
3: Tím, že jsi vzala teda Oldřicha Kaisera, tak jsi teda vzala i Jarku Hanušovou, vzala jsi s Jiřího Lábuse a celou tu partu, to vlastně patří do rodiny, že jo?
2: No, tak hlavně ten Lábus, to jsem netušila, jestli byl Kaiser, jestli byl toho jsem se do dneška nezbavila, že jo? S Kaiserem jsem se rozvedla, ale tohle mě visí na krku. Tak... Ano. To bylo zvěstování aneb Buď zdrav, Bedřich. Napsal to pan Uhde a my jsme to začali zkoušet a to on ještě nebyl ministrem kultury. Na premiéru nám přišla skoro celá česká vláda. No a to se taky stala věc. Já jsem tam hrála vlastně ženu Karla Marxe. Ta hra je o trojuhelníku Karla Marxe se služkou, kterou měli Leni.
3: Bedřich Engels. No.
2: A ona teda otěhotní a vlastně vezme to na sebe ten Bedřich Engels. Ano. Tohle. No. A teď to skončilo, teď jsme věděli, že vedle v pánské šatně je přípitek prostě s tou českou vládou, šampaňské, tohle, teďka jsem se rychle chtěla přelíčit, tohle převlíknout, a v tom tam vtrhla neuvěřitelná dáma, jo, prostě s obrovskou kyticí růží, takovýhle oringle, měla prostě černý drdol a prostě byla, a říkala: Frau Konvalinka, ich gratuliere, ich wunderbar, a tyko mlela něco na mě německy a tohle, to já říkala: jo, děkuji, tak to jsem ráda, vzala jsem kytku. Fajn, děkuji, a zase mlela, já říkám, ich habe kein Zeit, ich muss, no tak ona teda šla, a když šla okolo Marcely Peňázový, co hrála tu Leny, tak na ní uplivla, jako jo, a odešla. A v tom tam přišel Oldřich a říká: čověče, ty jsi nerozuměla, co ti ta paní říká. Říká: prostě já nemám čas, já musím přelíčit se, tadyhle máme přípitek. A on říká: teď ona ti říkala, že je prababička Karla Marxe. To by mohlo pana Uhdeho zajímat, že jo? A já se říká: no jo, no prababička. Hele, já pro ní běžím. No a tyko jsme
3: byli... Pravnučka to byla.
2: Nebo pravnučka. No. Co jsem řekla?
3: Prababička.
2: Pravnučka. Jaký blbý, no. No takže pravnučka. No tak já jsem teda, teď jsme tam všichni byli, najednou se rozrazily dveře a vešla tahle dáma, vrhla se na pana Uhdeho a teď mu začala německy říkat, jak to bezvadně napsal, já nevím, co všechno. Teď všichni tuhý a si říkají: je to recese, není to recese, je to možný. A teď jsme otevřeli program a tam byla fotka té ženy jako Barkse a byla neuvěřitelně téhle dámě podobná. Tak jsme opravdu netušili, jestli no. je to recese, není recese. Až v klubu, když ty kluci sedí, říkají, tak co pan Uhde, jak bylo? Sklízeli ty plody, že prostě. A pan Uhde se to dozvěděl už jako z nějakého článku, kde už jsme to vyprávěli jako historku. On tomu vážně věřil.
3: Jednou, když jsem se ho na to ptal, to snad byl tady na Líčidlech právě, když tu byl, tak říkal, že byl úplně odvařený. On říkal, já jsem prostě s ní diskutoval. On říkal, že na to nebyl připravený. On říkal, na to musíte mít zbrojní pas, jo. Protože vás tam připadne paní, která plyně německy vám začne. No tak jsem s ní začal o Maxovi. A pak mi řekli, že to vymyslel Lábus.
0: Divadlo pro vaše uši.
2: Že jsem porodila dceru Karolínu a přišly mi telegramy od Brežněva, Bilaka, Husáka, Indry, Švorcový, Kabrhelový. No prostě se mnou nepromluvila noha od postele, tam nikdo, prostě jsem kovaná nějaká, až z Brežněv, že mi píše. Takový do chvíl, než prošel vrátnicí Jiří Lábus a neptal, a nedostala paní Kodvaňková nějaký telegram? Tak jim to všechno teprve došlo.
3: No. A pak teda, jestli můžu ještě připomenout, pak byl nějaký takový dopis od tvých kolegyň, to se hrála nějakou lehkou děvu právě, nebo?
2: Jo, my jsme hráli v městských divadlech přelet nad hnízdem kukačky.
3: Jo, ano.
2: A já jsem tam hrála takovou tu lehkou děvu, která přijde, když ty blázni mají mejdlo, jmenovala jsem se Candy. A skončím tam s jedním z těch bláznů na pokojíčku. Tenkrát hrála tu zdravotní sestru, tu zlou Věrka Galatíková, Marfyho hrál Lojza Švehlík a Indiana Boris Reisner. A byla veřejná generálka, jak tam skončím v tom pokojíčku, tak ta Věrka Galatíková mě o tam tak vytrhne a já jsem byla jako jen tak zabalená do takhle do prostěradla a ona nějak na té generálce prostě víc škubla tím prostěradlem a ono spadlo, takže ty ňavdra takhle čuměli do diváku, blázni oči na štopkách a já jsem teda popadla prostěradla, takhle jsem ho teda si přichytla a nevšimla jsem si, že to jedno ňadro koukalo celou do toho obecenstva, no. A k premiéře jsem dostala knihu Kouzelné dudy. No a pak mi ještě psali lehké děvy města Prahy. Psali, čau Naďo, byli jsme na generálce, byla jsi skvělá. Nekecej, že jsi v našem oboru nikdy nepracovala, tak dobrá herečka zas nejsi. Přijď si s náma někdy zašlapat před Jaltu, Monika, Věra. No Lábus, pochopitelně.
3: No, ale ty jsi na to někdy mohla svým způsobem ale... i sama, protože když si třeba jela v tramvaji a neměla si lístek, že jo, tak to stačila vůbec... maličkost, jo. A... No,
2: to byla první. To se Oldřich loučil se Svobodou, nastupoval do Auzu a někde se popíjelo na Vinohradech
3: tam taky dělali věci.
2: Malý hospudce a byla neděle, tenkrát ještě tramvaje jezdily přes Václavák a já jsem teda sedla na tramvaj číslo 22 a zjistila jsem, že nemám drobný. Koruna se tenkrát platila. No já jsem měla stovku jenom, no tak jsem říkala, tak ty dvě stanice. No jenomže se zavřely dveře tramvaje a za mnou se ozvalo revize jízdenek, prosím. A já říkám, nemám. A pan revizor říká, no 50 to spraví, tak jsem mu dala 50 korun. No ale teďko najednou slyším, hele, to je ta herečka, to je ta Konvalinková, ona se z obrazovky nehne, ona jezdí na černo a podívejte se, jestli ona nekrade náhodou taky, že jo? No tak já jsem příští stanici vystoupila, šla jsem pěšky a do 14 dnů mi přišly dva dopisy. A v jednom dopise stálo, vážená paní Konvalinková, 29. tohoto měsíce jsem s vámi jela tramvají číslo 22 směr Vinohrady. Neměla jste jízdenku. Fuj, styďte se, Naďo Konvalinková. Když jsem před 25 lety jela tramvají s Natašou Golovou, ta jízdenku měla. Ještě jednou, fuj a styďte se. Když jsem přijela do domova důchodců, kde bydlím, vše jsem sdělila svým spolubydlícím a byli rovněž otřeseni. Ještě jednou, fuj, vaše Anna Čermáková, domov důchodců Strašnice. No a druhý dopis zněl. Čau, Naďo. Seš jednička. Ty krávo, co pak nevíš, že ke konci měsíce chodějí revize? Taky kradeš v sámošce, scházíme se v hospodě na Žižkově, tvůj Pepa. No. Tak obojí byl Lábus. A i písmo změnil. Jo, jednou mi taky přišel dopis, jo, do ABC a já jsem to otevřela a tam vypadla složenka na 2000 a byl to dopis od ředitele nočního podniku Narcis. To bylo tam někde u Havelského trhu, na takový velmi pochybný podnik, a bylo napsáno: vážená paní Konvalinková, 14. tohoto měsíce jste navštívila náš noční podnik Narcis v silně podnapilém stavu v doprovodu dvou mužů cizí státní příslušnosti, v závorce Kuba. O půlnoci jste vyskoučela na stůl a jala se předváděti monolog Puka. Stůl pod vámi puknul. Prosím o náhradu. Zaplatě přiloženou složenku. Ředitel, no zase lápus. Jo, a ještě jednou takhle přišel dopis a tam bylo zas napsáno, že mám volat na nějaké telefonní číslo a že mi píšou žižkovské ženy. No tak já jsem teda zavolala do žižkovské ženy, to byly ty ženy, jak stvárňovaly vždycky v prvomájovém průvodu před vládou obrazce. Tak, no tak jsem tam vzala a tam taková stařenka říká: je, Naděnko, vy jste tak hodná, že opravdu voláte. My jsme žižkovské ženy. My stvárňujeme v prvomájovém průvodu vždy obrazce před naší vládou. Kdybyste tak byla laskava a letos v prvomájovém průvodu nám pomohla stvárnit holubici, byla byste zobák.
1: Takhle veselou, spontánní a rozesmátou Naďu Konvalinkovou známe asi všichni, ale pozor, je tu i jiná Naďa. Taková, jak jsem ji poznal, když jsme natáčeli úryvky z dětských biblických příběhů. Nebo Naďa, která se na besedách s diváky loučí třeba právě takhle. Tímhle zamyšlením nebo meditací, kterou vám teď na závěr posílám. Dobrou noc a brzy naslyšenou.
2: Ať se stanu v každé době, nyní a navždy, ochráncem těch bez ochrany, vůdcem pro ty, kdo ztratili cestu, lodí pro ty, kteří plují přes oceány, mostem pro ty, kteří přecházejí řeky, úkrytem pro ty, kdo jsou v nebezpečí, svítilnou pro ty, kdo nemají světlo, útočištěm pro ty, kdo nemají kde hlavu složit, a sluhou pro všechny potřebné.

0: Stal Karel Gott? Kolik jich obdržela Helena Vondráčková? Vyhrál někdy v anketě populární hudby také Václav Neckář? A co teprve skupina Katapult? Ve staré krabici od bot jsou výstřižky z novin a časopisů, fotografie hvězd a jejich písničky. Každý týden v ní Martin Hrdinka hledá nejpopulárnější zpěvačky, zpěváky i skupiny historie československé populární hudby. Slavíci v krabici. Poslouchejte každou sobotu po 20. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje. Noční linka.
1: Dobrý večer, začíná úterní noční linka Českého rozhlasu. A dnes se vydáme za hranice, i když vlastně ne tak docela daleko. Od rozdělení Československa už uplynulo více než 30 let. Česko a Slovensko jsou dva samostatné státy, ale pořád nás spojuje společná historie, blízký jazyk, rodiny, přátelé i mnoho vzpomínek. Pro mnohé z nás je Slovensko stále místem, kam nejedeme tak úplně do ciziny. A právě na to se vás dnes chci zeptat. Máte na Slovensku rodinu nebo přátele? Jezdíte tam stále rádi? Rozumějí slovenštině bez problémů i vaše děti a vnoučata? A myslíte si, že Češi a Slováci si stále zůstali blízcí? Právě to je tématem dnešní noční linky. Volat můžete do zlínského studia Českého rozhlasu na 731 800 900. Psát můžete na web rozhlas.cz/linka anebo na e-mail linka@rozhlas.cz. Jsem ráda, že jste dnes večer s námi. Noční linka začíná právě teď. Je u vás Jarka Barboříková.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

namířený jako já, jo jako já. Kde hocanský slapy nezná sírou pekla sířený, ať se na hocanský šípy najmout dá, jo ho ho.

před hrabem. Jo, jo, kdo má roztrhaný poty, kdo má pořád jenom hlad, jako já, jo, jako já. Kdo chce celý noci čuchat pekelnýho ohně smrad, ať se na hlucom spíší najmou dá. Jo, kdo chce zhrpnout třeba zítra, komu je to všechno, kdo je sám, no jako já. Kdo má srdce v správným místě, kdo je prostě prýma kluk, ať se na hlucom spíší najmou dá. Jo, ahoj!

0: 3 minuty po 23. hodině. Češi a Slováci, dva národy, dva státy, ale pořád možná jedna zvláštní blízkost, která se možná těžko popisuje. Posloucháte Noční linku Českého rozhlasu a dnes se budeme ptát, jak tu blízkost cítíte vy. Pan Ota z Uherského Brodu nám volá do Zlína, nemáte to daleko, krásnou noc přeji.
1: Dobrý den, pozdravuji vás všechny diváky. Já bydlím v Bánově u Uherského Brodu a když si postavím na dvůr, tak vidím velkou javořinu na Slovensku. Mm-hmm. A mám na Slovensku tetu a dva bratrance v Bratislavě. Takže pravidelně se navštěvujeme a teď máme jet mý, no, tak je to teďka i na nás. Takže nevím, no.
0: Takže ano, u vás je ta blízkost opravdu na místě, protože jste rodina, taky to máte kousek, říkáte, že vidíte na velkou javořinu. To je takové zvláštní pocit spojení Česká a Slovenska, když to vidíte asi přímo z okna. A když tam máte rodinu, tak je pro vás to Slovensko takový trochu druhý domov, anebo to zase ne?
1: Ne, my to necítíme, že jsme se rozkmotřili. Ani jedni, ani druzí. Ani Slováci, kteří bydlí tady na Kopanicích, ani kolem Starého Hrozenkova a tam dál, tak nikdo se necítí, jako že by byl Čech a druhý Moravák. A my se pořád bereme jako normál, sami.
0: A myslíte si o to, jestli máte v rodině nějakou mladší generaci, že rozumí slovenštině? Já mám teda zkušenost, že ne?
1: Spíš slovenské děcka rozumí našemu jazyku, ale to, že to je kvůli tomu, že bratranci a teta bydleli dřív tady v Bánově a potom, až se teta vzala, tak brala si manžela z Ilavy a stěhovali se do Bratislavy a my děcka nemáme doma, ale co vím, tak jako tady nemá problém ze slovenskou řečí nikdo. Mm-hmm. Jako já mluvím podle mě teď hodně spisovně.
0: Dobře,
1: já kdybych začal naším nářečím, to je jak slovenština.
0: A je nějaké slovenské jídlo, které milujete?
1: Jo, halušky.
0: Halušky, to jsem si myslela, že řeknete. A s čím?
1: Halušky s brinzou, no.
0: S brinzou.
1: Halušky s brinzou,
0: dobře.
1: Ano.
0: A máte nějakou milou historku, třeba když jste cestovali za hranice právě z té cesty, nebo ještě z hranic, jestli si vzpomenete? To už je dávno.
1: To je dávno, to jsem byl ještě kluk a strýc dělal ve věznici, tak měl možnost do Trenčanských Teplic jít do lázní, tak jsme tam za ním byli a velice zajímavé bylo, že kolem bazénu, které se tam budovaly, byly balvany a kameny a rozbíjeli to vězni, kteří byli uvázaní za nohy řetězem jeden k druhému. Tak to na mě, to jsem nezapomněl ještě snad od těch 7 let. No.
0: Vidíte to. No a kdybyste měl teď mladému člověku vysvětlit, proč se Češi a Slováci pořád rozumějí, jak byste mu to vysvětlil?
1: No, je to blízkost řeči a ta povaha lidí tady na západním Slovensku je srovnatelná s našima tady na Moravské

0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
1: Stačí překročit hranice a jsme v jiné zemi. Ale máme opravdu pocit, že jsme v cizině? I o tom si dnes budeme povídat v noční lince Českého rozhlasu na téma Češi a Slováci. Jsme si pořád na blízku?

jedna země už dávno nejsme, ale možná pořád sdílíme víc, než si uvědomujeme. Noční linka Českého rozhlasu dnes patří vztahům mezi Čechy a Slováky.

0: a vašim osobním příběhům. Volá nám pan Leoš z Plzně. Zdravím vás. Už jste mi prozradil mimo éter, že jste se právě vrátil z Bratislavy, takže to bude živé. Živé téma.
1: Dobrý večer. Zdravím posluchače. Mám velmi čerstvé dojmy z Blavy, jak my jsme vždycky říkali.
0: Ano.
1: A vzpomněl jsem si tam na své mládí, když jsem studoval v Nitře, kde mám spoustu přátel a spolužáků Čechů, který se v Nitře etablovali a nakonec tam zapustili kořeny a jsou tam Čechůni na Slovensku velmi oceňovaný.
0: Tak prozraď, tak jaké nádherné akce jste se účastnil právě dnes, nebo to bylo už včera?
1: Ano, tak kolegové z Evropské sítě boje proti chudobě tak pořádají na Slovensku stejnou neboli podobnou soutěž, co v Čechách, kde se oceňují novináři na téma, jak píší nebo jak zveřejňují situaci chudoby nebo chudoby lidí. A veřejná porota veřejnou nominací vybírá potom a oceňují novináře. Proběhlo to v Bratislavě pod patronací ombudsmana Slovenské republiky. Velmi zajímavá akce. Novináři byli celý natěšení, že se jim taky poděkuje za to, co ta veřejnost od nich vnímá. Tak to byla akce, kde byli přítomní i místní lidé ze samosprávy, tak mě to velmi potěšilo, že jsem se toho mohl zúčastnit.
0: To je vlastně hezký příklad toho, že se nepropojujeme jenom v rodině nebo jazykem, ale právě i různými akcemi, že se vzájemně inspirujeme. Vy jste říkal, že vlastně Slováci přijali tuto akci od nás, mimo éter, pochopila jsem to dobře?
1: Ano, tak
0: kdo se od toho inspiroval?
1: Ona ta akce působí nebo funguje v 18 zemích Evropské unie a je to takový nápad tehdejších lidí, aby se novinářům, který se této sféře sociální práce s lidmi nebo sociální pomoci věnovali, a zjistilo se právě, že o tom se píše spíš jako, že to je nějaká, bych řekl, akce, která spíš jako, abych to, jako bulvár, jako bulvární, že se v obídě píše nebo dělají se relace, že to je bulvárního směru. A nakonec ta důstojnost lidí šla stranou, a proto jsme se snažili, nebo se lidé snažili vrátit tomu důstojnost, aby se bída těch lidí nebo té sociální vyloučení popsalo smysluplně a důstojně.
0: Leoši, tak to je smysluplná a bohulibá akce. Jezdíte na Slovensko i jenom tak na výlety?
1: No tak jezdíme tam především na srazy ze školy. No a vždycky se na to všichni těšíme z celé České republiky, neboť jsme tam absolvovali školu a začal jsem pořádat celý ročník, což tehdejší ročník měl asi 180 lidí. A takový nápad jsem dostal, že po rozdělení republiky právě, že ty poslovensky chalani, že ty chalani prostě jsou někde daleko rozsetý po republice a řada z nich taky mimo Evropskou unii, dokonce v cizích zemích. A tak aby jsme se taky viděli a poznali, tak jsem potom začal pořádat ty srazy vnitré, kde ty srazy pořádáme po 5 letech a nyní už jsme staří pánové, tak příští rok se těšíme, že bude po 2 letech sraz. Teď bylo po 50.
0: Po 50, teda Leoši. Když hrají Češi proti Slovákům, nějaké sportovní utkání, komu fandíte?
1: Tak já především fandím, že se to děje. Čili nefandím ani Čechům, ani Slovákům. Jsem rád, že ta divná pomlčka, že hraje Česko, Slovensko, že je taková zvláštní událost. Samozřejmě fandím Čechům, ale tím, že znám to slovenské prostředí, tak si myslím, že i na světových utkáních fandím Slovákům, to je samozřejmé. Slováci jsou mi velmi blízcí a musím říct, že nezapomínám na Slováky.
0: Tak děkujeme, Leoši, za vzpomínky na Slovensko, za osvětu o akci, o zvěny chudoby i za to, že jste s námi zavzpomínal na svá studentská léta vnitře. Opatrujte se, zavolejte zase příště, až budete mít chvilku, budeme se těšit.
1: Výborně, děkuji vám.
2: No. Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
0: Kolik z Československa v nás vlastně ještě zůstalo? Ve vzpomínkách, v řeči, v rodinách. Poslouchejte Noční linku a ideálně se i zapojte.

0: Slovenština pro někoho zní jako řeč dětství, pro jiného už skoro jako cizí jazyk. V noční lince Českého rozhlasu dnes budeme zjišťovat, jestli se Češi a Slováci stále cítí být blízcí. Krásnou noc, vítejte, prosím, představte se.
1: No, konečně, tady je Mila Strutnová, ročník 4-4, takže jsem rozená z Líňacka a prostě jsem z toho nešťastná do dneska, protože já si, jako říkám, Balaška, ale chci vám, Jaruško, říct, že teda s tím Slovenskem do dneska jsem z toho teda opravdu špatná, poslouchám aspoň šlágr, kde hrajou československou hymnu, snažím se prostě bejt citově hlavně v kontaktu, protože já si pamatuju do dneska, můj dědeček šil papuče, vozil je až někde do Ameriky a jezdili jsme na Slovensko je prodávat. Pamatuju si tam ještě ty hliněný baráčky, jako dneska vidím. Takže je to srdečná záležitost, strašně moc. No a jinak ještě můj bráška dělal žiškárnu v Bratislavě, takže prostě znám hlavně Valašské hory, znám Jižní Moravu, odkud je teda otec. No a je mě líto, klepe se mě hlas a jsem z toho smutná. No,
0: Mílo, a co myslím, nějaká známá slovenská herečka nebo zpěvačka?
1: No, Turzová teďka hrála taková starší s naším hercem Kronerová, myslím, že jo. A takže
0: Zuzana Kronerová.
1: Ano, ano, ano. Takže to je moje taková svěcní, protože opravdu podle mě výborná. Pak se mě teda líbila nejen herecky, ale i tak Božadová, teď nevím přesně, ale známá slovenská herečka. Takže já spíš znám takový ty starší. No, asi tak. No a jinak teda do dneska si zpívám jak český, tak moravský, hlavně slovenský, protože moji rodiče jako hodně, hodně zpívali. No a tak asi tak. A my jsme, Jarosko, spolu kdysi mluvili a já jsem se rozpovídala a to jsem byla v klidu a vy jste jako byla jako takovej posluchač dobrý, protože nevím, o čem to tenkrát, určitě bylo o Moravě, protože jsem vám vyprávěla svůj příběh, jak jsme se dostali do Čech. Do dneska jsem z toho špatná, protože jsem na Moravě vlítla ve 4 letech pod auto a naši se vyučili u Batí a scháněli prodejnu, aby to nepřipomínalo rodičům, protože mě auto táhlo za sebou a tak dále. A chtěli prodejnu a já si kolikrát říkal, bože, bože, proč jsem po to auto vlítla? Protože nebyla prodejna na Slovensku, na Moravě a byla jen v Čechách. Tak to by byla taková asi tečka mýho česko-moravsko-slovenskýho. No, je mě líto.
0: Takže, Mílo, vy jste přišli tady k nám ze Slovenska a měla jste takovou vážnou autonehodu.
1: Ve Zlíně.
0: Ve Zlíně.
1: Mě táhlo auto za sebou, 4letou holku. Takže jsem ležela v sádře celá, ještě takovou perličku, to se vám asi minule vyprávěla. Mě ještě...
0: Mílo, s dovolením, vy jste říkala, že jste volala před 5 lety, tak to klidně můžete zopakovat, to už je dávno.
1: To je dávno, právě teď to jsou takový, víte co, nebylo ještě, volala jsem, kdy ještě to tak asi nebylo. Jo, pak bylo to no, takový nešťastný rozděl.
0: No, k tomu tématu teda...
1: Rozdě. No, tak, no tak tématu, myslím si, že je hodně lidí, který to hlavně po té psychice, který to vnímají tak asi jako já a myslím si, že jich je dost, že to mělo nebejt, asi to bych k tomu řekla. Myslím si, že mluvím, jak se říká z duše, že víc lidí na tom tak je, no.
0: Ano, je zvláštní, že opravdu těch 30 let ty hranice nesmazalo. Alespoň teda v našich vzpomínkách, myšlenkách, srdcích. Jenom ti, co se právě narodili později, tak jak jsem to už zmiňovala, tak opravdu mám zkušenost, že některé malé děti nerozumí té slovenštině. Že jak už tam třeba často nejezdíme, nejsme tak ani jakoby rodiny propojené, tak tam mají mezery.
1: Co se týče tady toho, tak já vám můžu říct, teď teda špatně vidím, takže vnímám spíš jakoby ty zvuky, protože koukám, hlídám hlavně v televizi, na internetu, hlídám cokoliv Morava, Slovensko, jo. A můžu vám říct, že jak toho je málo, jak v rozhlase na internetu, prostě všude, tak někdy prostě, že špatně vidím, tak já to vlastně pořádně nevidím, já to vnímám citově jako. A taky kolikrát musím ty uši napínat, abych opravdu tomu rozuměla. Je to špatný, no, je to špatný. Mělo by toho být víc, myslím si já. Ty slovenské krásné řeči. Ta moravská, to já mluvím ještě do dneska moravsky, takže já okamžitě, když v Čechách potkám aspoň Moraváka, tak jsem nadšená, no. Těch Slováků tady prostě tolik není, ale Moraváku tady, to je na Trutnovsku, tak je dost, no.
0: Dobře, paní Mílo, to je krásné, že ten vztah ke Slovensku ve vás tak silně rezonuje, stále ve vás zůstává. Děkuju za ty osobní vzpomínky. No a přeji, aby jste se pořád cítila tak dobře, jako teď, když jsme spolu mluvili o těch Slovácích, když posloucháte slovenské písničky, díváte se na slovenské filmy. Já se tady také zkusím podívat po nějaké hudební perličce ze Slovenska. Mějte se dobře.
1: Čím méně toho je, tím víc se vzácnější. Takhle asi tečka.
0: Ano.
1: Mějte se moc hezky, hlavně přeju zdravíčko všem. Hlavně vám, Jarusko, poslouchám každý večer.
0: To jsme rádi. Možná jsme se politicky rozdělili, ale lidské vazby se žádnou čárou na mapě přestřihnout nedají. Posloucháte Noční linku Českého rozhlasu a mluvíme o tom, co nás se Slovenskem spojuje dodnes.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Někdo má na Slovensku rodinu, jiný přátele a další tam jezdí proto, že se tam zkrátka cítí dobře. Právě o tom je dnešní noční linka Českého rozhlasu. Češi a Slováci, jsme si pořád na blízku? Ptám se pana Josefa ze Šlapanic.
1: No, dobrý večer, zdravím všechny posluchače i vás, tady paní, co to uvádí. Já mám na Slovensku velice dobré vzpomínky. Když jsem vycházel školu v 52. roce, tak jsem nastoupil do učení na doktora ocelových ptáků, neboli na leteckého mechanika, takže jsem prožil 2 roky v Popradě, 1 rok v Litovském Mikuláši a 1 rok tak v tom Litovském Mikuláši tam jsme chodili, nebo nás pouštěli skákat do Litovského, do Martina, tam jsem udělal prvních 8 ze skoku, a když mě vyradili potom jako poručíka a poslali mě jako na letadla na míli do Brna, tak jsem se nosil jak 5 kačka do záložení, ale o tom nejde jako
0: ano, to nechci hovorit. Tématem, ale pokračujte.
1: No, jako jsem se oženil, tak potom první jako rekreace tak byla zase na Slovensko do Matliar v 59. roce. No, kromě toho, ještě když jako míli skončili, tak na školení do Košic. No a co můžu říct, tak ještě bratr se vyučil jako pilotem v Košicích na mílích, potom byl přeložený do Budějovic. No tak to chci, čili na to Slovensko mám velice dobré vzpomínky. Potom ještě jsme jezdili taky do Meděru jako na koupaliště a jinak to bylo jako víc, ale to bych nechtěl. To je to
0: Josefe,
1: prostě.
0: A zůstali jste také s někým ze spolužáků v kontaktu? Jezdil jste tam potom třeba na školní srazy?
1: No prosím vás, to už ne, tam jsme nechodili na školní srazy, to jsme akorát, co jsme tady byli zaměstnaní jako u letectva, tak po nějakém čase jsme se říkali, vždycky někdo to svolal. No mezi nimi byli taky Slováci, protože to bylo smíšené to letectvo, to nebyli jenom Češi, tady sloužili. Čili no a ještě aj můžu říct, když jsem nastoupil potom Československým aerolíním v 70. roce, no tak i v Praze nějaký ty Slováky jsem potkával. Takže to je, co já mám velice kladný a milý vzpomínky jako na Slovensko. Takže to říkám si, dneska je prostě téma, na který velice rád vzpomínám a zdravím teda všechny posluchače a tím bych dnešní den končil.
0: Děkuju za vás, no, za vaše vzpomínky na Poprad.
1: Já se omlouvám, říkám, mě už táhne na 90.
0: Josefe, mluvíte perfektně, rozuměli jsme všemu, úplně jste nás přenesl do té doby a hlavně by bylo zajímavé popovídat si někdy i o tom vašem studiu, o vaší práci, třeba někdy bude příležitost u nějakého tématu. Ať se vám daří, Josefe.
1: Říkám, od 55 let, co jsem jako v důchodě, jsem se skýkal akorát teda s paraveteránama, co jsme, anebo spolužákama z Ostravy. Takže to bylo všechno, co jsme jako měli. No a to, když mě druhá manželka zemřela, tak teď už jsou ve Šlapanicích, tady žiju se starším synem. To jsme taky pořídili, ten domek v tenkrát v 60. roce, když to žena spočítala, tak to stalo 350 tisíc. Dneska to má cenu 11 milionů. No.
0: Ano, tak. Doba se změnila. Ale nemění se pro vás osobně vztahy mezi Čechy a Slováky? Bylo z toho, cítit z toho vašeho povídání, že máte ke Slovensku vřelý vztah. Děkujeme ještě jednou a se máte moc dobře.
1: Vždycky promluvím slovensky. Ještě jsem úplně nezapomněl.
0: Tak se s náma rozlučte slovensky.
1: Dovidenia.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Pamatujete si ještě dobu, kdy jsme byli jeden stát, nebo už je pro vás Československo jen kapitolou z historie? Noční linka Českého rozhlasu dnes otevírá téma české a slovenské blízkosti napříč generacemi. Pan Jiří od Olomouce si s námi teď bude povídat. I vás zdravíme.
1: No, dobrý večer. Třese se mě hlas. V 80. letech jsem si vzal Slovenku. Měli jsme, nebo máme 4 děti. 2 Slováky a 2 Čechy, Moraváky. A proč volám? Toto rozdělení, to byla největší katastrofa, co ti naši politici mohli udělat. Mám, nebo jsem měl 3 švagrovi a všetky měli Čechy, Moraváky. A to tě byla tak propojená rodina, že zkrátka to bylo všecko. Všecko, žil jsem 6 let na Slovensku, potom mě umřeli rodiče, tak jsem se nastěhoval na Moravu a do dneška toho lituju. Měl jsem tam všecko, kamarády, všecko. A nikdy jsem neměl problém se Slovákama, nikdy. Oni vždycky říkali, že Moraváci jsou na tým nejhůř, že tam Morava a Česko, že vždycky proti sobě nějaký problémy měli a že ti Moraváci vždycky dopláceli na to všecko, co tam bylo. No a co se týče dětí, jezdíme na Slovensko. Slovensky se naučili mluvit a mluvili na Slovensku slovensky. Ano. Když jsme teď bývali na Moravě, překročili jsme hranice, jeli jsme na Slovensko, oni převadili na slovenštinu. To bylo automaticky. Uh-huh. Vůbec jsme jim neříkali, musíte mluvit slovensky, nebo tak. Ne, přeladili a mluvili slovensky. No a do dneška toho lituju, co se stalo, no. Doufám, že ten strom, jak to podepsali, že už uschl. Lituju. Já jsem plakal jak malý kluk.
0: Jiří, ale ty vaše vztahy, ty vazby byly pevné i nadále. Je to tak?
1: Ano, jsou.
0: A jsou dodnes, no. Výborně.
1: Když takže ta rodina už je menší, ale jako furt to nějak funguje a je to. Funguje to.
0: A přenesli jste si do vaší domácnosti tady na Moravu nějaké slovenské zvyky? Slovenské jídla nebo nějaké tradice?
1: No, skoro všecko. Na Vánoce máme kapusticu. Mm-hmm. Na Velikonoce polívá vodavko. Všecko tak, jak jsme byli tam, no. Jako už to je dávno. Už to je dávno, je chyba, že dnešní mládež málo umí slovensky, dřív bevávali ještě ty pořady slovensky, filmy bevávali všecko jedno s druhým, ale už
0: ano,
1: už ty naše děti neví, o co je to ťava.
0: Souhlasím, no, nebo čučorětka, že?
1: No.
0: Máte tam teda rodinu, jezdíte tam pravidelně, jak často se vám to teď daří?
1: No, už tam méně jezdím, protože to už tam je, už ty švagrovi a toto už jsou mrtví a tak s těma dětskama si navštěvujeme, nebo děti tam jezdí o častěž, protože tam mám krstňata a jako já už teďko už jsem skoro v důchodě a už nějak, už to zkrátka, ale Slovensko je pro mě prvořadý, jako je to tak. V životě jsem neřekl Slovákům, čo bylo, to bylo, nebo jak to bylo na vojně, nebo jak Češi nebo Slováci někteří říkají Čechůry. A v životě jsem to neřekl. A jsou hrdé, že to je tak, jak to je.
0: Hmm. Jirko, moc děkuju, že jste se podělil o tak osobní vzpomínky. Je z nich cítit, že pro vás Československo nebylo jenom státem na mapě, ale především propojenou rodinou, kusem života, který se nedá jednoduše rozdělit hranicí. A to je dobře.
1: No, tak vám přeju. Já ještě bych chtěl dodat. Ono, to Česko a Slovensko je tak propojený těma rodinama, tak smíchaný Slovák, Češka, že to je moc lidí teďka na Moravě, jako co mají Slováky nebo Slověny, nebo zkrátka je to tak, jak to je. Je to propojený a furt ty vztahy jsou tak, jak jsou. Už je to špatně ještě, ale jako furt to funguje na 99,9%. Jsou spokojené, že a hrdé, že jsem tam žil. A to bude asi všecko. Děkuju vám.
0: My moc děkujeme.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Paní Marie volá noční linkou Českého rozhlasu. Krásnou noc přeji.
1: Ano. Já vám přeji taky krásnou noc, musím říct, protože už jsem ležela a poslouchám vás pravidelně vždycky v posteli, ale donutilo mě toto vaše dnešní téma, abych šla pro telefon a zkusila, jestli se vám dovolám. Tak vás všechny moc zdravím, všechny ponocníčky i vás, Jaruško, protože já vás miluju úplně, když vy máte příjemný hlas a je to krásný. A dnešní téma, jestli se k tomu mohu vyjádřit. Mm-hmm. Já pocházím z západních Čech. Tady by byla blízko nás vojenská posádka a vojákovalo tady hodně Slováků. Taky jsem měla kamaráda ze Žiliny, ale to jako jsme se přátelili, ale nebylo z toho žádný větší takový, jako aby jsme se třeba vzali, protože tady z Cheznovic od nás se vdali i do Košic a různě ty Slováci prostě tady byli, vojákovali a šlo to tak. Ale musím říct, že když jsem se potom vdala, tak jsme strašně rádi jezdili na Slovensko, protože Tatry ty úplně miluju, dokud nám na to síly stačily. A i teď jezdíme rádi do Podhajský, byli jsme v Dudincích a tak podobně, protože tady na Plzeňsku je cestovní kancelář Sochor, kde paní Sochorová pochází ze Slovenska, takže to Slovensko hodně jako zařazujou do svých zájezdů a do svých pobytů tam. A tam jsem se spřátelila s Evičkou z Bratislavy, v té Podhajské. Do dneška si zavoláme nebo i napíšeme k narozeninám, nebo taky si prostě posíláme různý fotky vnoučat a tak dále. Zrovna dneska mi od ní přišly dvě SMSky taky a je to moc hezký. Já prostě na Slováky nedám dopustit a mám je ráda, protože tak to vždycky jako bylo a nikdy jsem se nesetkala, že by se chovali nějak špatně. Nepláču nad tím jako pán, který mluvil, než jsem se k vám dovolala, tak mě strašně to zaujalo a jsem ráda, že nejsem v tom sama. Protože spoustu takhle známých třeba, který vojákovali s těmi Slováky, tak říkají tohleto Čechůň a že je neměli rádi a tak dále. Mně se nikdy nic nestalo a i když jsme na tom Slovensku byli třeba i ve vesničce u Liptovského Mikuláše v lesní takovej chatě, vždycky i ty lidi z té vesnice se k nám chovali slušně, my k ním samozřejmě taky a bylo to všechno OK.
0: Řekněte mi, jestli sledujete slovenskou televizi nebo posloucháte slovenská rádia?
1: No, slovenskou televizi nesleduju, protože já to neumím asi naladit, nebo nevím. Jo, my máme tady nějakou, co máme televizi, tak prostě tam slovenský program nemáme. Slovenský rádio, no to mě Evička kolikrát píše, abych si třeba počula toto, nebo protože dneska zrovna mě poslala tedy i takový ty politické věci, jak jejich poslanci vystupují v Evropské unii a tak dále, ale tím nechci zatěžovat, jo, ale říkám, ona jezdí do Prahy pravidelně, třeba rok co rok tam přijedou a tak jsme si spolu dali i sraz v té Praze. Já jsem říkala, no, já tam mám vnučku, tak jsem u ní přespala, že jo, a s Evičkou jsme se domluvili, ona tam byla s kamarádkou, že se sejdeme u Orloje. Já říkám, no to chci vidět, jak se budeme hledat v tom kvanta lidí. No úplně úžasně, my snad máme na to štízko, oni stáli frontu na záchod, já jsem šla z té restaurace zrovna jako ven, a už jsme se potkali, ani jsme se nehledali vůbec. Potom jsme si spolu prošli tedy tu Prahu, kde jsme byli a večer, protože mám v Praze ještě synovce zase ženatýho, tak oni byli ubytovaní v hotelu Praha, tak synovec pro mě přijel do krček, vnučce a odvezl mě za nima, takže jsme strávili ještě i hezký večer spolu. No je to kamarádka, škoda, že to není blíž, že máme k sobě tak daleko. Teď mě zrovna psala, že teď v listopadu sem přijedou, abych si naplánovala cestu za vnučkou, že bychom se opět sešli. No jestli to mě zdravotní stav dovolí, protože už taky nejsem žádná mladice, že jo? Určitě se zase rádi potkáme. Takhle to chodí.
0: A řekněte mi, kdybyste měla někomu doporučit jedno místo na Slovensku, kam byste ho poslala?
1: No, já teď jedno místo vám neřeknu. My teď jezdíme s tou cestovkou, tak v Dudincích se mi ohromně líbilo. Beru tam kamarádku a se mnou tam byla. Tý Podhajský jsme byli, nevím kolikrát, Energy 1, to už je naše. A ještě bych se ráda podívala do Bojnice, říkám to dobře? Asi ano. Tam už měla nařil, oni to mají taky v té cestovce a cestovali jsme vždycky i různý města, Nitru, Komárno, že jo, a tak dále. No já, kdybych mohla a doporučila bych ty Tatry, protože to prostě je moje srdeční záležitost. A já jsem nikdy se nedostala tedy na Lomnický štít, protože byl vždycky buď mlha nebo nepříjemný počasí. A když jsme naposled tam byli, sice jsme nevyjeli nahoru, ale byl tak krásně slunečno, já to mám před očima úplně teď a my jsme se na něj dívali a říkám, tak poprvé ho vidím takhle odhalenýho, v žádné mlze, nic, jasno, krásný azuro, nádhera. Tak já asi bych preferovala ty Tatry. I když všude se mi líbilo. Dudince byly krásný. Kde jsme to ještě byli? To jsme ještě byli... No, nejvíc ta Podhajská, o tam tu se vyjíždí na různý ty zájezdy po tom Slovensku, ať je to do té Nitry, nebo taky jsme byli i až tam u Košic, to jsme byli na pobytovém zájezdu. Já prostě to Slovensko miluju, no. Já bych nevybrala asi jedno místo, kde se mě nejvíc líbilo. Mně se líbilo všude.
0: Ale víte co, já bych, kdybyste se mě zeptala, odpověděla naprosto přesně jako vy, já bych zmínila to Košicko, protože to já považuji za opravdu nádherné místo, to náměstí se mi líbilo, stejně jako to okolí a Tatry, no tak.
1: Tatry prostě to nemá
0: to
1: chybu.
0: Je srdcovka.
1: A tam právě, pak jsme byli i v tom Štúrovo, tam jsme byli v tom chrámu, kde už to je tedy Maďarsko, my, víte, Komárno taky má svoje kouzlo. Když jsme se tam dívali na ten jejich, jakoby orloj, vychází tam ten panáček, že jo. Ne, no prostě to jsou takový dojmy, který prostě člověk má v sobě a jenom si říkám, škoda, že už na ty dálavy se asi nevypravím, ale teďky ještě ta moje kamarádka, protože to jsem jí tam já víceméně natahla, takhle, a ona, letos jsme tedy byli v Luhačovicích, což je taky krásný, ale ona už říkala, víš co, až přijde ten katalog, tak si zaplatíme hned ty Bojnice, aby jsme jeli. Já říkám, Zdeni, já už si nemůžu nic moc ukládat ve svých 82 letech. No, tak uvidíme. Moc bych to ráda ještě viděla, ale nevím, no. Jo, taky jsme byli Trenčanský Teplice a různě, a to je taky krásný. To je jak v Údolíčku, ty lázně, takový malý, krásný park. No říkám, ať si vzpomenu, já si honem teď ani nevzpomenu, kde všude jsem tam trávila čas, jo?
0: Dobře, tak já jsem hlavně ráda, že jste teď trávila čas tady s námi v noční lince Českého rozhlasu. Přejeme klidnou noc a také šťastnou roku, abyste se dovolala i příště.
1: Já vám taky přeju krásnou noc, hlavně šťastný, ať vám ten pořad vychází a až budete trávit cestou domů, ať je to všechno v pořádku, protože říkám, já vás mám moc ráda, vás poslouchám. Když jste, ne vždycky taky, někdy to téma není takový, ale každou noc, my chodíme spát pozdě, tak já vždycky jdu až po té 11. to nestihnu vás hned ze začátku, protože chodím spát později, ale pustím si vás, vždycky chci vědět, jaký téma zrovna ten večer jde. Mějte se moc hezky a děkuji vám.
0: A za chviličku vám vše řeknu, jak já vzpomínám na rok 1993. Budu mít pro vás takovou perličku.

0: Noční linka.
1: Dobrý večer, milí posluchači. Jestli dovolíte, teď předám jednu osobní vzpomínku na rok 1993, kdy se rozdělilo Česko-Slovensko. V té době jsem hrála v československém seriálu Safari za kuchyňou. A právě kvůli rozdělení republiky už další díly nevznikaly. Takže jsem si stihla zahrát a objevit se v posledních dvou dílech tohoto seriálu. A dodnes na to vzpomínám. Točili jsme v Česku, na Slovensku, hráli tam mimo jiné Zdena Studenková, Lubomír Kostelka, Milan Lasica, Julius Sadinský. To setkání s takovými hvězdami, to byl pro mě skutečně zážitek na celý život. A ještě se účastnit toho natáčení. Seriál se dá dodnes najít na internetu, takže kdybyste se nudili, tak se můžete podívat na takovou malou televizní připomínku tehdejšího Československa a na mě jako na malou holku. No, škoda, že to skončilo. Zkrátka, státy se rozdělily, ale ty vzpomínky, lidé, příběhy, právě ty filmy, hudba, to všechno v nás zůstává. Souhlasíte? Pojďte mi zavolat na 731 800 900 a jestli máte jiný názor, tak i to je v pořádku, i ten může zaznít. Zavolejte Jarce Barboříkové do Zlínského studia.
0: Noční linka.

0: Jsou se Češi a Slováci pořád tak blízcí, jak se rádi říkáme, nebo už je to spíš hezká vzpomínka? V noční lince Českého rozhlasu dnes hledáme odpovědi právě s vámi. A teď volá pan Vlado přímo ze Slovenska, tak to jsem moc ráda, že máme zahraniční návštěvu. Vítejte.
1: No, dobrý večer, pozdravujem všetkých poslucháčov nočné linky, nech trošku v této relácii zazní aj ľubozvučná slovenčina.
0: Já jsem v to doufala, Vlado, tak děkuji, že jste se ozval, že jste trpělivě vytáčel telefonní číslo.
1: Víte, čo chcem vám povedať, že jsem od malička zrastený z Moravou. A tak ten život išiel, že jsem bol na vojenčine, na Morave, Bučovice, u Brna. A potom tam som si priateľov, naše moja matka neboha mala 8 súrodencov a tie ženy všetky sa išli za robotou, za prácou na Moravu a sa tam vydali. Tak tam mám bratrancov a sesternice. A z vojenčiny mi ostalo veľa, veľa kamarátov. A Kyjov je nedaleko Bučovic, tam ich mám najviac. Mám takého priateľa, Zdenka Opatřila, Čeložníci žije. A 58 rokov si píšeme každý týždeň, navštevujeme sa. A je to také krásne. Viete, tí Moraváci majú krásnu povahu, tak to všetko, to tí zvyky, ktoré všetky tam vnímam. Ja som remeselník a chodím na slávnosti a jarmarky predávať remeselné výrobky z dreva. Viete, a tým poznám veľké kvantum ľudí. Napríklad v takom Uherském Hradišti, však tam chodím vyše 30 rokov, milujúci ľudia, krásni, srdeční. Občanské združení Kunovian tam poriada jarmarky, vianočné trhy, pani Polášková, Libor, no teraz mi to vypadlo, to sú organizátori hlavní. To je tak ohromný ústretový ľudia. Mám napríklad takého priateľa z Veľkej nad Veličkou, Janka Břena, ktorý má 82 rokov plus minus. A každé božie ráno si píšeme pozdrav. Janko, pozdravujem ťa, slniečko nám pohládza tvár a budeme prežívať pekný deň, prajem ti dobré zdravie, napríklad takto. Obdivujem mnoho múdrych ľudí na Morave, napríklad tejto nočnej linke, pani Noru. Naďalku jej z úcty a s pokorou boskávam ruky, aká je kultivovaná a múdrá. Viete, ono človek, keď chodí medzi tými Moravákmi, strašne sa veľa dozviete a dobrých vecí. Počase, keď sa s človekom stretnete, zabudnete, čo ste si hovorili, ale tie pocity vám vždycky ostanú na celý život. Viete, aj napríklad od rána počúvam nie slovenské stanice, lebo to je hrozné, ale Rádio Brno. Pán Truhláš pekne sa prihovára, potom príde o 9. Zdenek Junák, ktorý nosí bermudy aj do mrazov a najviac teda obdivujem oného. Jak sa volá redaktor váš kolik?
0: Borka.
1: Borek. No, Borka.
0: Ten vysílá na Brnu, áno.
1: No, viete, Vlado,
0: to sa tak hezky poslouchá. Já doufám, že vám Moraváci ten nádherný kompliment rádi vrátí. Právě taková vzájemná blízkost a srdečnost mezi lidmi je možná tím největším důkazem, že k sobě Češi a Slováci mají pořád blízko. Já vám můžu říct, že opravdu velmi miluju slovenský jazyk. Já jsem se slovensky učila Já opravdu jsem měla učitelku slovenštiny, když jsem tedy hrála v tom československém filmu. Přesto mě teda pak předabovali, by bylo to nutné, ale nejenom ten jazyk, ale vlastně vy jste takový jako pro mě velmi srdeční. A teď jste to dokázal, protože jste mluvil velmi mile.
1: Viete, ja to mám na hranicu 18 kilometrov, pochádzam zo Starej Turej, to je hraničné mesto Moravsko-Slovensko. Chodíme na Moravu kupovať do Kvietnej, do Uherského Brodu, do Hradišťa. Milujem tých Moravákov, s tými som sa na celý život spojil a rád s nimi žijem.
0: A Vlado, podle mě je dobře, že se to umíme říct nahlas i po tolika letech od rozdělení společného státu. Děkuju za vás, děkuju za ta milá slova, za účast v Noční lince. Už teď se těším na příště.
1: A ještě chcem pozdravit mojho přítele z vojenčiny, vedle mě spával 2 roky, Jiří Krpec, Končice pod Ondřejníkem, keď chodím do Rožnova predávať, tak idem o jeden den skôr a u neho spávam. A vždy si pekne pohovoríme a pospomíname. Nie je to krása? Povedzte.
0: Yeah.
1: To priateľstvo má veľkú hodnotu, ktoré sa nedá zaplatiť žiadnymi peniazmi. Tak prajem všetkým poslucháčom Nočné linky príjemný večer a zajtra, a celý deň teraz nech majú slniečko v duši a zohrieva ich šťastie, lebo keď človek žije, potrebuje šťastie, nie len peniaze. A ostatná je vás, rád vás počúvam. Som vás videl na fotke, ste pekná, príjemná, pohľadná žena, máte pekný prejav. To sa mi páči. Teda tí vaši redaktori Nočné linky, je to skvost.
0: My sa moc snažíme, Vlado, tak přejeme krásnou noc. Některé vztahy nepotřebují společné hranice, aby zůstaly pevné. Noční linka Českého rozhlasu dnes patří českým a slovenským rodinám, přátelstvím a vzpomínkám.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

znáš to cty známých, ale kdo tě zná? Máš vlastní píseň, kdo však ví, jak zní? Máš pocit,

ulicí, tvé vlasy mezi pšenicí, tvou vůni mezi tisíci. Já vždy rozeznávám, hravě rozeznávám.

0: Možná nás spojuje humor, jazyk, jídlo, písničky, nebo prostě pocit, že se rozumíme o něco víc než ostatní. O československé blízkosti si dnes povídáme v noční lince Českého rozhlasu. A slovo teď dostává pan Pepíno z Valašska.
1: No tak já teď zdravím všechny posluchače a my sousedíme ze Slovenskem jako Bumbálka, co je, že? Tak to je jsme aj na nákupy třeba do Makova jsme jezdívávali a na to na Turzovku, že? Na vodu a nebo ještě když jsem v práci tak dělal tak se Slovákama u firmy tež jako čtvrtina Slováku. A nikdy jsme jako problémy neměli, nebo se neměl s nima. Takže to byli skromní lidé, takže to bylo takové zpříjemnění a i ten jazyk. Takže to.
0: A máte rád slovenský folklor, slovenské jídlo, kulturu?
1: Jo, já třeba televizu, když ten, tak jak jsou ten po Slovensku, jak ukazují ty střediska rekreační a to, tak ta hudba je to velice krásná, tu rád poslouchám. Takže to je to také zpestření takové.
0: Fandíte slovenským sportovcům nebo českým?
1: Jo, ne, oběma. To je úplně stejné, protože člověk odmala jsme vyrostali pohromadě, takže to nejde rozdělit. To bylo takové těch úředníků takové nerozumné rozdělení, že takové vášně mezi ten, ale to proběhlo to v klidu, takže my jsme to ani nijak nezaznamenali, že takže to hodně, jako co jsme třeba na ten pomezi, tak už ti lidé domorodci už jsou po smrti, že a tak už tam už to mají kupené luftáci, že tak s týma už člověk nějak ani nepřijde do styku, nebo se jako nějak moc neznají, takže to je ten, když třeba něco potřebuju, někde nějaké dřevo, strom dotáhnout koněm, tak jim to ten, že přitáhnu kalupě, že tak, takové běžné věci, že no tak to
0: je. Víte co, zkusíme dát Pepíno tady do placu pár slov slovenských, které jsou od našich českých hodně vzdálené a často třeba přemýšlíme, co znamenají. Já jsem si vzpomněla třeba na čučorietku, to je borůvka.
1: To jsou hafery, povalecké hafery.
0: Hafery.
1: No.
0: Hafery, brambory, nebo zemáky, ne?
1: Zemáky, zemňáky, na Valašsku, no.
0: Napadne nebo nás ještě něco?
1: Různé takové.
0: Střevíček, víte, jak se řekne střevíček?
1: Drevokocůr, že?
0: Počkejte, to nevím.
1: Veverka. No.
0: A ten střevíček, víte?
1: Teď si už nespomenu.
0: Črěvička.
1: No,
0: Črěvička.
1: No, to jsou také
0: technické. My máme taky jako rodina kořeny na Slovensku, takže jsme tam také jezdili. No a ještě něco se žabičkou bylo nějak zajímavě přeloženo vždycky. Pulec to byl. Nevíte, jak to bylo?
1: To nevím.
0: No mně to úplně vypadlo, tak třeba zavolá někdo po nás.
1: No, snad si zkuste
0: nám
1: někdo,
0: přeložit, jak se řekne slovenský pulec. Dobře. Tak Pepíno, děkuju, že jste teď s námi chvíli vysílal noční linku. Chcete něco říct si závěrem?
1: Ne, pozdravuju paní Vlastičku z Krnova.
0: Doufám, že poslouchá a třeba přání no, oplatí.
1: Ať se drží. Na ten jako horší, to víte, stará paní tež, tak má problém s chozením, spadla nedávno, takže to má to horší, ale tak musíme se všetce držet, no.
0: Přesně tak. Jo? I vám přejeme pevné zdraví, Pepíno. Dřív jsme měli společnou televizi, sportovní úspěchy, jedno hlavní město federace. Dnes žijeme každý ve svém státě. Noční linka Českého rozhlasu se dnes ptá, co ze společného Československa mezi námi zůstalo.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Někdy stačí jedna slovenská písnička nebo známé slovo a okamžitě se vrátí vzpomínky. V noční lince Českého rozhlasu dnes mluvíme o tom, jak blízko máme ke Slovensku a jeho lidem. Je s námi pan...
1: Robert Moravy.
0: Robert, vítejte, povídejte.
1: No, to je zajímavé téma, takže vy jste tam nakusili nějak rok 93. Já jsem Slovák, už to. A v 93. když se dělili republiky, tak jsem byl jako voják. Takže to bylo takové divoké. No a v 94. jsem se odstěhoval na Moravu a už jsem to zůstal. Takže občas hovorím jak Husák, československý. Tady je to docela sranda, takže chtěl jsem se oženit. Tak jako dobré, no... Češi a Slováci by mali držet po kope, no, to je, ten jazyk je...
0: A myslíte, blízko, že drží?
1: No, keď sa pozriem občas do televízie, mám strašné obavy, že už to není to, čo bývalo. Ale tie rodiny držia po kope, to si myslím osobně, pretože fakt máme spolu ako docela blízko k sebe. Takže ja som si zobral Moravačku, som spokojný, mám dve deti, takže ako paráda. No a asi by som nemenil, no. Je to takový, takové, neviem, máme strašne blízko k sebe, takže ako neviem si predstaviť s Rakúskom nejaký taký spojenie alebo s Polskom v žiadnom prípade. Naviac sme boli spoločný štát, takže tam to strašne robí moc. A hlavne 90% slovíček máme stejne. Vy ste tam hovorili o nejakom púci.
0: No.
1: A to je, no, to je žubrienka.
0: Žubrienka. Áno.
1: A drevokocúr, neexistuje. To je sranda zo Slovákov. My máme veveričku.
0: Veveričku.
1: Máme veverku a máme veveričku. Takže,
0: dobře.
1: Tak, no. Ale ináč je to sranda, pretože keď chodeval som na koncerty, tak... aj tie pesničky, keď sa spievalo prší, len sa leje, vy máte kam koničky, pojedeme, nebo jak je to, a ano. My máme úplne iný text, ale ináč princíp je stejný, takže ako docela zaujímavé.
0: Tak to řekněte.
1: Je, asi ne, že prší, len sa leje, kam ježišinky. No to si nespomenem.
0: Tak třeba zase někdo po vás. My to dáme všechno dohromady. Řekněte mi, jakým jazykem se u vás doma mluvilo? České, slovenské, nebo se to přirozeně míchá?
1: Ježišmane, tak žena český a slovenský. No a protože jsem tu nějakých 30 rokov, tak se snažím český, což dělá, tak to jde. Někdy mi uteče nějaké slovo, ale dětka malý problém s tím, hlavně ta mladšia, tak do školy a už boli problémy. Už boli problémy s jazykom českým, že to jsou slovenské výrazy. A pravopis, to som mal zakázané učiť češtinu, protože tam je pravopis úplně katastrofa. To ženy chodili, muži chodili, všade je meké i, protože to je slovenstvo. V češtině to neplatí.
0: Ano.
1: Ženy, tvrdé i, alebo muži tvrdé, ale vidíte, už mám za... To je hrozné. Takže toto som mal zakázané a ináč ako hovorím, docela dobré, ja som spokojný docela, takže...
0: Jako upřímně, já myslím, že i mnozí Češi někde tady udělají chybu v té gramatice, takže tím se vůbec netrapte. Ale řekněte mi...
1: No, já teď přeruším vás, tak dal som robiť test moje mame v Bratislave. A ta sa chytala za hlavu a doteraz to nevie pochopiť, tú češtinu. Diktát, detka jej dávali a to bola sama hrubka. Mm-hmm. Takže sama chyba. Takže to je asi tak.
0: A Roberte, když hrají Češi se Slováky hokej, jak to u vás doma vypadá?
1: Ja vyhrajem furt, takže mne to je jedno, či vyhrajú Češi alebo Slováci. Ja to mám, tam hovorím iba to, že kto hraje lepšie, ten má vyhrať. No a o tom to je, ale keď to vypadne jedno družstvo, držím druhému, no, takže asi tak nejak, no. Ono je to takové ťažké, no. Ja som vyrastal na slovenskej hudbe, žena, a to musím pochváliť ju tiež, takže my sme počúvali Elan, poslouchali, takže to byla paráda, takže tam jsme si byli hodně blízky, tak podle proto jsme se aj vzali nakonec vďaka Elánu, takže...
0: Jak to myslíte?
1: No, na koncertě jsme se nějak si seznámili a slovo dalo slovo a mali jsme svatbu vlastně, tiež paradox, protože já jsem v Bratislavi, přistěhoval jsem se do dediny, která má 100 obyvatelů, což je hrozně málo. A donutil jsem teda Joža Ráža, aby mi šel za svědka, takže to byla taková uprostějová, taková velká rarita, že Elan došel a mal jsem ho za svědka a tak nějak jsme se dali dokopit do ženou.
0: Počkejte, počkejte, to si děláte srandu nebo ne? Děláte.
1: Ne, to
0: je to jak ten drevokocůr.
1: Ne, to je smrtelně vážně. Asi jsem mal velké, protože on byl takzvaný sused, kusok do mě býval v Bratislave, to jsem ho poznal od 85. 4. roku, tak jsme se tak nějak cez ty koncerty dávali dokopy a nakonec to dopadlo tak, že nebyl na svatbě tuto na Morave u Prostějova, takže jako docela zajímavé, to bylo v tom 94. Keď se už republiky rozdělili teda, tak my jsme se dali s ženou dokopy. Aspoň tak nějak, no. Jsme to Československo držali pokope, no, až doteraz. Máme nějakých 30 rokov, a jo, 32 rokov, a to je, takže to nějak držíme pokope.
0: Tak no. Teď přemýšlím, jestli stihnu zahrát kapelu Elán, anebo...
1: tak v podstatě počíváme všetko, no, ale toto je taková naše nějaká srdcovka, no, takže...
0: Stihla jsem to. Dívejte, jsem dobrá. Tak písnička nejenom pro vás, ale taky pro všechny naše posluchače. A pojďme se rozloučit, aby jsme stihli ještě jeden krátký příspěvek. Co vy na to do té jedné hodiny? Vám poděkuju a naslyšenou, Roberte.
1: Tak jo, nashledanou.

0: Československo už na mapě nenajdeme, ale v mnoha rodinách, příbězích a vzpomínkách žije dál. Posloucháte Noční linku Českého rozhlasu a právě o těchto vazbách jsme dnes mluvili. A je tady poslední příspěvek pana Miloše. Zdravíme vás.
1: No já zdravím všechny, Jaruško, hlavně tebe, máš příjemný hlas. A chtěl bych vám vzpomínat, byli jsme v roce 76 a 77 na vojně v Bílině. Byli jsme půlka Klatovského okresu a půlka okresu Topolčany, takže jsme s kamarádama prostě prožili krásné dva roky.
0: Mm-hmm.
1: Takže na to vzpomínám, my jsme na Klatovsku scházíme, každý už asi pátý nebo šestý rok se scházíme, máme 50. výročí, že jo, po vojně. A rád bych, kdyby prostě někdo tohle poslouchal ze Slovenska, když by slyšel o Bílině a vojenské službě, kdyby se ozval pěkně potom mimo vysílání tam telefonní číslo.
0: My vás neslyšíme úplně nejlíp, ale myslím, že mimo éter jste zmiňoval, že nám chcete dát nějakou hádanku. Rozuměla jsem dobře?
1: Ano, ano, ano.
0: Tak přicházíte s nějakým slovem, které máme přeložit? Nebo povídejte.
1: Jako ťava.
0: Ještě jednou?
1: Jsem smedný jako ťava.
0: Vím, jsem smedný jako ťava, jsem žíznivý jako velbloud.
1: Ano, správně.
0: Je to tak.
1: Jednička.
0: No.
1: To bylo velice krátký a můžu potom mezi známy dvouma nechat to telefonní číslo, kdyby to někdo poslouchal z těch na Slovensku.
0: Můžete. Tak teď véteru se rozloučíme, poděkuju vám i našim posluchačům. Dnešní noční linka ukázala, že i když už více než 30 let žijeme ve dvou samostatných státech, pořád nás spojuje mnohem víc než jenom společná minulost. Jsou to rodiny, přátelství, jazyk, humor, jídlo, hudba i obyčejný pocit, že jsme si pořád tak nějak blízko. Jsem ráda, že jste zavolali, psali, poslouchali, bylo krásné slyšet tolik osobních příběhů z obou stran hranice. Přeji klidnou noc, ať ji trávíte v Česku, na Slovensku nebo kdekoliv jinde. Od mikrofonu Českého rozhlasu se loučí Jarka Barboříková.

0: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje. Divadlo pro vaše uši.
1: Buďte vítáni, dámy a pánové. Jiří Lábus bude dnešním hostem Divadla pro vaše uši. No a tím je řečeno vše. Nic víc už dodávat nemusím. I když snad jen, že k Jiřímu patří jeho přátelé a kamarádi, a tak ho v písničkách dnes doplní někteří z těch, s nimiž se potkal, ať už v televizním pořadu Možná přijde i kouzelník, nebo třeba v pražské Ypsilonce.

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: Když se řekne Jiří Lábus, ozvěnou slyšíte Oldřicha Kaisera. A samozřejmě to platí i naopak. Pro nás, co jsme vyrostli na televizních scénkách a humoru téhle divadelní dvojice, může být docela překvapivé poslouchat jejich společné Hovory o ničem z jara roku 1989. Totiž tady, v těch parodiích na tehdejší rozhlasové besedy, mají své kořeny nejenom pozdější slavná Tlučhořovic rodinka, ale třeba i pestrá hlasová ekvilibristika, jak jsme si ji u Jiřího Lábuse a Oldřicha Kaisera tak zamilovali.
2: Vážení přátelé, vítám vás ve studiu Mikrofóra na naší besedě. Já jsem chtěl říct pravidelné besedě, ale bohužel jsme se tady delší dobu neviděli. Jsem rád, že vás tady zase vidím u našeho umakartového stolu. Takže vítám vás tedy mezi námi, naše besedníky, Růženu Hulínovou. Ano, vítám společně všechny na našem cyklu, který jsme se rozhodli nazvat Hovory o ničem aneb jejich pět. Budeme se scházet, jak jsem tady již řekl, zde u tohoto umakartového stolu každý měsíc pravidelně a to už opravdu teda našim posluchačům slibujeme.
3: No dobře, já jenom abych měl, že jo, volno. A jinak bych to musel nahlásit předem, že jo, aby v tom nebyly nějaký zmatky jenom.
2: No, to je jasný, to vám všem dáme napřed vědět, že
3: jo. No dobře, já jenom říkám, že jo.
2: Ne, to buďte se... bez starosti, buďte, no. Nebudou to teda dlouhá setkání, že jo, tak 10-15 minut. Budeme si vyprávět o věcech, které nás pálí, jak se říká, bolí, které nás zlobí, ale někdy taky o našich soukromých záležitostech.
3: No, prostě... Teda... No, bolí mě teda teďkon tady.
2: No tak to až později. Ano, prostě chtěli bychom, aby nám tady v tom klubu bylo prostě, jak se říká, prýma a fajn. Ahoj. No a já nyní představím posluchačům naše besedníky. Je tu mezi námi básník Ctirad Stepivý. Dobrý den. Ano. Dále je tu nejmladší z účastníků Patrik Puch. Patriku, ahoj, já tě vítám, Patriku.
4: Ahoj.
2: No, je to i Růžena Hulínová, nestárnoucí, stále taková plná mládí, optimismu.
4: A nechte toho.
2: Ne, to. No a je to samozřejmě žena v domácnosti Božena Tlučhořová. Dobrý den. Jsem ještě celá tady. Já jsem malem utíkala v zástěře, já to úplně zapomněla, že to dneska točí. Jsem odběla jen tak. Ano. No, a kdo jiný tady než Fanda Čadák, přezdívaný Páťa?
3: Jo, dobré. Hoďte mi to kafe, jo, tadyhle.
4: Já vám takhle podám, počkejte, tak.
3: Já jsem si myslel, že jste na mě zapomněl, že jsem tady nějaký Puch.
2: Nemusíte vzduch teda. Ne.
4: Puch jsem tady, jo.
2: Pucha máte tady
3: vedle. Dobře, nic vezli.
2: Ne, jde pak, o vás já strach nemám, vy se vždycky prosadíte. Takže vás tady všechny ještě jednou vítám, no a já bych se vás teďka zeptal, proč jsme se vlastně tak dlouho neslyšeli a co jste celou tu dobu dělali?
3: No tak, jo, bylo to dost, ovšem já jsem o ničem nevěděl, kdybyste mi dali echo, tak...
4: Já vám řeknu teda, já taky neřekl se přece, že se napíše, dá se nějaký to, jak se říká, spojení, že jo, ale nic se neřeklo. Tak jsem si řekla, že třeba tady soudruzi v rozhlasu přestali mít po mně zájem.
3: No, posledně totiž nám bylo řečeno, že přijde obsílka domů. Jo, já od té doby nepracuju, no, teď mám průšvih v práci.
5: No teda, já tady na rozdíl od Páti jsem napsal za tu dobu 17 básnických sbírek.
3: No, já napsal za tu dobu 2 dopisy.
5: No tak počkejte, to trošku zlehčujete mou práci. Je trošku rozdíl psát verše a psát dopisy.
3: No, když
5: dopisy
3: rozdíl.
5: Taky můžou být ve verších, vzpomeňme si na překrásné Šaldovy dopisy, na dopisy, které psal Petr Čajkovský, na celou řadu dalších přenádherných dopisů, které jsem dostal od své sestry Kunhuty Werfernové,
3: prodané
5: Šturmelové.
3: O čváry, no, jak jsem mu odepsal taky, jo. Ale jaký v tom je rozdíl, to nevidím teda.
5: No, tak přijďte. To bychom se hnedka ze začátku tady chytli a nerad bych, aby to bylo hned, to bych velice nerad hnedka na začátku na naší podlouhé době první besedě. No přátelé, uklidněme se, nemá cenu tady trošku dělat rozmíšky, že jo? My jsme se přece domlouvali, že si pošleme, jak to bylo, no kdo to měl, počkejte, někdo to měl posílat, někdo měl rozeslat zase ty...
3: No vy jste posledně na těch horách říkal, že nás obešlete, že jo? Že si někam vyrazíme, jak jsem čekal doma.
4: No já taky čekala, že něco přijde a ono přišlo akorát se střednice mi přijela, no.
2: Takže co je u vás nového, zeptal jsem se, teda teď bych se rád zeptal Patrika Pucha. Každý už na hlase Patrika poznal, že má zřejmě po pubertě, Patrik.
3: No vy se díváte na mě. A už jsem si myslel, že jsem zase lítám.
4: Ne, já se dívám na Patrika tady. Patrik se trošku červená, koukám, že mu praskl pínek. Hlas už máš ale pěkný, udržíš, no.
3: No.
4: No.
5: No taky mě to někdy dělá potíže, abych... Ale to sem nepatří.
4: Ne.
2: Moment, mluvíme o hlase. Aha, promiňte. Tak, Patriku, co jsi dělal celou tu dobu? Ty ses, myslím, vyučil, mám pocit, ano?
6: Ano.
2: Ten mluví jak... Já se to nemůžu pořád zvyknout, jak ten Patrik mluví.
3: Nech ty, ať mluví.
2: Ten mluví jak papíňák. Ten opravdu takhle mluví naše Maruška, je osm.
3: Prosím vás, neskákejte mu do řeči, ne, když je to v něm, no...
2: Já nesladím, abyste mi tam dal kosky, já se zblázním. Co mi tam do toho furt něco děláte do toho kafe? Já jsem to chtěla čistit, bez cukru, teď já držím dietu druhý den. Koukněte, už jsou tři deka dole. No, teď to je na zemi.
3: No, si to seberte. No, babu.
2: No, prosím, prosím, to bych se vyprost. No, prosím vás, já bych to přerušil, tak prosím vás, co dělal celou dobu Patrik? Vyučil ses.
6: No, já jsem se vyučil.
2: Ano?
6: Ale pak se zjistilo...
2: Ano?
6: Že jsem se nedoučil. Tak jsem zase přišel. Abych se vyučil.
2: Ano?
6: A teď jsem tam dodnes.
2: No.
3: No, už je to z něj venku.
2: No, no, to je hezké. No, a co ctírat stepilí? No, ze mě to doslova prištělo. Ze mě to doslova, musím říct, ta inspirace všemi, řekl bych, všemi pory. Z celého těla, z toho se mě šlo ven. Já jsem psal jednu sbírku za druhou. To vám byly kvanta, dokonce jsem spolupracoval i na sbírce zákonu. Je to 13 nádherných knih po sobě. Snažil jsem se popsat všechno, co se v této varné době, bouřlivé době odehrává. Každé pohnutí lidské mysli, co jako občana této země trápí.
3: No, a to vám ty strany nestačily, co? Abych tam taky totiž něco napsal, víte?
2: No, ale já jsem se to snažil na rozdíl od vás vyspívat. Víte, a teď chraptím. Je to veliká epopej, přenádherná. Je to něco, jako když se taví

0: se koukám po tomhle tom stole.
1: No, tady to píšou. Je tady něco vyrytýho. Co to je za nápisy? Ježiš, to je to...
2: No jo, ukažte.
1: Ukažte to.
0: Je tadyhle taky.
1: Mikroforum, lidí forum, to jsou fóry teda.
3: Tak prosím vás, pokračujeme, přátelé, jsme se maličko zapletli teď. Tak vy jste měla vztah, Růženko, ano?
4: Měla jsem vztah.
3: A chlapec byl prima?
4: No byl takový bezvadný, fakt, no. Byl takový černý.
3: Ano.
4: Vlasatý, no prostě, jako říkal mi, že i tak.
3: Ano.
4: Tak jsem si říkal, že to je dobrý, no, protože mám hrozně ráda diskošky a tak a prostě no, pak jsem zjistila, že je z Rumunska, no.
3: No a co jsi dělala?
4: Jsem si to nechala vzít.
3: A teď jsi sama?
4: Ne, teď jsem zase v tom.
3: A dobrý, no, no to máš teda už jenom opravdu fofre. A co dělala Božena Klužhořová?
1: No tak já teda upřímně řeknu, já jsem zapomněla, že se máme vůbec scházet. Já byla v takovém kalupu, vám povím, no to je pořád něco, že jo. Mladá je na diskotékách, ale já se nezastavím. Ráno vstanu a večer se dolehnu. Já se vám svalím celá utahaná, opravdu, co jo. Vám budu povídat?
0: A s kým?
1: Ale už se začíná, teda vy jste opravdu, jestli teda budete vy příště, tak já už jsem snad ani nepůjdu teda. A mě nechá. To už je od první besedy, víte, jak na mě koukal těma očima, kdy to máte, prosím vás, máte v obočí, to je prales, to je boubín, co tam máte.
0: Koukám, že mám oči, ne?
1: No.
3: No už jsem řekl, prosím vás, pořád teda bude pravidelný pořád, takže nám řekněte, jaký máte názor. My bychom chtěli totiž od příštího pořadu udělat znělku, aby se divákům pořad vždycky hned přiblížil, aby už věděli, a posluchačům, co říci. Já jsem včera točil, jsem měl kšeft na Kavkách. Takhle, aby jako se posluchačům přiblížil ten pořad. A pořád se budeme hovořit o ničem a teď bych se rád zeptal vás všech tady, co jsme u našeho stolu, u Makartovou, jaká by měla být asi znělka? Jaká znělka tady?
0: Jaká znělka?
3: No to říkám, znělka našeho nového pořadu.
0: No ne, že jo, že těch pořadů o ničem je víc, takže aby jsme...
3: Ale náš pořad se bude i tak jmenovat, víte, takže...
0: Jo takhle.
3: No. No tak jak byste si vy představoval znělku?
0: Jako já, jo.
3: No.
0: No nevím, no tak něco takového jako, kdyby to bylo takový... Šudidu, šudada, šudududududududududu,
1: šupada. Prosím vás, šudida, šubidubidul, no to by vás lidi teda, to by vás lidi vynesli, to by vám poděkovali teda, pane Patej.
0: Páťa.
1: No, teda já bych teda radši, když můžu teda mluvit, víte, aby to bylo něco takového pomalýho, takového hezkého, aby to byla taková hezká melodie, která by člověka tak jako uklidnila třeba, kdy se ten talinský rybník dohodí. No,
5: jsem mrtvá.
1: No, takhle, víte, tady mladá se sice směje. No jaký máte, ať řekne ona názor teda, jaký si myslí, že by to měla být, nějaká taková, nebo...
5: Ale ne,
1: tak se... Já šel to po tímskou branou, no. Takový nějaký, co jsme zpívali, když nám bylo 20.
5: To ne, tak se něco takového jako metal.
1: Já vám dám metal, teda, vy byste měla dostat metal, teda, to vám povím, teda. Je tuhle se vám za Plastověckou televizi, tam jsem tak žasla, jak sami vám takový, ty už tam dneska, co se tam všecko hraje, jdete jak z Zoologické zahrady, když někoho pustí, tam ty řetězy měli a takový vlasy, jo. No tak já bych vůbec nepoužil hudební motivy, si jejte řada na mě. Dal bych přednost mluvenému slovu. Proč pořád hudba, prosím, nás obtěžuje, ale na každém kroku. Třeba víte, verše. Dejdem k tomu, teď budu vyloženě opravdu mluvit, jak se říká z Petra.
0: Vy jste neskončil ve sklepě.
1: Ale nechte si toho, prosím vás. Třeba verše zastav a stůj, mikrofon bude tvůj. Nebo na 10 minut se odmlč, zaposlouchej se a pak hovoř. No bo nějak tak, že jo, je to, rozumíte, improvizuji ho zrovna. To bych si musel k tomu sednout, dát si 2 litry, 3 litry vína a za týden bych to přines. To, že jo, to, prosím vás, co se zase na mě tak díváte? Co se vám bych tak chtěla mít teda dvojdomek? To vám povím teda, to je pohled porád před ten stůl tady.
0: No je to lepší, jak hladit včelu.
1: Teda víte, já vám řeknu, já sem chodím ráda, ale by mě tak někdo porád takhle obtěžoval, tak to teda ne. To ne, pojďme se na to mladýho. Teď jsem to objevila, vy máte pochu na ušnici.
6: No. A tady mám řetěz.
1: No, to jste jako černá Mikuláše, prosím vás, to byste strašně děti v tomhle.
6: A tady?
1: No.
6: Boty s kováním.
1: Prosím vás, takhle šel můj táta na pijávu, jak jdete do rádia. Jo, koukám, že už přátelé, už tady vidím, že budeme pomaličku končit, i s režimi dávají tady znamení. Jo, ne, to je, abych se napil. Mám suchou ústek, tady ode mě režisér na mě kývá, tak já to teda splním, ano.
5: To je moje, když vám to říkám, že to je moje tohle.
0: No tak to, no. Si to ven tadyhle.
1: Já mám teď báječný nápad. Teď jsem vymyslel takový rým, víte, takovou apoteózu současnosti. Pro všecky rasy budou lepší časy. Je to, myslím, dobré, ne? Ano, no prosím vás, tak

0: Příště.
1: No tohle, dostat není možný, Patriku, co děláš, člověče?
0: Ty jste mi polil tady ty kosky, co mám nový kostým, prosím vás, stalo mi to 290 korun. Ona to takhle je, celý to mám vylitý na sobě, já se na to vykašlu, no.
1: Abych
0: to nesla do mášenky teda. Ještě, no vy to máte výhody, vy jste v montérkách. No, prosím vás, tak teda já bych to už opravdu ukončil. Takže příště uděláme takhle, my chceme asi za měsíc jít na vlasti, prosím vás, klid tady u toho stolu. My chceme jít za měsíc na vlasti v jednu vycházku, ale ještě předtím bychom se měli sejít zde ve studiu a říct si, popřát si hezké dny, co si vememe sebou a co si vememe na sebe. Ale příště už to teda, se sejdeme, už bude s naší znělkou. Doufám, že se vám bude líbit a do té doby zatím teda naschledanou. Takže, naši besednici, ahoj.
1: Ahoj.
2: Ahoj.
0: Naschledanou.
1: Ahoj. Jsem vám říkal, že tohle jste udělala vy vyloženě s tímhletím.
2: A to jsem vám

0: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.
1: Jiří Lábus přes účinkování na několika divadelních scénách najednou zůstává vlastně celoživotně tváří jediného divadla, totiž Šmídovy Ypsilonky, kam vstoupil ještě v dobách, kdy Ypsilonka začínala v severočeském Liberci. Tady se za léta tak říkajíc vyučil hned v několika divadelních profesích. Ostatně důkazem je i jeden z předvánočních improvizovaných pozdních večerů v Ypsilonce, kde je sice tentokrát hlavním hostem Milan Lasica, ale průvodcem a taky ve svém originálním stylu operním zpěvákem je tu právě Jiří Lábus.
2: Teď musím říct, že hlavní osobou bude Jiří Lábus, který se každého bude ptát, čím chtěl být, když byl malý.
3: My totiž pokládáme hostovi takovou jednu otázku hnedka na začátku, když přijde na jeviště, ale nejdříve ji pokládáme ne hostovi, ale někomu z publika. A já oslovím přímo vás dneska teda, tady je to první řada, je to blbý, že jste koupili první řadu, ale je to na... Čím jste chtěli být, když jste byli malí? Čím jste chtěli být, když jste byl malý? A jestli se vám dětské přání splnilo, takže prosím.
4: No tak já jsem vždy toužil se stát strojvedoucím, ale bohužel toto přání se mi nevyplnilo. Nyní studuji na obchodní akademii.
3: Je takhle, takže vy jste chtěli být strojvedoucí.
5: Jak bohužel se vám to nevyplnilo. Vy jste proto nic neudělal, abyste byli strojvedoucí.
3: Já se tam nějaké dívky ještě, obyklonní zrak, tak to byla jedna z nich. Mě to nedá. Tak ta se pamatuje ještě na mládí velice, to ještě mladinka, dívenka tohle, že no jo, jezi jsi malý a tohle rozkočné učky. Čím pak chtěla být, když byla malinká, no?
6: Letuškou.
3: Letuškou, a splnilo se to?
6: Ne.
3: A co pak jste?
5: Naštěstí.
3: Učitní jste. A už jste tak, no to taky můžete letět někdy, že jo? Záleží, jestli se spletete, že jo? Někdy. No, no tak to víte tak. No takže tak to jsou zajímavý. A tady slečna ještě kolegyně vaše, kamarádka, jestli ten?
6: No, já jsem chtěla být spisovatel.
3: Spisovatel? A pozor, tak to je trošku neobvyklé.
7: Byli tady spisovatelé.
3: Byli tu, ano, byli tu spisovatelé.
7: Zajímavý, při... nikdo to nechtěl dělat jako malej.
3: Ano, to je zajímavý, že ne, třeba. Třeba Ivan vyskočil, spisovatel, herec a pedagog, chtěl vlastně být penzistou, když byl malý. A už se mu to skoro splnilo teďka vlastně. Ano.
8: A hrabal tady říkal, že se šťoural hrozně dlouho v nose. A že chtěl, aby mu to zůstalo.
3: No bohu, hrabal měl takový...
8: A Jirka se ptal, jestli mu to zůstalo, na to neodpověděl.
3: Ano. On říkal, že chtěl být nezaměstnaný, hrabal.
8: Ano.
3: A... my jsme se ho ptali, proč? A on říkal, víte, ale jako, si vzpomínám, že v tom Nýburce oni ty pracující chodili z ty továrny takový bledý a ty nezaměstnaní seděli u řeky a váleli se, opalovali.
2: A konečně přichází náš dnešní host a je jím Milan Lasica.
9: Před 25 rokmi nebohý režisér Miroslav Macháček rozprával takú príhodu, ako bol v Moskve. A tam sa zoznámil s nejakou divadelnou kritičkou a ona sa tak trošku do neho zahľadela a povedala, že by sa s ním chcela stretnúť niekde v parku. A povedala, že o toľkej sa stretneme v parku a že ju pozná podľa toho, že ona bude mať solnečné ačky, čiže okuliare, hej, tmavé. No a tak on prišiel do toho parku a teraz zrazu videl, jak prišla mala tie solnečné ačky a teraz sa tak ako prechádzali sa, ona rozprávala veľmi romanticky a tak trošku ako poeticky a snažila sa ho tak očariť niečím a on jej tak pritakával a bolo to veľmi romantické. A zrazu sa tak vraj zastavila v takom zákutí toho parku a zrazu ho takto chňapla a povedala, až to tako je. A takto, ale držala ďalej. A že on nevedel, čo má robiť chvíľu, potom sa spamätal, tak ju chňapol aj on a povedal, až to tako je. A že tam teda takto stáli asi 5 minút a nič, a potom sa rozišli.
2: No tak takhle rovnou začal Milan Lasica. Ale pozor, nejdřív ať zaspívá Jiří Lábus klasiku.
10: 3, 4.

Zaveď k nám, měj se chvíle, zaveď k nám, zaveď k nám, zaveď k nám. Já ale s dámou, hrajte blbci, písničku s dámou, sám budu dlouhý, zpívá na rána, zpívá řád.

0: Světoku, říká.
1: Skutečně jsem, já už druhýkrát jsem počul toho Jirku tu zpěvat, to je něco úžasné. Tak to zpěvá i Julo Satinský. Když jsme byli zaměstnaní v Brně, vo večernom Brně, tak tam nás doprovázal orchester Antonína Julinu. A keď mal Julo vždy nějakou svoju pěseň zaspěl, a keď ju dospěval asi takýmto způsobem jako Jirka, tak ten orchester bol dolu v tom orchestrišsku a keď Julo skončil, tak odtiaľ vždy ten Julina skríkol: Rytmus je náš kamarád. A potom, keď sme sa vrátili do Bratislavy z toho Brna, tak sme nemohli byť nikde, nemohli by sme byť vo svojom divadle, nesmeli by sme byť nikde zamestnaní, len v operete. To bolo také pre nás dosť prekvapujúce. Už nezmyselnejšie by bolo, keby nás boli dali do baletu. Jediná. Tak sme tam prišli do tej operety a teraz my samozrejme žiadne školené hlasy a oni nás tam skúšali, no bolo to zúfale, tak potom len tak pro forma povedali, že ja budem tenor a Julo bude baritón, aby sme mohli byť medzi tými solistami zaradení. A keď sme hrali prvé predstavenie, tak Julo absolútne, teda mimo toho, to bol veľký orchester, teda mimo toho orchestra, teraz ten dirigent prišiel za ním cez prestávku a začal na neho kričať, že jak to, že nejde podľa neho. A on hovorí, no dovolte, tak kto je tu solista, ja alebo... Orchester je tu na to, aby išiel podľa mňa, a nie ja, aby som išiel podľa orchestra. Áno? No tak ten sa na neho tak díval, ale potom sme si to u neho vyžehlili, u toho dirigenta, pretože na tom divadelnom fermane každý deň bolo oznámenie, že kto má kedy okolkej skúšku, a teda i orchester bol rozpísaný, že okolkej má skúšku, a tam bolo napísané 9.00 Sláky, hej, to, ako sa to povie po česky?
2: Smyč,
1: to len sa nedá ani vysloviť. 9.00 Sláky, v skúšobni číslo 1, 10.00 Plechy, to sa povie, myslím, že ste.
3: Alebo Plechy.
1: Alebo Plechy. A potom bolo, že 11.00 Dreva. A my sme prišli. A sme si... Tak potom nám odpustil a dali Julovi 4 takty plus minus k dobru.
4: Zadržte. Milane, my jsme se tě zapomněli zeptat, čím jsi chtěl být, když jsi byl malý?
1: Od malička jsem túžil stať se manželom velvyslankyně. To jsem odbyl, když to bylo aktuálné, tak vlastně k tomu došlo potom a zažil jsem tam velmi příjemné příhody. Predovšetkým najprv jsem mal velký problém s tím, že jsem nevěděl, ako by ma mali oslovovat. Protože manželku velvyslanca oslovují paní velvyslancová, hej, alebo paní velvyslankyňa. Ale manžela velvyslankyně, na to jsem dodnes vlastně nepřišel, ako by mali oslovovat, či pán velvyslankyň. Jeden pán by dokonce poradil, že pán velvyslankuň by mohl. Ale neprišlo se na to, no už je to za nami, netreba teraz už nad tím rozmýšlet, je to neaktuálne, ale toto bol problém, který se teda nevyriešil. Potom ďalší problém bol s tým menom, pretože my sme prišli, napríklad zobrala ma so sebou do Innsbrucku a išli sme navštíviť starostu mesta Innsbruck a ten si dal veľmi záležať na tom, aby jej meno vyslovil tak, ako sa to správne vysloviť má, teda aj s prechylovaním. Čiže prišli sme tam, on sa uklonil a po nemecky samozrejme povedal: srdečne vás vítam, Frau Vašariova. Hej, bol hrdý na to, že to povedal správne. A potom prišiel ku mne a povedal: aj vás srdečne vítam, Herr Vašariova. ja som sa strašne začal smeť a bolo to celé teda, no, nechcem povedať kde, no strašné, to bolo, ja som sa nemohol zdržať, tak som sa musel smiať, že mi slzy tiekli, on vôbec nič nechápal. Teraz moja žena sa mu to snažila vysvetliť, ale to nešlo. Skrátka, nešlo to vysvetliť, že v čom je tá sranda, no. No nešlo. Potom prišlo iné obdobie. Po rozdelení Československa som mal jednu túžbu. To sa mi už tiež nesplní. Stať sa prvým slovenským veľvyslancom v Prahe. A síce len z jedného jediného dôvodu, potom som, skutočne živo som si to predstavoval a túžil som potom, že by som prišiel na Pražský hrad, tam teraz bežne chodím, samozrejme, nechajme to tak, že by som prišiel na Pražský hrad s tými poverovacími listinami, ako slovenský veľvyslanec, odovzdal by som ich, takže by sa otvorili tie dvere a vošiel by český prezident. Hej? A... odovzdal by som mu tie poverovacie listiny, on by ich odovzdal tomu Špačkovi, alebo a teraz by mal ku mne krátky privítací prejav, a keby skončil s tým prejavom, ja by som sa obrátil na svojho tlmočníka, spýtal by som sa, čo hovoril?
4: No, a teď se dostáváme k okamžiku, kdy Milan Lasica si přál, aby mu Petr Popelka francouzsky zaspíval...
1: Chlupatý
0: jako maskot těchto těch večerů, protože 20 let nespíval písničku Chlupatý kaktus a najednou už po několikátý...
2: To je jako návrat Beatles, že jo?
3: Ne, to se prostě všichni zbláznili. Pardon, pane Lasica. To, já nevím, no to může Martin Dejdar, který si umanul. Já to prostě, on zjistil, Martin, že už to nechci zpívat a teď ho posedla taková jako nějaká škodolibá radost z toho, že mě bude mučit tím, že prostě říká, ale měl by Petr zaspívat. Když se nahoře připravuje, co se bude dělat, tak on říká, ale hele Petr. A teď už to načichlo, teda to infiltrovalo do všech členů souboru. Já přijdu před představením do divadla a říkám, tak co bude kaktus, jo?
2: Často nevidíme a když ten kaktus zaspíval, to je trošku, pro nás je to jako, když se vystaví korunovační klenot.

0: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.
1: Jak jsem měl v životě příležitost poznat Jiřího Lábuse osobně, řeknu vám, je to vášnivý milovník rozhlasových her a dramatizací a taky v nejlepším slova smyslu knihomol. Dozajista mezi jinými proslavenými humoristy v jeho knihovně nechybí ani cudný, anglickému stylu věrný Zdeněk Jirotka. Ostatně, kdyby se někdy dřív natáčel Saturnin, než jak ho známe z filmového plátna, byl by pro mě Jiří Lábus, ukázněný ve své někdy drastické komice, skvělým představitelem toho prototypu věrného literárního sluhy. A není proto divu, že se s povídkami Zdeňka Jirotky nemohl Jiří Lábus minout ani v rozhlase. Vybral jsem pro vás na závěr dvě. Jednak Jirotkův byrokratický tanec kolem elektroměru a taky jeho rozhovor pod sochou. Tak zůstávejte všichni ve zdraví a zase brzy naslyšenou.
2: V parku byla neproniknutelná tma. Do ticha šplouchal od někud vodotrysk, který si stříkal, jak chtěl, protože ho stejně vidět nebylo. Cestičky se poznaly jenom podle toho, že jejich písek skřípal pod nohama. Básník šel pomalu, jako slepec s rukama tápavě nataženýma před sebe. Plynul tmou, jako by byla hustá. Odhadoval vzdálenost, kterou ušel, a po paměti zamířil k lavičce. Ze tmy zasvítil konec cigarety a zase potemněl. Někde už na lavičce seděl a kouřil. Básník chtěl říci: o, králi tohoto ostrova, vládce tohoto břehu, strážce vodotrysku, přijmi poutníka unaveného ulicemi města, které se skrylo do ochranné tmy. Přijmi pocestného, který už mnohokrát zakopl o obrubník, narazil na stojan osleplé svítilny nebo chtěl projít zdí z kamenných kvádrů. Jsem unaven a mám bouly na čele. Je příjemné popřít existenci kamenné zdi, když se mi zachce, ale není příjemné narazit na ní hlavou. Jsem potlučen o skály břehu, neboť všechno toto jest břeh, jak pravila moudrá kachna na rybníčku uprostřed parku. Pane, na této lavičce dopřej mi odpočinku. Místo toho řekl básník unaveně: s dovolením, a sedl si vedle neznámého. Jen si sedněte, vašnosti, ozval se ze tmy srdečný hlas. Básník si v duchu představoval, jak asi vypadá jeho soused. Starší, brunátný, zvířský vrásek kolem dobráckých očí a rozhodně má kníry. To je tma, ozval se hlas znovu. Není vidět na špičku nosu a každou chvíli mi někdo šlápne do záhonu. Včera dokonce šel jeden pán rovnou do rybníčka a já jsem ho pak musel tahat ven. Já jsem tady totiž hlídačem, dodal na vysvětlenou. Krásné povolání, řekl básník. Budrý muž chvíli mlčel a pak řekl: já nevím, vážnosti, čím jste, ale já bych si to s vámi v Turánu vyměnil. Takovýhle park je krásná věc, ale lidi by do toho pouštět neměli. A lehká služba to není. Ve dne to ještě ujde, to je tady plno dětských kočárků a maminky si vykládají o těch svých capartech. Já to poslouchám už 30 let a znám všecky dětské nemoci. Vím, kolik má nemluvně v který měsíci vážit, kdy má sedět a kdy mu rostou zuby. Tam za rybníčkem zase sedávají penzisti. To jsou taky dobrý návštěvníci. Odpoledne už je to horší, to přijdou ty větší haranti. To je tady boží dopuštění. Honějí se jako diví a myslejí si, že jsou někde v pralese. Nejhorší je to o prázdninách. To mě chtějí kluci líst na stromy. No, jinak si takový městský kluk na něco takového ani nevzpomene, ale jak přijde z těch vakancí, tak je jako Tarzán. Večera v noci je to nejhorší. Co já už jsem za ty léta viděl, to by nikdo nevěřil. Znám všechny druhy milenců, od těch, co jenom mlčí a tisknou si ruce, až po ty, co si navzájem lejou všelijaký žíraviny do obličeje. Znám takový ty osamělý mládence, co koukají před sebe jako bez ducha. A tak kolem půlnoci se střílejí z revolveru. Vy si třeba řeknete, že mluvím o těch sebevrazích, jako by jich bylo bůh ví kolik, ale já vám řeknu, že je jich dost. Já jich pamatuju aspoň 10. Potom jsou to ještě ty páni, co v hostinci krapet přeberou. To je hold malér, že přes tenhle ten park je to na náměstí blíž, nežli kolem reálky. Kolegové v ostatních sadech tohle nemají, ale já musím skoro každou noc někomu pomáhat domů a říkat, to se ví, pane, to je nesvědomitost od toho hostinskýho, že už vám nechtěl nalejt, když máte takovou žízeň. Jo, já už jsem za ty léta poznal tolik lidí, že jak se na někoho kouknu, už vím, kam ho mám zařadit. Už vím, jestli je to neškodný druh parkovýho návštěvníka, nebo jestli si na něj musím dát bacha. A co takhle básníci? Zeptal se poeta. Jo, vidíte, já obyčejně nemůžu dobře rozeznat od sebe vrahu. Jeden jsem chodil asi před 7 lety a já jsem si říkal, poslechni holečku, ty jsi nějaký divnej, ty se mi tady chceš bouchnout. Potom jsem zjistil, že je to básník. Psal do zdejších novin moc hezký básničky. Tak jsem si říkal, vidíš, starý troubo, žádnej sebevrah, básník je to. No vidíte, asi za půl roku se zastřelil pod tou sochou, jak hází tím talířem na konci aleje. Ale jinak já mám básníky rád, oni nikomu neubližujou a když něco napíšou, tak to zase zahodějí. Jenom po povídání s nima žádný není. Oni mají zlatý nebe a černé hvězdy, měsíční světlo nabírají do dlaní, duhu si vplétají do vlasů a rozmlouvají tady s těma sochama. Jeden takovej starší mi pořád říkal Cerberas. No a prosím, jmenuji se Válek. Oni zkrátka mluvějí někdy docela rozumně, ale někdy je s nima kříž. A básníkovi se zachtělo dobrého muže pozlobit. Ale vy nám nemůžete rozumět, řekl. Vy nás nemůžete sledovat do našich vysněných světů. Nemůžete pochopit sílu naší imaginace. Svět v našich snech je skutečnější, nežli všechno, co vidíte kolem. Nevidím nic, řekl hlídač s překvapující věcností. Ve svých představách jsem všemohoucí, pokračoval básník. Mohu probudit kamennou sochu, pod kterou sedíme. Mramorová Afrodité procitne pod mými horoucími polibky a sestoupí z podstavce do mé náruče. Bude mi povídat o řeckých bozích, o velebném Olympu, o spanilé Heladě. Až počne nebe na východě blednout a obrysy starých platanů se na něm objeví, vstoupí zase na podstavec a pošle mi poslední polibek. Ráno bude stát krásná, kamenná, zvlhlá rosou v řadě ostatních soch a pod ní po cestičce půjdou děti do školy. A mohu přijít, až nadejde noc a znovu ji probudit vášnivými polibky k hodům lásky. Básník umlkl a tiše se ve tmě usmíval. Starý hlídač mlčel a snad se také usmíval. Potom se pomalu zvedl a řekl. No tak, já to musím obejít. Když člověk sedí, tak je chladno a mimo to nechci bejt přitom, až tu sochu, co pod ní sedíme, probudíte vášnivými polibky k hodům lásky. On je to totiž generál Radecký. Ta nahatá ženská, co o ní mluvíte, je na opačném konci aleje.

byrokratický tanec kolem elektroměru. Úcta k úřadu se táhne jako červená nit lidskými dějinami. Byla byrokraty všech dob v lidu podaném uměle pěstována, přičemž zmínění pánové předpokládali, že prostý člověk má úctu k věcem, jimž nerozumí. Proto bylo vzdělání po mnoha staletí pečlivě střeženou výsadou vládnoucí kasty a život byrokratů byl celkem pohodlný. Když později obecná vzdělanost nezadržitelně stoupala, ocitly se úřady v povážlivé situaci. Bylo nutno dokázat řadovému občanu, že se nic nezměnilo a že pochopit úřední mysteria je nad jeho síly, i kdyby měl 5 akademických titulů. Proto bylo v úřadech postupováno podle těchto zásad. Za prvé, úřední předpisy buďtež pokud možno takové, aby odporovaly zdravému rozumu. Občan, který z tradiční úcty automaticky vyloučí domněnku, že by snad úřad dělal pitomosti, zapochybuje o vlastních duševních schopnostech, nabude přesvědčení, že onen předpis má patrně nějaký skrytý hluboký smysl a vlna úcty k byrokratům se v něm vysoko vzedme. Za druhé, z věcí jednoduchých buďtež dělány věci složité a na dotazy nechť je dána strohá a povýšená odpověď, že to tak musí být. Úředník, který dokáže sestavit formulář daňového přiznání tak, že by si nad ním geniální matematik Isaac Newton připadal jako blbec, má zaručenou nesmrtelnost. Za třetí, pokud pak by se jako nutné zlo vyskytly předpisy rozumné, budiš jich použito tak výstředním způsobem, aby z toho lidé byli tumpachoví. S tumpachovým občanem má pak byrokrat práci velmi lehkou. Dnešní doba téměř znemožnila používání zásad uvedených ad 1 a 2. Budeme se tedy zabývat jen bodem třetím a ukážeme, co všechno lze ještě dnes provádět s předpisem zcela rozumným. Jestliže se někdo přihlásí k odběru elektrického proudu, dostaví se k němu z energetických rozvodných závodů odborník, který prohlédne a přezkouší instalaci. To je zřízení rozumné, které vám skýtá jistotu, že nebudete při nejbližší příležitosti zabit elektrickým proudem unikajícím z vadně instalovaného vedení. Platí se za to režijní poplatek, proti němuž nikdo rozumný nic nenamítá, už proto ne, že je podstatně nižší než pohřební výlohy. Před namontováním elektroměru je pak nutno složit kauci přiměřené výše, a to proto, že je vám svěřován poměrně drahý přístroj. A jednak proto, že se vyskytují lidé, kteří se třeba přestěhují, aniž by zaplatili účet za odebraný proud. Jako potvrzení složené jistoty je vám vydán tak řečený depozitní list, znějící na vaše jméno. V případě, že z jakéhokoliv důvodu odběr elektrického proudu odhlásíte, je vám po předložení depozitního listu ona kauce vrácena. A nyní již přistupme k slíbenému příkladu. Dejme tomu, že v jistém bytě bydlí dva starší manželé. Manžel, na jehož jméno zněl depozitní list, onemocní a zemře. Jeho vdova bydlí v bytě dál odebírá elektrický proud a řádně platí účty. Nezdá se jí příliš důležité, je-li na účtu jméno její nebo jméno jejího zemřelého manžela, ale uznává, že pořádek je nutný a že by si tedy energetické závody měly poznamenat, že v poměru k ním nastupuje ona na místo svého zemřelého muže. A tu se domnívá, a všichni prostí lidé s ní, že by stačilo, kdyby si v účtárně energetických rozvodných závodů přepsali záhlaví konta z Jaroslava M. na Ludmilu M. Je přesvědčena, že podobně jednoduchým způsobem by mohla být upravena i otázka složené kauce, tím spíše, že na depozitním listu je obvykle poznámka varující před ztrátou, protože onen vklad bude vyplacen tomu, kdo tuto listinu předloží, bez ohledu na jméno, které je tam uvedeno. A teď dávejte pozor, jaký blázinec z toho dokáže talentovaný byrokrat vytvořit. Předně předpokládá, že bude nutno v bytě M zapojit elektroměr. Neříkejte mu, že tam elektroměr je a že je zapojen.
To on ví také, ale má své předpisy. Tak tedy, bude nutno zapojit elektroměr. A aby bylo možno zapojit elektroměr, je nutno přezkoušet elektrickou instalaci v bytě. Nebylo by ji nutno zkoušet, kdyby byl pan Jaroslav M. zůstal naživu. Jaká je v tom logika, to lze stěží pochopit. Ale pokračujme. Symbolickým přezkoušením instalace je pověřen výběrčí účtu energetických rozvodných závodů, který se svého úkolu zhostí tím, že si poznamená číslo elektroměru. Nic neskouší a má pravdu. Jednak tomu obvykle nerozumí a mimo to není blázen a tudíž nepředpokládá, že by byl pan M. před svou smrtí instalaci nějak poškodil. Jenže paní M. musí manipulační výlohy týkající se elektroměru, s nímž nebylo manipulováno, a přezkoušecí poplatek za instalaci, která přezkoušena nebyla, zaplatit. Ve věci kauce to pak vypadá takto. Paní Ludmila M. musí jako nový odběratel proudu složit u energetických rozvodných závodů 300 korun. Tentýž národní podnik je však povinen kauci 300 korun, kterou tam kdysi zaplatil pan Jaroslav M., vrátit jeho vdově paní Ludmile M. Paní M. musí zaplatit hned, kdežto energetické rozvodné závody se nejdříve oddají pečlivému zkoumání, zda jim zemřelý pan Jaroslav M. něco nedluží. Teprve pak pošlou paní M. 300 korun a může se stát, že k tomu použijí týž bankovek, které jim paní M. poslala. Tuto historii je možno považovat za stručný návod, jak lze s použitím dvou zcela rozumných předpisů inscenovat frašku a předstírat, že klesáme pod tíhou administrativních úkolů. Tímto způsobem je možno úřadovat i v jiných oborech. A také se to děje.

ním i strach. Ten, kdo dřív jen klel, se modlí. Kdo si se v přídmí skryl, měl nůž. Jeden muž, jenž zákon ctil,

právo, zákon a čest. Jistě Bůh se zmýlil, proč mi tátu pral. Jak mizel mrak těch bran, mizel v dálce i ten